symfonie, kterou s vídeňskými filharmoniky natočil v 60. letech. Tak tedy Antonín Dvořák, symfonie číslo 7 D-moll, vídeňští filharmonikové a Rafael Kubelík.

Vídeňští filharmonikové pod taktovkou Rafaela Kubelíka hráli symfonii číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka. A teď jako přídavek si poslechneme ještě tři slovenské tance v podání vídeňských filharmoniků, tentokrát pod taktovkou André Prevéna.

Tři slovanské tance Antonína Dvořáka hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou André Prevéna. A teď bude příležitost zjistit, jak vynikajícím orchestrem je orchestr Tonhalle Zürich pod taktovkou svého současného šéfdirigenta Paavo Järviho. Ten je synem významného estonského dirigenta Neeme Järviho a oba dva dobře známe i jako dirigenty České filharmonie. Paavo Järvi v 90. letech byl pravidelným hostem České filharmonie a také Neeme Järvi je u nás velmi známou osobností. Tak tedy symfonie číslo 9 D mol Antona Brucknera, velká třívětá symfonie, jaký nahrál Paavo Järvi se svým orchestrem Tonhalle Zürich, se kterým přijíždí také na Dvořákovu Prahu.

0: Dozněla symfonie číslo 9 e-moll Antona Brucknera, hrál orchestr Tonhalle Zürich, řídil Paavo Järvi. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací, komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Myslím, že v tom našem putování letem světem kontrapunktem jsme dospěli k jeho nejkomplikovanější a také nejkrásnější podobě, a tou je fuga.
1: Slovo fuga se dostalo do muzikantského slovníku z latiny, kde znamenalo útěk, úprk a také honba. Dovolil bych si přidat ještě jedno slovíčko – pohyb. Protože útěk i úprk bývá často označován jako zmatený, bezhlavý či zběsilý a honba znamená v podstatě to, že kdo si koho si honí, což může být z různých důvodů a případně s použitím různých nekalých prostředků. A to všechno nemá s ušlechtilou, v nejlepším smyslu toho slova, aristokratickou obsahovostí fugy nic společného. Právě naopak.
0: A snad bych mohl připomenout jednu z nejstručnějších charakteristik fugy, jaký ve své době slavný španělský hudební teoretik Bartolomeo Ramos de Pareja formuloval, že fuga je optimus organizandi musicae modus, tedy volně parafrázováno nejlepší způsob pro sestavení hudby. A byla to slova hluboce prorocká, neboť pan Ramas je vyslovil v roce 1482, to jest v době, kdy termín fuga se užívá ještě pro kánon. A tehdy teprve začíná ten složitý vývojový proces, který vede od imitace přes kánon Motetto Ricercar až k té dokonalé stavbě barokní fugy, kdy zazní třeba v takovéto podobě.

0: Slyšeli jsme závěr Mohutné varhaní fugy C-dur díla Johanna Sebastiana Bacha. A já bych právě teď chtěl zdůvodnit, proč se mi jeví jako nejvhodnější paralela latinské fugy český pohyb. Fuga je totiž pohyb věčný, nepřerušovaný, v podstatě neopakovatelný, neustále spějící, nikoli spěchající, k určitému a určenému vrcholu, a to cestou, která je určena, bezpečně vymezena a stanovena, ale která současně neustále nabízí a poskytuje nepředstavitelné množství modifikací a výjimek.
1: Pojmenujme si několik základních architektonických prvků a hned zkusme aplikovat tyto znalosti při konkrétním poslechu. Fuga je jednovětá skladba, postavená na vývoji, to znamená, že nic se neopakuje. Téma, výjimečně dvě nebo tři témata, se v průběhu skladby vrací, ale pokaždé v jiném hlase, v jiné tónině a někdy dokonce i v trochu jiné podobě melodické, například v rozšíření, zúžení, převratu a tak dále. Zejména se však vždy objevuje s jinak vedenými protihlasy. Její půdorys je v zásadě třídílný.
0: V prvním díle v expozici se představí téma, často velmi krátké, vždy samostatné, bez doprovodu. Hlasu, který je přednese, budeme říkat dux, čili hlas vůdčí, hlavní. Pak nastoupí bezprostředně jeho odpověď. Tomuto druhému hlasu budeme říkat comes, hlas průvodní.
1: Tak, pane profesore, teď to začíná být trochu složité. Pojďme si to ukázat u klavíru. Pojďme. Takže si to předvedeme na první fuze z Bachova temperovaného klavíru. Téma je takovéhle.
0: A teď přijde ta odpověď.
1: Ano, v dalším hlase. Takže ještě jednou, to je ten dux.
0: A teď. Co hraje levá ruka, čili spodní hlas tady, to je ta protivěta.
1: Ano. Tak a pak přichází ten další případ, kterému se říká těsna.
0: A to je ten případ, kdy hlasy nastupují po sobě skutečně těsně, čili nedozní téma, ale uprostřed tématu začne hned druhý hlas.
1: Takže takto.
0: Ano, tak to je přesně ten případ. A to je stavební prvek ve fuze, který právě naopak znamená její zhuštění ještě.
1: Ano, ano, ano.

0: Slyšeli jsme Bachovy fugy klavírní, část jedné fugy varhaní. To byl nástroj Bachovi velice blízký. A poslechněme si teď jednu velice složitou, komplikovanou fugu, kde se přidá orchestr a sbor a kde uslyšíme celou tu plejádu barev a celou tu plejádu spletitosti hlasů, tak, jak se tady projeví i s těmi nástroji a s těmi trubkami a s tím vším, celou tou parádou, která k barokní fuze patří.
1: A věc je ještě o to komplikovanější, že nástup každého tématu je překryt homofonním výkřikem celého sboru. Tohle to uměl Bach s fugou.

0: Souhlasíme-li s názorem, že polyfonie je způsob myšlení a kontrapunkt metoda jeho realizace, Johann Sebastian Bach je nejkoncentrovanější souznění těchto dvou disciplín. On se prostě narodil s polyfonním myšlením a vše, co psal, byla vlastně vždycky fuga. Ludwig van Beethoven v jednom rozhovoru jej charakterizoval takto.
1: Nikoli Bach, tedy potok, nýbrž moře se měl jmenovat pro nekonečné, nevyčerpatelné bohatství zvukových kombinací a harmonií.
0: A kousek z Bachova výrobního tajemství se teď pokusíme poodhalit.
1: Poslechneme si fugu G-moll z jeho temperovaného klavíru. Nejdřív uslyšíme krátké téma, které se v zápětí objeví v druhém hlase, ale my ten první, tentokrát bude spodní, budeme pozorně poslouchat, protože tam je ta protivěta a protože se bude stále opakovat, tak ji budeme říkat stálá protivěta.

druhém hlase slyšíme stálou protivětu. A uslyšíme v basu téma. A jeho odpověď pak blízko ve středním hlase. A vrchní hlas imituje začátek tématu.

přijde opět téma ve středním hlase. A opět znovu nastoupí téma. I s odpovědí.

Teď uslyšíme zajímavé imitace ve vrchních hlasech. A přijdeme do posledního dílu a uslyšíme téma v původní podobě. I s odpovědí, a to je ta těsna tady právě. Naposledy ještě zazní téma v původní podobě. A přijde závěr celé fugy, mohutný, harmonický.

0: Myslím, že je důležité připomenout, že Bach byl člověk velice znalý, nejen své varhanní hry, ale též skladeb mnoha svých předchůdců i současníků.
1: Říká se, že si sám pro sebe opsal řadu fug Kuprénových, znal fugy, které psali Buxtehude, Pachelbel, Frauberger. A Johann Kaspar Ferdinand Fischer byl podle jeho mínění ein starker Fugist, což je těžko přeložitelné, snad tedy vynikající skladatel fug. Přesto, nebo právě proto, je Bach dovršitelem hudební architektury baroka, stavitelem toho monumentálního chrámu hudby, kam vstupujeme s dechem zatajeným, jak praví básník.
0: Možná bychom měli mluvit o jeho dvojitých a trojitých fugách a celé záplavě skladatelských virtuozit, ale nikdy samoučelných. Sáhneme teď po jedné jeho partituře orchestrální, po čtvrtém Braniborském koncertu a v něm po poslední větě, do jakéhosi oblouku dokáže rozvést a rozespívat sólové housle, dvě flétny, smyčcový orchestr a continuo.

0: Při dnešním zastavení nad barokní fugou jsme se zaposlouchali výhradně do díla jednoho skladatele. Snad nám to maestro Händel a jiní velicí mistři baroka odpustí, ale to Bachovo dílo je tak neuvěřitelně přitažlivé, nové a neustále moderní, že se mu vyrovná snad asi jenom Shakespeare. K vrcholům barokní fugy patří nesporně vokální dílo Bachovo. V motetech i v oratoriích je řada velikých fugových kompozic. A jedna z nejzajímavějších patří mezi ty, které nejsou tak příliš známé.
1: Ano, je to úvodní část z jedné jeho protestantské mše, Kyrie. Je to dvojitá chromatická inverzní fuga, ale to bude zase chtít klavír.
2: Téma té fugy, které poprvé přednáší tenor, zní takto. Ale po druhé se to téma objevuje v inverzi, čili takto. No a pak přijde druhé téma na slova Christe eleison a to zní takto. A tak dále. A toho si jistě povšimnete sami.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach a R z jeho orchestrální svity číslo 3 hraje The English Concert.

Když Franz Schubert zhudebnil Schubartův text Obstruhovi, byl úspěch písně Die Forelle takový, že jen skladatel jeho motiv opětovně šestkrát různě upravil. Samozřejmě za zmínku stojí především čtvrtá věta klavírního kvintetu A-dur, kde melodii pstruha nápaditě variuje. Ale my si poslechneme originál. Píseň Pstruh a sopranistka René Flemingová s klavíristou Christophem Eschenbachem.

Capriccio je skladba s odlehčeným výrazem, mívá hravý nádech a vyjadřuje nějakou konkrétní náladu, která se ovšem může měnit i v průběhu skladby. Capriccio si spojujeme s hráčskou virtuozitou, která ale musí působit lehce, jako by o nic nešlo. Igor Stravinský, koncert pro housle a orchestr D-dur, čtvrtá finální věta, Capriccio. Hraje Itzhak Perlman, Bostonský symfonický orchestr řídí Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Antonín Reicha, fuga číslo 9 na téma Domenika Scarlattiho z opusu 36. Hraje Milan Langer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Bedřich Smetana, árie Mařenky z třetího dějství opery Prodaná nevěsta. Zpívá Gabriela Beňačková, orchestr Národního divadla v Praze řídí Rudolf Vašata.

Jean-Louis Marchand, rodák z francouzského Lyonu, byl prý zázračné dítě. Už ve 14 letech mu nabídli prestižní místo varhaníka v katedrále v Nevers. Svým uměním si posléze získal přízeň Ludvíka 14. a získal místo dvorního varhaníka, ale svou povahou si prý uměl znepřátelit většinu lidí kolem sebe. To ale ponecháme stranou, zde se počítají partitury a tóny v nich zapsané a ty Marchandovi jsou skvostné. Poslechněme si. Čembalistka Blandine Verletová hraje menuet a rondo z čembalové svity G-moll.

Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus. Variační svita pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica. Let balónem.

A teď bude znít unikátní galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Víšek.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klarinet a orchestr A-dur. Jeho druhou větu hraje Anthony Pay, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Když si v 60. letech 17. století francouzský král Ludvík XIV. Objednával u Moliéra a Lilyho komedii balet, chtěl, aby byly přítomny turecké motivy. Těžko říci, jestli ten požadavek skutečně vycházel z toho, co říká legenda, totiž, že turecký vyslanec, který navštívil Versailles, se choval tak přezíravě, že ho chtěl Ludvík alespoň takto zesměšnit, anebo vycházel-li ze zájmu a okouzlení francouzského dvora ze všeho tureckého a exotického. V každém případě měšták šlechticem obsahuje jednak vtipnou zápletku a právě ten turecký kolorit k tomu. A jistě proto to byl fenomenální úspěch jak pro Moliéra, tak pro Lilyho. Jeho mistrovství teď můžeme ocenit v pochodu k turecké slavnosti, tedy v šesté části komedie baletu Měšťák šlechticem. Londýnský hobojový ansámbl Paul Goodwin.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Ludwig van Beethoven, Egmont, předehra k tragédii Johanna Wolfganga von Goethe, opus 84. Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvyklé mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

A teď na vlnách D-dur barokní velikán Georg Friedrich Händel a jeden ze čtyř korunovačních hymnů, které složil v roce 1727 pro korunovaci anglického krále Jiřího II. Text je založen na několika prvních verších biblické první knihy královské, kde se mimo jiné říká: kněz Sádok vzal ze stanu Hospodinova roh s olejem a Šalamouna pomazal. Zatroubili na polnici a všechen lid provolal, ať žije král Šalamoun. Mimochodem, Händlův hymnus Sádok the Priest je od té doby zpíván při každé korunovaci britského panovníka, právě během aktu pomazání. Teď ho uslyšíme z nahrávky sboru a orchestru Akademie svatého Martina v Polích a syra Nevila Merinera. Georg Friedrich Händel, kněz Sádok.

Necháme teď znít překrásnou, snovou, subtilní první větu Beethovenovy klavírní sonáty číslo 14 cismol. Otevírá se volnou větou, velmi nezvykle na dobové konvence. Sám Beethoven sonátu označil quasi una fantasia, na způsob fantazie. O měsíčním svitu skladatel možná ani neuvažoval, ale kdo ví. V každém případě o dodnes zaužívaném názvu rozhodl německý básník Rellstab, když o té hudbě psal jako o člunu houpajícím se na Lucernském jezeru za svitu měsíce. Od té doby se hovoří o Mondschein sonátě, sonátě měsíčního svitu. Tak to jí hraje Vladimír Horovic.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Odietamo, nenávidím a miluji. Slova básně římského lyrika Catula nacházela a dodnes nacházejí nejrůznější proměny a využití v různých odvětvích umění a kultury. A my si poslechneme, jak tu latinskou báseň, jejíž český prozaický překlad zní nenávidím a miluji. Možná se ptáš, proč to dělám. Nevím, ale cítím, že je to tak a trápím se. Takto v madrigalu pro šest hlasů zhudebnil slovinský skladatel 16. století, působící i v Praze, Jakob Handl Galus. Zpívá soubor Societas Incognitorum.

Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

0: Johann Sebastian Bach završil barokní epochu v hudbě. Jeho hudba vypadá podle toho, v čích službách právě Bach byl. V mládí byl hlavně varhaníkem a jako varhaník také proslul v celém Německu, zejména svou pedálovou hrou, tedy hrou nohama. Psal mimo jiné virtuózní preludie a fugy právě pro varhany. Napsal jich spoustu, přestože fuga je tou nejkomplikovanější hudební formou. Potom sloužil jako dvorní kapelník.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
2: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Premiér chce na jednání vlády znovu řešit rostoucí ceny nafty a benzínu. Zvláštní američtí vyslanci jednali o víkendu o ukončení rusko-ukrajinské války v Moskvě i v Kyjevě. Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. A čekejte skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Vláda se bude v pondělí znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO, když odpovídal na dotazy veřejnosti. Na jednání kabinetu to chce probrat s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO, jak říká Babiš.
5: Došlo k tomu, že rafinerii málo a v podstatě to vypadá, že mají nepřiměřené zisky, mají ten spread. Rafinářské marže obrovský, no a teď vidíme, že to stoupá.
4: Babiš už dříve připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. Opakovaně snížit spotřební daně na naftu a benzín se ale kabinet nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Babiš ve videu dodal, že nikdo nesmí vydělávat na válce. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory zprostředkované Spojenými státy o zastavení války na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo jednání s ukrajinskou stranou.
6: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Zemřel zpěvák, textař a hudebník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska.
7: Hledám zase ten nejkou.
8: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
9: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nový možnosti v tom skládání. Jako, ne, taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
8: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
4: Olomouc ode dneška hostí tradiční dny evropského dědictví. Lidé si při nich budou moci prohlédnout řadu památek anebo se vypravit na komentované prohlídky, taky tematické procházky a koncerty. Přehlídka potrvá do poloviny září.
10: Během týdne až do 13. září pořadatelé nabídnou řadu příklad historii města i jeho

0: vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu čekáme kolem 20, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 22. Více zpráv na irozhlas.cz.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: 16. září od 16 hodin se ve Valdštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika. Dobré pondělní ráno. Je tu nový den, nový týden. Můžeme ho považovat tak trošku za nepopsaný prázdný list a na něm může přibýt cokoliv. Hudba, divadlo, výstava, příběhy a kulturní kalendář na začátku září rozhodně nezahálí. V Pražském muzeu Antonína Dvořáka si teď můžete prohlédnout původní rukopis opery Jakobín. V Terezíně výstava připomíná 30 let výtvarné soutěže věnované tématu holokaustu. A Slovácké divadlo to zase otevírá sezónu slavnými nebezpečnými vztahy. Jsou plné vášně, manipulace a intrik. My s vámi mluvíme napřímo, tak si nás nalaďte a poslouchejte. Mozaika tu s vámi bude až do 10.
1: Mezi 6. a 7. zazní Arvín Schulhoff, zaspívá Hanka Gregušová a zazní taky Antonín Dvořák nebo Richard Strauss. Teď Kolínská akademie v předehře k opeře Così fan tutte Wolfganga Amadea Mozarta. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Kolínská akademie a Wolfgang Amadeus Mozart, 11 minut po 6. ráno.
1: Státní muzea a galerie v neděli nabídly volný vstup do svých stálých expozic. Řada z nich zaznamenala výrazně vyšší návštěvnost než při běžných nedělích. Například hlavní budovu Umělecko-průmyslového muzea v Praze navštívilo 700 lidí a dům u Černé Matky Boží dalších 200.
0: V obou případech zhruba třikrát více než obvykle. Více než dvojnásobnou návštěvnost zaznamenalo taky Muzeum umění v Olomouci. Velký zájem byl třeba o Muzeum v přírodě Plzeň-Bolevec, kam přišlo čtyřikrát více lidí než běžně.
1: Většinu návštěvníků tvořily rodiny s dětmi. V Národní galerii dorazily stovky až tisíce lidí, například do Veletržního paláce přes 1600. Naopak v některých institucích se návštěvnost výrazně nezvýšila.
0: Například památník holokaustu Romů a Sintů v Letech.

0: Krása kvartet a část divertimenta pro smyčcové kvarteto opus 14 Ervína Schulhofa.
1: Drama Nebezpečné vztahy. Dočkalo se mnoha divadelních i filmových zpracování a příběh, inspirovaný slavným románem Choderlose de Laclose, natočil pod názvem Valmont třeba i režisér Miloš Forman.
0: Teď příběh milostných intrik francouzské aristokracie zamířil do Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
1: Premiéru měl uplynulý víkend.
2: My se snažíme přiblížit současnému divákovi, kdy pro nás to nejsou nějaké bestiální osobnosti, chladnokrevné.
3: Vysvětluje své pojetí slavného dramatu milostných intrik Markýzy de Merteuil a Vikomta Valmonta režisér Lukáš Kopecký.
2: Témata přetvářky, manipulace, určitá zlá hra s city druhých, tam je, musí být. Otázka je, do jaké míry je to samotné taky zasáhne, že přece jenom jako nemají úplně hroší kůži v našem čtení.
4: Flirtovat pouze s těmi, které chceš odmítnout. Pak získáš pověst nedobytné ženy. Zatímco se v klidu vytratíš s milencem podle vlastní volby.
3: Že rafinovaná Markýza de Merteuil není úplně bezcitná, vnímá i její představitelka Pavlína Hejcmanová.
5: Tohle má být jako žena vyzrálá, která to má jakoby všechno jakoby na háku, manipuluje s ostatníma, ale není to jedno vlastně. Jako v tu chvíli jsou všichni ukradený, ale my vlastně na konci zjistíme, že jí to není všecko jakoby jedno, kam ona se jako zřítila.
6: Má drahá, pan Vicomte de Valmont, kterou si asi nepamatuješ, je úžasně okouzlující a dokáže dávkovat posměch a chválu v přesném poměru.
3: Druhého mistra intrik, notorického svůdce Valmonta, hraje Jakub Zelínka.
7: Pro role Valmonta si myslím, že si tak jako docela sedíme a je to rozhodně jeden z těch výrazně zábavnějších parťáků na jeviště a tím, že vlastně ho máme interpretovat tak, že je mladý, že to není ten už starší démon, ale že je to spíš takový rošťák, kterého ten život baví a je si vědom toho, že je krásný sebevědomý a má tu moc nad druhým pohlavím, tak si to velmi užívá.
8: Své ctěnou prosluhou, přísnou morálkou, náboženským zápalem a šťastným manželstvím, no co může být větší prestiž?
9: Mít za soka manžela, to je cosi velmi degradujícího.
3: Podle režiséra Lukáše Kopeckého vznikla mezi oběma hlavními představiteli dokonalá chemie.
2: Myslím si, že mají ve společné souře krásně našlápnuto, v těch intrikách si libují, aspoň tedy na jevišti, a společně jim to pěkně funguje.
3: Pozadu nezůstávají ani další herci Slováckého divadla. Diváci uvidí například i Natálii Rašín, Terezu Novotnou, Kláru Ondruškovou nebo Daniela Gajdoše. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
10: Change my love, the true love you can ignore. Don't you ever push me away, and I mean you. You can hide your feelings behind

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Kristian a Tania Teclafovi a Lars Vogt, část z klavírního tria číslo 4 Antonína Dvořáka.
1: V Terezínském muzeu Geta před pár dny začala speciální výstava. Co představuje? Je to výběr oceněných výtvarných prací, které během 30 let posílali do soutěže památníku Terezín žáci základních a středních škol.
2: Ten rok byl téma domov a mě tehdy zaujal příběh Vintových dětí. Dohledávala jsem si ty různé osudy, jak to probíhalo ten příběh, a vlastně jsem stvárnila příběh holčičky. Je to zrovna zobrazený ten moment při tom odjezdu, kdy vlastně neví, co jí čeká, opouští ten svůj domov.
3: Popisuje jedno ze svých děl několikanásobná vítězka soutěže Tereza Piskláková.
2: Tady ten vznikl v roce 2018 a první jsem posílala do soutěže v roce 2013, když jsem byla v 7. třídě. Já jsem potom posílala ještě 5krát a vždycky jsem to asi nějak se mi podařilo vystihnout. Vždycky se mi podařilo umístit.
3: My stojíme teďka před jedním z dílek. Autorkou je Barbora Pichňová. Kdy jste vlastně namalovala tenhle obrázek? Co vás k tomu
4: vedlo? Mě bylo tehdy 15 let, to znamená 9. třída. A ztratila jsem pár let předtím babičku a pradědečka, takže to bylo takový jako srdceryvný.
3: Během 30 let umělci do soutěže přihlásili téměř 12,5 tisíce výtvarných děl.
5: Ta soutěž výtvarná památníku Terezín má připomínat, co se dělo v době druhé světové války. To téma holokaustu je samozřejmě stále aktuální. Diskriminace vlastně různých skupin obyvatelstva, to bohužel se to neustále vrací.
3: Přibližuje lektorka Sylvie Holubová.
5: V roce 96 už vlastně se té původní literární soutěži, která to zahájila, vlastně přidala ta soutěž výtvarná. A my jsme potom v roce 2005 přidali soutěž filmovou.
3: Od roku 2015 nese soutěž název Memoriál Hany Greenfieldové. Na počest bývalé vězenkyně terezínského geta a podporovatelky aktivit s tematikou holokaustu. A v rámci soutěže porotci udělují také cenu Erika Poláka.
5: Co se týče udělování ceny Erika Poláka, tak to je velmi prestižní cena. Vlastně kdo tuto cenu dostane, je to vlastně srovnatelné s prvním místem, tak to je zase na počest historika památníku Terezín a vlastně také bývalého vězně terezínského geta.
3: Výběr oceněných uměleckých prací mohou lidé shlédnout do konce října v předsálí kina v muzeu geta. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.

0: Bill Evans, pianista, který dokázal zahrát několik tónů, ale nakonec z nich vytvořil celý svět. No a skladbu, kterou jsme právě teď slyšeli, Very Early, tu napsal dávno předtím, než se stala jazzovou legendu. Už někdy kolem roku 1949, kdy byl Evans vysokoškolským studentem. My jsme vám ji nabídli v 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Koaliční rada bude dnes jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek, než navrhlo ministerstvo financí. To počítá s deficitem 389 miliard korun. Předseda motoristů Petr Macinka řekl, že podle něj by bylo možné najít úspory až ve výši 20 miliard. Vrchní soud v Praze dnes znovu projedná případ řidičky, která v roce 2022 zemřela dva dny po potyčce s cyklistou. Muž je podle obžaloby několikrát udeřil, ale vinu odmítá a tvrdí, že konflikt vyvolala řidička. Lékaři její smrt spojili se syndromem zlomeného srdce, ale znalci nedokázali potvrdit souvislost mezi potyčkou a úmrtím. Tisíce Srbů dnes míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Rakev s jeho tělem je dopoledne vystavená v jednom z tamních kostelů. Popoledni po pohřebním obřadu se potom průvod přesune na Topčiderský hřbitov, kde bude Mladič uložen. Bývalý velitel armády bosenských Srbů zemřel na konci srpna ve vězení v Hágu. Odpykával se tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny za války v Bosně v 90. letech. Benátský filmový festival uvede v premiéře digitálně zrestaurovanou verzi snímku Valéria a týden divů. Snový příběh natočil režisér Jaromír Jireš v roce 1970. Film vypráví o 13-leté Valérii, která se poprvé setkává s dospíváním a láskou. Novou digitální verzi připravil Národní filmový archiv. A čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co nabídne nový týden v kultuře? Například Slovácké divadlo uvede koncertní verzi Jesus Christ Superstar pod širým nebem, a to se Zlínskou filharmonií. Zazní na platformě Baťova institutu.
2: Knihovna Barunky Panklové, Česká Skalice, ta zve na vernisáž grafiky a maleb Petra Vlčka.
1: Na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem bude nainstalována venkovní výstava, která mapuje klíčové milníky 35 let Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
2: V Karlových Varech tam otevřou výstavu Od ohře k ohři, počedělická sympózia.
1: A divadlo Járy Cimrmana to zahájí jubilejní 60. sezónu. Prvním představením bude Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové. V hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem.

0: Hudba Richarda Strause, část symfonické básně Život hrdinů, opus 47 minut po půl sedmé.
1: Teď se ale budeme věnovat Dvořákově hudbě. Intriky, falešné obvinění a k tomu jedna píseň, která dokáže obměkčit i to nejzatvrzalejší srdce. Přesně tohle je příběh opery Jakobín.
0: Tu na sklonku 19. století složil právě Antonín Dvořák. Libreto mu na jeho přání napsala Marie Červinková-Ringrová.
1: A vzácný rukopis druhé verze třetího dějství si teď můžete prohlédnout v Pražském muzeu Antonína Dvořáka.
2: Tady na té dvě straně máme teda tu poznámku Dvořákovu s datem 9. června 1897, započato na Vysoké.
3: Ukazuje vedoucí muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová na velkoformátový list, který je zaplněný černými, úhledně psanými drobnými notami.
2: Tak to je vlastně příznačné pro Dvořáka, který tam trávil od určité doby vlastně každé léto a intenzivně tam komponoval.
3: Pro svůj čas u Příbrami měl světoznámý skladatel jasně danou rutinu.
2: Tak Dvořák byl známý tím, že stával velmi brzo, pak si šel projít do přírody na krátkou tak hodinovou procházku, potom po snídani pracoval intenzivně, ve 12 byl oběd, tak už to tak bývalo tradičně, po obědě si většinou na chvilku zřímnul, zase šel na procházku a potom zase komponoval až do večera.
3: Hotový svazek pak dostali opisovači Národního divadla, kteří museli vytvořit desítky kopií.
2: Tehdy se samozřejmě všechno psal ručně, takže každý part třeba měli dva hráči jeden part společně, ale vlastně všechny party byly opsány rukou právě těmi lidmi, co opisovali pro Národní divadlo.
3: U odevzdání finální verze to ale pro skladatele nekončilo. Zajímalo ho, co se s jeho dílem bude dít dál.
2: Chodil na zkoušky vlastně s tou svojí vlastní partiturou a dohlížel, dá se říct, trošku na to provedení a dirigenti s ním konzultovali, protože vlastně byli to lidi, se kterými se samozřejmě dobře znal, tak s ním konzultovali třeba ta jednotlivá tempa, případně vychytávali nějaké chyby.
3: Svou premiéru měla pak jedna z nejoblíbenějších Dvořákových oper 2. února roku 1889. Návštěvníci festivalu Dvořákova Praha ji uslyší už 19. září. A to v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy. Pod taktovkou Tomáše Netopila se představí i Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Výstava originálního rukopisu opery potrvá v Pražském muzeu Antonína Dvořáka až do konce září. Do konce tohoto roku pak muzeum přeruší svou činnost kvůli plánované rekonstrukci. Zda se do budovy Letohrádku Amerika poté vrátí, není zatím jasné. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: The Beatles v nahrávce z roku 1968 v ranní mozaice na Vltavě v pondělí 7. září.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jiří Andrle patří mezi naše nejvýznamnější výtvarníky. Má mimořádnou schopnost dívat se a viděné přenášet na papír nebo plátno a má taky obdivuhodnou paměť.
0: I po mnoha desetiletích dokáže do detailu popsat tváře svých sousedů a známých, takže jeho vzpomínky jsou vlastně takovými poutavými zvukovými obrazy.
2: My vám budeme celý tento týden přinášet osudy Jiřího Andrleho a bude to jeho malé ohlédnutí za léty, která prožíval hlavně v Praze a taky v rodném Pavlíkově.
3: No ale já jsem potom začal chodit do hudební školy v Rakovníku na violončelo. Strejda Vašek mě ho půjčil. Mezi kolena jsem si ho dal a prstíky levý ruky jsem matal na podstatně silnější struny, než byly na houslích, a smyčcem jsem vyluzoval ty přenádherný sametově sytý tóny. A bylo to trápení, protože mě už začalo bavit víc kreslení než noty a cvičení stupnic a etídy. A vím, že pan učitel hudební školy v Rakovníku se jmenoval Neubauer. On si tak trošku šlapal na jazyk, protože měl takovej, víš, chlapče, to musíš hezky přitlačit tu strunu tím prstem, aby to nebylo falešný. A i když se pan učitel Neubauer snažil, tak mě to stále víc a víc přestávalo bavit, protože už jsem tenkrát kreslil pilně všecko to, co jsem viděl.
2: Právě teď jsem si vzpomněla, jak jsem si nikdy nenechala na dvojce ujít rozhlasový pořad Jiřího Andrleho Láska za lásku. Jeho vyprávění mi tenhle pořad teď úplně přineslo zpátky do hlavy, do paměti. A Jiří Andrle obvykle poslouchá při své tvorbě rozhlas a k rozhlasu má taky hluboký vztah.
0: Přesně za týden oslaví 90. Nenechte si ujít osudy, dnes poprvé v 11.30.

0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
1: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
2: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
0: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Rondo pro klavír Karla Filipa Emanuela Bacha a hrál nám pianista Víkingu Olafsona.
1: Stovky mrtvých a víc než 1,5 milionu lidí, kteří byli zasaženi ničivými povodněmi, které postihly Nepál. Přesně tohle je téma básnířky a architektky Anny Beáty Háblové.
2: Když zavřu oči, vidím barevné modlitební praporky připevněné na provazech. Žlutá, zelená, červená, bílá a modrá. Bývají rozvěšené v horských sedlech, nad řekami nebo kolem buddhistických stůp. Jsou to modlitby přející užitek a štěstí všem bytostem, které má vítr roznášet do daleka. Každá barva symbolizuje jeden z pěti základních elementů. Žlutá zemi, zelená vodu, červená oheň, bílá vzduch a modrá nebe. Vichry se do praporků opírají tak dlouho, dokud barva nevybledne a barevná látka se nerozpadne a nespojí se znovu se zemí. Za těmito linkami plápolajících barev se zvedají ostře řezané obrysy megalomanských hor. Bílé vrcholy Himaláje řadují nad všemi ostatními podnebnými pásmy od vysokohorské tundry až ke kopcům a nížinám se subtropickým porostem. Jestli lze někde pocítit hmatatelnou pokoru, je to právě tady, u pat 10 z 12 nejvyšších hor světa. I kamenné a cihlové domy vesnic vypadají, že o síle hor a přírody už něco vědí. Ale jakoby o temperamentu podmínek planety stále ještě nevěděl zbytek světa. Ale vlastně ano, i zbytek světa už se to také pomalu dozvídá. Během horkých dní, kdy nelze spát ani pracovat, během bouřek, které se mění na tajfuny a tornáda, nebo během bleskových záplav, které nadbíhají sesuvům. Jenže nejvíc jsou změnou klimatu ohroženy oblasti, které patří mezi ty nejnevinnější. Nepál je země, jejíž historický podíl na globálních kumulovaných emisích oxidu uhličitého je žádná celá 0,1%, zatímco USA a Evropa nesou více než polovinu historických emisí. Obrovskými emitory jsou i Čína a Rusko a vypouštění jejich emisí stále narůstá. Myslím na to ve chvíli, kdy se dívám na záběry utrženého ledovce. Na videa hnědé masy vody, hlíny a kamení, které se hřinou údolím a drtí všechno v dosahu. Domy se na záběrech bortí s takovou lehkostí, jako by to byla animace umělé inteligence. Tak moc tomu totiž nelze uvěřit. V důsledku klimatické změny dochází k destabilizaci skalních masivů a ledu a může pak dojít k podobným řetězovým reakcím, jako byl nepálský sesuv kamene na ledovec a jeho kolaps následovaný zemětřesením a sesuvem tající hmoty do údolí. V mediálním prostoru se už sice o klimatu mluví a píše, ale jako lidstvo jsme tváří v tvář tomuto problému a jeho důsledkům pořád nějak bezradní. Sama sobě si říkám, že nic neskazím tím, když se budu o klima zajímat dál, i když jen jako laik. Když budu volit politiky a političky, kteří mají moc něco změnit, nebo když budu podporovat ty, kteří se o změnu snaží. Co ale udělat teď, v čase po nepálské katastrofě? Otevřu skříň na půdě a najdu v ní stará bavlněná trička. Natrhám je na pruhy a připevním na provaz v barevné posloupnosti země, vody, ohně, vzduchu a nebe. Pověsím je mezi jabloně a nechám vítr, aby mé myšlenky nesl až k Himaláji. Zavřu oči a uslyším třepotání látky a cinkání zvonků z chrámů. Budu si v té chvíli přát, aby všechny bytosti světa měly užitek a štěstí. Aby ti, které zaplavila voda, našli ve své smrti klid stejně pevný a přesahující, jako jsou štíty himalajských hor.
1: O pokoře, bezmoci a také osobní odpovědnosti byl dnešní text Anny Beáty Háblové.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
3: Dobré ráno, právě je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Letošní extrémně horké počasí způsobilo lesníkům milionové škody na výsadbě stromků. Mladí lidé od 13 do 18 let se ode dneška můžou přihlašovat na simulovanou vesmírnou misi. Český rozhlas připomíná 40 let od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížďaly. Okolnosti vzniku knihy rekonstruuje nová šestidílná série. A čekáme skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 23 až 27. Letos vysazené stromky v lesích na mnoha místech uschly. Nevydržely extrémně teplé a suché počasí. Lesníci počítají se ztrátami v řádech stovek milionů korun.
5: Normálně byly ty stromky živý, narašený, ale při 40 stupňových teplotách a žáru to nemohli vydržet.
6: Lesy města Písku tak podle jednatele této společnosti Václava Zámečníka přišly o 50% letos vysázených stromků, hlavně o duby a buky. Stejné problémy řeší i lesníci v jiných krajích, říká předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
7: Východní Čechy, východní část Vysočiny a celá jihovýchodní Morava, ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
6: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G2 ode dneška přijímá přihlášky. Oznámil to Národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších potom poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
8: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
9: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
8: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
9: Přihlášky do mise Zero G2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sasko-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala taky strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci z AfD. Český rozhlas dnes spouští projekt Slyšet Havla. Jedním z jeho prvních titulů je šestidílná série o vzniku knihy Dálkový výslech. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let.
10: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě.
11: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížďaly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
12: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastické, to porovnává.
11: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ode dneška ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Počasí. Čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu.

0: Umění má jednu hezkou vlastnost, umí po letech vytáhnout na světlo něco, co jste dlouho považovali za zapomenuté, a taky se umí ptát na věci, které se zdají být samozřejmé. Skoro 40 let ležela v šuplíku nedokončená jednoaktovka Václava Havla Varování. Teď se dočká premiéry na Pražském hradě. Pro Davidské divadlo ji dopsal Jiří Havelka a tahle hra bude součástí festivalu Havel Alive, který od října nabídne debaty, hudbu, filmy a nebo design. A umění se samozřejmě ptá i na to, jak sami sebe vnímáme dnes. Jak současní výtvarníci nahlížejí na mužství a na mužské tělo. A přesně tohle zkoumají v pražském Doxu. A tam už se společně vypravíme za okamžik.
1: A kam nás zavede hudební výběr? Johann Sebastian Bach, Josef Haydn nebo taky Jaromír Honzák a Louis Armstrong. Camille Saint-Saëns právě teď v finále symfonie A-dur, konkrétně tedy čtvrtá část, hraje Jutach Symfony.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Kamej Sensán, část symfonie A-dur a Jutach symfonie v 7 hodin a 11 minut.
1: Co se stane s představou mužství ve chvíli, kdy přestávají fungovat zavedené vzorce? Tak tohle je jedna z hlavních otázek nové výstavy Andros v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích.
0: Kolektivní výstava, složená asi z 5 desítek umělců z Česka, Německa a Rakouska nebo zemí Vyšegrádu, ukazuje, jak dnešní výtvarníci zobrazují mužské tělo a mužství.
1: A pražský DOX už navštívila Zuzana Filipková, naše redaktorka, a setkala se s kurátorem výstavy Vratislavem Maňákem.
2: Výstava Andros nese podtitul Mužské tělo v současném středoevropském umění. Kdybychom měli zůstat jenom u muže a jeho figury, tak by ta výstava mohla mít 18 pater a pořád by nebyla vyčerpaná, takže bylo potřeba zúžit perspektivu. A moje ústřední interpretační schéma, se kterým k tomuhle tématu přistupuju, je stav současné maskulinity, respektive nějaká její nesamozřejmost, neúplnost, fragmentovanost nebo zraněnost.
3: Vysvětluje v úvodu výstavy Vratislav Maňák, který se zkoušel co by spisovatel a literární historik roli kurátora. A zdá se, že se to vyplatilo.
2: Jsem spisovatel a tak jsem nad výstavou přemýšlel jako nad textem svého druhu. Je rozdělená do 3 kapitol. Ta první kapitola se jmenuje Ztráta kontur, ta druhá Přetížení těla a ta třetí Křehké monstrum. Přičemž v první části se díváme na to, jak se mužství vypořádává se zmizením těch obvyklých scénářů nebo s tím, čemu by média řekla krize maskulinity. Ta druhá se dívá na to, jak se mužství pokouší projektovat a schovat do těla jako do té fyzické formy, ze které by se šlo potenciálně obnovit. A závěrečná kapitola potom přemýšlí nad možnostmi nějaké obnovy maskulinity, která ale nikdy není úplně možná.
3: Že my jsme tady teď v první místnosti, tady nás vítá taková jako velká socha, velký objekt, tak byste možná ho okomentovat trochu.
2: Vítá nás monumentální narůžovělá skulptura od Kateřiny Kom. V českém překladu toto je Můj nový chlapec, kdy na dvou růžových klínech stojí klec, ve které je uvězněné torzo mužského těla. Právě tady už se návštěvníkům poprvé ukazuje ta neúplnost mužství, která je současně vměstnaná do nějaké mříže nebo do společenských očekávání.
3: Říká Vratislav Maňák. Na výstavě Andros uvidíte například díla Jiřího Davida, Ester Knapové, Andreje Dubravského či Ondřeje Filipka.
2: Pro mě je to zajímavé zjištění, ale převažují muži. Není to tak, že by ženy mužské tělo nespracovávaly, samozřejmě zpracovávají, ale při mých rešeržích se ukazovalo, že často logickým tématem umělkyň je ženské tělo, proto zřejmě jsou tady i menší měrou zastoupená.
3: Tady teď se nacházíme v kapitole, která se nazývá Ztráta kontur. Jaká díla tady například uvidíme?
2: Vybral bych 3. To první je velká malba Ruprechta von Kautmana, Manželský pár na pohovce, kde právě už je mužská tvář jaksi zmizela, jako kdyby muž nevěděl, kým má být v tom intimnímu momentu vztahu se ženou. Velikou radost mojí i celého týmu Galerie DOX je potom přítomnost Miroslava Bauky, to znamená polského sochaře, s jeho zavěšenou sochou, která nápadně připomíná figuru Krista. A poslední objekt, na který bych upozornil, je Samotář od Ivana Pinkavy, taková opuštěná mužská figura.
3: Teď jsme v další místnosti Přetížení těla, tak kdybyste měl možná trošičku říct, co jste tou kapitolou mysleli, jakým způsobem vlastně jste vybírali ta díla.
2: Ve chvíli, kdy maskulinita ztrácí své zaběhlé společenské skripty, nebo ty skripty jsou znejištěné, tak se nabízí obrátit se k tělu, jako k fyzické existenci, jako k určité identitární jistině, což zde zastupují dvě základní polohy. Ta první je moment, kdy hledáme mužskou identitu v těle pomocí odkazů na klasické umění, typicky. Tím příkladem je Vitruvius od Leonarda da Vinciho. A stejně jako da Vinci pracoval s krezebnými studiemi, tak i tady můžou návštěvníci vidět různé krezebné detaily mužského těla. Zajímavé je, že ten fokus se přitom koncentruje na stále menší a menší části mužského těla, které jde současně velice snadno fetišizovat, protože mužské tělo, jak vidíme třeba na malbě Tomáše Němce, se nestává jenom reprezentantem maskulinity, ale také reprezentantem maskulinity, která je krásná, silná, aktivní, potentní.
3: Největší zastoupení v počtu děl tu má fotograf Ivan Pinkava.
4: Všechny ty fotografie odrážejí to, co dělám, že žádná z těch věcí není nějaká okrajová věc. Vedle figurálních věcí tady je jedna nefigurální, která vlastně pracuje s takovým tím přesahem, jak já dělám obě tyhle polohy, ale obě se dotýkají nějakým způsobem v podstatě trošku existenciálních otázek.
3: Jakým způsobem přemýšlíte jako fotograf právě o zobrazování mužského a naopak třeba ženského těla? Díváte se na to jinak?
4: Jo, určitě má to jiný jakoby parametry, když použiju tohle ošklivý slovo. Já, protože se vlastně snažím ve fotografii řešit vlastně nějaké jakoby problémy lidské existence, teď to zní trošku přepjatě, ale zajímá mě téma nějaký to, co vlastně každý člověk řeší, jako nějaký tázání v tom obecném slova smyslu, po smyslu existence a údělu a tak dál. Tak já to samozřejmě dělám vesměs přes mužský tělo, protože odpovídá to mému světu.
0: Výstava Andros bude v Centru současného umění DOX v Praze, otevřená až do poloviny ledna.
1: Miliony lidí po celém světě si připomínali 80. výročí narození Freddieho Mercuryho. Vzpomeneme na něj za chvilku.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Alfred Schnittke, pátá část Světy ve starém stylu a hráli Alexej Botvinov a Daniel Houp v 7 hodin 25 minut.
1: Předevčírem si lidé po celém světě připomínali 80 let od narození zpěváka, skladatele, mimořádného showmana Freddieho Mercuryho. Se skupinou Queen dokázal propojit rock, pop, operní monumentalitu, ale i divadelní gesto.
0: Jeho hlas měl rozsah přes 3 oktávy a fascinovala ho klasická hudba. Ostatně jako jeho spolupráce se španělskou operní pěvkyní Montserrat Caballé, která vyústila v album Barcelona.
1: Nezapomenutelné zůstává ale i vystoupení Queen na koncertu Live Aid v roce 1985. Dodnes je považováno za jedno z nejlepších živých vystoupení v historii roku.
0: Freddie Mercury zemřel v roce 1991, když mu bylo pouhých 45 let. Jeho hudba ale stále zůstává živá.

0: Přední osobnost tuzemského jazzu, vyhledávaný kontrabasista, ale i skladatel. Všechno je František Uhlíř. Slyšeli jsme část jeho skladby Part 1 Home. Teď je 7 hodin 30 minut, přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná výši minimální mzdy na příští 2 roky. Od ledna by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by potom měla podle odhadů stoupnout ještě asi o 2 tisíce korun. S návrhem souhlasili odboráři i zaměstnavatelé. Pojišťovny v Česku čím dál víc využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji je nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direct pojišťovna zrychlila díky umělé inteligenci administrativu skoro o 90%. Podobně AI využívají také Kooperativa nebo Česká podnikatelská pojišťovna. Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují o několika lesních požárů, informuje o tom bosenský server Klix. Na západě země už požáry zasáhly asi 14 000 hektarů. Oheň zatím neohrožuje žádné domy, ale kouř se rozšířil i nad chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik solových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae nebo ska. A dnes čekejte skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Pokračuje festival Dvořákova Praha na pražské Bořislavce. Tam nabídne koncert Rodina Pěrušková a Kristina Vocetková. A v pražském Rudolfinu zase můžete navštívit koncert mezzosopranistky Magdaleny Kožené za doprovodu klavíristy Kirila Gerstajna.
1: Pražská La Fabrika má premiéru nové inscenace Kintsugi souboru 420 People v choreografii Václava Kuneše.
0: Orchestr Berg zve do pražského divadla X10, kde představí nový originální formát Six Lights. 6 solistů zahraje 6 solových skladeb, 3 skladatelek a 3 skladatelů z celého světa.
1: A sezónu dnes slavnostním přeplaváním Vltavy zahájí Pražské divadlo Na zábradlí. Večer bude pokračovat inscenací Časokryt a křtem alba kapely Vont.

0: Johann Sebastian Bach, L'Arte del Mondo a část koncertu pro hoboj d'amore, smyčce a basso continuo. Přejeme hezké pondělní ráno.
1: Jak jinak než absurdními rozhovory oslaví Pražský hrad v říjnu 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika Václava Havla. Téměř 40 let ležela v šuplíku, teď má premiéru právě na Pražském hradě. Jde o nedokončenou jednoaktovku Varování.
0: Festival Havel Live návštěvníkům kromě debat, hudby a filmů přinese tedy i premiéru takzvané Vaňkovky.
2: Asi nejtěžší je, že se mi těžko hledá ta míra, kdy nechci se přihřívat na cizím peří a zároveň nechci se jako zbavovat z odpovědnosti, že jsem to dopsal já, takže v tomhle trošku tak tápu.
3: Přiznává umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka, který ztracenou Havlovu hru dopsal. Ta vznikala od ledna do května roku 1977, kdy byl dramatik ve vězení.
2: Najednou řízením osudu k vám přijde rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy, akorát nejsou prostě daný dohromady do jedné hotové Vaňkovky, která má začátek prostředek a konec, ale hrozně moc toho materiálu tam je.
3: Premiéru v podobě scénického čtení s Ivanem Trojanem a Martinem Myšičkou uvidí první diváci 23. října.
2: Ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem. A Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on, a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese, a vlastně si vzájemně tak začnou radit v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
3: Festival nabídne i hudbu studentů HAMU nebo spolupráci s Design Blokem, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
4: Co se týče diskuzí, co se týče promítání filmů, tak to vše bude zdarma.
5: Promyslet Havla.
4: První debatu budeme dělat ve spolupráci s Českým rozhlasem, kdy vlastně navazujeme na jejich podcastovou sérii Promyslet Havla. A vlastně jedna z těch debat bude, řekněme, jejich poslední, bude naše první. A my jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
3: Akce na Pražském hradě odstartuje 4. října v předvečer nedožitých 90. narozenin Václava Havla a potrvá až do 14. ledna. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Jaromír Honzák a Silvera Petersen v nahrávce z alba Blood Sings. Necelé 2 minuty zbývají do 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jaké myšlenky Václava Havla obstojí v dnešním světě? Promyslet Havla, to je nová publicistická série Českého rozhlasu Vltava.
0: Filozofové Alice Koubová, Tomáš Koblížek a jejich hosté debatují o klíčových myšlenkách Václava Havla pro dnešní svět.
2: Tak pojďme si krátkou ukázku z našeho nového podcastu poslechnout. Moderuje Karolína Koubová.
3: O myšlenkovém odkazu Václava Havla už bylo napsáno mnoho. Přemítal o něm leckdo. Tak jak budeme promýšlet Václava Havla my, aby to dávalo smysl?
4: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat něco, čemu Ladislav Hejdánek říká filozofem, a to znamená témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná. Že ta témata, se kterými Havel přichází, tak mají i nějakou nadčasovou hodnotu. A je to tak, že když ostatní nějakým způsobem mají vyřešeno, tak on začne upozorňovat na problém. A není to z jeho strany jenom ochota, ale nějaký instinkt nebo dokonce i životní potřeba. Protože si myslí, že jakmile máme pocit nějakého zobecnitelného řešení, nějakého problému, jakmile jsme příliš spokojeni sami se sebou, tak se začínáme přibližovat nějakému sebeobelhávání a vzdalujeme se tomu, čemu on říká život v nějakého otevřenosti, rozmanitosti a dynamice.
3: Jak bude chtít promýšlet Havla Tomáš? Jaká perspektiva tě bude bavit?
5: Asi kromě toho, co tady zmínila Alice, tak já bych k tomu dodal, že bych rád třeba trochu jako objevoval nebo vynášel na povrch věci, o kterých se u Havla zatím mluvilo trochu míň. Já mám třeba dojem, že Havel je někdo, kdo opravdu skvěle rozumí jazyku, že dokáže číst různé situace, ať už od rozhovoru někde v samoobsluze až po nějakou státní propagandu. A podobně jako Alice bych řekl, že on dokáže někdy ty věci hrozně zajímavě komplikovat. Třeba dám takový příklad Havlovy úvahy o propagandě. Tak co je její účel? No tak všichni si na to asi odpoví tak, no prostě šíří nějakou ideologii, vštěpují vám nějaké, řekněme, články víry té dané ideologie. Ale Havel si třeba všímá, že velmi často to v té propagandě nefunguje tady tím způsobem, že ona třeba nějaká ta propagandistická prohlášení nebo slogany mají za cíl třeba jenom testovat lidi, jestli jsou loajální. Vůbec vás ta propaganda nemusí chtít o něčem přesvědčit, ale jenom prostě poslouchá, jestli budete to taky opakovat, anebo jestli budete ticho. A to je něco, čeho si Havel všimne, že prostě ta propaganda nutně nemusí být taková ta indoktrinářská. A je to třeba něco, co člověk může vztáhnout i k současnosti, když se jako zabýváme nějakými současnými politickými slogany nebo i sloganem jako v jiných sférách společnosti, že často to nefunguje tak, že by někdo tím sloganem chtěl o něčem přesvědčit, ale jenom tak jako ten mocný testuje, jestli jste pořád na té jeho straně barikády, tím, že to budete taky opakovat, nebo tím, že budete ticho. A to je něco, co třeba jako Havel dobře vidí, a to je jeden z důvodů, proč se vyplatí ho číst.
1: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Na webu Vltavy a v aplikacích najdete celou sérii s názvem Promyslet Havla už teď. Ve vysílání má nový díl premiéru vždy v sobotu od 17 hodin.
2: A zároveň vás taky zveme na debatu Promyslet Havla live. Bude to 22. října v jízdárně Pražského hradu. Tématem bude demokracie a budoucnost Evropy. A víc informací najdete na webu Vltavy.
1: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, tohle byl Josef Haydn, Il Giardino Armonico a dirigent Giovanni Antonini.
1: Vizitka. Dnes přijde režisér Ondřej Veverka. Byl potížista, věčně zadlužený, ale za to měl talent. Stíhací pilot Josef František byl za druhé světové války legendou britského RAF a přesto je u nás jeho jméno skoro neznámé.
0: Režisér Ondřej Veverka se to snaží změnit nejenom svým novým filmem Osamělý vlk. Proč ho přitahuje právě příběh tohoto nevyzpytatelného, ale mimořádně talentovaného letce?
1: A byl v RAF ještě někdo lepší než Josef František? Na to všechno režisér Ondřej Veverka odpoví po 10. dopoledne.

0: Alexandr Konstantinovič Glazunov, Radek Baborák a Baborák Ensemble. Hezké ráno s Českým rozhlasem Vltava.
1: Arthur Rimbaud, to byl básník, který stihl během několika málo let převrátit úplně na ruby francouzskou poezii. A právě jeho text si jako první v tomto týdnu vybral výtvarník a hudebník František Skála.
2: Básnění.
3: Arthur Rimbaud. První večírek. Už byla velmi odstrojena a velký nediskrétní sad ji hodil oknem na kolena růžový šat. Seděla takřka polonahá na divaně v mé světnici a v očích měla tolik blaha podobající se světici. A slunce, opustivši révu, jí pobíhalo po kůži a třpitilo se při úsměvu, jak malá muška na růži. Když líbal jsem ji na košilku, tu zazněl její lstivý smích a rozsypal se v tisíc trylků, jak zmrzlý sníh. A řekla, kdyby se raději přestal a předstírala, že má zlost, a smích se tvářil, jak by trestal mou nestoudnost. Však chvěla se, jak před popravou. Do oken vpadla hvězdná noc, potřásla vzdorovitě hlavou, no tohle už je trochu moc. Pak rozlehl se nočním tichem polibek, jež nás spaloval, při něm se smála milým smíchem, jenž svoloval. Už byla velmi odstrojena a velký, nediskrétní sad ji hodil oknem na kolena růžový šat. No já jsem vybral toho Rimbauda z toho důvodu, že jsem uměl několik básní nazpaměť a je to takový klasik, kterého mám velmi rád, proto zachycení života těch atmosfér.
1: Báseň Arthura Rimbauda, první večírek v překladu Vítězslava Nezvala. Ta zazněla v uplynulých minutách. Básnění pro nás celý tento týden bude mít František Skála.
0: Posloucháte nás v pondělí 7. září a před 8. ještě jazz. Přejeme vám hezké ráno.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Lídři koalice budou jednat o rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek. Zvláštní američtí vyslanci jednali o víkendu o ukončení rusko-ukrajinské války v Moskvě i v Kyjevě. Začíná jubilejní 60. sezóna divadla Járy Cimrmana a čekáme skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 23 až 27. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO s takovými úsporami spíš nepočítá.
3: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
2: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, potom návrh hospodaření posoudí poslanci. Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Cream, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzodělníci zbourají do konce tohoto týdne. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory zprostředkované Spojenými státy o zastavení války na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
4: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Divadlo Járy Cimrmana večer zahájí jubilejní 60. sezónu. Jejím prvním představením bude Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové, a to v hlavní roli se Zdeňkem Svirákem.
5: No, nemá talent.
6: Já bych jenom byl rád, abychom vydrželi být při chuti.
7: Zdeněk Svěrák 60. sezónu vítá s radostí, ale i s obavami. Připomíná, že do ní soubor vstupuje v oslabení, bez Jana Hraběty. A podobně to vidí i herec Petr Bruckner.
8: Někdy je to euforie a někdy je to smutek. A smutek je to ten, že už spousta těch lidí, kterýma jsem těch 60 let tam vlastně žil a žiju, tak už tam nejsou.
7: Zítra se soubor divákům představí v Kutné Hoře. První pražské představení odehraje ve středu a na 27. září chystá divadlo společně s Radiožurnálem oslavy jubilejní sezóny v Příchovicích u Tanvaldu. V rámci celodenního programu v areálu u Čápa vyhlásíme i vítěze ankety o nejoblíbenější postavu. Tu můžete stále vybírat na serveru i rozhlas. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu, na většině území vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu potom kolem 20, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 22. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: znovu rozjede jeho lanovka. Tohle všechno a ještě víc nabídneme v následujících minutách.
1: Co z hudby? Třeba Dagmar Voňkovou a album Archa nebo Roberta Schumana a Ottorina Respighiho. Vladimír Kosma a filmová hudba v úvodu hraje Bruselská filharmonie.
2: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Renaud Capison s bruselskou filharmonií ve skladbě Vladimíra Kosmy. 8:10 ráno.
1: Lanová dráha na Petřín se zanedlouho po kompletní modernizaci vrátí do provozu. Už se taky na to docela těšíme. Půjde o 4. generaci s nově navrženými kabinami, které slibují panoramatické výhledy.
0: Historie lanovky přitom sahá do konce 19. století. Tehdy jezdila na vodní pohon a byla kratší.
1: I když lanovka na Petřín se ještě nerozjela, tak do jejich úplných počátků se teď společně ponoříme, a to v reportáži naší kolegyně Zuzany Filipkové.
0: Natáčela s vedoucím archivu dopravního podniku hlavního města Prahy Robertem Marou.
2: Historie petřínské lanovky se začala psát v červenci roku 1891. Navazovalo to vlastně na výstavbu petřínské rozhledny, kdy klub českých turistů po návštěvě české delegace na světové výstavě v Paříži byli vlastně ohromeni Eiffelovou věží a chtěli něco podobného vlastně vybudovat i v Praze.
3: Na konci toho 19. století na to ti Pražané hodně čekali, ne?
2: Že? Bylo to určitě veliká atrakce, protože si musíme uvědomit, že v té době vlastně jezdila po Praze koňka a ještě vlastně nebyly rozvinuty ani elektrické tramvaje. Také je dobré poznamenat, že vlastně to nebyla první lanová dráha na území Prahy. První lanovka jezdila na Letnou. To prvenství bylo o několik měsíců, ale Letná začala v květnu 1891 a Petřín začal až v červenci 1891.
4: Říká Robert Mara, historik, který se dlouhodobě zabývá historií veřejné dopravy a je vedoucím archivu dopravního podniku hlavního města Prahy. Družstvo pro výstavbu petřínské rozhledny dalo dohromady potřebné finance na realizaci naší malé Eiffelovky. S tím souvisela potřeba dostat na tuto vyhlídku návštěvníky.
2: Ta tehdejší lanovka nemůže mít srovnávat s tím, co vidíme na Petříně dneska.
3: Byla vlastně vodní pohon, že jo?
2: Měla vodní pohon vodní převahou, to znamená, že vůz v horní stanici se vždycky naplnil vodou a potom vlastně tou tíhou vytáhl tedy na kopec druhý vůz. Tento systém pohonu byl sice tedy jednoduchý na zkonstruování zpočátku na provoz, ale velmi záhy začal narážet tu na sezónní nedostatky vody, na zamrzání vody vlastně v zimních obdobích a potom vlastně, když bylo už v těch pozdějších letech potřebné brát vodu z klasického tedy vodovodního řadu, tak to bylo velice nákladné.
4: Petřínskou lanovku tedy nutně čekal stejně jako jiné podobné lanové dráhy přechod na elektrický pohon. Zvažovalo se to už na přelomu 19. a 20. století, ale do první světové války se to nestihlo a kvůli nedostatku vody a válečným létům se její provoz zastavil.
2: Potom v poválečných letech byly důležité jiné věci, takže vlastně k té investici nedošlo, lanovka zastavila provoz a potom tedy ležela ladem řadu let, než se vlastně vyřešilo, co s ní dál.
3: V období té první světové války, tak ta lanová dráha byla zavřena v průběhu první světové války až do těch 30. let.
2: Za první světové války jezdila, ale jako s určitými přestávkami, ale zatím to vypadá, že zhruba do roku 1921.
3: Takže až vlastně
2: Po válce dosloužila, že v té době už ten pohon byl velmi zastaralý, vodárny vyměřily takový sazby vodního, který by bylo nutný platit, že absolutně by to nemělo šanci v tom sezónním provozu, kdy se vlastně nemohlo jezdit v zimě. Tak by to nemělo ani šanci vlastně vydělat na ten provoz, údržbu. Takže bylo zřejmé, že vlastně musí proběhnout modernizace, s tím i vlastně elektrifikace, ale řešilo se, kdo to vlastně zaplatí, protože ten tehdejší provozovatel, to družstvo rozhledny na Petříně, pochopitelně nedisponovalo takovými prostředky, takže celý to vlastně desetiletí téměř bylo vyplněný různou korespondencí, jednáním, kdo se ujme potom toho finálního projektu a i těch nákladů s tím spojených a logicky potom se tím stal ten městský operátor elektrické podniky, který vlastně měl to zázemí i zkušenosti vlastně s dráhovou dopravou.
4: Dráha zarůstala postupně travou, chátrala a odstavené vozy zůstaly stát nechráněné přímo na kolejích, a to až do počátku 30. let 20. století.
2: Lanovou dráhu převzaly elektrické podniky hlavního města Prahy a velmi rychlým tempem ji vlastně modernizovali, prodloužili trať, že ta původní lanovka nekončila tak jako dneska na újezdě, ani nedojížděla vlastně úplně na vrch Petřín, končila zhruba v místech dnešního Nebozísku, takže ta trať vlastní byla prodloužena z Nebozísku skrz Ladovou zeď až na Petřín a na újezdě došlo tedy k prodloužení do barokního domu číslo popisné 412, to si pamatuji, a tam se tedy vybudovala nová stanice, která vlastně slouží veřejnosti veřejnosti dodnes. Samozřejmě s touhle velkou modernizací souvisely i nové vozy. Když srovnáme třeba tu původní lanovku z toho roku 1891, tak to byly kratičké, malé, 6 metrů dlouhé vozy, kam se vešlo asi 50 cestujících, což z dnešního pohledu je velmi úsměvné. A ty vozy z 30. let už byly vlastně jednou tak dlouhé, pojmuly zhruba kolem 105, 110 cestujících, takže vlastně i ta přepravní kapacita, výkonnost byla výrazně vyšší.
4: S historikem a vedoucím archivu dopravního podniku hlavního města Prahy Robertem Marou se v dalším díle budeme povídat o tom, jak lanová dráha vypadala ve 30. letech a jaké další osudy jí potkaly.
1: Tak na konci září se opět rozjede lanová dráha na Petřín. Po kompletní modernizaci nás ještě čeká nový design kabin a interaktivní prvky. Například, když se budou lanovky na trase míjet, tak na sebe zamrkají a taky se začervenají. Už se těšíme.
0: Za chvíli budeme mluvit o komiksovém románu Idealista, který se zabývá československými interbrigadisty ze španělské občanské války. Víc ale řekne komiksový historik Pavel Kořínek.

0: Píseň Háje v podání Dagmar Voňkové z alba Archa z roku 2020. Je 8 hodin a 20 minut.
1: A teď vám představíme příběh československých interbrigadistů, kteří ve 30. letech minulého století odjeli dobrovolně bojovat do španělské občanské války. Tak to je příběh, který se z povědomí spíš vytratil, ale teď se ho znovu rozhodli připomenout. Spisovatel Marek Toman a kreslíř Stanislav Setinský.
0: Zkušená autorská dvojice, která za svůj předchozí počin získala cenu Muriel, v komiksovém románu Idealista vypráví příběh interbrigadisty Jaroslava Klecana.
1: Jak se jim ho podařilo odvyprávět, na to už se ptáme literárního historika Pavla Kořínka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Dobrý den, Pavle.
2: Dobrý den.
0: Těch historických komiksů vznikla v posledních letech celá řada. Jak si Idealista stojí ve srovnání s ostatními komiksy o moderních českých dějinách?
2: Já myslím, že velmi dobře. Na Idealistově je totiž, myslím, v nejlepším slova smyslu vidět, že to pro autora není jenom nějaká zakázka typu je potřeba odvyprávět příběh dalšího českého panovníka, abychom si ho připomenuli před maturitou, ale že je to téma, které autora, v tomhle případě tedy myslím autora scénáře Marka Tomana, dlouhodobě zajímá a nedá mu spát. On Toman už o Klecanovi napsal román, napsal o něm non-fiction badatelskou knihu a teď dodává do trojice komiksové zpracování. I z toho je, myslím, zřejmé, že jde o něco, co je pro něj prostě naprosto klíčové a na tom komiksu je to strašně dobře znát a vidět, že to není prostě zakázka.
1: Marek Toman, jak to svoje vyprávění o Jaroslavu Klecanovi vystavěl? Jak Klecanův příběh čtenářovi předkládá?
2: Je rámován vlastně jako love story. Je rámován dopisy, je rámován hledáním Klecanových osudů, na které se vydává Pakýta, Klecanova láska z těch interbrigadistických časů, která se po mnoha letech snaží zjistit, co se vlastně stalo a jak to bylo. A vlastně ona odkrývá postupně, nebo v tom rámcování jejím hledáním se při čtenáři odkrývá celý ten Klecanův příběh.
0: Zejména starším posluchačům může být Klecanovo jméno povědomé. Julius Fučík v reportáži psané na Oprátce Klecana obvinuje ze zrady protinacistického komunistického odboje. Pracuje komiks nějak s tímhle po dlouhá léta protěžovaným výkladem osudu protagonisty?
2: Určitě, tak Fučíkovi se v Klecanově osudech nedalo vyhnout, také proto, že jejich životy spolu byly spojeny jak zaživa, tak i potom v tom druhém životě. Klecan byl v reportáži opravdu vykreslen jako ten zrádce, ta negativní postava. Historici už dlouho hovoří o tom, že ta skutečnost byla pravděpodobně jiná a mnohem složitější a ten komiks v podání Marka Tomana a Stanislava Setinského samozřejmě tuhle řekněme věrnější nebo něčem komplexnější podobu toho příběhu předkládá. Klecan je tady mladý idealista, jak říká titul, který chce vždycky bojovat za to, v co cítí pocit, že je správné bojovat, a to Fučíkovo přečtení, nebo spíše napsání Klecana, protože on ho potřeboval jako svého druhu protipol těch svých údajných hrdinských činů, tak je prostě velmi zkreslující a tady se ten příběh i díky vlastně rozsáhlému doslovu nějakým způsobem reviduje.
1: Historických komiksů se u nás za poslední roky vyrojilo jako hub po dešti. Tak proč bychom komiksový román Idealista neměli minout a komu je vůbec určený?
2: Myslím, že těch důvodů je celá řada. Je to komiksový román, který je výborně napsaný, skvěle nakreslený. Nebyla o tom ještě řeč, tak jenom kratičce, že kresba Stanislava Setinského tomu komiksu hrozně dodává. On se na jednu stranu netrápí příliš dobovými detaily, nesnaží se přesytit ty panely nějakými jednoduchými odkazy do 30. a 40. let, ale skrze to zvolené výtvarné podání, myslím, zvládá strašně dobře budovat nějakou dobovou atmosféru. Ten komiks, myslím, cílí na každého od nějakých 15 výš, kdo si chce přečíst zajímavý příběh z české historie, kdo se chce dozvědět něco o interbrigadistech, ale i kdo si chce přečíst prostě dobrý, napínavý, zajímavý, dojemný příběh. Ten komiks je otevřený, myslím, i těm dospívajícím čtenářům, třeba tím, že do sebe v zapojuje vlastně takové vysvětlivky, takže myslím, že se v něm nikdo nemůže úplně ztratit, ale zároveň je zcela otevřený, myslím, četbě jak laiků, tak historiků.
0: Říká komiksový historik a publicista Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Hodnotil komiksový román Idealista. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Pavel Voráček hrál část fantazijních kusů od Roberta Schumana.
1: Česká účast na letošním frankfurtském knižním veletrhu by se podle první části ekonomické studie měla do roku 2030 vrátit, a to v podobě přínosů pro českou ekonomiku. Při realistickém scénáři by mohla zvýšit její obrat o 465 až 530 milionů korun.
0: Přinést až 230 pracovních míst a veřejným rozpočtům až 130 milionů korun. Pokud by se některé z prezentovaných děl stalo světovým fenoménem, mohou být podle studie přínosy ještě výrazně vyšší.
1: Česká republika se letos ve Frankfurtu představí jako čestný host, do Německa zamíří 75 autorů a autorek a 40 nakladatelství a připraveno je kolem stovky akcí.
0: Veletrh startuje přesně za měsíc.

0: Ottorino Respighi, část z Římských fontán, symfonické fresky a hrála Akademie svatého Martina v Polích.
1: Před chvilkou jsme hodnotili nový komiks, teď budeme hodnotit taneční představení. Vzdušná akrobatka a umělkyně Stéphanie Duhirahe, která taky dlouho působí v České republice, ve spolupráci s Marinou Mezzogiorno Brown uzavřela včerejší premiéru v kulturním domě Mlejn v Praze scénický triptych, který dostal název Šrámy.
0: Performativní událost v produkci souboru Kompani Pě Perše se zaměřila na oslavu života i vzpomínání. Premiéru viděla i publicistka Hana Strhičková. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Jaká témata trilogie otevřela a jaké pro jejich komunikaci potom zvolila prostředky?
2: Ta trilogie je vlastně velice náročná a velice promyšlená. Stéphanie Duhirahe se dlouhodobě zajímá o mezigenerační přenos traumat, zajímá se o vtělené prožívání traumat, přenášení jich z generace na generaci. A Šrám, jak už bylo řečeno, je performativní trilogie, která v té první části nazvané La Debatue zkoumala téma kolonizace. A to byl příběh samotné Stéphanie. Druhý příběh se týkal nazvaný Děti z bakelitu, sametové revoluce a na základě sběru orální historie vzpomínali na sametovou revoluci a jakým způsobem se v těle uchovaly vzpomínky nebo zážitky ze socialismu a z období přerodu společnosti. A tyto performance využívaly jak site specific, vzdušnou akrobaci, tanec, vizuální umění, multimédia a v té třetí části nazvané Closer se v podstatě vše spojilo a zároveň vyvrcholilo a současně odbočilo na trochu jinou, širší zase tématiku a to na klubovou kulturu 70. až 90. let v Americe a to právě skrze protagonistku zmiňovanou Marinu Mezzogiorno Brown.
0: Vymykala se něčím tahle premiéra? Odlišovala se?
2: Myslím si, že se od dvou předchozích performancí odlišovala právě zvolením jedné protagonistky, přičemž Stéphanie Duhirahe je takzvaně nápomocnou na scéně, pomáhá s technickými přestavbami, ale současně je důležitým partnerem, hlavní představitelky, komunikátorem. A jak už z názvu vyplývá, jde o téma blízkosti, vztahovosti, o něco, co se nás bezprostředně dotýká. To znamená, že oni skrze jejich vztah na jevišti začínají otevírat komunitu tak, že se nakonec spojí jeviště s hledištěm. Ta premiéra se odlišovala i způsobem komunikace, kdy promlouvá přímo k divákům a současně vypráví příběh sama pro sebe, rekapituluje, vzpomíná, oslavuje všechny ty, kteří zemřeli v tehdejší, vlastně první, řekněme, komunikované veřejně vlně AIDS, kdy spousta jejich přátel odešla z tohoto světa a ona na ně vzpomíná nikoli lítostivě, ale právě skrze radostné chvíle, které si s nimi prožili anebo jakým způsobem o nich doma hovořili. Protože není bez zajímavosti, že Marina přichází velmi autenticky z prostředí Los Angeles. Sama se narodila v roce 88 do queer rodiny a je to opravdu cítit, jak je tím vlastně tématem celá, chtěla jsem říct nadšená, ale současně velmi přesvědčivá.
1: A podařilo se Stéphanie a Marině vyvážit rovnováhu mezi tím truchlením a na druhé straně radostnými vzpomínkami?
2: Domnívám se, že balancují velmi statečně a můžeme si představit jeden z prvních obrazů, kdy vstupujete do sálu, Marina je na centru jeviště a tančí na disco hudbu. Má na sobě třpitivý kostým, velmi úsporný, ale je zahalená s tím, že zahaluje i obličej, před kterým má zlatý kruh, řekněme, nebo blištivý třpitivý kruh, nebo odráží třpitky. A v tomto duchu ona tančí, ona se dostává, ona se propadává do té minulosti, ale současně z ní vytahuje jakoby fleše, jako záblesky fotografického aparátu, vytahuje jednotlivé vzpomínky, střípky, jako když listujete fotoalbum. Vy se dozvídáte o postavách skrze její kostýmy, které jsou na scéně naaranžovány jako bochánky chleba. Dozvídáte se skrze předměty, které používá a současně se vrací diskotékový rytmus a vrací se také i s tím, že ona klesá a stoupá na laně, protože ona je velice výbornou vzdušnou akrobatkou.
0: Ano, my už máme velmi málo času. Proč stojí za to tohle představení vidět?
2: Určitě pro způsob vyprávění, pro způsob storytellingu, pro způsob zapojení akrobacie na zavěšeném vertikálním laně, jakým způsobem může být velmi suverénní výkon a současně jakkoliv nedávaný na obdiv virtuózní přístup k lanu. Pro jednotlivé obrazy, ze kterých si obě dvě tvůrkyně odnášejí jak angažovanost, potřebu promlouvat o důležitých tématech, jako je právo na plnou péči pro oba rodiče stejného pohlaví, právo pro uzavírání sňatků a podobně. To znamená, že je to dílo jak angažované, sociálně procítěné, tak hluboce lidské a právě pro ono prožití komunity, bezpečí a možnosti sdílet i velmi těžká témata stojí za to jít.
1: Akrobacie a fyzické divadlo propojuje inscenace Šrámy. Pro nás ji zhodnotila publicistka Hana Strejčková. Děkujeme.
2: Děkuji a naschranou.

0: Vyrozumění, asanace, audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: muzika Antiqua Köln dohrála 8:45. Máme pondělí, je 7. září.
1: A budeme se tak trošku ohlížet. Za víkendem Festival Dvořákova Praha vstoupil už v sobotu do svého 19. ročníku. V Rudolfinu se představil orchestr Filharmonika della Scala. Řídil ho jeho šéf dirigent a taky hudební ředitel milánské La Scaly Riccardo Chailly.
0: Zahajovací večer patřil dvěma vrcholným dílům Antonína Dvořáka, koncertu pro violončelo a orchestr Hámol a symfonii číslo 9 Emol z Nového světa.
1: No a v publiku pochopitelně nechyběl náš kolega, hudební publicista Jindřich Bálek. Jindro, vítej ve studiu.
2: Dobré ráno.
0: Byl to tedy zahajovací koncert, který svou úrovní atmosférou skutečně otevřel festival jako mimořádnou událost.
2: To určitě ano, orchestr Milánské Scaly u nás zdaleka není poprvé, ale zejména dirigent Riccardo Chailly je vzácná osobnost dnešního hudebního světa a ve svých 73 letech je dirigent s největším renomé, s úctyhodnou kariérou v lipském Gewandhausu i v amsterdamském Concertgebouw, ale začínal v Itálii jako asistent Claudia Abbada právě v La Scale a program se dvěma dvořákovými díly, vrcholnými dvořákovými díly, těmi nejslavnějšími, svým způsobem nejde zkazit, ale od prvních minut bylo jasné, že slyšíme světové provedení.
1: Solistkou večera byla Julia Hagen, to je výrazná violončelistka mladé generace, pochází z proslulé salzburské hudební rodiny. Jaký byl její Dvořák, Jindro, čím se vyznačoval její tón nebo výraz?
2: Tak to byl Dvořák, řekněme, hodně introvertní a ne tak rozespívaný, jak jsme zvyklí, nebo jak by ta česká tradice trochu napovídala. Bylo to takové jemné, kultivované hraní, které by se podle mého názoru hodilo spíš k Schumannovi a určitě do komorní hudby. Jméno Hagen ve světě proslavilo Hagenovo kvarteto, kde jsou tři rodinní příslušníci a to je soubor, který také někdy preferuje jaksi detailní zvukovou propracovanost nad vřelým výrazem. Takže musím říct tentokrát, že to nebylo zcela strhující provedení, i když samozřejmě mělo svoji vysokou úroveň.
0: A jak fungovala souhra Julia Hagen s Riccardem Chaillym a orchestrem Filharmonika della Scala?
2: Tak to se podařilo mimořádně dobře, protože tady orchestr hodně potřebuje být propojen se solistou, protože sám má drobná krátká sola a tady přece jenom bylo poznat, že to je jeden z nejlepších operních orchestrů a jeden z nejlepších operních dirigentů, kteří prostě umějí doprovázet. Bylo úžasné sledovat, jak orchestr drží všechny barvy a přitom nikde solistu nepřekrývá. A propracovanost zvuku byla mimořádná, orchestr hrál stišeně a přitom v orchestrálních předehrách vždycky vyrostl do plné síly, takže tohle byla vysoká škola doprovázení.
1: A bylo to stejné s tou vysokou školou, jak říkáš, také u symfonie číslo 9 z Nového světa, která zazněla po přestávce, jak k ní Riccardo Chailly přistoupil?
2: Tak já jsem obdivoval především to, že symfonii vtisknul takový dokonalý klasický tvar, že nikde nedělal žádná samoučelná tempová zastavení nebo zrychlení, žádné efekty, které najednou upoutají pozornost. On zkrátka udrží v hlavě nebo celkově v tom orchestru ten smysl pro celek. Takže to bylo průzračné, čisté, muzikální. Zajímavé bylo largo, které hrál v odvážně pomalém tempu s dlouhými pauzami, ale naprosto precizně, takže se nikde nestalo, že by ta pauza nevyzněla, že by ta pauza vyzněla nějak naprázdno a tak dále. Naopak skerco pak bylo neobyčejně svěží, ale jak říkám, bylo to vlastně hodně o tom klasickém tvaru symfonie.
0: Ty už jsi mluvil o operním zázemí orchestru. Abychom to shrnuli, tak jak přesvědčivě vystihl ten dvořákovský hudební jazyk?
2: Já se přiznám, že jsem čekal od operního orchestru a zejména od Italů, řekněme, rozevlátější a emotivnější provedení, ale tady opravdu promluvila osobnost dirigenta, který ctí stavební řád symfonické hudby. Platí samozřejmě to, co jsem říkal na začátku, že Novosvětská je skladba, která se svým způsobem nedá zkazit, je tak vděčná, tak vlastně srozumitelná i interpretům, ale tohle bylo barvité, brilantní provedení v plném lesku, které ale mělo i takovou zvláštní pokoru, protože Dvořák není autor, který chce být okázalý, je tam mnoho stišení, mnoho takové velmi niterné, neokázalé hudby a to se tady podařilo.
1: Filharmonika della Scala, Riccardo Chailly, violončelistka Julie Hagen. Jenom telegraficky, Jindro, co si ještě na Dvořákově Praze nenecháš ujít?
2: Určitě zítra Paavo Järviho, což je syn legendárního dirigenta Neeme Järviho, ale dnes už také pán v letech, který dozrál v mimořádného dirigenta a přiveze Beethovenovu 7. symfonii.
1: Tak, Jindřich Bálek pro nás hodnotí, sleduje průběžně celý festival. Budeme se těšit příště. Jindro, naschledanou.
2: Naslyšenou.

0: Bél Bartok, část z rumunských lidových tanců hráli Alexandr Starý a Martina Bačová v 8.53.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Český rozhlas nastřádal za svou více než stoletou existenci celou bohatou zásobu archivních zvuků. No a možná si na to ještě vzpomenete, jsou to 3 dekády zpátky, kdy Michael Jackson odehrál svůj velkolepý koncert v Praze na Letné.
0: U té příležitosti kolegové z archivu pro svůj pořad Auditorium vybrali opravdu zajímavý záznam.
2: Je to reportáž z Letné přímo ze dne koncertu, kdy už lidé netrpělivě vyčkávali na začátek show.
3: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
4: Na Letenské pláni už je několik desítek, mnoho desítek tisíc lidí, kteří očekávají příchod zatím prvního účinkujícího, tedy švýcarského předskokana Michaela Jacksona, zpěváka DJ Boba. Ten na Letnou přijel zhruba před hodinou a čtvrt, možná hodinou a půl, prohlédl si zákulisí i plochu pro diváky a teď už se připravuje na své vystoupení, které by podle harmonogramu mělo začít v 18 hodin a 30 minut. Hlavní star večera, americký zpěvák Michael Jackson, má vystoupit, to už jsme také v našem vysílání několikrát říkali. Tak to jenom připomenu, od 20 hodin. Jeho příjezd má, řekněme, 2 varianty. Buď Michael Jackson přijede kolonou vozů, anebo přistane vrtulníkem tady vedle na tréninkovém hřišti v areálu fotbalového mužstva AC Sparta Praha. Už několik set lidí muselo vyhledat lékařské ošetření. Problémy způsobuje především dav před tribunou, respektive před jevištěm. Dav, který je velmi nepříjemný, zvláště pro dívky, které několik z nich muselo být dokonce ošetřeno, takže byly použity kyslíkové přístroje. Jinak podle pořadatelů zatím k žádným vážnějším incidentům nedošlo. Letenská pláň se pomalu zaplňuje. Zatím prázdné jsou VIP tribuny, nebo téměř prázdné, protože ti, kteří si zakoupili drahé vstupenky, zřejmě čekají někde doma v klidu, protože mají svá místa jistá a nemusí se nikde tlačit. Český rozhlas 1 Radiožurnál bude o dalším dění tady na Letné samozřejmě průběžně informovat.
3: Auditorium. Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu.
5: Auditorium.
3: Poslouchejte nás na Můj rozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích.
5: Auditorium.

0: Dobrý den, na hodinách 9.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda dnes projedná výši minimální mzdy na příští 2 roky. Od ledna by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by potom měla podle odhadů stoupnout ještě asi o 2 tisíce korun. S návrhem souhlasili odboráři i zaměstnavatelé. Kabinet bude jednat také o tom, jestli má v Česku pokračovat střídání letního a zimního času. Řada budov v Česku se dnes rozsvítí červeně. Do podpory Světového dne Edišénovy svalové dystrofie se večer zapojí třeba pražská Petřínská rozhledna, Mostecký hrad Hněvín nebo východočeské divadlo v Pardubicích. Vzácné onemocnění způsobuje od umírání svalů, pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polikáním. Zpomalit nemoc dokáže nový nákladní lék, který loni schválila Evropská komise. Americký prezident Trump by dnes mohl po telefonu jednat s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem. Poté se má spojit i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Píše to ukrajinský server The Kyiv Independent, a to s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ti přijeli nejdřív do Moskvy a potom do Kyjeva jednat o možných krocích k ukončení války. Trump se s nimi o tom má před telefonátem ještě poradit. Olomouc ode dneška hostí tradiční dny evropského dědictví. Lidé si při nich budou moci prohlédnout řadu památek anebo se vypravit na komentované prohlídky, tematické procházky a koncerty. Jedním z vrcholů bude páteční open air vystoupení Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí. Přehlídka potrvá až do poloviny září. A čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20 a v 1000 metrech na horách 16, na Šumavě až 22. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, dnes máme pondělí a je 7. září. My si přibližně za měsíc budeme připomínat 90. Václava Havla. Václav Havel, ten měl zvláštní schopnost mluvit o velkých věcech jako pravda, odpovědnost, svoboda nebo odvaha a přitom je vztáhnout ke každodennímu životu jednotlivce. Jeho idea života v pravdě vznikala v prostředí totalitního režimu, který člověka nutil přizpůsobit se, mlčet anebo aspoň předstírat. Jenomže otázka, co dělat, když se jednotlivec ocitne tváří v tvář silnější moci, ta nezmizela ani se změnou režimu. Co tedy může člověk změnit, když stojí proti systému a je politická statečnost pořád důležitá? Tak o tom bude nový vltavský seriál podcast Promyslet Havla. A tak si o něm budeme za malou chvilku tady ve studiu povídat.
1: A i mezi 9. a 10. nabídneme klasiku a jazz. Nejenom Frédéric Chopin, ale taky Lukáš Oravec, kvartet a taky Mária Rita. Tady je nahrávka z roku 2003. Hezké dopoledne, 9:03.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou 7 minut po 9 dopoledne.
1: havel.rozhlas.cz, to je ta správná adresa, na které najdete celou řadu pořadů, které k letošním nedožitým 90. prvního českého prezidenta a dramatika Václava Havla připravil Český rozhlas. Denně tam přibývají další a další díla.
0: A právě dnes tam taky dorazil vltavský seriál, speciální podcast Promyslet Havla. Jaké Havlovy myšlenky obstojí v dnešním světě, tak o tom diskutují moderátorka Karolína Koubová s filozofkou Alicí Koubovou, Tomášem Koblížkem a jejich hosty.
1: A Tomáš Koblížek společně s Karolínou už jsou s námi ve studiu. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno.
3: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Co se vám vybaví, když se řekne Václav Havel? Nějaká konkrétní událost, dílo, místo, výrok, cokoliv?
2: Tak jestli já můžu začít, tak mě se samozřejmě teď nejvíc vybaví tenhle úžasný podcast Promyslet Havla a tahle příležitost být s Tomášem a s Alicí ve studiu a přemýšlet vlastně o tom, co za svědectví o člověku a o nějakých situacích Havel podává, co by se nám mohlo hodit dneska. Ale jestli bych si měla skutečně zavzpomínat na takovou pro mě iniciační situaci, tak to je samozřejmě sametová revoluce. Mně bylo 10 let, byla jsem v Poděbradech a viděla jsem plakát Václava Havla u nás v samoobsluze a tam, že byl mladý a zrzavý a já jsem si říkala jako to dítě, že přece tohle nemůže být náš prezident, protože já jsem měla tu zkušenost, že prezident musí být plešatý jako pan Husák. Takže to si jenom vzpomínám a úplně jsem z toho byla nadšená, že vlastně může se něco takového u nás stát, že někdo takový může být naším prezidentem.
1: Tomáši.
3: Mně se asi vybavuje o Václavu Havlovi něco jiného po tom podcastu, než to se mi vybavovalo před tím podcastem, protože kvůli tomu podcastu jsem se teda jako zanořil do toho ohromného oceánu Havlových textů. A to, co mi teďka naskočí, když se řekne Václav Havel, tak je takový jako rozpor mezi tím, co my o Havlovi víme, co si o něm běžně říkáme, a to, co potom člověk zjistí, když si opravdu pročítáte i některé hodně málo známé eseje, jen takové jako jeho letmé myšlenky. A já právě myslím, že v tom podcastu jsme se tak snažili přiblížit něco, co třeba se tolik neví, když třeba Havel mluví o jazyku totalitních zákonů, tak je to podle mě jako spousta skvělých postřehů, které neznáme a které jsme se teda snažili tady nějak přiblížit.
1: Já musím připomenout, že Tomáš Koblížek, to je filozof jazyka. Pravidelně tady na Vltavě přinášíme vaše úvahy. Jak se vám tedy Havel nově vynořil teď po tom, co jste pročetl takové množství materiálu, textu, co jste se do Havla opravdu ponořil?
3: Já myslím, že ve filozofii je dobré mít nějaké velké vzory, nebo to je podobné jako v hudbě, když jste třeba jazzman, tak máte vlastně nad postelí plakát někoho, kdo to skvěle umí. A já bych řekl, že Václav Havel je v nějakém ohledu mým vzorem, protože mám dojem, že on strašně dobře rozuměl jazyku. On četl různé jako situace životní, ať už jde nějaký rozhovor v samoobsluze nebo o státní propagandu, tak on těm situacím rozuměl skrze jazyk, kterým se v těch situacích mluví. A v tomhle on je prostě pro mě nějakým takovým vzorem, že bych taky takhle chtěl jako dobře rozumět jazyku. Myslím, že mám pořád v tomhle nějaké ještě mezery a tohle podle mě jako Havel zvládal skvěle.
0: Karolíno, co tebe při přípravě toho podcastu o Havlovi překvapilo?
2: Nevím, jestli překvapilo to, ale jako bylo to pro mě všechno strašně podnětný, protože jak Alice, tak Tomáš vlastně přinášeli pohled na Havla přesně jako jinak, než jsem znala, než se tedy tak normálně jako traduje, ale snažili se najít na něm něco prostě do hloubky. To znamená, že třeba že jsem si tím spíš uvědomila, když jsme se bavili o tom, jestli Havel vůbec byl filozof, což on sám odmítal, ale uvědomila jsem si díky oběma hostům a jejich hostům, jak Havel byl skutečně propojen jako dramatik a člověk a myslitel. A že byl vlastně jednající myslitel, že on prostě přemýšlel proto, aby vyřešil nějakou situaci. A to mně přijde hrozně užitečné právě i pro člověka, který si tu naši sérii poslechne, protože si myslím, že to potom vždycky vede k tomu, aby se člověk zamyslel, aha, týká se to nějak mě a co bych teda dělal já, že to nejsou nějaké jako akademické koncepty, ale jsou prostě, myslím, docela praktické.
1: Takže jestli to chápu správně, po poslechu podcastové série Promyslet Havla se nedočkáme odpovědí, spíš si začneme znovu klást otázky o tom, kdo Havel byl.
2: Já myslím, že to právě taky uměl moc dobře Havel, že on jako rozpoutával diskuzi a rozpoutával různé názory a vlastně dost často kontroverzní, takže věřím tomu, že si jako naši posluchači a doufám budou klást otázky. Tomáši, promiň, to jsem ti nechtěla toho skočit.
3: No, já myslím, že je to přesně tak. Oni mu někdy filozofové vytýkají, že to vlastně není ten správný filozof. On neměl žádný systém, nějaké filozofické principy, z kterých by všechno jako vyvodil a pak to uzavřel a vydal filozofickou knihu. Ale on byl prostě takový jako vykopávač, jako zahajoval různé třeba jako myšlenkové zápasy. A to je podle mě také docela jako důležitý výkon.
0: O novém podcastu Vltavy Promyslet Havla mluvíme s Tomášem Koblíškem a Karolínou Koubovou a za okamžik v tom budeme pokračovat.

0: Pavel Vranický v podání Komorní filharmonie Pardubice a dirigenta Marka Štilce.
1: Promyslet Havla, to je naše nová podcastová série, kterou můžete slyšet na Vltavě, ale už teď ji najdete taky na našem serveru vltavarozhlas.cz. My si stále povídáme s filozofem jazyka Tomášem Koblíškem a také Karolínou Koubovou, která tuhle sérii moderuje. Tak pojďme konkrétně k té sérii. Karolíno, jaká témata se v těch vašich vzájemných diskusích ukázala třeba jako nosná? Čím nás dnes Havel může inspirovat? Jaký z těch dílů si rozhodně nemáme nechat ujít?
2: Myslím, že žádný. Ale je to prostě 6 dílů, takže vybrat některé ty teze, to, o čem budeme přemýšlet v té sérii, bylo poměrně složité, ale já jsem ráda, že se toho právě zhostili Tomáš a Alice, kteří vybrali ta témata a vybrali si k tomu hosty. A pro mě byl opravdu každý ten díl velmi nosný. Tak já jenom vzpomenu prostě systém a antisystém, to znamená role jednotlivce vůči systému. A potom, co bylo velice zajímavé, Havel a spiritualita, duchovnost, jak ovlivňovala jeho myšlení a přemýšlení, ale také hrdinství s Annou Šabatovou, protože to byl také velký spor na konci 70. let mezi Ludvíkem Vaculíkem a Václavem Havlem o tom, kde jsou tedy hranice hrdinství nebo co to vlastně je hrdinství. A potom ten fenomén jazyka a politický systém, o kterém už Tomáš mluvil, to si myslím, že se do současnosti taky velice hodí. Prostě jako všechno.
0: Ono to je ošemetná otázka, ale dostali jste se z hosty Tomáši k otázce, jak by Václav Havel hodnotil současnost?
3: Já myslím, že tady ty otázky jsou hrozně riskantní, protože člověk se rád a snadno stane mluvčím Václava Havla, který už tady není. Ale to, co mě na těch jeho textech zaujalo, je, že on jako nikdy nepropadá nějaké skepsy. Ačkoliv žil v době, která vlastně mnohem jako neporovnatelně horší než ta naše, tak jsem tam nikdy jako nezaznamenal nějaký defétismus nebo nějaký jako velký strach, který by ho paralyzoval. Vždycky je tam nějaké odhodlání. A mám dojem, jako troufám si tvrdit, že by se vyjadřoval stejně tak i dneska, když opravdu máme tendenci vyjadřovat se trochu apokalypticky o současnosti, trochu jako do jisté míry oprávněně, tak mám dojem, že on by asi napsal nějaký text, který by byl jako povzbudivý, který by přinášel nějakou naději a myslím, že on k tomu měl nějaké důvody, proč nepropadat defétismu. On má takovou myšlenku, že ty totalitní systémy, které lžou, které umlčují, tak zákonitě jednou musí padnout, protože nějaké setkávání s realitou, setkávání s oponenty je něco, co člověku vlastně přináší energii, co těm systémům vlastně co do nich vlévá život. A ve chvíli, kdy ten systém začne někoho umlčovat, začne jako zakrývat si tu realitu, nahrazovat i nějakými lživými obrazy, tak musí padnout. Tohle on píše v dopise Husákovi, kde on ho vlastně upozorňuje, že vy brzy skončíte.
1: Vy jste se, Tomáši, ve studiu sešel nad tématy pravda, nad tématem hrdinství, v jednom případě s Annou Šabatovou, ve druhém případě s filozofem Matějem Cíbikem. Přinesli vám tihle dva třeba nějaký nový pohled na Havla? Něco překvapivého? Nějaké nové zjištění?
3: Ten rozhovor s Matějem Cíbikem i s Annou Šabatovou, tak oba dva pro mě byly jako dost nějaký objevné, nebo prostě přinesly nějaký pohled, který já jsem na Havla neměl. Třeba u Matěje Cíbika mě jako zaujala taková jeho poznámka, že řekněme nějaký Havlův souboj s nepravdou v totalitním režimu a ten náš souboj s nepravdou v době, kdy se šíří různé polopravdy, dezinformace, propaganda, tak jsou nějak nesouměřitelné, protože Havel bojoval proti nějaké jedné velké evidentní nepravdě, zatímco my v dnešní době se setkáváme každodenně s velkým množstvím velmi různých nepravd nebo polopravd. A takže ta situace je trochu jiná. Že
1: vlastně se líbí, jak se vyhýbáte slovu lži. Je to něco jiného. To bychom tu seděli
3: nebo i lží, ale že ten rozdíl je v tom, že on měl jednoho takového velkého nepřítele, zatímco my každodenně se setkáváme s velkým množstvím takových různých lží. Takže vlastně všechno z toho Havla úplně vyčíst nemůžeme, protože ta situace je trochu jiná.
0: Série Ve vrcholí, živou debatou na Pražském hradě 22. října. O čem tam budete mluvit, Karolíno?
2: Tak bude to téma Havel a evropské hodnoty. My jsme se odrazili také z projevu Václava Havla Evropa jako úkol. A když se dnes mluví třeba o tom, že Evropa je na určité křižovatce, tak se vlastně ptáme na to, jestli zde můžeme taky hledat v Havlově myšlení nějaký recept, který se může hodit i pro dnešek, to znamená, když Havel mluví o rozmanitosti, ale také o tom, že je třeba nějakým způsobem reflektovat ten vývoj, který Evropa učinila a nějak ho nahlídnout a posunout se někam dál, tak jaký by to měl být pohyb. A pozvali jsme, to bude výjimečná debata, protože se sejdeme všichni tři a zároveň tam bude jako hlavní host Lenka Karfíková, filozofka, teoložka. A ještě se jenom chtěla k celé té sérii uvést kreativní producentku Veroniku Ruperta, naši dramaturgyni Terezi Bečkovou, protože to je tým, který je úžasný a který se už osvědčil v době složité, kde byl Tomáš s Alicí a také v umění pobouřit například.
1: Poznamenejte si tedy do svých diářů 22. říjen jízdárna Pražského hradu a právě tam se můžete setkat s filozofem Tomášem Koblíškem a naší kolegyní, moderátorkou Karolínou Koubovou. Promyslet Havla už teď na našem webu vltavarozhlas.cz. Díky za návštěvu.
2: Ráda se stalo, nashledanou.
3: Díky, nashledanou.

0: Seznamte se s přáteli Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Vychutnejte si koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným.
0: Klasicistní hudba živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově.
1: V sobotu 12. září od 18 hodin na Vltavě.

0: Lukáš Oravec, kvartet s Moravskou filharmonií Olomouc a Mr. Martin z roku 2022. Je 9 hodin, téměř 32 minut.
1: Mozaika. Víc než 600 tisíc diváků u nás zatím vidělo velkofilm Christophera Nolana Odyssea. V kinech už je skoro 2 měsíce a přesto zájem o tohle 70-milimetrové projekce v pražském IMAXu vůbec nepolevuje. Lidé kvůli nim cestují i stovky kilometrů a taky jsou ochotni zaplatit výrazně vyšší vstupné.
0: V době streamingu se tak vrací pozornost k technologii, která má za sebou více než půl století. Čím je výjimečná a proč dělá z Odyssey letní hit?
1: Tak o tom Saša Michailidis mluvil s filmovým publicistou Martinem Pleštilem a také promítačem kina IMAX na pražské Flóře Tomášem Višinským.
2: IMAX sám o sobě je ta nejvyspělejší filmová technologie, jakou kdy lidstvo vyvinulo a komerčně prosadilo. A IMAX je vlastně franšíza, která vznikla na konci 60. let a postupně vlastně začala produkovat zejména ty středometrážní filmy, zejména dokumenty. Potom v 0. letech už se zaměřovala i na celovečerní filmy a ty kinosály IMAX se začaly objevovat i v komerčních kinech a i na místech, kde tehdy nebyly. A tam začala vlastně ta éra těch celovečerních filmů. Do té doby samozřejmě nebylo úplně běžné, že by vlastně se promítaly celovečerní filmy v takhle obrovském formátu úplně všude. V zásadě ale se dá říct, že tenhle ten formát už z názvu vypovídá Image Maximum, znamená, že je to opravdu ten největší obraz, jaký můžeme mít. A ten kinosál IMAX je vždycky byl vždycky konstituovaný tak, že byl opravdu velký. Na té Flóře máme promítací plochu velikosti 20x25 metrů, je to největší plocha v České republice a na ní promítáme filmový pás, jehož obrazové políčko má rozlišení, odhadované obrazové rozlišení, pokud bychom to porovnávali s digitálním obrazem, něco okolo 18K a diváci nesedí zas tak daleko od toho, aby vnímali vlastně tak velké množství detailů. Takže moje odpověď je ano, rozhodně to toto stojí, ten zážitek je opravdu obrovský a ještě bych řekl, že díky tomu, že ta Praha vlastně přežila, protože během digitalizace okolo roku 2011, tak spousta těch 70mm filmových projektorů po celém světě byla demontováno a naštěstí na Flóře ten projektor přežil, byl citlivě odpojen, aby mohl být potom s uvedením filmu Batman Dark Knight Rises zase instalován na posuvné koleje, aby se dal potom vyměňovat i s těmi digitálními projektory, tak je vlastně v provozu a během Oppenheimera před 3 lety, v roce 2023, jsme byli vlastně jediné kino v Evropské unii, těch kin celosvětově bylo 31. A teďka s uvedením Odyssey bylo znovu instalováno další 9 kin, celkových je tady 40 po celém světě a to už samo o sobě vlastně říká, že to je opravdu exkluzivní formát. A jak jste říkal, ano, vlastně polovina sálu, se dá říct, minimálně ty první týdny, tak byla obsazena vlastně diváky z zahraničí.
3: No ale Martine, když člověk, takový ten FOMO efekt, jo, fear of missing out, když si řekne, no ale já nemůžu prostě sehnat ty lístky do toho IMAXu, to nejde, je to komplikovaný, je tam jenom první řada, tam nechci, tak přijdu o tolik, když půjdu do kvalitního kina s kvalitním zvukem, byť z digitální projekce a ne z té analogové 70mm.
4: Já myslím, že ne. Ten zážitek bude samozřejmě jiný. Já jsem viděl obě verze. Ten zážitek jako na první dobu je to komornější samozřejmě, vidíte tam méně obrazu. Zároveň se ale více soustředíte třeba na ty postavy. Já si nemyslím, že to je tak tolik ošizené, protože ten Nolan obecně k tomu velkému formátu nepřistupuje spektakulárně. Jo. I když si vezmeme toho Oppenheimera, to jsou opravdu bílí muži v límečcích, kteří řeší důležité věci a je to vlastně na tom jako mamutím formátu. Tak ta Odyssea taky není vůbec zdobná. To není takový ten cinkrlátkový spektákl, který nás jako křičel tou velikostí, naopak jeho opravdu zajímají nejvíc ty postavy a jak jsou uzavřený v tom jako obrovském prostředí, tak to prostředí je spíš takový nezoraný psychologický terén, jo, který podporuje tu samotu, spíš se nějak z toho je dovnitř těch postav. Jo.
3: Takže samota na obrovském plátně.
4: Ano, je to tak, takže vlastně v tom jako užším formátu, tak samozřejmě nevidíme tolik toho prostoru, ale ten emocionální efekt je podle mě stejný, akorát se k němu dostáváme jinými prostředky, třeba tím, že se koukáme víc na ty emoce, ne potom tom okolí, ale mají vlastně za výsledek úplně stejný, stejnou katarzi.
2: To ohromení přijde už jenom tím, když vstoupí do toho kinosálu. Ta, jak jsem říkal, ta plocha je opravdu obrovská, 20x25 metrů, to nejvíc, co tady máme. Existují ještě větší plochy po světě, ale už ta leta sama o sobě je velmi obrovská. A co se týká potom toho vizuálu, je to skutečně tak, že vy těch detailů uvidíte více, je tam větší ten filmový materiál je vlastně tvořen z částeček barviva a tím, že ta plocha toho políčka dosahuje velikosti asi 50x70 mm, tak těch obrazových částeček se vyjde opravdu hodně na ten filmový pás. A v porovnání s tím digitální projekce, tak tam máme nějak deterministicky danou mřížku pixelů. Když hovoříme o tom, že ta mřížka je ve formátu 4K, tak máme 4000 pixelů vlastně na tu šířku a je to tam vlastně přesně dáno. Oproti tomu projekce z toho filmového materiálu je, dá se říct, jako surovější, taková přirozenější tím, že každý ten snímek vlastně má tu strukturu toho těch barviv jinou. Ta barviva, ty částečky barvy jsou tam rozházeny naprosto stochasticky, náhodně a ten obraz má takové to jemné zrnění, takový jemný šum, tomu se říká filmové zrno a dá se to v tom obraze krásně vidět.
1: Říkali promítač v kině IMAX na pražské Flóře Tomáš Vyšinský a filmový publicista a kinař v kině Edison Film Hub Martin Pleštěl. Oba byli hosty pořadu Akcent u nás na Vltavě.
0: Poslouchat můžete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. A co dnes od 16:30 v Akcentu?
1: Zaměříme se na vídeňskou Albertinu, která letos slaví 250 let.

0: Nemůžete spát?
1: Nasaďte si sluchátka a vyzkoušejte na vlastní kůži jeden akustický experiment.
0: Zvaný metoda Gateway.
1: Binaurální zvuk v rozhlasové hře Kataryny Schmidt.
0: 8. září v 8 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava Aretha Franklin, album Je z roku 1965. Snad vám udělala píseň radost téměř ve 9:45 dopoledne.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Nepál v současné době čelí následkům neuvěřitelné přírodní katastrofy. Zasaženo bylo podle vládních odhadů více než 1,5 milionu lidí. Hlášeny jsou stovky mrtvých. A právě Nepálu věnovala svůj dnešní pohled architektka Anna Beata Háblová.
3: Když zavřu oči, vidím barevné modlitební praporky připevněné na provazech. Žlutá, zelená, červená, bílá a modrá. Bývají rozvěšené v horských sedlech, nad řekami nebo kolem buddhistických stůp. Jsou to modlitby přející užitek a štěstí všem bytostem, které má vítr roznášet do daleka. Každá barva symbolizuje jeden z 5 základních elementů. Žlutá zemi, zelená vodu, červená oheň, bílá vzduch a modrá nebe. Vichry se do praporků opírají tak dlouho, dokud barva nevybledne a barevná látka se nerozpadne a nespojí se znovu se zemí. Za těmito linkami plápolajících barev se zvedají ostře řezané obrysy megalomanských hor. Bílé vrcholy Himaláje řadují nad všemi ostatními podnebnými pásmy od vysokohorské tundry až ke kopcům a nížinám se subtropickým porostem. Jestli lze někde pocítit hmatatelnou pokoru, je to právě tady, u pat 10 z 12 nejvyšších hor světa. I kamenné a cihlové domy vesnic vypadají, že o síle hor a přírody už něco vědí. Ale jakoby o temperamentu podmínek planety stále ještě nevěděl zbytek světa. Ale vlastně ano, i zbytek světa už se to také pomalu dozvídá. Během horkých dní, kdy nelze spát ani pracovat, během bouřek, které se mění na tajfuny a tornáda, nebo během bleskových záplav, které nadbíhají sesuvům. Jenže nejvíc jsou změnou klimatu ohroženy oblasti, které patří mezi ty nejnevinnější. Nepál je země, jejíž historický podíl na globálních kumulovaných emisích oxidu uhličitého je žádná celá 0,1%, zatímco USA a Evropa nesou více než polovinu historických emisí. Obrovskými emitory jsou i Čína a Rusko a vypouštění jejich emisí stále narůstá. Myslím na to ve chvíli, kdy se dívám na záběry utrženého ledovce. Na videa hnědé masy vody, hlíny a kamení, které se řinou údolím a drtí všechno v dosahu. Domy se na záběrech bortí s takovou lehkostí, jako by to byla animace umělé inteligence. Tak moc tomu totiž nelze uvěřit. V důsledku klimatické změny dochází k destabilizaci skalních masivů a ledu a může pak dojít k podobným řetězovým reakcím, jako byl nepálský sesuv kamene na ledovec a jeho kolaps následovaný zemětřesením a sesuvem tající hmoty do údolí. V mediálním prostoru se už sice o klimatu mluví a píše, ale jako lidstvo jsme tváří v tvář tomuto problému a jeho důsledkům pořád nějak bezradní. Sama sobě si říkám, že nic neskazím tím, když se budu o klima zajímat dál, i když jen jako laik. Když budu volit politiky a političky, kteří mají moc něco změnit, nebo když budu podporovat ty, kteří se o změnu snaží. Co ale udělat teď, v čase po nepálské katastrofě? Otevřu skříň na půdě a najdu v ní stará bavlněná trička. Natrhám je na pruhy a připevním na provaz v barevné posloupnosti země, vody, ohně, vzduchu a nebe. Pověsím je mezi jabloně a nechám vítr, aby mé myšlenky nesl až k Himaláji. Zavřu oči a uslyším třepotání látky a cinkání zvonků z chrámů. Budu si v té chvíli přát, aby všechny bytosti světa měly užitek a štěstí. Aby ti, které zaplavila voda, našli ve své smrti klid stejně pevný a přesahující, jako jsou štíty himalajských hor.
2: Až do daleké Asie nás zavedlo dnešní zamyšlení architektky Anny Beáty Háblové.
0: Dál nám hraje VDR Symfonní orchestr s Markem Janovským a jsou to symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera, 4. část, ale od Paula Hindemitha.

0: VDR Symfonní orchestr v 9 hodin téměř 54 minut.
1: A za malý okamžik už se před námi otevře dnešní vizitka. Myslím, že na dveře bude klepat režisér Ondřej Veverka a s námi ve studiu Karolína Koubová, aby řekla, o čem spolu budou mluvit. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne. Tak Ondřej Veverka natočil aktuálně film Osamělý vlk, dokudrama, které nedávno vstoupilo do kin. Takže budeme mluvit právě o tom námětu, jak k němu přišel, protože to je o jednom z legendárních stíhačů RAF, Josefu Františkovi, ale v Česku, jak to tak
1: jeho
2: bývá...
1: Jeho jméno není úplně známé.
2: Není příliš známé. On tedy lítal za polskou peruť, ale prostě všechno tohle probereme, ale zároveň probereme, jak mladý filmový režisér tíhne vlastně k těm historickým tématům, protože on udělal i další dokusérie pro českou televizi a mě prostě zajímá ta historická linka, která je evidentně jeho notou.
1: Tak to máme společné. Ráda si poslechnu za malý okamžik režisér Ondřej Veverka, hostem Karolíny Koubové ve vizitce. Ať se to povede.
2: Děkuju.
0: A po 2 týdny nově taky setkání v Osudech s Jiřím Andrlem, který patří mezi naše nejvýznamnější výtvarníky. Má mimořádnou schopnost dívat se a viděné přenášet na papír nebo plátno a taky má obdivuhodnou paměť.
1: No a nejenom to. Při kreslení a malbě Jiří Andrle obvykle poslouchá rádio a k rozhlasu má opravdu hluboký vztah. Možná, že si ještě vzpomenete, protože na Českém rozhlase Dvojka měl dlouholetý rozhlasový pořad Láska za lásku a tak jsme moc rádi, že Jiří Andrle bude ke slyšení i v našich Osudech, protože už příští týden oslaví 90. narozeniny. My mu s Františkem blahopřejeme.
0: Krásné pondělí vám. 7. září ze studia Vltavy už teď přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jedná na úřadu vlády s motoristy o možných úsporách v rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Vojtěch při příchodu řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních. Po Vojtěchovi má o rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Navržený schodek 389 miliard korun by chtěli motoristé snížit alespoň o 20 miliard. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je možné uspořit maximálně jednotky miliard. Babiš taky odmítl zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů nebo na investice. Pojišťovny v Česku čím dál víc využívají umělou inteligenci při likvidaci škod. Nejčastěji je nasazují u rozbitých čelních skel aut. Například Direct pojišťovna zrychlila díky umělé inteligenci administrativu skoro o 90%. Co dřív likvidátorovi trvalo zhruba 20 minut, zvládne systém asi za 3 minuty. Podobně AI využívají taky Kooperativa nebo Česká podnikatelská pojišťovna. Indičtí záchranáři pokračují v prohledávání budovy, která se včera zřítila v Dillí. Po nehodě je nejméně 6 mrtvých. Budova na jeho západě hlavního města sloužila jako studentská ubytovna. Zatím není jisté, kolik lidí může zůstávat pod troskami. V domě bydlelo zhruba 30 studentů, jak informoval server Indian Express. Sousední dům evakuovali kvůli obavám, že by se mohl zřítit také. Benátský filmový festival uvede v premiéře digitálně zrestaurovanou verzi snímku Valérie a týden divů. Snový příběh natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Film vypráví o 13-leté Valérie, která se poprvé setkává s dospíváním a láskou. Novou digitální verzi připravil Národní filmový archiv. A ještě počasí, skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo, ujediněla možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování. A nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu kolem 20, v 1000 metrech na horách 16 a na Šumavě 22. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Dávám si za cíl přinést něco nového, nějakým jiným způsobem to zpracovat a společnosti přinést nové a neznámé téma, říká režisér a dokumentarista Ondřej Veverka. Vítejte ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vystudoval režii hrané tvorby na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Jeho dokumentárním debutem byl snímek České televize Kuratorium o stejnojmenné organizaci pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě v době protektorátu. Následovaly dokusérie My občané protektorátu a My budovatelé republiky, které zachycují osudy obyčejných lidí, ovšem prostřednictvím soukromých deníků, korespondence a unikátních dobových nebo rodinných filmových záběrů. Zkušenost prací z archivy a také velký vztah k historii Ondřej Veverka využil i ve svém prvním celovečerním hraném dramatickém snímku Osamělý vlk. Ten se zaměřil na osudy legendárního, jakkoliv u nás skoro neznámého stíhacího pilota RAF Josefa Františka a je právě teď k vidění v českých kinech. Takže začneme právě Osamělým vlkem. Jak jste na příběh Josefa Františka vlastně narazil?
2: Ty projekty, které jste vyjmenovala, tak ty všechny vzešly tak nějak jako z mé hlavy, že to byl můj námět. V tomhletom případě to bylo naopak. Bylo to poprvé, kdy s tímhletím námětem někdo oslovil mě a byl to pan producent Vítězslav Jandák mladší, se kterým spolupracuju, se kterým jsem vlastně všechny ty jmenované projekty dělal. Toho oslovil snad tehdy bývalý ředitel Maciej Rucaj z Polského institutu, který mu řekl, že by tohle to mohlo být, nebo vlastně, že to je výborné česko-polské téma a s čímž se samozřejmě automaticky musí souhlasit, protože když se člověk do toho příběhu ponoří, tak pochopí, jak silný česko-polský příběh to vlastně je.
1: Ano, protože to byl československý pilot, který létal v polské peruti pod britským velitelem.
2: V podstatě tak, no. Tím velitelem, když to vezmeme obecně jako to RAF, tak jo, jinak tam byli Poláci. Ano. Ale a s tímhletím projektem mě, s tímhletím námětem mě oslovili, s tím, že já, ač se o historii zajímám od dětství, tak jsem o tom méně nikdy neslyšel. První, co mi naskočilo, když se řekl jméno Josef František, tak to byl František Josef jako císař, protože...
1: Mně se velice líbilo, právě mě přišla vtipný, tak jak jste ve své tvorbě udělal oblouk, protože váš snímek absolventský byl o Franci Josefovi a teď máte svůj první celovečerní takto debut o Josefu Františku.
2: Ano, ono se to tak propojilo, protože zrovna v té době jsem nějak, mám dojem, že dokončoval ten absolventský film Můj drahý synovec. Tak se to tak hezky otočilo, propojilo a přiznám se, že jsem se zastyděl, když jsem to jméno neznal, protože to je náš nejúspěšnější, nebo to byl vlastně nejúspěšnější zahraniční stíhač bitvy o Británii, vůbec nejúspěšnější.
1: Možná není zase tolik studu potřeba, protože oni zase komunisté dost pracovali na tom, aby ho z těch dějin vymazali.
2: No, to rozhodně.
1: Tak právě, jak jste potom přistupoval k té přípravě, protože vím, že i z těch vašich předchozích projektů vy hodně rešeršujete, pracujete hodně s archivy. Jak jste se seznamoval s Josefem Františkem?
2: No tak v prvé řadě existuje publikace pana Jiřího Rajlicha, což byl taky odborný garant našeho projektu a moc nám pomohl. Jeho kniha Josef František, pokus o pravdivý příběh československé

0: nové materiály, což se nám do jisté míry i povedlo, ale jinak jsme čerpali i z autentických historických dokumentů ze zahraničí. Čerpali jsme taky velmi zásadním byl pro nás deník Josefa Balejky, což byl spoluletec Josefa Františka z takzvaného českého čtyřlístku, což byli čtyři kamarádi, kteří se spolu potkali v Polsku a prošli celou tu etapu, řekněme, až do Anglie, kde všichni vstoupili do RAF. A jeho deník nám nabídl něco neskutečného, protože si ten deník vedl od útěku z vlasti až do chvíle, kdy zemřel poslední člen toho čtyřlístku. On jako jediný tu válku přežil a nabídlo nám to náhled na tu historii lidským způsobem. Protože
1: ale Josef František zemřel v roce 1940 v závěru bitvy.
0: Zemřel na začátku října. Na začátku října, bylo mu den po svých 26. narozeninách a nutno říct, že Josef Balejka, jakožto jeho blízký kamarád, to přirozeně nesl velmi těžce a velmi silně se to odrazilo i v těch deníkových zápiscích a bylo teda velmi, velmi těžké číst ty řádky, když postupně ti jeho kamarádi odchází a vlastně prozradím, že ti, kteří ten film ještě neviděli, tak možná tady tuhle tu kapitolu tam najdou.
1: Mm-hmm. A teď si řekněme, když jste nám vyjmenoval, z čeho všeho jste vycházeli při psaní scénáře, tak když jste v předchozích filmech třeba skládal tu finální podobu z deníků, dopisů, vzpomínek a soukromých filmových záběrů, tak u Osamělého vlka jste ale některé historické události také musel inscenovat, tak co se změnilo vlastně v tom způsobu práce s historií? Protože asi je to úplně, nebo je to trochu jiný systém?
0: Je to ten hraný film a dokumentární film, vždycky říkám, že je rozdílný v tom, že u toho dokumentu, zejména když je to práce s archivy, tak jste sám, když to tady máte neustále někoho kolem sebe, máte tam ty herce a tak dále, ale k té látce jsem se snažil přistupovat vlastně stejným způsobem, jenom je to o tom, vždycky i jak dokumentarista, tak člověk, který dělá hranou tvorbu, tak se pokud možno snaží dostat do toho nějakou emoci, protože bez té emoce to nejde, aby se divák nějak připoutal vlastně k té postavě nebo k tomu příběhu, aby se to dalo vyprávět s nějakou emocionální vazbou, tak jsem se vždycky snažil, protože těch hraných scén je tam cirka 80 minut, 15 minut jsou dobové archivní záběry z 10 archivů po celém světě. Mm-hmm. Jsou to takové kratší archivní sekvence, které posouvají děj nebo nastolují nějaký historický kontext a tak podobně. A já vlastně v počátku toho projektu jsme si říkali, že bychom z toho udělali čistě dokumentární film, což se nakonec ukázalo jako nemožné, protože těch archivních materiálů k Františkovi bylo strašně málo. Tím pádem jsme zkusili pomyslet na dokudrama, jenomže dokudrama jako tvar takový je spíše, bych řekl, televizní v tom, že jsou tam většinou jenom dohrávané scény a nám to přišlo jako škoda na tenhle ten velkolepý příběh. Ale současně problém byly jako vždycky finance, tak jsme zkusili se vydat cestou takového hybridu, kdy jsme propojili dokumentární film a hraný film, já tomu říkám filmový dokument nebo hraný film s dokumentárními prvky a myslím si, že si to k sobě nakonec docela sedlo a že je tam zachovaná jak ta historická korektnost, ta autenticita té doby, tak si tam člověk přijde na své i z hlediska té dramatické stránky.
1: Mluvíme dnes o filmu Osamělý vlk, který na konci srpna vstoupil do kin a naším hostem je dnes režisér a dokumentarista Ondřej Veverka. Přišel čas na hudbu, já jenom řeknu, prozradím, že Ondřej Veverka je v takové osobní radostné situaci, že je čerstvým otcem, tak jsme rádi, že i v této situaci přišel do studia a našel si na nás čas, ale už pochopitelně, nebo chápu to, neměl čas úplně vybírat ten playlist, takže ten jde teď za Vltavou a rovnou si pustíme první písně. Редактор

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte Vizitku dnes s Ondřejem Veverkou, režisérem a dokumentaristou. Mluvíme o jeho novém snímku Osamělý vlk, o stíhači RAF Josefu Františkovi. A mě zaujalo, když jste mluvil samozřejmě také o těch financích, když jste tenhle námět dostal do ruky a řekl jste si, aha, tak stíhačky, piloti, boj ve vzduchu, jestli jste se nezalekl, jak to realizovat, protože asi takové filmy mají zásadně jiný rozpočet, třeba Tmavomodrý svět, než jste měli vy, nebo jak jste k tomu přistoupil, navíc to není ani koprodukce, jak se dnes říká, že prostě bez koprodukce už to vlastně se tady nedá nic natočit.
1: No, jako správní scenáristé s Petrem Pelechem jsme k tomu přistoupili zpočátku tak, že jsme na rozpočet vůbec nemysleli. Dostali jsme povel.
0: To byl producent rád.
1: Byl a dokonce jsme od něj dostali povel, to si pamatuju, že to máme napsat, co nejlépe dokážeme a že se nemáme omezovat. Ale já si pamatuju, že jsem se i přesto snažil omezovat, protože ono pak to přepisování scénáře docela bolí. A je fakt, že prostě vzhledem k tomu, jak jsme přistoupili k látce, že to chceme vyprávět nejenom dokumentárně, ale i docela velkolepě v rámci nějakých možností filmově, mantinelu, tak vznikla první verze scénáře, která bych řekl byla poměrně naddimenzovaná a muselo docházet nějakým úsporným řešením, a to za pochodu. My jsme teda díky České televizi, Rolling Media jako producent, Česká televize a z ostravské studio QQ Studio a Magic Lab, kteří do toho vstoupili i věcným plněním, nám neskutečně pomohli s tím dát ten film dohromady, protože tam těch efektových záběrů je, pokud se nemýlím, 600 až 700. Aha. Takže to bylo obrovské sousto.
0: A efektové záběry, to si máme představit, že prostě když se nemůžete reálně dostat do vzduchu, tak se to udělá v postprodukci.
1: V podstatě jo. Ono i vzhledem k tomu, že v dnešní době prostě dobová letiště nenajdete, když chcete, ono díky bohu, že se všechno rekonstruuje, že se všechno dává do pořádku, ale pro filmaře to není úplně šťastné, protože se vytrácí ten dobový charakter i měst a všeho. Tím pádem je to pro nás složitější, musíme stavět ateliéry, musíme řešit ty věci postprodukčně, retušemi a tak dále, abychom našli nebo dosáhli té historické věrnosti.
0: Ale letouny jste měli historii.
1: Letouny jsme měli.
0: Ale ty zase nelétali.
1: Ty zase nelétali, kromě Hawkeru Hurricane, který nám slavnostně přiletěl na natáčení z letiště Točná na vojenské letiště ve Kbelích, což byl neskutečný zážitek. Tam jsme si v hangáru postavili improvizovaný ateliér s modrým plátnem, zasvítili jsme si tam to letadlo, herce Tadeáše Moravce jsme posadili do kokpitu.
0: Představitele Josefa Františka.
1: Přesně tak. A bylo to o tom, že vždycky ty scény ve vzduchu, ať už to bylo s Hurricanem, ať už to bylo s dvouplošníky tady v muzeu ve Kbelích nebo v Krakově, kde jsme taky natáčeli s polskými letouny autentickými. Všechny ty kokpitové záběry jsou skutečné, to, co je za sklem, je počítačové, a když jde kamera mimo to letadlo ve vzduchu, tak je to taky počítač, protože to zkrátka jednoduše nebylo možné. A to já jsem musel mít jako režisér všechny ty bitvy, všechny ty lety vymyšlené od A do Z, jak to bude vypadat na začátku té scény, jak to bude vypadat na konci, co se bude dít mezi tím, jaký manévr to letadlo
0: udělá. Chtěla bych ten technický scénář.
1: Tak, a storyboard, všechno muselo být perfektně připraveno. A bylo to o tom, že tohle, to, co jsem měl v hlavě, tu vizi toho, jak to bude celé probíhat, jsem musel přenést na všechny ostatní na tom place, včetně herce, a oni si to museli všichni představovat, že jo? Protože se hrálo jenom v kokpitu a za hercem bylo modré plátno. Takže to byla taková zajímavá zkušenost, ale myslím si, že to tomu velmi, že jsme to i tak jako zvládli docela dobře. A že
0: kritiky to filmové zpracování jako chválí.
1: Jo, já jsem to popravdě vůbec nečekal, že to bude mít takovou pozitivní odezvu. Ještě nakonec dodám, že hercům v těch kokpitech velmi pomáhalo to, že jsem jim no, buď přes vysílačku, anebo nahlas, když seděli v tom kokpitu, protože tam pustili ještě větráky, aby to mělo nějaký efekt vzduchu, tak jsem křičel z plných plic, co se zrovna děje. A tím, jak jsem křičel a měl tu emoci, tak si myslím, že je to vzalo a že o to víc to dokázali ty lety a všechno prožívat, že teď uděláš manévr doleva a teď dolů letíš 100 metrů, vybíráš to a
0: takhle. Že ty na vás utočí Luftwaffe.
1: Jo, a teď Messerschmitt se za tebe zavěsil a takhle jsem to celé popisoval a fungovalo to.
0: Takže jste měl hodně nastudované právě i průběh těch bitev, nebo té bitvy? Je to těch tak. Konkrétních vzletů.
1: Je to tak, ono, zejména ty bitvy RAF, každá z nich je poměrně dobře zaznamenaná, samozřejmě v rámci nějakých jako dobových možností, tak jsme se pokusili ty bitvy rekonstruovat podle těch zápisů tak, jak by asi mohly proběhnout. Těžko říct, jak blízko jsme realitě, ale ambice byla, aby tam ta historická věrnost byla. Všechna letadla, co letí ve formaci, ty Hurricaney, tak mají správná značení, odpojují se v okamžik, kdyby se měly odpojovat a všechny, jako když jsme narazili na nějaký detail, který je opravdu potvrzený, tak jsme se to do té bitvy snažili dostat.
0: Když je to tahle simulace, jak mluvíte o tom, jak to probíhalo při natáčení v těch kokpitech, tak si herci docela asi užili takovou nadstandardní, řekla bych, počítačovou hru, ne?
1: Je to tak. No, bylo to velmi imaginární pro ně, že spousta, co mi kluci potom říkali, takže vlastně reagovali víceméně na to, co jsem jim říkal, ale co se tam ve skutečnosti jako kolem nich mělo dít, zjistili, až když ten film viděli.
0: Říkám si ale na to, že to je váš první celovečerní hraný film s dokumentárními prvky, jak jste to pojmenoval. Tak to bylo docela velké sousto, ne? Zvládnout takhle jako tyhle imaginární bitvy a celý ten crowd tam.
1: Já jsem, řekl bych, docela ambiciozní v tomhletom a říkám si, když je tam možnost, tak do toho jdu naplno a za tuhletu možnost jsem byl a jsem stále velmi vděčný, protože nestává se každý den, že by producent přišel za režisérem a nabídl mu tematiku RAF a letecké bitvy a tak dále. Takže jsem udělal přirozeně maximum pro to, aby to stálo za něco. Realizovali jsme to za pouhých, natáčeli jsme to pouze 10 dnů. Dohromady. Celý film jsme natočili za 10 dnů, přičemž 3 dny jsme strávili v kokpitech těch dobových letadel a zbylý týden jsme měli na natáčení ostatních hraných scén. Takže to natáčení bylo velmi náročné, ale zase tam šlo vidět a cítit to srdce těch lidí, kteří na tom place byli, že jim přišlo, cítil jsem, že jim ten příběh dává smysl, že to dělají rádi i přesto, že tam někdy ty směny byly delší, takže jsem z nich cítil nějaký entuziasmus a několikrát jsem zaslechl i názor, že i když ta směna se protáhla, takže je to pořád lepší, než sedět v tom Hurricaneu s tím, že máte za sebou Messerschmitta.
0: No ale takový vlastně si říkám megaprojekt, jako letecká bitva o Británii na stříbrném plátně a 10 dnů a jakýže rozpočet?
1: Rozpočet, abych řekl pravdu, tak neznám zhruba úplně přesně, ale jsou to nižší desítky milionů korun. Tmavomodrý svět měl desetinásobek, možná i více. Je fakt, že se tohleto muselo zohlednit i v tom technickém scénáři, i to, jak budeme přistupovat k těm hraným scénám, že nebude možné mít třeba toliko komparzu, že musíme méně zahustit nějaké letecké bitvy, že se tam toho třeba nebude dít tolik, ale současně jsem se vždycky snažil najít ten průsečík, tu cestu k tomu, aby ta production value tam zůstala, i přesto, že se hledat alternativní cesty i za pochodu, i během natáčení, že často kvůli nedostatečnému času, a to jsme věděli už před natáčením, že to bude velmi náročné a že bude těžké to v tom časovém horizontu zvládnout všechno, tak se muselo přistupovat ke kompromisům, že bylo méně záběrů. Museli jsme i krátit některé scény, ale nakonec si myslím, že to v mnoha ohledech bylo ku prospěchu věci.
0: Ono se ale také asi dost posunulo od doby Tmavomodrého světa, tuším, že teď to bylo 25 let nebo kolik, kdy se natáčel, takže ty možnosti postprodukce, možnosti těch efektů, projektů. Jak jste je využívali a co třeba AI taky tam hrála svou roli?
1: AI, pokud mně je známo, tak AI v těch 3Dčkách žádnou roli nehrála. Snad jenom docházelo k nějakým návrhům, třeba dobových letišť nebo něco podobného. Ale pokud tam byla použita, tak to je mně neznámá věc a myslím si, že nebyla použita. Protože jsem byl velmi intenzivní součástí celého toho procesu a každý záběr jsem schvaloval, každý záběr, co tam je.
0: No vy jste byl velmi intenzivní ve všech těch částech, protože vy jste psal scénář, režíroval jste to a pak jste ten film taky stříhal.
1: Taky jsem ho stříhal, no.
0: Takže ta postprodukce je taky, jste u ní byl výrazně přítomen.
1: Tak a potom ještě jako režisér musíte dohlížet nad vším ostatním, co se děje dál, takže každý ten záběr, jak jsem říkal, že jich 600 až 700 těch 3Dčkových a opravdu každý ten záběr se musí konzultovat, schvalovat a někdy je to třeba i na 5x, 10x, než ten záběr má opravdu tu podobu a ten tvar, který si člověk představuje a taky samozřejmě v rámci nějakých těch rozpočtových a časových mantinelů bylo nutné přistoupit k nějakým kompromisům, že ne vždycky bylo možné dosáhnout toho ideálního, co si člověk představoval, ale tak, aby to zkrátka fungovalo. No, bylo to nesmírně náročné, ale dnes si říkám, že to stálo za to.
0: A dohromady tedy, jak dlouho se ten film točil a připravoval?
1: Pokud si vezmeme první jako ideu, myšlenku, tak si myslím, že to bylo v roce 2023, když jsem končil studium na FAMU v Písku a ten scénář a tak dále, to se natahovalo do konce roku 2024, 2025 v létě jsme natáčeli těch 10 dnů. Byla první klapka 20. srpna, shodou okolností premiéra, která proběhla v Prostějově, byla přesně na den rok od prvního natáčecího dne, takže od prvního natáčecího dne do premiéry, to znamená střih, veškerá postprodukce, 3D efekty a tak dále, se to všechno zvládlo dát dohromady za pouhý rok, ale byla to jízda.
0: Říká Ondřej Veverka, režisér a dokumentarista, mluvíme o jeho novém snímku Osamělý vlk, který aktuálně můžete vidět v kinech. A teď následuje opět další píseň.

0: Posloucháte Vltavu, vizitku dnes s Ondřejem Veverkou, režisérem a dokumentaristou. Mluvíme o novém snímku Osamělý vlk, o Josefu Františkovi, stíhacím pilotu RAF. A tak jenom možná právě jsme o tomto hrdinovi, o této osobnosti vlastně ještě tolik nemluvili, v čem pro vás byl právě zajímavý pro filmové zpracování. Vy jste teda tím námětem byl osloven. Nevybral jste si ho, ale pak jste ho rád zpracoval. A on byl, Josef František, jako statečný, to bezesporu, a byl taky trochu problematický povahově. Tak jak jste uvažovali o všech těch stránkách, abyste vlastně nestavili nějaký pomník mramorový, ale skutečně to bylo plastické vyjádření té osobnosti?
1: Tak my v tom filmu, řekl bych, přecházíme nejenom žánr hraného filmu a dokumentu, ale že ten film možná tak trochu začíná jako pohádka, s tím, že i to vyprávění kamerové a všechno je trochu pohádkové, s tím, že to přechází do té surové reality. A už mi několik lidí řeklo, že si během filmu, někdy třeba v polovině filmu, uvědomili, jak výrazně se to celé změnilo, vlastně to vyprávění. A Josef František, myslím si, že i tady tohleto souvisí s tím charakterem, nebo že to jde ruku v ruce s Josefem Františkem, protože nejenom, jak jste říkala, že byl odvážný, byl taky velmi přátelský, taky to byl člověk, který nešel pro ránu daleko, byl takový nespoutaný živel, který měl neustále potřebu, co jsem tak jako vycítil, něco konat. A pokud mu někdo sáhnul na něco, co měl rád, nebo co mu bylo blízké, tak bych řekl, že byl možná i trochu pomstychtivý, mm-hmm, a že to tomu člověku, který mu na to sáhnul, to chtěl dát zkrátka vypít. A to, co si prožil Josef František, stejně jako ostatní letci v 38. roce, když jsme přišli o pohraničí a tak dále, a pak byl teda zřízen protektorát Čechy a Morava, tak to všechny tyhle ty letce, zejména teda Františka, co jsem pochopil, velmi zasáhlo. A že to v nich kulminovalo, že věděli, že jsou bezmocní, nemohli se bránit. A oni se chtěli bránit. A jediné, co jim zbývalo, je prchnout do zahraničí. Tak vyprchli do Polska.
0: Mně se zdá ještě vlastně pro ten film velmi výhodné mít takovouhle osobnost, protože za tu krátkou dobu, protože si říkáme, se toho stalo strašně moc a vlastně to ilustruje tu turbulenci a toho, jak se pohybovaly skutečně ty dějiny. To znamená, pokud tedy v březnu 1939 je Československo okupováno Wehrmachtem, tak Josef František prchá do Polska. Polsko je v září napadeno, pak kapituluje a on se posouvá přes rumunský internační tábor, tedy do Francie, pokud se nepletu, a potom tedy do Británie, protože Francie taky padne.
1: Ano. Je to, a i ten film je taková road movie, bych řekl, protože se tam neustále cestuje, neustále jste v pohybu. Do Anglie se dostáváme někdy kolem 50-60 minut stopáže a celkově má ten film hodinu a půl, takže v Anglii, kde byl teda se vším všudy, pokud se nemýlím, teďka 3 měsíce, než se stala ta nehoda, při které zahynul, tak má zastoupení zhruba třetinu stopáže v tom filmu. A dneska, když se na to podíváme, co si nejenom Josef František, ale i ti jeho kamarádi ze Čtyřlístku, Josef Balejka, Vilém Košař a Matěj Pavlovič, co si prošli za tak krátkou dobu, tak je to až neskutečné. Až jsem si říkal mnohokrát, jak je možné, že to nevzdali, že šli dál, i přes to, co zažívali, co prožili v Polsku, za hrůzy, co viděli za hrůzy, to je poznamenalo na celou dobu. Myslím si, že to byl katalyzátor v tom jejich, v té jejich vojenské kariéře, a že, co jsem i pochopil, byl tady tohleto hnací motor všech těch kluků jít dál, bránit se a bojovat až do konce, až do toho vítězství. Pro nás, i třeba pro moji generaci těžko představitelné, je fakt, že tehdy byli kluci a vlastně i ten národ byl vychovávaný trochu jiným způsobem, že vlastenců tady bylo velké množství a že se za to určitě nikdo nestyděl. A já jsem hrdý na všechny ty kluky, kteří tehdy nezůstali stát stranou a že mysleli i na nějaký vyšší cíl a že se rozhodli obětovat, třeba nasadit ten svůj život pro nějaké vyšší dobro.
0: Čili jste vlastně hodně se trochu jako personifikoval nebo zosobňoval s tím příběhem i z titulu svého mládí nebo podobného věku, že jste přemýšlel i o sobě.
1: Naprosto, naprosto. To byl taky, jak jsem zmiňoval na začátku, jeden z důvodů, proč mě ta látka, bych řekl, taky tak oslovila, protože mi došlo, že byl přibližně ve stejném věku jako já. Když všechno to, co prožil během toho roku jako mladý kluk, který teda nakonec zahynul, bylo mu 25 a zahynul den po svých 26. narozeninách.
0: Máme tady podněty, já jsem vlastně zapomněla, ale jsem ráda, že vy nezapomínáte naši e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Já ji připomínám, je známá, pište nám prosím své podněty a dotazy. A píše nám Petra Tonderová, moc vám děkuji za dnešní pořad Vizitka na film, o kterém jsem doposud nevěděla, se moc těším. A Petra Tonderová je dcera Iva Tondera, což byl další stíhač RAF, který měl tady naštěstí jiný osud, nicméně neméně těžký, protože samozřejmě potom přišel po jeho návratu rok 48 a totalitní komunistický režim se k těmto hrdinům nechoval úplně dobře řečeno, eufemisticky. Takže děkujeme a zdravíme Petru Tonderovou. Ještě mě napadlo, když vy jste říkal, že jste ten snímek i stříhal, což děláte u svých filmů. Jestli to není trochu nevýhoda, protože jako režisér víte, co stojí za každým tím záběrem, jaké úsilí a tak dále. A kdyby třeba střihač nebyl zároveň i režisér, že by mohl být takový víc nemilosrdný, razantní, jaká dilemata jste v té střižně musel řešit?
1: Je to fakt. U takhle velkého projektu bych si na to patrně už netroufnul. Neříkám, že bych neměl tu odvahu, ale čistě z pragmatického hlediska za mě dává opravdu mnohem větší smysl, když v tom minimálně figuruje i další střihač, což musím říct, že David Kočár, který do toho projektu jako střihač v poslední fázi střihu vstoupil, tak mi jako dramaturg pomohl dostředit mnohé ty sekvence, pomohl mi dostředit různé věci, kterých jsem si třeba už tím, jak jsem byl ovlivněný těch několik měsíců ve střižně, že už jsem spoustu věcí neviděl, což je přirozené, že ten dramaturg střihový je velmi důležitý, tak jsem za to moc vděčný. A na druhou stranu, co se týká nějakých archivních sekvencí, nebo obecně ono je potřeba, když děláte takovou látku, tak je potřeba znát ten historický kontext velmi dobře.
0: Když kombinujete právě ty archivní záběry a natočené
1: přesně
0: scény.
1: Tak. Což já si odvážím říct, že po té době, po těch zkušenostech už jako vím, jak na to a vím, na co se v těch záběrech historických dívám.
0: Mluvíme o zkušenostech ze sériími Občané protektorátu, My budovatelé republiky, kde ano. Jste opravdu pracoval s těmi archivními materiály a po kuratoriu také samozřejmě.
1: Tak, to byly stovky hodin filmových materiálů, ono si to člověk nakouká a už vidí, já už i poznám na první pohled, jestli to je rok 1930 nebo 1935, že už tam vidím ty niance i v charakteru toho filmu, jak se lidi oblékají, že už to nacítíte všechno. A střihač, který se v tom neorientuje, nezná ten kontext, tak je to pro něj i problematické, protože to stříhá hodně ilustrativně a nakonec se tam, můžu říct, že z předchozí zkušenosti zkoušeli jsme to u jedné z těch sérií, ale bohužel se tam proplétaly i starší záběry a tím, jak já jsem na tohleto pedant a trvám na tom a i tady u toho Vlka opravdu všechny ty archivní sekvence, ty záběry nejsou ilustrativní, ale opravdu jsou z toho období, kdy se odehrává ta daná událost. Nebo
0: čili
1: ta
0: tam nedochází k žádnému anachronismu.
1: Ne.
0: Ale zároveň si říkám stejně, jak se ve vás, když říkáte, že jste takový pedant vlastně na ta historická fakta, tak co jste si v rámci toho scénáře připsali, aby tam byla právě nějaká ta emoce, jak jste říkal, aby s tím ten divák šel, nějaká filmová licence a kde jste tady bazírovali na těch faktech?
1: No tak zejména začátek toho filmu, kde potřebujete tu postavu naexponovat nějakým způsobem, pokud možno v co nejkratším časovém horizontu, protože se chcete dostat k tomu důležitému, což neříkám, že ta expozice není důležitá, ale tam jsme si dovolili vytvořit nějaké parafráze, řekněme, že jsme zhustili nějaké události nebo střípky nějakých vzpomínek do jedné scény, a abychom jeho Františka jako postavu charakterizovali pokud možno v co nejkratším časovém horizontu, abychom se mohli posunout dál, ale že bychom tam vyloženě si něco vymysleli s tím, že to nezakládá na žádné alespoň vzpomínce nebo na nějakém střípku něčeho, tak toho si nejsem vědom, možná mi něco uniká. Jediné, co teda si asi troufnu říct, je, že scéna, nechci spoilerovat, ale scéna Zec Bell 1939, když František odevzdává svoji uniformu leteckou, tak tam jsme si dovolili mírnou fabulaci, ale ne ve směru, která by Františka poškozovala. Naopak bych řekl, že to by bylo dost možné, aby se něco takového stalo. A vlastně v tom jeho charakteru by to dávalo podle mě naprostý smysl. Jinak zbytek toho filmu, ono nám František za sebou nezanechal žádný deník. Nezanechal nám po sobě žádné vzpomínky, a tak bylo potřeba skládat tu mozaiku ze vzpomínek lidí, kteří kolem něj byli.
0: A to je třeba i co se týká právě fakticity ohledně těch 17 sestřelů, mm-hmm. které měl mít, protože o nich žádný oficiální záznam není, pokud se nepletu. To je zase z deníku.
1: No je to z těch leteckých zápisů z Combat Reports RAF, a tam jako by je to o tom, že se to, pokud se nemýlím, tak to bylo o tom, že Luftwaffe hlásila, jaké měla ztráty, a v RAF zase jako kolik, když ti letci přistáli, tak hlásili hned, jako jak to probíhalo, popsali, tam byl zapisovatel, který zapsal průběh toho boje a kolik měl teda sestřelit letounů, a pak se nějak asi porovnávalo a snažil se dohledat, kdo koho sestřelil, ale ono se tam spekuluje o 18, ale těch 17 by opravdu mělo být potvrzených. A jinak ty vzpomínky je taky potřeba brát s rezervou, protože víme, že když uplyne nějaká doba, takže se ty vzpomínky trochu jako deformují v té paměti. A taky proto jsem se k tomu snažil přistupovat tak, že když už byla nějaká událost a našel jsem vzpomínku třeba od Josefa Flekala, je jeho instruktora z mládí, a pak třeba Fajtla, tak se tam někdy našel, se to tam někde protnulo, a když se to někde protnulo, tak jsem si řekl, že se to asi opravdu stalo a že na tom něco bude. Jinak je to díky bohu za práci pana Reilicha, který nám to velmi usnadnil, který nám poskytoval všechny ty materiály a dokumenty, a stejně jako on, i my jsme se o ten pokus o pravdivý příběh československého stíhače snažili.
0: No a když jsme mluvili o tom charakteru trošku komplikovaném nebo hodně komplikovaném Josefa Františka, on třeba právě proto osamělý vlk, že svou peruč častokrát opustil a sám na vlastní pěst útočil tedy na nepřítele, tak a teď jste popsal třeba, že jste na té scéně v Kbelích trochu to tam dali určitou parafrázi, která ho ale nějak jako nepoškozuje. Tak jak jste si udrželi odstup? Protože přece jenom z jedné kritiky se píše, že jste se možná nechali trochu unést jako příliš charizmatem Josefa Františka. Tak jestli přece jenom jste tam měli i nějakou jako kritickou nianci, kterou byste chtěli vykreslit a která byla teda pravdivá? Nebo jestli jste to jenom neměli tak jako glorifikováno?
1: No tady těžko říct, to by muselo by to být nějak konkrétněji popsáno, ale faktem...
0: No jestli prostě zobrazujete v tom filmu i problematické stránky jeho povahy.
1: Jo, takhle, no tak to rozhodně. Pomník Josefa Františka určitě nestavíme. Ukazujeme ho jako člověka z masa a kostí, ukazujeme jak jeho kladné stránky, tak bych řekl i jeho záporné stránky, a byl to zkrátka člověk, který rád žil A to, co prožil a zažil v Anglii, co se dělo, máme fakticky jako zaznamenáno, bych řekl, trochu líp, než to, co se dělo předtím. Takže tam jsme neměli možná, řekněme, tak moc svázané ruce, ale jako charizmatem, ono vlastně charizmatem Josefa Františka, co my máme dochováno? Máme dochováno vzpomínky jeho spoluletců, máme dochované nějaké fotografie a pak nějaké střípky toho, co si pamatují pamětníci, ale jinak zbytek je na naší fantazii. Že ono prostě, ač se snažíme, jak chceme dosáhnout nějaké objektivity nebo tu postavu vykreslit co nejakurátněji, tak toho nikdy vlastně nebude možné docílit, že nemáme ho ani na filmu, nemáme ani audiozáznam, nemáme zkrátka nic.
0: Říká režisér Ondřej Veverka, mluvíme o jeho novém snímku Osamělý vlk, o Josefu Františkovi, stíhacím pilotovi RAF. A teď si opět zahrajeme Kouzlo malých věcí.

0: a na Českém rozhlase Vltava pokračuje Vizitka. Dnes je naším hostem režisér, dokumentarista Ondřej Veverka. A já bych se ráda posunula i k další vaší činnosti. Vy jste říkal, že právě v tom aktuálním celovečerním hraném snímku s dokumentárními prvky Osamělý vlk jste vycházel hodně z vaší předchozí zkušenosti s historickými tématy, z dokusérií My občané protektorátu, My budovatelé republiky, Kuratorium. A mě zajímá, co takhle mladého filmaře fascinuje na těchto těch tématech, námětech z historie a co jimi chce říct směrem k současnosti.
1: Tak já ten můj výchozí bod zájmu o historii bych řekl, že je díky prababičce, která bohužel letos v 97 letech zemřela, která mi tím, že mi vyprávila příběhy z toho, co zažila za první republiky, za války a tak dále, tak mě jako malého kluka nesmírně fascinovalo a vždycky jsem si to nějak ve své hlavě vizualizoval a v prostřednictvím filmu jsem dostal tu šanci ty vizualizace v hlavě přenést na to plátno nebo na tu obrazovku. A ta historie, vždycky jsem z toho cítil takové mysteriózno, tajemno. Zajímalo mě, jak ti lidé žili, jak přemýšleli, jak je možné, že se určité věci staly. A zajímala mě témata, a to jde vidět, myslím, že i v té mé dosavadní tvorbě, že si občas kladu otázku, jak je možné, že příběhy, jako jsou například Josef František, nebyl dodnes zpracovaný, i přesto, jak velké jméno to je, jestli se toho někdo bojí, nebo jestli je tam odstup kvůli tomu, že létal za polskou stíhací peruť. Pak u Kuratoria to chápu, protože je to taková národní bolest, že tady bylo zainteresovaných ač povinně 500 000 českých dětí do organizace, která byla obdobou německé Hitlerjugend. Troufnu si říct, že díky tomu dokumentu je o to možná větší povědomí, ale asi ne stále takové, jaké by mělo být.
0: No ono dívat se vlastně do té historie dost často znamená, že se člověk dotkne velmi neuralgických bodů a s tím vyrovnáváním se s vlastní pamětí, ať už co se týká komunistického režimu nebo doby, kdy byla druhá světová válka protektora Čech a Morava, tak s tím jste se právě taky setkal, když jste třeba obcházel pamětníky.
1: Ano, no to bylo zejména u toho Kuratoria, což bylo opravdu za minutu 12, kdy se mi podařilo dohledat několik málo posledních žijících pamětníků, kteří skutečně měli k tomu co říct, tak to bylo ještě v té době, kdy mi bylo asi 23 let, když jsem tenhle ten projekt realizoval nebo začínal realizovat, tak to pro mě byl neskutečný zážitek se s těmi lidmi potkat a vlastně pohovořit si s nimi o tom, jak to celé prožívali a vlastně ta interakce s někým, kdo něco takového zažil, člověku úplně změní pohled na to, jak vnímá nejenom minulost, ale taky současnost. Hmm. A že jsem tehdy, asi na to nemáme úplně čas, ale že jsem tam zažil velmi silné okamžiky, u kterých jsem si řekl, že je potřeba tu historii neustále připomínat, protože to vnímám jako mechanismus, který se stále opakuje. Je to takové klišé možná, ale je to tak. A že udělám ve své tvorbě maximum pro to, aby i tyhle ty bolestivé, nejenom Josef František, ale i ty bolestivější kapitoly našich dějin byly připomínány, protože se občas do toho zrcadla jako národ musíme podívat a to neříkám, že nemáme hrdiny, že nemáme být na co pyšní, to rozhodně máme, ale jsou i stinnější stránky naší minulosti a vnímám jako nesmírně důležité
0: vytahovat kostlivce ze skříně.
1: Tak, to jste řekla naprosto dokonale.
0: Viděla vaše prababička třeba právě sérii, měla možnost asi My občané protektorátu, My budovatelé republiky?
1: Viděla, myslím, že snad i to Kuratorium sama, jakožto členka Kuratoria pro výchovu mládeže, byla tehdy povinně za protektorátu, ale na tom venkově to nefungovalo úplně nějak sofistikovaně, řekněme.
0: Jenom jste říkala na to, jaký jste vlastně na základě těch i jako domácích videí a unikátních snímků potom vy zase vytvořil výpověď o tom, co ona sama zažila.
1: Mm. No, je fakt, že už v tom věku to nedokázala asi vnímat tak naplno, jako kdyby byla o něco mladší, ale vím určitě to, že byla nesmírně pyšná na to, že tohle to dělám, že to vnímala jako důležité, to, jak ti lidi dříve žili a přemýšleli, uvažovali, tohle to připomínat a oživovat. A faktem je, že jsme se spolu nebavili o tom, jako je fakt, teď už nemám tu možnost se zeptat, ale říkám si, že je škoda, že jsem se nezeptal, jak, že to musí být možná trochu zvláštní pocit vidět svůj kdysi normální život, takhle zpracovaný do dokumentární série.
0: Zvlášť od pravnuka.
1: Tak. A u toho kuratoria si vybavuju, že z toho zpočátku nebyla úplně nadšená, že to dělám, protože to sama vnímala jako takovou bolest našeho národa, ale nakonec byla ráda.
0: Řekněte mi, Ondřej, máte za sebou tady první celovečerní hraný snímek, tady s těmi dokumentární prvky, ale tak co chystáte nadále? Asi máte tedy stíhaček už dost a letadel, po tom, co jste s nimi strávil ve Střižně a na natáčení a tak dále. Co bude váš další film?
1: No já si asi neodvážím prozrazovat úplně konkrétně, o co by se mělo jednat, protože je to ve velmi rané fázi.
0: Dobře.
1: Nicméně v historii zůstaneme. Možná se ocitneme někdy na počátku 30. let a řeknu k tomu snad jen to, že mi přijde, že ve filmové tvorbě je někdy zlo zbytečně zjednodušováno, až někdy karikaturizováno, protože vlastně nevím proč, ale naopak si myslím, že by k tomu takhle docházet nemělo, protože zlo bývá někdy velmi složité, sofistikované a pokud ho nebudeme vykreslovat tímto způsobem, tak si myslím, že bude docházet k nějakým jako, že nebudeme schopni rozpoznávat
0: ty jemné
1: počáteční fáze.
0: Přesně tak. Ondřej Veverka, režisér, dokumentarista. Moc vám přeju, ať máte dostatek historických námětů, ale ať si užíváte i tu současnost s vaší dceruškou. A děkuju, že jste přišel do vizitky.
1: Já taky moc děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Dobrý den, právě bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Minimální mzda by se měla od ledna zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Návrh dnes projedná vláda. Pro rok 2028 počítá s dalším růstem zhruba o 2 tisíce. Se zvýšením na jednání tripartity souhlasili zástupci odborů i zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku teď pobírá asi 180 tisíc lidí. Česko plánuje postupovat společně s evropskými partnery ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko také označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Babiš řekl, že by v případě zavádění speciálních opatření ze strany Evropské rady hlasovalo Česko pro. Premiér také řekl, že Česko je pravděpodobně také terčem ruských kybernetických útoků. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela dnes mají v grónském hlavním městě Nuuk oznámit unijní balík investic pro Grónsko. Jednat budou mimo jiné s grónským premiérem Jensem Frederikem Nielsenem. Tisíce Srbů dnes míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Radek Rakev s jeho tělem je dopoledne vystavená v jednom z tamních kostelů. Po poledním pohřebním obřadu se pak průvod přesune na Topčiderský hřbitov, kde bude Mladič uložen. Bývalý velitel armády bosenských Srbů zemřel na konci srpna ve vězení v Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny za války v Bosně v 90. letech. A počasí bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer se bude od západu na většině území opět vyjasňovat, nejvyšší teploty 23 až 27, na severu kolem 20, na horách pak kolem 16 stupňů Celsia a více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Přáním hezkého dne vás jí provází Daniela Čermáková, je 7. září. Máme před sebou jazzové okénko a dnes se za jazzem vypravíme do Londýna, kde kapela Ezra Collective už 10 let dokazuje, že jazz nemusí být hudbou uzavřenou v jazzových klubech ani kulisou v luxusních kavárnách. Ve vysílání je s námi David Brada. Dobrý den, Davide.
2: Hezké dopoledne.
1: Ezra Collective patří k nejvýraznějším jménům současného britského jazzu, tak by mě zajímalo, čím jsou tak výjimeční a proč oslovují i publikum, které se jinak za jazzové posluchače vůbec nepovažuje.
2: Je to velký fenomén, musím říct. Ezra Collective jsou výjimeční hlavně tím, že jazz nehrajou jako uzavřený styl, jako hudbu pro zasvěcené, ale jako velmi přirozenou součást živého velkoměsta, v tomhle případě Londýna, jak jste říkala. V jejich hudbě slyšíme skvělou instrumentální úroveň, to je jasné, parádní improvizace a taky můžeme cítit znalost těch jazzových tradic, ale daleko podstatnější pro tuhle pětici je groove, taneční energie a pocit, že tu hudbu tvoříte společně, a to jak na pódiu, tak v interakci s lidmi pod pódiem. Oni totiž, Ezra Collective, vyrostli v londýnském prostředí tanečních klubů a taky kolem kostelů a v souvislosti s organizací Tomorrow's Warriors, kde se potkávali, učili, zkoušeli a hráli s mnoha dalšími mladými hudebníky. A to je podstatné. Ta hudba vychází z přátelství, vychází z komunity, z nějaké sdílené zkušenosti. A proto Ezra Collective dodnes působí spíš jako parta kamarádů, kteří si skvěle rozumí a tu radost z hraní společného dokážou přenést na nás, tedy na posluchače. A to je, myslím, ten důvod, proč oslovují publikum i mimo jazz. Ty skladby, které hrají, vycházejí z afrobeatu, z reggae, ze soulu, hip-hopu, z grimeu nebo celkově z klubové scény. Jsou živé, někdy i živelné, mají velmi silný tah a hlavně jsou srozumitelné. Takže člověk nemusí poznat každou harmonickou narážku nebo vědět, z čeho vychází ten konkrétní jazzový jazyk toho či kterého sóla. Bohatě stačí, že cítíte rytmus, dynamiku a vnímáte tu otevřenost jejich hudby. No a jim, jak jste říkala, vychází za 4 dny nová deska, která se jmenuje Here Because of Hope. A to je až jako koncepční záležitost, která má větší přesah. Bude zachycovat hudební i lidskou cestu z Afriky přes Karibik do Británie, což je příběh dneska mnoha Londýňanů. Na té desce hostuje rapper Pa Salier, který se objeví právě ve skladbě Only Love, kterou si teď za moment pustíme. A on je zajímavý tím, že před 6 lety napsal a vydal single Frontline. A tahle skladba se stala nejhranější skladbou roku 2020 na stanici BBC Radio One Extra.

0: Tak to byla skladba Only You z desky Here Because of Hope. Ještě jednou, Davide, prosím, řekněte, kdo za touhletou deskou stojí.
1: Za touhle deskou stojí kapela, která se jmenuje Ezra Collective, což je pětice hudebníků z Londýna, kteří ovšem mají kořeny všude možně po světě.
0: A jak propojují jazz s klubovou hudbou, aniž by se z toho stala jen efektní žánrová směs?
1: Oni nehrajou takovou tu lacinou klubovou verzi afrobeatu, kterou dneska můžeme občas slýchat. Nepracují totiž tak, že by vzali taneční beat, na něj by přidali saxofon a řekli tak a máme crossover. Ne, oni vlastně vychází z jazzu i z taneční hudby a vnímají tyhle dva žánry jako příbuzné cesty, jak pracovat s rytmem, s opakováním, s napětím, s uvolněním. A vlastně, kdybychom šli do detailu, tak to může až připomínat šamanské rituály někdy kolem ohňů. Bubeník a DJ Femi Koleoso, který mimochodem hraje taky s kapelou Gorillaz, celkem výstižně říká, že Ezra Collective milují situaci, kdy máte pocit, že jste na party s klasickou britskou elektronickou hudbou, jenomže místo elektronického setu slyšíte bebop a jazz. A myslím, že to je úplně přesně popsaný princip toho, jak oni hrajou. Jazzová improvizace, harmonie a schopnost okamžité reakce na spoluhráče, tak tohle všecko, co známe z jazzu, se v hudbě, kterou Ezra Collective hraje, potkává s jednoduchostí a s takovou až jako fyzickou přímočarostí taneční hudby. Takže je to chytré, ale není to jinťoušské. Hlavně je to hodně londýnské, protože tohle je generace, která vyrůstala ve městě, kde se hudební světy z celého světa vlastně přirozeně míchají. Afrobeat tady zní vedle breakbeatu, vedle grime, grime tady zní vedle reggae, jazz vedle houseu a tak dále. No a pro Ezra Collective jsou tyhle vlivy naprosto přirozené hudební prostředí. My si teď pustíme skladbu Well Organized, ve které hostuje jamajská zpěvačka Laila Ike.
0: A také máme čekat taneční energii.
1: Jednoznačně.

0: To byla další ukázka z nové desky kapely Ezra Collective. Je to jediný případ zpěvačky na tom albu, Davide? Nebo je tam víc hudebních songů, pěveckých písní, tak, no, písní?
1: Ne, tak těch zpívaných věcí na téhle desce bude víc. Bohužel v tuhle chvíli jsou dostupné pouze 3 singly, které my dneska posloucháme. Víc si musíme počkat až do 11. září, tedy za 4 dny, kdy celé tohle album vyjde. Nicméně můžete očekávat určitě další zpívané věci.
0: Před námi je poslední píseň, song Jubilee Feeling od frontmana kapely Ezra Collective. Znamená slovo jubilee, tedy jubileum. A proč skladbu nazval právě takto?
1: Tady musím trochu rozvést význam toho slova jubilee, protože Femi Kolos říká, že tohle slovo pro ně má velmi osobní, konkrétní a taky duchovní význam. Jubilee je totiž jméno kostela, kde vyrůstal v mládežnické komunitě Jubilee Youth, a je to taky stanice metra v Londýně. A když jsem si dohledal detaily k významu toho slova jubilee v angličtině, tak v širším biblickém významu označuje jubileum období nového začátku, tedy odpouštění dluhů, propouštění vězňů a taky obnovení spravedlivějších vztahů. No a Koloso tuhle představu převádí do nějakého hudebního pocitu, takže jubilee feeling, celá ta skladba, pak vyznívá jako radost, která není naivní, je to spíše radost po zkušenosti s nějakým tlakem nebo se ztrátou, s pocitem nejistoty. Je to takový okamžik úlevy, osvobození a taky šance nadechnout se znovu. No a myslím, že tahle skladba taky výborně zapadá do toho chystaného alba Here Because of Hope, protože tématem celé té desky je otázka, kdy se Ezra Collective ptají, proč hudba, která vyrůstá z bolestné historie černošské diaspory, od afrických tradic přes karibské žánry až tu současnou britskou městskou hudbu. Proč tahle hudba vlastně vybízí k tanci, i když má svým způsobem temný a tragický základ? A proč vybízí k oslavě a k pohybu? No a jediným slovem odpovídají Ezra Collective a tím slovem je naděje. Tedy ne popírání problémů, ale přesvědčení, že situace, ve které teď jsou, se může proměnit a že na konci může být radost, která je aktivní hybnou silou nového začátku. A to je asi citát, kterým bych se rozloučil, a pojďme si pustit tu závěrečnou skladbu.
0: A to byl dnešní tip Davida Brady. Díky za něj, Davide, mějte se hezky.
1: Hezký den.

0: 11. září tedy vyjde deska Here Because of Hope, za kterou stojí uskupení Ezra Collective. Jak zní? O tom jste si dnes mohli udělat představu.
1: Nemůžete spát?
2: Nasaďte si sluchátka a vyzkoušejte na vlastní kůži jeden akustický experiment.
1: Zvaný metoda Gateway.
2: Binaurální zvuk v rozhlasové hře Kataryny Schmidt.
1: 8. září v 8 večer na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Tak tenhle hlas asi netřeba představovat. Edith Piaf dospívala v 11.25.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: A hlas, který k vám promluví po půl dvanácté, je rozhlasovým posluchačům, obzvláště posluchačům stanice Dvojka důvěrně znám rovněž. Hlas Jiřího Anderleho je s rozhlasem spjatý, byť je to malíř, grafik, ilustrátor a sběratel, ale také skvělý vypravěč, což zúročil právě v Českém rozhlase. Teď, když se blíží devadesátka, si uvědomuju, že jsem žil život plný změn, ale že navzdory všem tragédiím a protivenstvím ke mně osud byl milostivý. A o svých osudech nám bude Jiří Anderle vyprávět ode dneška do pátku.

0: Objevte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Jiří Anderle patří mezi naše nejvýznamnější výtvarníky. Přehled jeho 40 mezinárodních cen je úctyhodný a jeho díla jsou zastoupená například v Metropolitním muzeu v New Yorku, v Národní galerii v Praze, dále pak v Paříži, Chicagu a v dalších světových galeriích a muzeích. Při kreslení obvykle poslouchá rádio a k rozhlasu má od dětství hluboký vztah. Když mu koncem 90. let nabídli, aby provázel svůj vlastní rozhlasový pořad, neváhal dlouho. My vám nabízíme ode dneška jeho desetidílné osudy, kde zúročí svůj vypravěčský talent, ohlédne se do let, která prožíval především v Praze a v rodném Pavlíkově.
2: Osudy. V letech 1997 až 2017 vznikaly zvukové vzpomínky, které nahrával malíř a grafik Jiří Anderle ve svém ateliéru. Zvukové záznamy byly určené pro Český rozhlas a část z nich už byla odvysílána. S vědomím, že jde o unikátní a poutavé záznamy, se ke vzpomínkám tohoto umělce opět vracíme, abychom z nich vybrali i to, co dosud zveřejněno nebylo. V desetidílné sérii vám nabízíme ohlédnutí do let, která Jiří Anderle prožíval v Praze a v rodném Pavlíkově.

o to, kdy já nasednu na ten kolotoč života, se moji rodiče přičinili o štědrovečerní noci roku 35. Mamince bylo 24, tatínkovi 26. V 36. v září jsem se před 5. odpoledne narodil. Byl jsem spola udušený, protože asi jsem tušil, že ten život nebude jen veselý, že v něm bude i dost smutku, i dost těžkostí a trápení. Vždyť tobě se na ten svět vůbec nechtělo, jsem pořád slyšel o každých mých narozeninách. A po každý, buď maminka nebo babička, říkala, ty jsi byl modrej jako ta zástěra, ty jsi se úplně narodil takovej přidušenej. My jsme si mysleli, že už nebudeš, porodní bába tě musela tolik nafackovat. Já jsem si říkala, Ježíš, to dítě přijde na svět a hned ho mlátěj. Ty jsi nechtěl ani dejchat, tak tě máčela porodní báva do studené vody, do teplé vody, plácala tě. No, až najednou si se sklidnil a začal si normálně dejchat a já vzpomínám, jak Adam, táta, řekl, jste to takovej hezký kluk a byla by ho škoda. A to jsem slyšel každý narozeniny. První cesta na svět.

0: To, co se v místnosti u nás dělo, sledoval anděl strážný z oválného obrazu nad manželskýma postelema. A táta byl veselej, rád chodil mezi lidi, rád ty lidi bavil, ty se řechtali a říkali, ten Adam, to je holt chocká krev. Táta se musel zbavit tísnivýho pocitu, který měl z tý svý hrozný nemoci, plíce, TBC. A měl v sobě celou tu historii hrdejch chodů strážců hranice. Přišla válka, táta říkal všecko to, co si myslí. V hospodě, když se hrál mariáš, to byla taková partička buřičů. A Adam, můj táta, byl největší buřič. Jak se některé chvíle vrejou do paměti natrvalo. Já mám takovej obrázek, konec léta. Slunce už tak nepálí, tou dobou s maminkou jsme často sami. Tatínek nám stůně, bejvá v nemocnici, někdy i v sanatoriu. A maminka často chodí na dvorek a tam pláče. Jako kdyby tušila, že to jaro toho roku 1942 bude tatínkovo poslední jaro. Protože tenkrát nebyl penicilin a tuberkulóza plic byla nevyléčitelná. Takovej zvláštní čas pro mě. Něco se jakoby láme v mém životě.
1: Moje dobrá maminka, hodná, obětavá, a táta, několik zamlžených vzpomínek na tátu mám. Podepsal mě akorát první pololetní vysvědčení v roce 42 a v roce 43 už jsme ho pochovávali. Já do smrti nezapomenu ten pohled do toho hrobu, kdy babička řekla, Jiříčku, vem si hrst hlíny a hoď jí na tu rakev a řekni s Bohem, tatínku. A
0: tatínek tomu osud vyměřil jen 35 let života. Pan farář se nedostavil, aby se pomodlil nad rakví, že si to ten buřič nezasluhuje, možná. Takže musel mluvit strejda Vašek, nejmladší dítě mý babičky. A muzika do toho hrála a potom přicházeli lidi. A já si vzpomínám, jak pan učitel Lolber, můj třídní učitel, který se podepsal na mý první vysvědčení, jak ke mně přišel, pohladil mě po vlasech a řekl, hodně štěstí, Jiříku, hodně štěstí, protože věděl, co to je nemít tátu. Já jsem tenkrát byl malej, mě bylo 6 roků pryč, tak jsem se na to na všecko koukal jako na nějaký biograf.
1: Ty paprsky slunce, které se odrážely od těch plechových hudebních nástrojů a ty matné klarinety a ta zvlhlá zem, předtím pohled krátkej na tatínka ležícího v rakvi za skleným okýnkem, protože to byla přeci jenom tuberkulóza plic a to mě moc stížilo a zatemnilo dětství.

0: Přišla doba, kdy maminka chodila v černým. I v těch největších horkých letních dnech já jsem cupital vedle ní. A šli jsme do Senecký hory, to už jsem chodil do druhé třídy obecný. To byla tak zvláštní cesta. Kolem cesty do lesa kvetly rudě vlčí máky, modraly se poměnky a chrpy a koukol do fialova. Čas byl takovej zvláštní, zastavený, potemnělej. Žilo se za zatemněnými okny a když měl někdo rádio, tak byl ještě smutnější.
1: Já to nemůžu poslouchat, kdybys radši dělal něco pořádného a nežvanil v tom rádiu, že tě praštím tady tím pohrabáčem. To babička hrozila na tu dřevěnou skříňku s amplionem zakrytým brokátem.
0: No jo, to dění ve světové politice dědu ani babičku už nezajímalo. Tenkrát žilo v domech pohromadě několik generací. I u nás. Byl tam děda s babičkou, můj tatínek s maminkou, to byly jejich děti a já jako vnouče. No a já si vzpomínám, to jsem musel být malej, jak jsme byli na dvoře s maminkou. Já jsem bral takový malý kamínky a vyhazoval jsem je. A některý ten kamínek zavadil o tabulku v okna, takže to tak zacinkalo. To okno rozbít nemohl, ale maminka říkala, nech toho. Kamínek a zase cink do okna. Necháš toho už konečně, že tě naplácám.
1: No to by bylo, aby to dítě neposlouchalo,
0: se ozval přísnej hlas dědy. Děda a babička si nechali celý život od svých dětí vykat. Maminko vy, tatínku vy.
1: To by bylo, aby ten kluk nedal pokoj, dáš pokoj?
0: A už bere děda do ruky nějaký proutek a už chce za mnou běžet a maminka volá Jiříčku, uteč. A já jsem musel seběhnout dva schody, jenomže já jsem na tom prvním schodu upad, děda už běží a maminka pokaždý, když mě to vyprávěla, tak říkala, a ve mně se zatajil dech, protože už jsem si představovala, jak tě ten děda rošlápne. Ale děda se vzmoh a mě přeskočil. A víš, co jsem mu tenkrát řekla? Mě tak ráda vyprávěla maminka, která najednou se ocitla v roli matky, která brání svý mládě. A říkala, ze mě najednou šel hlas, který já sama jsem ani nepoznávala. Já jsem řekla, tatínku, do výchovy mýho dítěte se nepleťte. Já si ho vychovám sama. A ten děda se zarazil, protože takovou mě ještě nikdy neznal. A víš, že už od té doby byl pokoj? Maminka ten úděl bejt vdovou přijmula statečně. Horší to bylo se mnou, protože jsem slýchával, jak si lidi šeptaj, to je polosirotek. Samozřejmě ztratit tátu bylo hrozný, ale zároveň tím mě odešel vzor, protože jsem toho tátu obdivoval. No, když jsem chodíval s tátou, tak jsem s ním chodil trafikantovi Vidrovi. To jsme prý byli docela hezká dvojice. Táta chodil rovnej, on byl takovej štramák, fešák, klobouk. Každý ho měl rád. Tak jsem chtěl být taky jako on, dobrej. Co slíbil, to splnil. A najednou táta nebyl.

Když jsme jednou šli ze školy, tak jsme se stavili u Mírka Štambacha v jeho dílně, aby jsme se podívali, co zase dělá. No a na zemi ležely drobný dřevěný odřezky. Já jsem řekl, to bych potřeboval. Dáš mi je? Nedám, ale vyměním. Za poštovní známku letce kapitána Nováka. My jsme si tenkrát tak rádi vyměňovali takový drobnosti, takový blbůstky. Já ty dřevíčka potřeboval. A na co to chceš? Se ptali kluci. Udělám drobnohled. Protože jsem si v Mladým hlasateli přečet návod, jak se takovej drobnohled udělá. Kecáš, řekli kluci. A ještě, Mirku, mě vyvrtej 2,5 milimetrovou dírečku tadyhle do toho plíšku, víš? A 2 dírky na hřebíčky. A já jsem přišel domů a na to, tata, jsem si udělal ten drobnohled. Pod můj mikroskop jsem si dával všecko to, co mě přišlo do ruky. Někdy jsem neviděl nic a jindy zase překrásný, nečekaně bohatý tvary. U zahradníků, u Franců, tam jsem dostával pod mikroskop ty nejhezčí kytičky. Vždycky jsem si vybral kousíček listů a ten jsem si tou kapičkou vody zvětšil tak, že to byl labirint všelijakých trubiček, chodbiček, buněk a po každý jinak barevnej. Já jsem byl jako omámenej. Ale co tomu řeknou kluci? Ty mě nebudou věřit. To jsem podobnej nečekaný zážitek zažil, když jsem chodil s maminkou, protože Masarykova liga proti tuberkulóze nás pravidelně zvala na prohlídku plic. Zvala všecky, kde byla v rodině tuberkulóza. Můj tatínek na tuberkulózu plic umřel. No a já jsem v té temné místnosti po otevřenýma dveřma viděl opalizující zelený svítící čtverec a v tom jsem rozeznal tepající srdce, jak rentgenoval pan primář mojí maminku. Jak maminka byla prozářená a to tepající srdce a já to viděl, tak podobně jsem si připadal, protože jsem viděl taky v tom drobnohledu věci, které normální lidský oko nevidí. A když jsem to řekl klukům, tak řekl každej, ty ale kecáš.

0: No ale já jsem potom začal chodit do hudební školy v Rakovníku na violončelo. Strejda Vašek mě ho půjčil. Mezi kolena jsem si ho dal a prstíky levý ruky jsem matal na podstatně silnější struny, než byly na houslích, a smyčcem jsem vyluzoval ty přenádherný sametově sytý tóny. A bylo to trápení, protože mě už začalo bavit víc kreslení než noty a cvičení stupnic a etídy. A vím, že pan učitel hudební školy v Rakovníku se jmenoval Neubauer. On si tak trošku šlapal na jazyk, protože měl takovej, víš, chlapče, to musíš hezky přitlačit tu strunu tím prstem, aby to nebylo falešný. A i když se pan učitel Neubauer snažil, tak mě to stále víc a víc přestávalo bavit, protože už jsem tenkrát kreslil pilně všecko to, co jsem viděl. A jak se mě ulevilo, když v závěrečných zkouškách přišel takový přísný pán do rakovnický měšťanky, a to byl pan profesor Tomáš, který ještě dneska žije, a on to byl slavný sbormistr pražského Hlaholu. A ten, když si mě vzal ke zkouškám a zjistil, že nedokážu popsat, co je to zvětšená kvarta, zmenšená kvinta, tak než jsem se zpamatoval, tak jsem odcházel s vysvědčením z hudební školy v Rakovníku, který bylo plný pětek a čtyřek, a že to nemá cenu. Mě řekl otevřeně a mě se tak ulevilo. Ach jo, copak jsi ho nemohl poprosit, říkala maminka, aby tě ještě chvilku nechal studovat, že to zkusíš, anebo že půjdeš k opravným zkouškám. Nějak jsem to tak jak už vycítil, že tudy cesta nevede, a to violončelo jsem pečlivě složil do toho krásného futrálu a byl absolutní konec a nikdy jsem to violončelo do ruky už nevzal. Protože už mý ruce zaměstnávaly tušky a štetce. To všecko. Můj vzácný přítel Josef Suk s napětím poslouchal a potom řekl, to jsme měli štěstí teda, že tě ten pan profesor Tomáš od té muziky odehnal, vidíš to, kde by si byl skončil, hochu zlatej. Muzikantů je tolik, ale dobrých malířů je málo. Náves v Pavlíkově, kostel v Pavlíkově, do toho jsem chodil kreslit. Obilí, když bylo v panácích posekaný a stálo v těch řadách. A hrozně mě bavily takový ty mikrosvěty, ty malý světy, těch kvetoucích chrb vlčích máků. A kreslil jsem to, co jsem viděl v bezprostřední blízkosti, i třeba motýly a brouky.
1: A taky jsem se koukal kolem sebe, jaký obrazy kde uvidím. Nejhezčí jsem viděl u sklenáře Beneše v Rakovníku. Tam byly takový krásný březový háje. Kolem potoku kvetly blatouchy. Po modrým nebi pluly bílý obláčky, kdy já byl z toho úplně vedle. Tam stál takový pán. Bílý vlasy skoro až na ramena, na hlavě bohémský širák. A pan Beneš říkal, tady ten hoch sem pořád chodí a líbí se mu ty vaše obrazy. Já jsem zrudnul. Tobě se to líbí? Jo, a kdy jste je maloval? To je před válkou. A já, když jsem ty obrazy maloval, tak tebe ještě maminka koupala v železňáku. To se tak říkalo. A zatoužil jsem najednou po olejomalbě. Kde vzít peníze na olejovky? Tak jsem chodil na brigádu na chmel, vyčesal jsem si peníze a koupil jsem si jak plátínko, tak barvičky. A myslel jsem si, no takovou kytici bez ušeříku to namaluju na to data. To udělám takhle ťupičky, třeba modrýho šeříku. Jo, to jsem se splét. Totiž nikdo mě neřekl, že je mnoho druhů štětců. A že na to, aby se dobře namalovaly šeříky, se musí použít štětec, kterýmu se říká kočičí jazejček. To je štětec, který má takovou oblou špičku a je vlasovej, není štětinovej. No a to potom stačí tu oblou špičičku přitisknout, míchat barvu a dělat ty rozvitý jednotlivý kvítky, ze kterých se potom skládá ta celá homole toho šeříkovýho květu. a potom se tam složitě museli vtěsnat lístky šeříků a to nemohla být jen tak nějaká jakoby homole. Ta homole musela být zakulacená, to znamená na jedné straně stín vlastní, stín vržený. Každá ta homole byla nejsvětlejší na straně k oknu a na té odvrácené straně od okna byla taková už tmavší. Já chtěl mít všecko tenkrát hned a netušil jsem, že mě to tak strašně zklame. Já nevím, kam se ten kousek plátna poděl. No já jsem ty šeříky nikdy nedomaloval, vidíte. Ale jak ty dny plynuly, tak jsem měl pořád větší a větší výčitky, když jsem kreslil. Protože jsem viděl, jak všichni kolem mě dřou.

o to, že mý dětství se znovu rozzářilo, se zasloužil Mira, můj druhej táta. Podporoval mě v cestě za uměním a za krásou. Maminku bral do Prahy, do Národního jezdili. Maminka taky se proměnila. Dít jí bylo 35 let. Celý život měla před sebou. Přišel do Pavlíkova v roce 1942 a naproti kostelu si zařídil kadeřnictví. Otevřel roletu a čeká na prvního zákazníka. Na to vzpomínal celý život. Přišel elegantně oblečený starší pán a řekl: tak pane mistře, já jsem Maloch ze Všetad, učitel na penzi. A jestli vám můžu dát nějakou radu, to víte, já ty lidi znám. Tak pamatujte, že mlčetí je zlato, protože lidi na vesnici si všecko řeknou. Ale řeknu vám jedno, až ta válka skončí. Běda, jestli nás osvobodí Rudá armáda, totiž kam ruskej voják jednou vkročí, tak se tam odtud nehne a chce tam zůstat na věky. Já v Rusku jako voják byl, já to znám a vím, o co jim jde.

Naši mě museli přitáhnout k práci. Jak říkali, kdy to budeš mít v životě těžký, co se v mládí člověk naučí ve stáří, jako když najde. A musel jsem s babičkou sekat dříví, řezat dříví. Jednou si vzpomínám, pojď pojedeme za vrch obracet seno. Za vrchem byla taková malá loučka, v údolí. Skrz tu loučku tek potok. A byla válka a bylo slyšet, jak rachotil kulomet hloubkařů, kotlářů, který útočili na nádraží rakovnický. A tu a tam, po polích i po té naší cestě, ležely takový chumáčky stříbrných, to byly úzce nařezaný papírky, lametky stříbřitý. Děda nadával, vy pacholci, přestaňte už střílet, teď ty krávy jsou z toho nervózní. Babička říkala, jen ať to těm němčourům rozflákaj, ať už je po té blbý válce. A my jsme dojeli do údolí. Prrr, stračeno. Stůj, řek děda a krávy stanuli. A řinčeli řetězama. A tu a tam ta dávka z toho kulometu a to hůčení letadel. To šlo tak divně dohromady se zpěvem skřivánka, který bez ohledu na to, že se kousek dál bombarduje, si klidně zpívali ty svý letní symfonie. A v rukou měla babička hrábě, já dostal taky hrábě a teďko jsme museli odhrabat trošičku těch lametek, ty museli jít stranou, to házeli spojenečtí letci z letadel bombardáci, aby rozrušili německý radary. Já jsem si je chtěl vzít domů a babička říkala, jen to zkus, už jich máš doma půl půdy. Když se tak na tebe koukám, ty kluku, tátu nemáš, to už byl táta 2 roky pochovaný. Válka brzo skončí, my věčně tady nebudem, tak bys tu mohl hospodařit, ne? A děda, ten se tak rozdobáděl, říkal, šikovně se oženíš, vemeš si čipernou nevěstu. Dít je tu všechno, kolik dřiny jsme do všeho dali. Jsou tu krávy, vozy, slepice, prasa. Teď to děda všecko vymenovával. I vál pěknej a brány a pluhy a sečka a mlátička a fukar a i elektromotor je tady a vostředívka na mlíko a slepice nesou a krávy dojí. A já najednou se mě roztočila hlava přesně, tak jako když jako děti jsme váleli sudy, vzpomínáte si. Vámě se tenkrát roztočila z té představy taky hlava, že bych se musel o ty krávy, který sice mají tak krásný oči a tak se na mě nevinně koukají ty krávy a tak mě hezky volizujou tu dětskou ruku a všecko to voní tím senem a najednou jsem si představil, že vlastně vůbec nic nevím, jaký obilí musí přijít tam na to pole, nebo jaký je tam to pole. A děda pořád říkal, že ty pole jsou tak dobře prohnojený a že se tam bude rozvážet kompost a že ten kompost už má připravený. A snažili se mě tak nenápadně pomalu pravovat do zákonitostí malorolnictví. Jenomže já už byl tenkrát spíš na to čmárání, jak říkali, ty nic neděláš, než čmáráš. No a já jsem si taky tak připadal, tak neprohřešuju se nějak proti té babičce, proti tomu dědovi, proti mý mamince, která jim taky pomáhala v hospodářství, když oni tak dřou, mají ruce samý mozoly a já jenom v ruce tušku a papír a něco kreslím. Tak do dneška vidím ty babičiný oči, jak hrajou takovou zvláštní touhou mít z toho kluka, který tady obrací to seno, svýho nástupce. A nikdo netušil, že přijde čas. Ten dopis bych našel, kdy děda s babičkou budou psát dopis tohoto znění. Protože jsme už staří a nemáme nástupce, který by po nás mohl převzíti hospodářství a hospodařiti, odkazujeme všechny polnosti státnímu statku
nebo JZD. Podepsání František Zajíček, rolník, Marie Zajíčková, žena rolníka.

Hlavně jsem se těšil, až taky budu mít někdy někde nějaký ateliér, kde bude na prostým stole ležet na utěrce bochník chleba, nůž. Vedle toho bude stát váza s polníma kytkama. A v tom ateliéru bude vonět terpentín, vo zdi opřený plátna, už pomalovaný nebo ještě nepomalovaný. To byl takový můj sen, taková vidina pohádková. Ale to hlavní, na to hlavní jsem si teď vzpomněl. Děda můj z dílů vyřezával a vypaloval ornamenty do dřevěného nádobí a vyřezával čakany, takový ty sekirky, všelijaký hole. A strejda Martin přece vyřezával sochy, veliký figury. Ještě teď tam na mě na dílích čeká skoro metr vysoký Jan Sladký Kozina. Jo, tak snad tam ty mý kořeny jsou. Na Chodsku, na dílích.

0: Jiří Anderle se jako výtvarník umí dívat, aby přenesl život na papír nebo na plátno a má obdivuhodnou paměť. Do detailu dokáže po mnoha desetiletích popsat podoby svých sousedů a známých, takže i jeho vyprávění jsou vlastně takové poutavé zvukové obrazy. 14. září Jiří Anderle oslaví své 90. narozeniny a k této příležitosti můžete poslouchat jeho celkem desetidílné rozhlasové vzpomínky, které připravila Bronislava Janečková. Druhou část osudu Jiřího Anderleho, malíře, grafika, ilustrátora a sběratele, můžete na Vltavě naladit zase zítra o 11:30, no a samozřejmě také web vltava.rozhlas.cz je vám k dispozici. Pěkné poledne, bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé i SPD chtějí nižší schodek. Víkendová jednání zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě nevedla k dohodě o konci války na Ukrajině. Český rozhlas připomíná 40 let od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížděly. Okolnosti vzniku knihy rekonstruuje nová šestidílná série. A počasí bude oblačno až zataženo, místy až polojasno, ojedinělé déšť, teploty až 27 stupňů. Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. A předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví nebo na provozu státu.
2: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů podle ní vyžadují změny zákonů, které není reálné do konce roku ve sněmovně stihnout. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Vláda právě teď jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Kabinet tak reaguje na prudký nárůst cen za benzín a naftu v uplynulých 2 týdnech. Ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD před jednáním uvedl, že není možné, aby pohonné hmoty zdražovaly rychleji než ropa. Snížení spotřební daně ale podle něj teď není potřeba.
3: Co se týče stropování cen, pokud se dostáváte do situace, že vám vzroste surovina o 3% a cena na to téměř o 7%, tak je něco špatně. Ale určitě bych nešahal na spotřební daň.
0: Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě průlom v jednání o konci rusko-ukrajinské války nepřinesly. Steve Witkoff a Jared Kushner pokládají rozhovory za obsažné a důležité. Podle Witkoffa byl z ruské strany znát pokrok i postoj a i postoj Ukrajiny je prý povzbudivý. S ruským i ukrajinským prezidentem si má dnes telefonovat americký prezident Donald Trump.
4: Američtí vyjednavači a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se shodli na potřebě obnovení třístranných rozhovorů expertů o podmínkách ukončení války.
5: Треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були.
4: Podle Zelenského je třeba udělat všechno proto, aby se třístranná jednání odehrála. Není ale jasné, jak se tomu postaví Rusko. S Američany a evropskými partnery se mají Ukrajinci setkat co nejdřív. O územních otázkách ale mohou podle Zelenského jednat jen napřímo prezidenti Ukrajiny a Ruska. Předpokládá, že válka ještě potrvá následující zimu a proto počítá s balíkem pomoci od Spojených států i Evropy pro ukrajinskou protivzdušnou obranu a energetiku. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zvítězila s velkým náskokem strana Alternativa pro Německo. Získala téměř 44% hlasů. Ukázaly to úplné výsledky nedělního hlasování. Pravicová strana tak obsadí 39 z 83 křesel. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by se svými 5 mandáty mohla umožnit AfD sestavit vládu. AfD více než dvojnásobně porazila křesťanské demokraty, kteří spolkové zemi vládly téměř nepřetržitě od roku 1990. Český rozhlas dnes spouští projekt Slyšet Havla. Jedním z jeho hlavních titulů je šestidílná série o vzniku knihy Dálkový výslech. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let.
6: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě.
7: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížďaly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
8: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastický, to porovnávat.
7: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ode dneška ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, zejména na jihu až polojasno, ojediněle možnost slabého deště. Večer se o západu na většině území vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě pak až 22 stupňů Celsia. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tak nečekejte na večer, až se vyjasní. Jasnou a pozitivní mysl vám přejeme. Daniela Čermáková vás zdraví od vltavského mikrofonu. Budeme rádi, když budete s námi.

Nahrávkami kompletních smyčcových kvartetů Ludvíka van Beethovena se mimo jiné proslavil Belčea kvartet. Ukázku jsme slyšeli právě teď, byla to pátá část ze smyčcového kvartetu B-dur Ludvíka van Beethovena. Druhý zářijový týden se rozběhl, školáci tedy naplno naskočili do vzdělávacího procesu. Ale přece jenom, aby ta realita nebyla pro ně tak tvrdá, vezměte je do Jičína. Mezi 9. a 13. zářím se totiž z Jičína stane město pohádky, stane se dějištěm už 36. ročníku multikulturního festivalu, nejen pro děti. Pohádkový týden nabídne tvůrčí dílny, ukázky tradičních řemesel, pouliční divadla, koncerty. A ten letošní ročník festivalu připomene také výročí Václava Čtvrtka, díky němuž se Jičín stal městem pohádky. A díky němu také přišli na svět Rumcaj, Křemílek s Vochomůrkou, Maková panenka, jak dobře známo. Ale méně už je známo, že také třeba rozhlasový Hajaja. No a proto se do Jičína vydá letos také Český rozhlas stanice Junior. Jak se zapojí, o tom nám podrobnosti řekne Adam Kebert, šéfredaktor této stanice. Jak nahlíží současné výtvarné umění na mužství a mužské tělo, tak tím se zabývá výstava v pražském DOXu, výstava Andros, která toto téma přibližuje. Mezi 50 zastoupených umělců nechybí Jiří David nebo Ivan Pinkava a řada výtvarníků z Německa a nebo zemí Vyšegrádu. A festival Dvořákova Praha, ten nabídl včera v Rudolfínu druhý koncert orchestru Filharmonika della Scala pod vedením Ricarda Šajího po čistě dvořákovském zahajovacím večeru, tentokrát zazněla ruská hudba. A jaký koncert byl, to nám řekne náš spolupracovník Daniel Jäger. A tímto jsme tedy odhalili témata, kterými se budeme zabývat v následující hodině našeho kulturního vysílání. Ještě jednou krásný den.

0: Tohle byla hudba francouzského baroka Jean-Philippe Rameau a předehra k jeho opeře Pygmalion hrál nám orchestr L'Etat Lyrique s Christophe Roussetem. My se teď ale budeme věnovat ruské hudbě, neboť 19. ročník festivalu Dvořákova Praha pokračoval v neděli 6. září druhým koncertem orchestru Filharmonika della Scala a jeho šéf-dirigent Ricardo Chailly tentokrát sestavil program právě výhradně z ruské hudby. Ve Dvořákově síni pražského Rudolfína zazněla symfonická báseň Útes a klavírní koncert číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova, po přestávce pak 4. symfonie F-moll Petra Iljiče Čajkovského. Solistou večera byl mladý ruský klavírista Alexander Malofejev. A v publiku byl také náš spolupracovník Daniel Jäger, kterého vítám ve studiu. Dobrý den, Dane.
1: Dobrý den.
0: Orchestr Filharmonika della Scala si během dvou večerů představil ve dvou úplně odlišných programových světech. Jak to na tebe působilo? Jak působil ten druhý koncert ve srovnání s tím prvním dvořákovským a jak se proměnil charakter hry oproti tomu dvořákovskému sobotnímu zahajovacímu koncertu?
1: Ten sobotní koncert držel tradici, která byla založena v roce 2020. Festival od té doby zahajují dvě díla skladatelů violončelový koncert a novosvětská symfonie. Tam je vždy zajímavé porovnávat, jak k ním daný orchestr, dirigent a solista přistoupí. Za sebe musím říct, že na mne to tentokrát působilo trochu hrubě, tempově přehnaně, navíc s chybami, které by si tak renomované těleso nemělo dovolit. A violončelistka Julia Hagen, jakkoliv hrála kultivovaně, s takovým tím zaujetím tím a noblesou, tak pro mě zůstala tak trochu ve stínu solistů těch posledních let. Včera se naopak ukázalo, že v tom ruském repertoáru je orchestr možná na té mezinárodní úrovni víc doma. Možná té přípravě bylo věnováno více času, nevím, ale ten koncert ukázal výrazové možnosti tohoto tělesa. Smysl pro prudké dynamické kontrasty a zkrátka pro obrovskou zvukovou kulturu. Byl to večer plný energie, napětí, tajemství. Měl punc opravdové výjimečnosti.
0: Tak to pojďme rozebrat po částech. Ten včerejší večer otevřela Rachmaninovova raná symfonická báseň Útes, jak už jsem říkala, tak se nabízí otázka, jak Ricardo Chailly vystavil ten náladový oblouk a jak se v téhle partituře uplatnily ty jednotlivé orchestrální skupiny.
1: On ten Útes je opravdu ještě raný Rachmaninov, ale už v něm slyšíme jeho typickou melancholii, takové ty široké melodické linie i mimořádný cit pro orchestrální barvu. Chailly skladbu nevnímal jen jako efektní předehru k celému tomu večeru. Nechal je postupně vyrůst z takové temné, téměř nehybné atmosféry k výraznému emocionálnímu vrcholu. Krásně se tam uplatnily zejména temné barvy hlubokých smyčců a dechových nástrojů, ale také taková ta schopnost orchestru přecházet od velmi jemných ploch k takovému tomu plnému, sitému, velmi dramatickému zvuku. Toto dílo bývá na programech koncertů spíš vzácností, o to zajímavější bylo se s ním tedy setkat a jeho zařazení de facto podtrhlo, že šlo o mimořádný festivalový večer, tak si myslím, že to má být.
0: Mm-hmm. Pak následoval 4. klavírní koncert Sergeje Rachmaninova, ale ten není z těch jeho klavírních koncertů. Je to škoda a jak se s tím vyrovnal milánský orchestr s tímto dílem?
1: Tento koncert je možná méně bezprostředně líbivý než ten druhý nebo třetí, ale je nesmírně zajímavý. Rachmaninov tu pracuje o něco úsporněji, místy ostřeji a v rytmu i harmonii už reaguje na hudbu své doby, a to včetně třeba jazzu. Orchestr milánské Laskaly nezapře své operní DNA, dokáže vyprávět příběhy, pracuje s emocemi, dokáže být absolutně strhující a co je nejdůležitější, umí doprovázet. A to bylo včera opravdu znát. Tento orchestr má naprosto neuvěřitelně znějící plné smyčce, kultivovaná dřeva, jako celek zní velmi kompaktně a byla opravdu radost ho včera poslouchat.
0: No a solista.
1: Alexander Malofejev. Ano, tomu je
0: jaký byl jeho výkon?
1: 24 let, ten k tomu dílu přistoupil bez přehnaného sentimentu, hrál velmi přesně, přehledně a s takovým smyslem pro rytmickou energii, ale zároveň dokázal rozeznít i lyrické pasáže, že nestráceli typickou takovou tu rachmaninovovskou zpěvnost. Musím říct, že jeho tón nebyl tak silný a jeho pojetí v sobě mělo něco neobyčejně osobitého a místy musím říct, že skoro až okultního nebo mystického, jako kdyby přišel někdo z úplně jiného světa. A souhra s orchestrem byla naprosto excelentní, Chailly držel složitou strukturu tohoto koncertu pevně pohromadě, byli si vzájemně opravdu skvělými partnery, solistovi dal dostatek prostoru, aniž by orchestr ustupoval do role pouhého doprovodu, byla to naprosto ukázková interpretace.
0: A Rachmaninov tedy v první půli koncertu, v té druhé zněla Čajkovského 4. symfonie, tak samozřejmě tě poprosím i o komentář k tomuto dílu a provedení jeho.
1: Tuto symfonii Šají vystavil ve velkém dramatickém oblouku. Úvodní motiv osudu v podání žestů nepůsobil jen jako takové nějaké velké efektní gesto, ale jako síla, která se vrací a určuje napětí celé té skladby. Vedle mohutných vrcholů dokázal Šají dobře odlišit i lyrickou druhou větu a také takovou tu pověstnou lehkost pizzicatového skerca. Ve finále pak udržel obrovskou energii a nenechal tu hudbu sklouznout k nějaké prázdné okázalosti. A právě spojení přesnosti, barevnosti a emocionálního tahu udělalo z té symfonie opravdu přesvědčivý vrchol celého večera. Publikum reagovalo s obrovským nadšením, byly ovace ve stoje, musím říct, že jsem si také stoupnul a s velkou chutí jsem aplaudoval ve stoje. A došlo také na přídavek, zazněla předehra k Verdiho opeře Síla osudu a to byla taková opravdu zlatá tečka, kde orchestr Milánské Laskaly prokázal, že v tomto repertoáru je doma, že ty emoce jsou mu naprosto vlastní.
0: Já po tobě nechci samozřejmě, aby si v procentech vyjádřil hodnocení, ale myslím, že si odcházel nadmíru spokojen.
1: Já si myslím, že to bylo 10 z 10.
0: Říká náš spolupracovník Daniel Jäger, hodnotil druhý koncert orchestru Filharmonika de la Scala na 19. ročníku festivalu Dvořákova Praha. Ve Dvořákově síni Rudolfína v neděli tedy zazněla, ještě to zopakujme, díla Sergeje Rachmaninova a Petra Iljiče Čajkovského. Orchestr řídil Ricardo Šají a solistou čtvrtého Rachmaninovova koncertu klavírního byl Alexandr Malofejev. Dane, moc děkuju.
1: Díky a zase někdy naslyšenou.

0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
1: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
2: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
0: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: A také ve vysílání stanice Český rozhlas Vltava vždycky v sobotu od 17 hodin, první díl tuto sobotu 12. září.

Klíčovou postavou latinskoamerické klasické hudby je Heitor Villa-Lobos. Jeho unikátní styl proslul tím, že mistrovsky propojil prvky brazilského folkloru a domorodých rytmů s evropskou tradicí. No ale s Danielem Jägerem jsme mluvili o ruské hudbě v podání Filharmonika de la Scala pod vedením Richarda Šajího na Dvořákově Praze. Tak co takhle prověřit znalosti právě z této oblasti?

0: Polední Vltava.
1: Probuďte paměť v poledním poobědovém čase a odpovězte si na otázku, který skladatel zkomponoval cyklus Obrázky z výstavy. Napovíme vám, že cyklus se lidově a zkráceně také říká Kartinky. To je správná odpověď. Orchestrální cyklus Obrázky z výstavy složil ruský skladatel Modest Petrovič Musorgský. Dílo napsal v roce 1874 jako poctu svému zesnulému příteli, malíři a architektovi Viktoru Hartmanovi. Nejslavnější orchestrální verzi, kterou dnes posluchači po celém světě znají nejvíce, pak v roce 1922 vytvořil francouzský skladatel Maurice Ravel. Tak a my vám pustíme za odměnu ukázku Baba Jaga aneb Domek na Kuříno. To je část devátá. Musorgský ještě přidal let Baby Jagy na Hmoždíři, protože ruská Baba Jaga létá právě na tomto přístroji, ne na obyčejném koštěti.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: musorgského Baba Jaga nás tedy přivedla k pohádce, i když v tom ruském pojetí jde spíš o horor. Ale velkou pohádkovou říši, na velkou pohádkovou říši, kde platí pohádkové zákony a vládu nad městem přebírají děti, se už ve středu promění severovýchodní české město Jičín. Festival Jičín město pohádky má celorepublikové renomé. Tradiční pohádkový festival uzavírá letní sezonu v Jičíně. Koná se od roku 1990 a to vždycky druhý týden v září. Ten letošní ročník je navíc výjimečný. Čeká nás totiž jubileum Václava Čtvrtka, autora, který Jičín tolik proslavil. Jičín, co by pohádkové město. A méně se ví, že krom postav dnes už ikonických pohádkových bytostí, jako Rumcajs, Křemílek s Vochomurkou, Maková panenka, stál Václav Čtvrtek také u zrodu rozhlasového Hajaji. A u toho by neměl chybět Český rozhlas, také tedy nechybí. A stanice Junior se letos připojuje k festivalovému dění. O něm nám podrobnosti teď řekne šéfredaktor stanice Junior Adam Kebret. Zdravím vás, dobrý den.
1: Hezké poledne všem posluchačům Vltavy.
0: Že je Jičín pohádkové město s dlouholetou tradicí, už bylo řečeno a ví se to, ale zajímalo by mě, proč se Rádio Junior rozhodlo připojit až teď?
1: No, podobnou otázku jsme si kladli i my, nejenom v Českém rozhlase, ale i na stanici Rádio Junior. Proč tam ještě nejsme? A myslím si, že jsme udělali minulý rok takový ten první krok, že jsme se tam vydali podívat a ono v skutku, když do Jičína dorazíte, a to už je i taková pozvánka pro posluchače Vltavy, tak vás tam obklopí, jak jste vy říkala v tom úvodu, ta pohádka. Je tam opravdu na každém rohu, ještě ten Jičín je takový specifický i pro tu pohádku samotnou. Takže jsme si říkali, sakra, tady musíme být. A ono, když jsme potom pátrali v různých archivech, tak on tam Český rozhlas, tuším, i dětské vysílání jako historicky jezdil. Ale my tím, že jsme rozkročený hlavně na festival ve Zlíně, na Zlínský filmový festival, pak i další menší festivaly, tak setkání jako s pohádkou a Rádiem Junior, protože kromě toho, že to je klasická stanice, která vysílá živě třeba jako Vltava, tak ten nejzásadnější proud jsou právě ty pohádky.
0: 6. listopadu uplyne těch 50 let od smrti Václava Čtvrtka. Podtitul letošního ročníku tedy je Hajaja nebo Háj a já. Hajaja, nevím, jak to mám číst přesně. Kromě Václava Čtvrtka Hajaji, lesa a háje. Odkazuje tahle slovní hříčka také na to být v háji. Ročník Hajaja v sobě tedy rozvíjí také otázku duševního zdraví a pohody. Je to téma také pro junior?
1: Je to velké téma, si myslím, pro současnou generaci dětí a možná i dospělých lidí, protože ta společnost je hodně digitální. A setkáváme se s tím a nejenom posluchače, ale třeba lidi, kteří jsou, řekněme, odborníci na třeba ty technické věci, tak nám říkají, že ta společnost si žádá, my to samozřejmě kvitujeme ve velkém, takový ten klidný audioposlech, klidný poslech nejenom pohádek, ale třeba rozhlasových her i rádia jako takového, jako toho media typu. Takže když jsme měli právě tu první schůzku a paní ředitelka nás seznámila s tím, co jste teďka právě říkala, a ještě to spojení háj a já, tudíž na první dobrou Hajaja, a oni tam v skutku svého Hajaju takového mají, protože třeba v pátek 11.9. od 19 hodin do 20 je tam průvod se světýlky a tam je právě vždycky ten jejich Hajaja. Tak my zkusíme předat žezlo tomu našemu Hajajovi, který vlastně slouží podobně. Uspává děti, uspává ty nejmenší posluchače.
0: No a jak dále se bude prezentovat na 36. ročníku Rádio Junior a co uslyší ve vysílání posluchači stanice?
1: Tak ten program bude bohatý, my tam celé ty, řekněme, od středy do soboty tam budeme mít tým Rádia Junior, abych to řekl správně, bude tam stánek Rádia Junior, kde bude i Hajaja ve skutečné velikosti, jedna ku jedné. Budeme tam mít i různé soutěže, hudební kvízy a samozřejmě kopírovat to bude i vysílání Rádia Junior. Budeme tam mít takovou létající redaktorku, která bude pobíhat z místa na místo a bude to přinášet právě do živého vysílání Rádia Junior. Budeme tam mít i speciální vystoupení, které budou tam pohádkové písně, rozhlasová rozcvička, to už se bavíme o tom programu, který bude v pátek a v sobotu a dál. No a samozřejmě i vysílání bude tak trochu hajajovské a tak trochu právě jičínské, protože některé ty pohádky Václava Čtvrtka, vy jste v úvodu říkala, že napsal i naše jeho rozhlasového, tak jsme zkusili zapátrat a některé ty pohádky bychom chtěli odvysílat na Rádio Junior právě v tomto období.
0: No a mimochodem, co ten náš rozhlasový Hajaja? On prošel v minulém roce velkou změnou.
1: To byla velká změna. Ono, když jsme začali vlastně zjišťovat, tak ono se o tom moc jako nevědělo, která ta podoba je ta správná, tak jsme začali vyvíjet novou podobu. K tomu jsme pod taktovkou Lukáše Hurníka, šéfredaktoru Dédoru a Jazzu, udělali i upravenou znělku Hajaji, vznikla nová podobizna toho skřítka rozhlasového Hayai. No a propůjčili jsme mu i hlas, protože když se řekne Hayaya, tak každý si vybaví pana Brodského.
0: Tak.
1: A je to taková ta klasika. My jsme zase říkali, že bychom tu klasiku chtěli zachovat, ale nechceme ji napodobovat. To si myslím, že nám nepřísluší a pan Brodský to je opravdu velikán a ten hlas k tomu patří. Tak jsme šli cestou, že jsme oslovili Honzu Cinu, herce, Honzu Cinu. A on, když se to dozvěděl, tak řekl, že velmi rád, protože on na malém Hayajovi, jako malý kluk Honza Cina, tak Hayaju poslouchal, takže jsme byli strašně potěšeni, že do toho šel s náma. A ono, když se podíváte třeba na stránky Rádia Junior nebo i na stránky rozhlasu a najdete si toho Hayaju, tou novou podobiznu, tak tam uvidíte Honzu Cinu v tom. Takže tam je ta podoba velká. No a taky jsme se rozhodli, že tenhle rok i ty další roky budou ve znamení Hayaji, protože Haya letos v lednu měl 65 let, takže jsme si říkali, že ho musíme právě vyvést do regionu, ať nezůstáváme jenom v Praze a Jičíně. Skvělá pozvánka.
0: Šéfredaktor stanice Český rozhlas Junior či Rádio Junior Adam Kebert nás pozval do Jičína a k poslechu stanice Junior festival Jičín město pohádky se koná mezi 9. a 13. zářím. Moc děkujeme za pozvánku a za návštěvu.
1: Rádo se stalo a naslyšenou.

0: Co se stane s představou mužství ve chvíli, kdy přestávají fungovat zavedené vzorce? To je jedna z hlavních otázek nové výstavy Andros v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích. Kolektivní výstava, složená asi z 5 desítek umělců z Čech, Německa, Rakouska a zemí Vyšegrádu, ukazuje, jak dnešní výtvarníci zobrazují mužské tělo a mužství. Redaktorka Zuzana Filipková natáčela v DOXu s kurátorem výstavy Vratislavem Maňákem.
1: Výstava Andros nese podtitul Mužské tělo v současném středoevropském umění. Kdybychom měli zůstat jenom u muže a jeho figury, tak by ta výstava mohla mít 18 pater a pořád by nebyla vyčerpaná, takže bylo potřeba zúžit perspektivu a moje ústřední interpretační schéma, se kterým k tomuhle tématu přistupuju, je stav současné maskulinity, respektive nějaká její nesamozřejmost, neúplnost, fragmentovanost nebo zraněnost.
2: Vysvětluje v úvodu výstavy Vratislav Maňák, který se zkoušel, co by spisovatel a literární historik roli kurátora. A zdá se, že se to vyplatilo.
1: Jsem spisovatel a tak jsem nad výstavou přemýšlel jako nad textem svého druhu. Je rozdělená do 3 kapitol. Ta první kapitola se jmenuje Ztráta kontur, ta druhá Přetížení těla a ta třetí Křehké monstrum. Přičemž v první části se díváme na to, jak se mužství vypořádává se zmizením těch obvyklých scénářů nebo s tím, čemu by média řekla krize maskulinity. A druhá se dívá na to, jak se mužství pokouší projektovat a schovat do těla jako do té fyzické formy, ze které by se šlo potenciálně obnovit. A závěrečná kapitola potom přemýšlí nad možnostmi nějaké obnovy maskulinity, která ale nikdy není úplně možná.
3: Že my jsme tady teď v první místnosti, tady nás vítá taková jako velká socha, velký objekt, tak byste možná ho okomentovat trochu.
1: Vítá nás monumentální narůžovělá skulptura od Kateřiny Kom. V českém překladu toto je Můj nový chlapec, kdy na dvou růžových klínech stojí klec, ve které je uvězněné torzo mužského těla. Právě tady už se návštěvníkům poprvé ukazuje ta neúplnost mužství, která je současně vměstnaná do nějaké mříže nebo do společenských očekávání.
2: Říká Vratislav Maňák. Na výstavě Andros uvidíte například díla Jiřího Davida, Ester Knapové, Andreje Dubravského či Ondřeje Filipka.
1: Pro mě je to zajímavé zjištění, ale převažují muži. Není to tak, že by ženy mužské tělo nespracovávaly, samozřejmě zpracovávají, ale při mých rešeržích se ukazovalo, že často logickým tématem umělkyň je ženské tělo, proto zřejmě jsou tady i menší měrou zastoupená.
3: Tady teď se nacházíme v kapitole, která se nazývá Ztráta kontur. Jaká díla tady například uvidíme?
1: Vybral bych 3. To první je velká malba Ruprechta von Kautmana, Manželský pár na pohovce, kde právě už je mužská tvář jaksi zmizela, jako kdyby muž nevěděl, kým má být v tom intimním momentu vztahu se ženou. Velikou radost mojí i celého týmu Galerie DOX je potom přítomnost Miroslava Bauky, to znamená polského sochaře, s jeho zavěšenou sochou, která nápadně připomíná figuru Krista. A poslední objekt, na který bych upozornil, je Samotář od Ivana Pinkavy, taková opuštěná mužská figura.
3: Teď jsme v další místnosti Přetížení těla, tak kdybyste měl možná trošičku říct, co jste tou kapitolou mysleli, jakým způsobem vlastně jste vybírali ta díla.
1: Ve chvíli, kdy maskulinita ztrácí své zaběhlé společenské skripty, nebo ty skripty jsou znejištěné, tak se nabízí obrátit se k tělu, jako k fyzické existenci, jako k určité identitární jistině, což zde zastupují dvě základní polohy. Ta první je moment, kdy hledáme mužskou identitu v těle pomocí odkazů na klasické umění. Typickým příkladem je Vitruvius od Leonarda da Vinciho. A stejně jako da Vinci pracoval s kresebnými studiemi, tak i tady můžou návštěvníci vidět různé kresebné detaily mužského těla. Zajímavé je, že ten fokus se přitom koncentruje na stále menší a menší části mužského těla, které jde současně velice snadno fetišizovat, protože mužské tělo, jak vidíme třeba na malbě Tomáše Němce, se nestává jenom reprezentantem maskulinity, ale také reprezentantem maskulinity, která je krásná, silná, aktivní, potentní.
2: Největší zastoupení v počtu děl tu má fotograf Ivan Pinkava.
4: Všechny ty fotografie odrážejí to, co dělám, že žádná z těch věcí není nějaká okrajová věc. Vedle figurálních věcí tady je jedna nefigurální, která vlastně pracuje s takovým tím přesahem, jak já dělám obě tyhle polohy, ale obě se dotýkají nějakým způsobem v podstatě trošku existenciálních otázek.
3: Jakým způsobem přemýšlíte jako fotograf právě o zobrazování mužského a naopak třeba ženského těla? Díváte se na to jinak?
4: Jo, určitě má to jiný jakoby parametry, když použiju tohle ošklivý slovo. Já, protože se vlastně snažím ve fotografii řešit vlastně nějaký jakoby problémy lidské existence. Teď to zní trošku přepjatě, ale zajímá mě téma nějaký to, co vlastně každý člověk řeší, jako nějaký tázání v tom obecném slova smyslu, po smyslu existence a údělu a tak dál. Tak já to samozřejmě dělám vesměs přes mužské tělo, protože odpovídá to mému světu.
0: Výstava Andros bude v Centru současného umění DOX v Pražských Holešovicích otevřena do 24. ledna.

0: Právě bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat zhruba 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 000 korun. V Česku ji pobírá asi 180 000 lidí. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolení. Vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jenom stabilní většinou. Tu se prý pokusí zajistit v následujících dnech a týdnech. Vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy. Kontrakt dnes schválili radní Prahy i středočeští zastupitelé. Více než 165 miliard korun půjde na provoz příměstských vlaků od roku 2030. České dráhy na linkách vlaky provozují i v současnosti. V tendru porazili firmy RegioJet, která nabídla vyšší cenu. Vítězný dopravce bude na tratích na území Prahy a středních Čech provozovat velkokapacitní elektrické vlaky. Součástí zakázky je i jejich pořízení. Letní Shakespeareovské slavnosti jsou u konce. Více než 150 představení navštívilo téměř 94 tisíc lidí. To je o 6 tisíc víc než loni. Velký úspěch slavila komedie Omylů, která festival v červnu zahájila a v sobotu 5. září ho také uzavřela. Kromě tradičních scén v Praze, Bratislavě, Brně a Ostravě se letos hrálo na zámcích Litomyšl a Hluboká nad Vltavou, na hradě Loket a v hospitálu Kux. A počasí bude oblačno až zataženo, zejména na jihu až polojasno, ojediněle slabý déšť. Večer se od západu na většině území vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27, na horách kolem 16. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Ta pokračuje i po 13. hodině, kdy vám krásný den přeje Daniela Čermáková. Za chvíli vás pozveme do osobní knihovny spisovatele Leoše Kiši.

Tohle byla část kvintetu pro dvoje housle, dvě violy a violončelo C-dur, hudba Wolfganga Amadea Mozarta, která dozněla 7 minut, skoro 8 minut po 13. hodině. My už jsme vás dnes zvali s vašimi dětmi do pohádkového Jičína, ale pokud to tam máte daleko, možná vám přijde vhod jiné lákadlo.

chlapa, ten se postupně učí létat a společně s rodiči si užívá celý rok až do zimy, kdy každý z čápů odletí pryč, přibližuje herečka Iveta Kocifajová. Pro režisérku Julianu Vališovou bylo klíčové ukázat dětem přirozené fungování přírody. Inscenace se inspiruje dětskou básnickou sbírkou Františka Halase a osu celého představení pak tvoří stejnojmenný cyklus skladatele Antonia Vivaldiho. Celé představení se přitom podle Kocifajové proměňuje podle toho, jak staří diváci zrovna v sále sedí. Tak podrobnosti k tomuto představení divadla DIP, brněnského divadla DIP, si můžete přečíst na našem webu irozhlas.cz a na samotné představení do klubu Leitnerova se vydat zase v říjnu. Podrobnosti najdete na stránkách brněnského souboru.

Tohle byla část předehry ze serenáty Il Diamante. Jana Dismase Zelenky hrál nám ansámbl Inegal s Adamem Viktorou. No a před námi je teď návštěva knihovny Leoše Kiši, spisovatele, který představuje knihy, které v jeho životě hrají důležitou roli.

0: Pol.
1: Ono se to možná zdá jako jednoduchá věc, vybrat pár knih, co člověka inspirovaly ať už v životě, tak ve vlastním psaní, ale čím víc jsem nad tím musel kvůli tomuto vyznání se zamyslet, tím víc jsem zjišťoval, že je to nemožný úkol. Co vybrat a co opomenout? Vždyť knih, které jsem četl, jsou stovky a těch, co mě ovlivnily, desítky. Co pak můžu vybrat jenom 5 nebo 10? Ale budiš, nebudu zdržovat a vrhnu se rovnou do víru dobrodružství s tím, že rozhodně zapomenu alespoň na 50 knih, co mám opravdu rád. A až se svým vyznáním skončím, dojde mi, které všechny jsem měl ještě vzpomenout. Nelze začít ničím jiným než dobrodružnými knihami od těch meziválečných až po 80. léta minulého století. Na nich vyrostl snad každý spisovatel fantastiky mé generace. A v podstatě na těch samých. Možná byly nejlepší, možná šlo jenom o to, že se k nám dostávalo jenom omezené množství dobrodružné literatury, ale rozhodně je to důvodem, proč většina české fantastiky tak trochu vždycky bude vonět střelným prachem, vypáleným z revolveru a v jejich zvucích se bude ozývat cinkání koňských kopyt. Když pominu svou milovanou edici Tarzan z počátku 90. let, je tu ještě starší záležitost, a to edice knihy Odvahy a dobrodružství. Pamatuji si, že k nám do školy chodíval katalog knih, kde se dali objednat i kódovky. Pro mé rodiče šlo rozhodně o noční můru. Pro mě to bylo těšení na všechno nové, co se objednat dalo. No, ne vždycky bylo knih dost. Někdy přišla od nás ze třídy jenom jednomu a hned se na ně vytvořil pořadník. Jindy nepřišla žádná a nám nezbylo, než si vymýšlet, co se za tím dobrodružným názvem mohlo skrývat za příběh. Ale vrchol, a dodnes si myslím, že vrchol dobrodružné literatury mého dětství byl Karel Maj a rozhodně nejlepší knihou pro nás byl Duch Lana Estacada. Hýčkal jsem si vydání ještě z roku 1970. Velká vzácnost. Příběh měl v sobě naprosto všechno, co dodnes od dobrodružné literatury chci. Tajemnou zápletku, závan nadpřirozená, spoustu bojování, střílení, padouchy, co byly esencí padouchovatosti, atraktivní kulisy divokého západu a také ty správné hrdiny. Znal jsem ji, myslím, nazpaměť a uměl citovat příslušné pasáže, v nich se odehrávaly nejlepší dialogy. Alespoň v mém věku rozhodně nejlepší byli Pistolníci. To platilo i o knize s názvem Zajetí vikingů. Napsala ji Toril Thorstedt Haugerová a teď se omlouvám a jsem si jistý, že její jméno rozhodně nečtu správně. Jednalo se o 2 díly její 6-dílné ságy z éry vikingů z 10. století a přinesla nám dobrodružství drsného severu. To bylo rozhodně něco jiného než nudný Jirásek. Jistě, ve starých pověstech českých je také spousta bitev, krve, dobrodružství a špetka magie, když na to přijde, ale celé je to podáno tak nudně, že zatímco taková polská fantastika ze slovanské mytologie šílí, u nás jenom při zaznění slova Perun zýváme nudou. Ale Thor, no to je něco jiného. Ta kniha vyšla v roce 1988 a já jsem si dost jistý, že když se tvořila moderní česká fantastika, která mohla vzniknout až po sametové revoluci, byla jedním z jejich inspiračních pilířů. Mrkám teď směrem k legendární trilogii Jaroslava Mosteckého Jdi a přines hlavu krále. Ale nešlo jenom o něj. Trvalo snad 10 let, než se česká fantastika vyprostila z fascinace vikingy. Z fascinace divokým západem se nejspíš nevyprostí nikdy. Ostatně, když už jsme u těch dobrodružství, mezi ty porevoluční velikány české fantastiky, které jsem hltal jako blázen, patřil Jaroslav Velinský. Rozhodně bych si tipnul, že v mnoha ohledech vyrostl na stejných knihách jako já. Jen je četl jako novinky, zatímco já jako ošahané salátové podpultovky. Jaroslav Velinský, známý spíš jako Trump a muzikant Kapitán Kit, totiž napsal nejen vikingovku Cestou dračích lodí, která vyšla v roce 1989, ale také obrovské množství skvělých westernů, vše pod pseudonymem Charlie P. Stonebridge. Hlavním hrdinou o něch příběhů byl šerif Buck Lee, a já marně dneska scháním všechny příběhy, které na začátku 90. let vycházely v klasických rodokapsech. Fanoušci Jaroslava Velinského nedají dopustit na detektivky s Otou Finkem, které v nových vydáních nakladatelství Mystery Press zažívají svou velkou renesanci. Já to chápu, ale pro mě je největším Velinského hrdinou šerif Buck Lee. Mimochodem, Velinský je také autorem první moderní české science fiction série Dan Young. Skončila po 6 dílech. Nesnad, že by byla špatná, ale tehdejší 90-kový knižní trh byl plný neustálých vzestupů a pádu nakladatelství a Velinský byl obecně smolný autor, kterému vycházely knihy u nakladatelů, kteří padali jako hrušky. Ale to už je úplně jiný příběh. Každopádně Kit se zapsal do dějin české fantastiky, detektivky westernu a dobrodružné literatury vůbec a to už mu nikdo neodpáře. Rozhodně já se k němu srdnatě hlásím.
0: A k dalším knižním titulům se srdnatě hlásit bude spisovatel Leoš Kiša zase zítra. Knižní pól s ním připravil Petr Šrámek. Další díly najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Seznamte se s přáteli Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Vychutnejte si koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným.
0: Klasicistní hudba živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově.
1: V sobotu 12. září od 18 hodin na Vltavě.

0: Zítra uplyne 185 let od narození Antonína Dvořáka, tak jsme si ho dnes připomněli. To byla jedna z mazurek pro klavír, hrál nám Ivo Kahánek.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: A také jeden příběh. Objevitele tajemství výroby diamantů čeká pohádkové bohatství. Vypravěč příběhu se potkává večer na nábřeží Temže s mužem, který tvrdí, že ono tajemství zná. Říká pravdu, a nebo je to jen další lhář a podvodník? No, pravdu se dozvíte vy, pokud budete poslouchat tuhle povídku Herberta George Wellse, výrobce diamantů, k poslechu za 3 minuty.

0: povídka.
1: Ta dnešní tedy pochází z pera slavného anglického spisovatele H.G. Wellse, výrobce diamantu její nadpis, a číst nám bude Ivan Řezáč.

0: Jakási záležitost mě zdržela v Chancery Lane až do 9 večer. A potom jsem začal cítit rodící se bolest hlavy a už jsem netoužil po nějaké zábavě ani po další práci. Trocha nebe, kterou mi ponechávali strmé útesy po stranách toho úzkého kaňonu s městským provozem, svědčila o tom, že je pěkná noc. A tak jsem si usmyslel, že se projdu až na nábřeží a dám odpočinout zraku a schladnout hlavě tím, že se budu dívat na rozličná světla na řece. Noc je jednoznačně tou nejlepší dobou, kdy sem jít. Tma soucitně zakrývá špinavou vodu a světla naší převratné doby, červená, sytě oranžová, plynově žlutá a elektricky bílá, se rozkládají v nejasných obrysech a ve všech možných odstínech od šedé až po tmavě nachovou. Za pilíři mostu lemuje oblouk nábřeží stovka světelných bodů a nad ním se tyčí věže Westminsteru, teple šedé na pozadí zalitém světlem hvězd. Černá řeka plyne kolem, její mlčení jen velevzácně naruší nějaká vlnka a hladinu čeří pouze těkavé odlesky světel. Teplá noc, ozval se nějaký hlas poblíž. Otočil jsem hlavu a uviděl profil muže, který se vedle mě opíral o zábradlí. Byla to kultivovaná a ne nepohledná tvář, i když poměrně hubená a bledá. A límec vyhrnutý nahoru a upnutý ke krku hovořil o jeho společenském postavení stejně zřetelně jako uniforma. Měl jsem dojem, že když mu odpovím, budu mu nakonec muset zaplatit jídlo a nocleh. Zvědavě jsem se na něj podíval. Může mi vyprávět něco, co za ty peníze bude stát? A nebo je to tuctový budiš k ničemu, neschopný třeba jen odvyprávět vlastní příběh? K rozhodnutí mě přimělo to, že z čela a očí mu šel vyčíst jistý intelekt a že se mu dolní ret poněkud chvěl. Velice teplá, opáčil jsem, ale pro nás tady zas nepříliš. To ne, souhlasil a dál vyhlížel na hladinu. Tady je poměrně příjemně. Teď. Zrovna. Po odmlce pokračoval. Je milé najít v Londýně něco tak poklidného. Když celý den běháte po práci, snažíte se vyjít, splnit všechny povinnosti a vyhýbat se problémům, netuším, co jiného by pomohlo nebýt takových poklidných koutů. Mluvil s dlouhými odmlkami mezi větami. I vy určitě víte svoje o tom, jak je život plný namáhavé práce. Jinak byste tu nebyl. Ale pochybuji, že byste mohl mít hlavu i nohy tolik stáhne jako já. Někdy si říkám, jestli to vůbec za tu námahu stojí. Mám z toho chutí to celé zahodit. Dobré jméno, majetek i postavení. A začít s nějakým skromným řemeslem. Ale vím, že kdybych svou ctižádost opustil, a bylo by to těžké, když mě tak zaměstnává, nezbylo by mi po zbytek života nic než výčitky. Zmlkl. Ohromeně jsem se na něj díval. Pokud jsem někdy viděl nefalšovaného chudáka, tak to byl muž, kterého jsem měl před sebou. Byl ošuntělý a špinavý, neoholený a neudržovaný. Vypadal, jako by ho týden nechali válet v popelnici. A to mě dělá přednášky o namáhavosti a starostech velkého podniku. Div, že jsem se nahlas nerozesmál. Buď se zbláznil, nebo krůtě žertuje na vlastní účet. Vysoké cíle a vysoké postavení, ozval jsem se, sice přinášejí své nevýhody, jako je namáhavá práce a úzkost, ale jsou tu i jisté výhody. Vliv, moc konat dobro, pomáhat těm, kdo jsou slabší a chudší než my. A je tu dokonce i jisté uspokojení. Za daných okolností bylo moje řečnění sprostě nevkusné. Dohnal mě k tomu kontrast mezi jeho vzhledem a jeho projevem. A zalitoval jsem toho ještě, než jsem domluvil. Zadíval se na mě a obličej měl sice strhaný, ale velice vyrovnaný. A prohlásil, zapomínám se přirozeně, že tomu nemůžete rozumět. Chvíli si mě měřil. Očividně to je zcela absurdní. Neuvěříte mi ani, když vám to vyložím, takže se nic moc nestane, když to udělám. A bude to útěcha někomu se svěřit. Opravdu mám veliký podnik, nesmírně veliký, ale teď jsou s ním jisté potíže. Jde o to, že vyrábím diamanty. Předpokládám, že teď zrovna jste bez zaměstnání, odtužil jsem. Je mi zle z toho, jak mi stále nikdo nevěří, prohlásil netrpělivě. A najednou si rozepnul odraný kabát a sáhl pro nevelký plátěný sáček, který mu visel na šňůrce na krku. Vytáhl z něj hnědý oblázek. Jestli pak toho víte dost, abyste poznal, co to je? Kamínek mi podal. Inu, asi tak před rokem jsem se zaměstnal a zabavil tím, že jsem si v Londýně opatřil titul z přírodních věd, takže něco maličko o fyzice a mineralogii vím. Kamínek velmi připomínal tmavší nebroušený diamant. Jen na něj byl nehorázně veliký, protože se téměř velikostí vyrovnal poslednímu článku mého palce. Vzal jsem si jej a zaznamenal jsem, že má tvar pravidelného osmistěnu a stěny jsou zaoblené, jako to bývá příznačné pro nejvzácnější minerály. Vyndal jsem kapesní nožík a pokusil jsem se kamínek poškrábat. Marně. Naklonil jsem se do světla lampy, zkusil jsem ho na sklíčku hodinek a on tam s pozoruhodnou snadností zanechal bílou čáru. Podíval jsem se na spolubesedníka se sílícím zájmem. Rozhodně to vypadá na diamant, ale pokud ano, byl by to obr mezi diamanty. Kde jste k němu přišel? Však vám říkám, že jsem ho vyrobil, odpověděl. Vraťte mi ho. Spěšně ho vrátil do sáčku a zapnul se. Prodám ho za 100 liber, zašeptal najednou dychtivě. Tím ve mně znovu vzkřísil podezření. Konec konců, mohl by to jednoduše být kus téměř stejně tvrdého korundu, který je náhodou tvarem podobný diamantu. A pokud to je diamant, kde k němu přišel? A proč by jej měl nabízet za 100 liber? Dívali jsme se jeden druhému do očí. Pořád působil dychtivě, ale byla to upřímná dychtivost. V tu chvíli jsem věřil, že to, co se mi snaží prodat, je diamant. Nicméně jsem chudý člověk. 100 liber by zanechalo citelnou trhlinu v mém majetku. A nikdo příčetný by nekoupil diamant ve světle plynové lampy od odrbaného pobudy a čistě s jeho osobní zárukou. Nicméně, diamant takových rozměrů v člověku vyvolá představu mnoha tisíc liber. Na druhou stranu, pomyslel jsem si, podobný drahý kámen by těžko mohl existovat, aniž by o něm byla zmínka v každé knize o drahokamech. A tak jsem se znovu snažil vybavit si historky o pašování a o kapských kafrech s nenechavými prsty. Načež jsem otázku, zda koupit či nekoupit, odsunul stranou. Odkud ho máte? Zeptal jsem se. Vyrobil jsem ho. Něco jsem slyšel o Mojsnovi, ale také jsem věděl, že jeho umělé diamanty jsou velice malé. Zavrtěl jsem hlavou. Vypadá to, že se v tom docela vyznáte. Proto vám o sobě něco málo povím. Pak snad budete o koupi uvažovat příznivěji. Otočil se, až stál zády k řece. Ruce vrazil do kapes. Vzdychl si. I tak vím, že mi nebudete věřit. Diamanty, pustil se do výkladu a při něm jeho hlas ztratil jemný nádech vlastní pobudům a on sám nasadil víceméně samozřejmý tón vzdělaného muže. By se měli vytvářet tak, že uhlík dostaneme z obvyklého uspořádání za pomoci vhodného tavidla a příhodného tlaku. Uhlík krystalizuje nikoli jako tuha nebo uhelný prach, ale v podobě drobných diamantů. To chemici vědí už roky, ale nikdo zatím nepřišel na to, jaké ideální tavidlo pro uhlík použít a jaký přesný tlak povede k nejlepším výsledkům. V důsledku toho jsou diamanty, jež chemici vyrábějí, drobné a tmavé a jako drahokamy bezcenné. Jenže víte, já jsem tomu problému věnoval celý život. Celý svůj život. Na podmínkách potřebných k výrobě diamantů jsem začal pracovat, když mi bylo 17. A teď je mi 32. Připadalo mi, že ten úkol pohltí veškeré myšlení a síly jednoho člověka na 10, možná i 20 let. Ale i v tom případě to stojí za hřích. Dejme tomu, že byste přišel na ten pravý fígl. Než by se to tajemství prozradilo a diamanty by začaly být stejně běžné jako uhlí, mohl byste získat miliony. Miliony! Odmlčil se a pohledem si vyžádal mu účast. Oči se mu nenasytně leskly. Jen si to představte, pokračoval. Mám to celé vysloveně na dosah. A najednou pak dodal. Když mi bylo 21, měl jsem asi 1000 liber. A myslel jsem si, že když k tomu přidám nějaký ten učitelský výdělek, umožní mi to dál bádat. Rok nebo dva jsem strávil studiem, především v Berlíně. A potom jsem už pokračoval sám. Potíž byla s utajením. Jak asi chápete, kdybych jedinkrát prozradil, na čem pracuji, moje víra v proveditelnost té věci by mohla podnítit i další. A nenamlouvám si, že bych byl až takový génius, abych objevu jistě dospěl první, pokud bych musel soupeřit s ostatními. A také je vám asi jasné, že pokud jsem vážně chtěl nadělat horu peněz, zásadní bylo, aby nikdo netušil, že jde o umělý proces a že jsem z toho vyrábět diamanty po tunách. Takže jsem všechno musel udělat sám. Zpočátku jsem měl nevelkou laboratoř, ale jak mi začaly ubývat prostředky, musel jsem pokusy provádět v ubohém, nezařízeném pokoji v Kentish Town, kde jsem nakonec spal na slámou nacpané madraci na podlaze mezi vším svým zařízením. Peníze mi prostě tály pod rukama. Upíral jsem si naprosto vše, kromě vědeckých přístrojů. Snažil jsem se to zachránit tím, že jsem někdy učil, jenže nejsem moc dobrý učitel, nemám vysokoškolský titul a kromě chemie ani moc vzdělání. Takže jsem zjistil, že se tím jen vzdávám spousty času a práce oplátkou za směšné množství peněz. Ale k objevu jsem se blížil stále víc. Před 3 lety jsem vyřešil problém se složením tavidla. A přiblížil jsem se ke správnému tlaku tím, že jsem jistou sloučeninu uhlíku umístil v příslušném tavidle do dělové hlavně, kterou jsem naplnil vodou, důkladně uzavřel a zahříval. Odmlčel se.
1: Vcelku riskantní, poznamenal jsem.
0: Ano. A také to vybuchlo. A rozbilo mi to všechna okna a podstatnou část přístrojů. Nicméně jsem získal cosi jako diamantový prach. Když jsem řešil otázku, jak vyvinout značný tlak na rozstavenou směs, ze které měly výtvory krystalizovat, narazil jsem na dobrého výzkumy z pařížské Laboratoire de Poudre et Salpêtre. Nechal vybuchnout dynamit v pevně zašroubovaném ocelovém válci, tak silném, že nemohl puknout. A já jsem zjistil, že tím dokáže nadrtit kameny na kaši nikoli nepodobnou podloží, v jakém se nacházejí jihoafrické diamanty. Strašlivě to stenčilo moje prostředky. Ale získal jsem ocelový válec, vyrobený pro moje záměry podle jeho vzoru. Vložil jsem tam všechnu svou směs a výbušniny. V peci jsem rozdělal oheň, vše vložil dovnitř a šel jsem na procházku. Neubránil jsem se nad tím věcným konstatováním smíchu. Nenapadlo vás, že by to mohlo vyhodit dům do vzduchu? Byli v něm jiní lidé? Bylo to v zájmu vědy, odpověděl neodvolatelně. Pode mnou bydlela rodina nějakého pouličního prodavače. Vedle žil nějaký pán, co celé dny psal žebravé dopisy. Nade mnou žili dvě floristky. Snad to trochu nedomyšlené bylo, ale část z nich patrně ani nebyla doma. Když jsem se vrátil, ležel válec tam, kde předtím, mezi rozžhavenými uhlíky. Výbušnina jej neroztrhla. Na to jsem ale musel řešit jeden problém. Jak víte, čas je při krystalizaci důležitým prvkem. Pokud proces uspěcháte, krystaly jsou malé. Na rozměru nabudou výhradně tím, že proces prodloužíme. Rozhodl jsem se, že nechám zařízení chladnout po 2 roky. A po tu dobu budu teplotu pozvolna snižovat. Jenže tou dobou už se mi kriticky nedostávalo peněz. Pokud jsem měl přikládat na oheň a platit nájemné a ještě zahánět hlad, znamenalo to vyslovenou chudobu. Nemohu vám ani vypočítat všechny práce, ke kterým jsem byl donucen v době, kdy jsem vyráběl diamanty. Prodával jsem noviny, staral se o koně, otevíral dveře drožek. Řadu týdnů jsem nadepisoval adresy na obálky. Získal jsem místo pomocníka jistého prodavače s trakařem a vychvaloval jsem jeho zboží na jedné straně ulice, zatímco on je vychvaloval na té druhé. Jednou jsem celý týden neměl naprosto žádnou práci a tak jsem žebral. Strašný týden. Jednou mi v peci vyhasínalo. Tak jsem celý den nic nejedl. A jeden človíček, který bral svou dívku do hospody, mi dal 6 pence, aby se před ní vytáhl. Díky bohu za jeho marnivost. Jak jen to vonilo z obchodů se smaženými rybami. Přesto jsem se sebral a všechno jsem to vydal za uhlí. Takže se pec zase rozpálila do ruda a potom... No víte, hlad z vás udělá hlupáka. Konečně jsem oheň nechal zhasnout. Jsou to 3 týdny. Válec jsem vyndal a rozšrouboval. Byl ještě horký a popálilo mi to ruce, ale škrábal jsem dlátem ven drolící se hmotu podobnou lávě a kladívkem ji rozbíjel na železné desce na prach. A našel jsem 3 velké diamanty a 5 malých. A jak jsem tak seděl na podlaze a oháněl se kladívkem, otevřely se dveře a dovnitř vešel můj soused, ten, co psal ty žebravé dopisy. Byl opilý, jako obvykle.
1: ty, anarchisto, povídá. Jste opilí, řekl se mu. Ty, šmejde s bombama, nedal se. Vraťte se k práci, poradil jsem mu a myslel jsem tím ty prolhané dopisy. To zrovna odsekl. Prohnaně na mě zamrkal a škytl. Opřený o dveře nenápadně pokukoval dovnitř a začal breptat o tom, jak slídil u mě v pokoji a že dneska ráno zašel na policii a že tam si zapsali všecko, co jim řekl. S vší vážností do posledního slvíčka, jak vykoktal. V tu chvíli mi došlo, že jsem v brindě. Buď budu muset těm policistům svěřit své tajemstvíčko, čímž všechny plány vyletí do vzduchu, anebo ze mě udělají anarchistu. A tak jsem přistoupil k sousedovi, chytil jsem ho za límec a trochu jsem s ním zacloumal. Potom jsem pozbíral diamanty a ztratil jsem se. Večerník označil můj pelech jako Kentishtownskou továrnu na bomby. A teď se s těmi věcmi nedokážu za nic na světě rozžehnat. Kdybych zašel do slušného klenotnictví, jen by mě požádali, ať počkám a nenápadně by špitli nějakému zaměstnanci, ať běží pro policistu. A na to bych já řekl, že čekat nemůžu. Našel jsem jednoho překupníka kradeného zboží, ale ten si prostě vzal diamant, který jsem mu dal a doporučil mi, ať podám žalobu, jestli ho chci zpátky. Takže teď chodím s diamanty za mnoho set tisíc liber v sáčku na krku, bez jídla a bez střechy nad hlavou. Vy jste první, komu jsem se svěřil, ale zamlouvá se mi váš obličej. Kromě toho jsem v úzkých. Podíval se mi do očí. Bylo by to naprosté šílenství, abych diamant zadaných okolností koupil, namítl jsem. Kromě toho nechodím po světě se stovkami liber v kapse. Nicméně mám nutkání vašemu vyprávění víc než spola věřit. Pokud chcete, uděláme tohle. Přijďte zítra ke mně do kanceláře. Myslíte si, že jsem zloděj? Vyrazil prudce. Povíte to policii. Přece nevlezu do pasti. Sám nevím proč, ale vím jistě, že zloděj nejste. Tady máte mou vizitku. No každopádně si ji vezměte. Na žádnou schůzku chodit nemusíte. Přijďte, jen pokud budete chtít. Vzal jak vizitku, tak i minci na důkaz mé dobré vůle. No, promyslete si to pěkně a přijďte, dodal jsem. Pochybovačně zavrtěl hlavou. Jednou vám tu půl korunu splatím i s úroky. S takovými úroky, že budete žasnout, slíbil. Nicméně, zachováte to v tajnosti? Nesledujte mě. Přešel přes ulici a zmizel ve tmě na schůcích pod obloukem, kterým se vychází na Essex Street, a já ho nechal jít. Tehdy jsem jej spatřil naposledy. Poté mi od něj přišly dva dopisy, v nichž mě žádal, ať na jistou adresu pošlu bankovky, nikoli šeky. Zvážil jsem to a rozhodl jsem se pro to, co jsem měl za nejmoudřejší postup. Jednou se stavil, když jsem nebyl v kanceláři. Poslíček mi ho popsal jako velmi hubeného, špinavého a odrbaného chlapíka s příšerným kašlem. Vzkaz nenechal. A tím to celé skončilo, pokud se mé části příběhu týče. Někdy si kladu otázku, co se s ním stalo. Byl opravdu nepříčetný, nebo to byl podvodný kšeftař z oblásky?
0: Anebo opravdu vyrobil diamanty, jak tvrdil? Poslední možnost je právě natolik pravděpodobná, abych občas přemítal, jestli jsem si nenechal ujít nejskvělejší příležitost v životě. Samozřejmě může být po smrti a jeho diamanty mohly kamsi lhostejně pohodit. A opakuji, jeden byl skoro tak velký jako můj palec. A nebo se stále někde potlouká a snaží se je prodat. Stejně tak je možné, že se někde ve světě vynoří a až bude v těch poklidných výškách, zasvěcených všem bohatým a slavným, přelétat kdesi nade mnou, jen mi mlčky pohledem vyčte nedostatek podnikavosti. Někdy si říkám, že jsem možná mohl riskovat tak 5 liber.

Tajemnou povídku proslulého anglického spisovatele Herberta George Wellse, výrobce diamantů, jsme poslouchali v interpretaci Ivana Řezáče a v režii Jakuba Doubravy. Povídkový text pro rozhlasové vysílání z překladu Richarda Podaného připravil Dominik Mačas.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Koaliční politici na úřadu vlády pokračují v jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují škrty, nesouhlasí totiž s navrhovaným schodkem 389 miliard korun. O rozpočtu bude večer jednat i koaliční rada. Kabinet musí návrh schválit do konce září a pak ho předložit sněmovně. Americký prezident Donald Trump by dnes mohl po telefonu jednat s prezidentem Ruska Vladimírem Putinem. Poté se má spojit i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Píše to ukrajinský server The Kyiv Independent s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ti přijeli nejdřív do Moskvy a pak do Kyjeva jednat o možných krocích k ukončení války. Trump se s nimi o tom má před telefonátem ještě poradit. Pod lavinou v ruské části Kavkazu zemřelo 11 horolezců. 6 dalších je zraněných. Uvedlo to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Další podrobnosti o obětech neposkytlo. Lavina se zřítila kolem 5. hodiny odpoledne. Dne tamního času na hoře Mižergy, jedné z nejvyšších hor severního Kavkazu. Zasáhla skupinu zhruba 30 horolezců. Divadlo Járy Cimrmana večer zahájí jubilejní 60. sezónu. Jejím prvním představením bude Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové v hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem. A počasí bude oblačno až zataženo, zejména na jihu až polojasno. Ojediněle slabý déšť, večer se od západu na většině území vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27, na horách pak kolem 16. Více informací hledejte na webu irozhlas.cz. Zprávy ve 14 hodin na Vltavě četla Daniela Čermáková, která se s vámi pro dnešek loučí a přeje hezký den.
1: Pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku 17. ročník hudebního festivalu Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Vystoupí Stuart McCallum, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejďte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas Vltava.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
3: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
3: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Příjemné pondělní odpoledne, vážení a milí, doufám, že nikoho z vás dnes 7. září srdce nebolí. Ba doufám, že je to naopak, že se máte dobře a že vám bude příjemně i s naší odpolední Vltavou. Prvnímu vydání tohoto týdne právě udala tón písničkářka Lucie Redlová a byť na nás v Lidovce Vodomoja dolehla melancholická atmosféra. Mohu vám slíbit, že ta atmosféra se bude až do 16:30 neustále měnit. A to nejen v hudební dramaturgii, ale také v kulturních tématech. Jak je to s uměním, jeho významem a rolí v našich životech? Myslím, že tuhle otázku si minimálně jednou v životě položil každý z nás. V inscenaci Johnův paradox se nad ní teď v jedné výtvarné galerii schází skupina přátel a rokuje nad ní s humorem i skepsí. Inscenaci uznávaného francouzského režiséra Philippa Kena uvede už za pár dní Mezinárodní festival divadlo v Plzni, který odstartuje už 9. září. My vám rozhovor s tímto světovým tvůrcem nabídneme už za chvíli. A na sklonku léta se společně vydáme také na pražský Petřín, kde se na konci září opět rozjede lanová dráha. Po kompletní modernizaci nás čeká nový design kabin a dokonce i interaktivní prvky. Například, když se budou lanovky na trase míjet, zamrkají na sebe a začervenají se. Historii i současnost petřínské lanovky teď v novém seriálu sleduje reportérka Zuzana Filipková. K poslechu prvního dílu nás pozve krátce před 14:30. Čekají na vás ale také momenty filmového scenáristy a režiséra Hinka Bučana a samozřejmě taky žánrový rozrůzněný bohatý mix muziky od klasiky až po soudu.

0: Vladimír Stoupel a Judith Ingolfsson v sonátě pro violu a klavír Rebecky Clark. Její druhá část dozněla na Vltavě přesně ve 14 hodin a 13 minut. Dnes je pondělí 7. září. Kulturní sezóna se dynamicky rozjíždí po celé České republice. Kulturní tep se vrací nejen Praze, ale také regionům. Zvyšuje se například i v Plzni, kde už za dva dny začne Mezinárodní divadelní festival Divadlo Letos. Na něj přijíždějí skutečně velké hvězdy světového divadla, například Krištof Varlikovský se svým teatrem novým, Maja Klečevská se svým Slezským divadlem, anebo také francouzský režisér Filip Ken, který na festival přijede se svou inscenací Johnův paradox. Ta má svou domovskou scénu ve studiu Vivarium v Paříži. Skupina přátel se v ní schází ve výtvarné galerii, aby s humorem i melancholií hledala, jaké místo má v umění v našem životě. Libretto napsala básnířka a prozaička Laura Vázquez. Jak vzniká polyfonická divadelní skladba na pomezí efektu a paradoxu, to v rozhovoru s Filipem Kenem zjišťovala redaktorka Veronika Jušková Štefan.
1: Název inscenace odkazuje na paradox, který vyvěrá z tvůrčího hledání a potřeby sdílet výsledky s někým dalším. Zažíváte vy sám jako umělec tento paradox?
2: To k práci umělce patří a co se týče názvu, tak ten je v mé práci často výchozím bodem. U téhle inscenace jsem tak měl možnost odkázat na titul, který jsem vytvořil skoro před 20 lety, Seržův efekt. Ten byl mimochodem uveden také na festivalu v Plzni, ale v tomto díle se nacházel jiný paradox. Nehledat vždycky nutně něco nového. Dramaturgové vždy očekávají nové věci, ale ve mně často zůstávají stará témata, která mě neustále pronásledují. Pokud jde o jméno John v názvu, to vzešlo z prvního uměleckého výzkumu. Představoval jsem si, že ve scénografii budou klavíry, které budou sami od sebe hrát skladby Johna Cage. Byla v tom tedy dost přímá citace na jeho hudbu, která se v inscenaci opravdu objevuje. Ostatně, když Beckett napsal Čekání na Godota, taky se pořádně neví, kdo Godot je. Názvy jsou vždycky trochu tajemné.
1: Začalo to tedy scénografickým obrazem a materiálem.
2: Výchozím bodem byla touha znovu napsat inscenaci, která by se odehrávala ve scénografii inscenace Seržův efekt. Chtěl jsem zkrátka prodloužit život tomu bytu, tak jsem ho ve scénografii navrhnul a chtěl jsem ho proměnit v galerii umění. Ukázat, jak se malá komunita přátel dokáže zorganizovat, jak funguje jistá nezávislost. Taková malá galerie současného umění otevřená poezii. Tahle skupina se schází v bytě, který každý čtvrtek dál upravuje, kvůli performancím, poetickým večerům, instalacím. Já jsem původně scénograf, takže rozměr předmětů, barvy, tvary a světlo jsou pro mě při tvorbě nové inscenace zásadní. Tentokrát mě bavilo ukazovat lidi, kteří tvoří sochy nebo instalace. Ukázat ten malý svět. Se vším humorem, který je často potřeba k tomu, abychom si našli odstup. Nemusí se přece všechno brát s naprostou vážností. Mám rád, když se na umění díváme jako na životně důležitou aktivitu pro člověka. Dlouho zastávám názor, že by umění mělo být mnohem víc součástí každodenního života lidí. A to jsou otázky, které se na jevišti skromně snažím hájit.
1: Jak byste popsal atmosféru, která v inscenaci v tomto prostoru vzniká?
2: Hodně jsme se s týmem inspirovali dobou surrealismu, hlavně v Belgii. Tehdy bylo mnohem běžnější, že se lidé scházeli u sebe doma, ukazovali si navzájem umění, zkoušeli různé věci přímo v domácím prostředí. Něco podobného jsme ostatně zažili i během pandemie covidu, i když v jiné podobě. Mám rád tu atmosféru, tedy větší sounáležitost mezi lidmi při ukazování vlastní práce. A přesně tahle atmosféra je i v inscenaci. Právo scházet se jako klub každý týden, tak jak to snad lidé dělají i doma, aby si vymysleli jiný způsob práce, než jaký nabízí profesionální prostředí. Proto je mezi postavami taková jemnost.
1: A spolupráce s Laurou Vasquez, proč právě ona jakožto autorka textu?
2: To je velmi důležitá autorka. Před pár lety začala poměrně skromně s poezií. V poslední době ale hodně vystoupila do popředí díky svým románům. Já jsem byl jejími texty od začátku fascinovaný. A to z texty žijících autorů a autorek pracuji jinak zřídka, ale její tvorba mě zasáhla. Chtěl jsem, aby v inscenaci byly básnické vstupy, takové trochu literární performance. Napsala tedy všechny části, které někteří herci v inscenaci říkají. Zároveň je to autorka, která čím dál víc sama performuje. Je to opravdu vzácné umělecké přátelství, inspirativní z obou stran. Ty části, co napsala, podle mě do mé práce přinášejí určitou hutnost. Zkrátka je inscenace díky nim konzistentní.
0: Francouzského divadelního režiséra Filipa Kena si k mikrofonu pozvala Veronika Jošková-Štefanová, aby se na jeho představení na inscenaci Johnův Paradox můžete vydat na Mezinárodní festival divadlo do Plzně. K vidění tam bude 12. a 13. září.

0: Alex Kramer, McDavid a Joan Whitney jsou podepsáni pod slavnou písní Candy, kterou teď na Vltavu vnesl charismatický Nat King Cole. Z desky The Complete After Midnight Sessions jsme dohráli 7 minut před 14:30. A teď už společně zamíříme na Petřín, kde už se zanedlouho po kompletní modernizaci vrátí do provozu lanová dráha. Půjde o 4. generaci s nově navrženými kabinami, které slibují panoramatické výhledy. Historie lanovky přitom sahá do konce 19. století, tehdy ale jezdila na vodní pohon a byla mnohem kratší. Do jejich úplných počátků se můžete ponořit v následující reportáži Zuzany Filipkové, která na Petříně natáčela s vedoucím archivu dopravního podniku hlavního města Prahy Robertem Marou.
1: Historie petřínské lanovky se začala psát v červenci roku 1891. Navazovalo to vlastně na výstavbu petřínské rozhledny, kdy klub českých turistů po návštěvě české delegace na světové výstavě v Paříži byli vlastně ohromeni Eiffelovou věží a chtěli něco podobného vlastně vybudovat i v Praze.
2: Na konci toho 19. století na to ti Pražané hodně čekali, ne?
1: Byla to určitě veliká atrakce, protože si musíme uvědomit, že v té době vlastně jezdila po Praze koňka a ještě vlastně nebyly rozvinuty ani elektrické tramvaje. Také je dobré poznamenat, že vlastně to nebyla první lanová dráha na území Prahy. První lanovka jezdila na Letnou. To prvenství bylo o několik měsíců, ale Letná začala v květnu 1891 a Petřín začal až v červenci 1891.
3: Říká Robert Mara, historik, který se dlouhodobě zabývá historií veřejné dopravy a je vedoucím archivu dopravního podniku hlavního města Prahy. Družstvo pro výstavbu petřínské rozhledny dalo dohromady potřebné finance na realizaci naší malé Eiffelovky. S tím souvisela potřeba dostat na tuto vyhlídku návštěvníky.
1: Ta tehdejší lanovka nemůže mít srovnávat s tím, co vidíme na Petříně dneska.
2: Byla vlastně vodní pohon, že jo?
1: Měla vodní pohon vodní převahou, to znamená, že vůz v horní stanici se vždycky naplnil vodou a potom vlastně tou tíhou vytáhl tedy na kopec druhý vůz. Tento systém pohonu byl sice tedy jednoduchý na zkonstruování zpočátku na provoz, ale velmi záhy začal narážet tu na sezónní nedostatky vody, na zamrzání vody vlastně v zimních obdobích a potom vlastně, když bylo už v těch pozdějších letech potřebné brát vodu z klasického tedy vodovodního řadu, tak to bylo velice nákladné. Záležitost.
3: Petřínskou lanovku tedy nutně čekal stejně jako jiné podobné lanové dráhy přechod na elektrický pohon. Zvažovalo se to už na přelomu 19. a 20. století, ale do první světové války se to nestihlo a kvůli nedostatku vody a válečným létům se její provoz zastavil.
1: Potom v poválečných letech byly důležité jiné věci, takže vlastně k té investici nedošlo, lanovka zastavila provoz a potom tedy ležela ladem řadu let, než se vlastně vyřešilo, co s ní dál.
2: V období té první světové války, tak ta lanová dráha byla zavřena v průběhu první světové války až do těch 30. let.
1: Za první světové války jezdila, ale jako s určitými přestávkami, ale zatím to vypadá, že zhruba do roku 1921.
2: Takže až vlastně
1: Po válce dosloužila, že v té době už ten pohon byl velmi zastaralý, vodárny vyměřily takový sazby vodního, který by bylo nutný platit, že absolutně by to nemělo šanci v tom sezónním provozu, kdy se vlastně nemohlo jezdit v zimě. Tak by to nemělo ani šanci vlastně vydělat na ten provoz, údržbu. Takže bylo zřejmé, že vlastně musí proběhnout modernizace, s tím i vlastně elektrifikace, ale řešilo se, kdo to vlastně zaplatí, protože ten tehdejší provozovatel, to družstvo rozhledny na Petříně, pochopitelně nedisponoval takovými prostředky, takže celý to vlastně desetiletí téměř bylo vyplněný různou korespondencí, jednáním, kdo se ujme potom toho finálního projektu a i těch nákladů s tím spojených a logicky potom se tím stal ten městský operátor elektrické podniky, který vlastně měl to zázemí i zkušenosti vlastně s dráhovou dopravou.
3: Dráha zarůstala postupně travou, chátrala a odstavené vozy zůstaly stát nechráněné přímo na kolejích a to až do počátku 30. let 20. století.
1: Lanovou dráhu převzaly elektrické podniky hlavního města Prahy a velmi rychlým tempem ji vlastně modernizovali, prodloužili trať, že ta původní lanovka nekončila tak jako dneska na újezdě, ani nedojížděla vlastně úplně na vrch Petřín, končila zhruba v místech dnešního Nebozísku, takže ta trať vlastně byla prodloužena z Nebozísku skrz Ladovou zeď až na Petřín a na újezdě došlo tedy k prodloužení do barokního domu číslo popisné 412, to si pamatuju, a tam se tedy vybudovala nová stanice, která vlastně slouží veřejnosti. veřejnosti dodnes. Samozřejmě s touhle velkou modernizací souvisely i nové vozy. Když srovnáme třeba tu původní lanovku z toho roku 1891, tak to byly kratičké, malé, 6 metrů dlouhé vozy, kam se vešlo asi 50 cestujících, což z dnešního pohledu je velmi úsměvné. A ty vozy z 30. let už byly vlastně jednou tak dlouhé, pojmuly zhruba kolem 105, 110 cestujících, takže vlastně i ta přepravní kapacita, výkonnost byla výrazně vyšší.
3: S historikem a vedoucím archivu dopravního podniku hlavního města Prahy Robertem Marou se v dalším díle budeme povídat o tom, jak lanová dráha vypadala ve 30. letech a jaké další osudy jí potkaly.
0: A druhý díl nás čeká zítra v odpolední Vltavě. Celý seriál o petřínské lanovce, včetně fotografií, můžete ale už teď najít na našem webu. Součástí je i rozhovor s designérkou zcela nových kabin Anou Marešovou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Zvedl jsem kotvy a hrdost z podlahy.

0: zvedl jsem kotvy a dělám vostudu. Teď asi střízlivý pár týdnů nebudu. Podlité oči a hlas jako ze sudu, tak kráčím nejistě vstříc novému osudu.
1: Vydat se na cestu, odjet, odejít nebo opustit dosavadní působiště, třeba práci či vztah. To všechno může znamenat slovní spojení, zvednout kotvy. Ty teď na Vltavě zvedl Marek Hlavica s kapelou Seladon, a to ve stejnojmenné písni z desky výročí, která vyšla letos v únoru. Veřejnoprávní média by neměla soupeřit s komerčními, tak i to bude jedno z témat, nad kterými se bude ve svých vltavských momentech zamýšlet Hynek Pučan. Filmový a televizní scénárista a režisér bude ale přirozeně uvažovat také o současném českém hraném filmu nebo o svém přátelství s Jiřím Stránským. Stranou ale nenechá ani stav výuky na FAMU nebo důležitost rodiny.
2: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví filmový režisér Hynek Bočan.
3: Strašně se mi líbí práce se sklem. Takže já jsem i do některých scénářů, vlastně jsme tam napsali prostředí skláren nebo sklářů, abych si to takzvaně trošku užil, protože si myslím, že ta práce se sklem, s kterým pracujete, jako se železem, oni ohejbají to, štípou to, nůžkama to všelijak střihají, no, je to machrovina úžasná. Já vůbec mám rád řemeslo a vážím si všech řemeslníků a konec konců si myslím, že ta filmařina je taky řemeslo z velké části. Pak samozřejmě, když třeba je trošku talentu, tak to může jít malinko vejš, a když je hodně talentu, tak ten Fellini prostě tam už, ale taky ten základ je to řemeslo, to tam prostě musí být. Já si myslím, že Picasso, kdyby neuměl namalovat jednou čerou nádhernou ženskou postavu, tak já bych nemohl věřit těm jeho pozdějším obrazům, že takhle on to tělo nebo předmět viděl on. A já mu to věřím jenom proto, protože znám ty kresby a říkám si, teď tenhle chlap, kdyby chtěl, tak pro něj není problém to namalovat jako realisticky. Chvála řemesla, no. Já jsem vlastně filmový dítě. Já jsem, když mě bylo 14 až 15 let, točil ve filmu Jiřího Sekvence Olověný chléb a vlastně jsem si přičuknul k té práci. Prostě důležitý bylo, že jsem v té době se seznámil s filmem a s filmováním a s filmařema, protože i ten lidský faktor je strašně důležitý. Ti lidi z toho štábu, oni se o nás tak starali trošku jako o děti, kterými jsme v té době ještě byli, musím říct, že v té době, když někomu bylo 15, tak fakt byl ještě dítě. My jsme nebyli teenageři, my jsme byli děti. Je to prostě jinak, než to je teď s tím věkem. No a od té doby vlastně jsem tak jako si říkal, jestli bych třeba nemohl pracovat ve filmu. Pak jsem ještě trošku dělal dubbing několik let a pořád jsem se tak jako motal kolem filmu. No a to byl ten důvod, proč jsem se rozhodl, že zkusím ty přijímačky na FAMU. Jednoho dne jsem se sešel s Jirkou Stránským a to je ten důvod, proč vlastně já jsem se začal zajímat o tu tematiku muklovskou nebo vězeňskou a dokonce jsme v té době, a to bylo taky v souvislosti s Pražským jarem, začali připravovat Zdivočelou zemi. Celovečerní film, někdy v roce 69, dokonce ještě to vypadalo, že možná by se mohl natočit. A takhle to průběžně, ta spolupráce pokračovala. Napsali jsme řadu scénářů spolu, který se bohužel pak nemohli natočit. Kvůli němu, pak už i kvůli mně. No a když už to pak bylo možné, samozřejmě potom v roce 89, tak jsme se na to vrhli. Takže proto tolik teda té spolupráce. A podle toho, o jaké prostředí jde, se musí člověk nějakým způsobem na to připravit. Oblídky, teď se tomu říká lokace, že jo, tak to se jezdí samozřejmě i do těch dolů a tak, ale co se třeba týká těch horníků anebo dolů, tak tam se s tím člověk seznámí, až když opravdu začne točit. Mimochodem, to se týká i věznic a cel a tak. Já jsem si jednou spočítal, že jsem strávil ve vězení asi půl roku. A nechci říct, že to byla popularita, ale bylo to vlastně strašně nepříjemný. A když jsem se objevil v Ruzni na dvoře, tak z těch oken, z těch celů se ozývalo, hle, Bočan, jo. Tak jsem byl jako takzvaně profláknutý, což bylo velmi nepříjemný. Já bych se nerad dostal do situace, abych jako už jako starý chlap, který už vlastně netočí, abych kritizoval současnou kinematografii, ale mám spoustu výhrad. Většina ku podivu souvisí s tím, že na úbytě odcházejí scénaristé, že těch je strašně málo. Nechci říct, že nejsou talentovaní režiséři, ale přiznám se, že ti, o kterých já bych mluvil jako o mladých, tak to jsou čtyřicátníci, ale přece už jsou tady nějaký o 20 let mladší a ty já vlastně neznám a tu tvorbu moc taky neznám. A je to trošku jako s knížkama, že jich je prostě těch filmů, co vzniká, je moc. A já tomu prostě nerozumím, jo. Já tomu nerozumím, jak vůbec ty filmy některý můžou vzniknout, který jsou takovou exhibicí jenom, která ale nic neříká, která mě ani neomráčí, ani formou, ani obsahem. A proč na to někdo dá peníze a pak prostě hora porodí myš. Takže už jsem se stejně ty kritiky dopustil, jak vidím, ale jistě mezi nimi spoustu talentů, o kterých třeba ještě nevíme, nebo který se teprve ukážou. Ale hodně mě znervozňuje situace, která je na FAMU. To trochu sleduju, to se přiznám. A já jsem byl, myslím, že je to 2 roky v porotě těch studentských filmů. A když na FAMU jako jasným vítězem je animovaný film, a druhým nejlepším filmem je dokument, a až třetím je hraný film, ale s odřenýma ušima, jo. Já jsem říkal, to my jsme točili jako školní téma, takovýhle věci. Tak mám pocit, že něco, ale hluboce není v pořádku, jo. No to netrvá zas tak moc dlouho, kdy vlastně i ty komerční televize začaly vyrábět vlastní pořady, teda dramatický. Jenomže ta Česká televize, víte, to je veřejnoprávní televize a já si myslím, že ta by neměla brát novou a další komerční televize jako konkurenci, hrgot, to přece tak není. To jsou televize, které žijou z reklamy a musí si ty prachy na sebe prostě vydělat. No je to prostě tak, že musí s tím měřítkem té kvality malinko níž, aby ty, co platí tu reklamu, věděli, že se na to dívají lidi a tak dále. Jsou to sendviče pro reklamu často, že jo, ty seriály. Nic jiného to není. Ale hergot, přece ta veřejnoprávní televize by neměla prostě závodit s těma komerčníma televizema, že natočí víc detektivek a víc takových těch komerčních věcí a že to její pravý místo je v té veřejnoprávnosti, že teda oddělme teda zpravodajství, to je jasný, no ale pak je to teda televize pro menšiny, přece, hrgot. Nebo měla by být, tak to je teda, vím, že na severu to tak je zcela určitě, ve Švédsku, v Norsku, ve Finsku, kdy když je nějaký pořad hodně úspěšný komerčně, tak oni ho zrušejí prostě. Řeknou, pozor, to je špatně, to jsme tady někde sklouzli. Nebo to tak dělali, nevím, jestli je tomu teďko tak, ale ta vlna toho násilí, která bohužel je i v té veřejnoprávní televizi, mě velmi vadí a vadí mi, že je tam málo takových filmů, a nebo pořadů, nebo i možná seriál nějaký, který by vybočoval z té komerční řady a který by se třeba snažil něco říct, protože to já jsem si odnes z té školy, že když točím film, tak mám někomu něco říct. A nebo teda to má být legrace, dobře, a nebo to má být drama, dobře, jo, ale krom toho by tam měl být takovej úsek, kde když ty lidi půjdou domů z toho kina, tak budou možná i přemýšlet chvilku a řeknou si, no jo, to je vlastně pravda, teď vlastně tohle bychom dělat neměli, nebo ten národ jako národ nejsme tak špatný. Takže to mě mrzí, no, ale jde o to, jestli to není takový stejskání, jenom jestli nejsem mimo mísu prostě, jo, když to říkám. Ale mám tady na zahradě spoustu práce, musím to dříví poštípat, pořezat, stopit. Tak jako není to věc, že bych chodil a byl zoufalý z toho a nemyslel na nic jiného, protože mě ten Jirka Stránský, který opravdu byl životní kamarád, to byl brácha v podstatě, tak měl takový ty lágrovský moudra a já myslím si, že největší moudro, který mi řekl, a já jsem ho pochopil letos na jaře teprve, že vždycky jenom jedna věc je nejdůležitější v životě. A já jsem to pochopil, protože jsem těsně minul smrt svou vlastní. Já jsem nějakou nehodu takovou. Ale víte, člověk si dělá takový starosti a tohle mi vadí. A nepřijel vlák a nejde autobus. A to jsou všechno blbosti. A vždycky jenom jedna věc, která je ta nejdůležitější. Já jsem pochopil, že pro mě třeba nejdůležitější je rodina. Tolik těch kluků se muselo rozvíst, protože ten táta nepřinesl domů ty peníze očekávaný, tak ta dáma prostě řekla, to se Franto nezlob. A mě třeba hrozně podržela žena moje a strašně mi pomohla a děti. A to jsou ty věci, které je to... Já jsem dělal pomocního režiséra Vajzovi a ten mi jednou řekl, příteli, hlavně, on říkal příteli každému, teda musím říct, takže to nebylo jako, že bychom byli přátelé. Příteli, hlavně se nežeňte. Pro vás musí být důležitý ten film a všechno ostatní je nedůležitý. No jo, a když pak jste 5 let bez práce a tu rodinu nemáte, tak se můžete i oběsit akorát, že jo. Takže, tak já se ptám, tak co je teda nejdůležitější, jo? Možná, kdybyste se mi zeptal, když jsem točil, já nevím, z Čerty nejsou žerty, tak bych možná řekl, no to filmování. No ale teď vím, že pro mě nejdůležitější je ta rodina a vždycky vlastně asi byla. Tak jsem takový spokojený vlastně.
2: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autor Jan Herget, zvukový mistr Jonáš Rosůlek.

Koncert pro čembalo a smyčcový orchestr E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Jeho druhá část dozněla na Vltavě 7 minut před 15. hodinou. Hrál nám ji Karl Richter, doprovázel ho Mnichovský Bachův orchestr. A teď už vás zveme na festival Bezručova Opava, který nabídne na několika místech ve městě od 11. do 25. září nejen literaturu, ale také hudbu, divadlo, tanec a vizuální umění. Letošní 69. ročník připomene také odkaz básníka Petra Bezruče, jehož jméno festival nese v názvu. Přehlídku zahájí 11. září program První kapitola v arkádách Dvořákových sadů, ve které poezie Jana Kunceho doprovodí živá elektronická muzika. Součástí zahájení bude také akrobacie a humor skupiny Pitipaldy, vystoupí i vokální mužská skupina Hlasoplet. Mezi hlavní hosty festivalu letos bude patřit Barbora Poláková se Štěpánem Urbanem, společně představí koncertní projekt Sršeň v kostele svatého Václava. Herci Jenovéfa Boková a David Matásek pak vystoupí v divadelním představení Jana bude brzy sbírat lipový květ, inspirovaném poezií Miloše Doležala, a sám autor Miloš Doležal se pak představí na setkání věnovaném své literární a dokumentaristické tvorbě a také knězi Josefu Toufarovi.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíše o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak to stanovuje zákoník práce. V Srbsku pohřbívají odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Rozloučit se s ním přišly tisíce lidí. Mezi nimi také mnoho srbských válečných veteránů a podporovatelů, kteří oslavovali tehdejší bosansko-srbský režim. Glorifikaci Mladiče dnes ovšem odsoudila Evropská unie. Takové projevy jsou podle prohlášení 27 v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami a nemají místo ani v Evropské unii, ani v zemích, které se o členství ucházejí. První zářijovou neděli navázalo Ministerstvo kultury na jarní pilotní program a umožnilo navštívit vybraná muzea a galerie zdarma. Na některá místa přišlo o stovky lidí více než v běžnou neděli. Například Pražské národní muzeum hlásí 6300 návštěv. Do Moravské galerie přišlo více než 500 lidí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy si výsledky chválí. Finanční kompenzace muzeím a galeriím bude ministerstvo řešit individuálně. A počasí je oblačno až zataženo, hlavně na jihu až polojasno. Ojedinělé se objeví možnost slabého deště. Večer pak čekáme od západu na většině území vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu a jihovýchodě ojedinělé až 27, na horách naměříme kolem 16, na Šumavě až 22. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Sara Gazarek, Amanda Taylor, Johnny Kendrick a Erin Bentley, to jsou členové americké vokální superskupiny a jazzového kvarteta v jednom, které vzniklo v roce 2020. Teď nám tenhle ansámbl se jménem Sage přináší píseň I Can't Help It a my přejeme dobrý poslech.
2: Looking in my mirror took me by surprise. I can't help but see you

Píseň Stevie Wondera a Susie Green se nesla vltavským éterem v prvních minutách 15. hodiny. A my jsme rádi, že v pondělí 7. září stále zůstáváte s kulturní Vltavou. A možná budete i souhlasit, když řeknu, že vlastnosti jako rozhodnost, cílevědomost, odvaha a vytrvalost většinou přinášejí plody. Někteří z nás na ně celý život sází a ve finále možná i mohou říct, že nás v životě skutečně posouvají dál. Jestli se ale někomu skutečně vyplatili, pak anglickému podnikateli, botanikovi a patronovi přírodních věd Josephu Banksovi, kterého katapultovali na vrcholu novověku mezi elitu tehdejšího světa. Vybojovaný věhlas i bohatství ovšem na rozdíl od mnoha jiných nepropůjčil sobeckým zájmům, věnoval je podpoře dalších vědců, objevitelů i sběratelů rostlin, ke kterým patřili třeba i světově proslulí malíři a dokumentátoři vegetace bratři Bauerovi, kteří pocházeli z moravských Valtic. Fascinující život tohoto Angličana teď mapuje publikace Tři světy Josepha Bankse. Její autor Jiří Francek už za chvíli bude naším hostem. A po 15:30 do studia dorazí také dramaturgyně Lucie Němečková, aby nám řekla, proč se ve Francii vrací do centra pozornosti spisovatel, básník a afroamerický rebel Claude McKay. Teď už se ale zaposlouchejme do koncertu pro varhany a orchestr Jiřího Ignáce Linka. Za varhany usedá Alena Veselá, doprovází komorní orchestr Bohuslava Martinu.

0: Český kantor a skladatel předklasického období Jiří Ignác Linek byl především autorem duchovní hudby. V jeho katalogu najdeme třeba 41 mší, ale třeba i 9 rekviem. A mimo jiné byl také současníkem britského přírodovědce a botanika Josepha Bankse. Jehož fascinující životní příběh nás všechny může inspirovat k odvaze, rozhodnosti i vytrvalosti. Banks měl totiž odvahu jít za svým srdcem a odvahu řídit se intuicí. Dychtivost si zachoval až do konce života, vše ostatní bylo až druhotné. A právě tento vzkaz by neměl zaniknout, píše v předmluvě knihy Tři světy Josepha Bankse její autor Jiří Francek. Čtenáře v ní seznamuje se strhující životní i vědeckou dráhou anglického botanika, podnikatele a mnohaletého prezidenta britské královské společnosti. A právě o Josephu Banksovi teď budu s Jiřím Franckem mluvit. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu stanice Vltava.
0: A přiznám se, že osobnost Josepha Bankse mi předtím, než jsem narazila na vaši knihu, byla zcela neznámá. Čili jak jste vy sám tuto osobnost objevila? Co ve vás vůbec vzbudilo zvědavost se jí věnovat na ploše knihy?
1: Já myslím, paní redaktorko, že se vůbec nemusíte stydět za tu neznalost, protože myslím si, že drtivá většina občanů České republiky, a řekl bych nejenom České republiky, ale Evropy, kontinentální Evropy, o Josephu Banksovi nic neví, nebo téměř nic. Prostě my jsme na něho úplně zapomněli. Já jsem vlastně k jeho jménu poprvé přišel, když jsem si vzal před lety do ruky časopis National Geographic a tam byl takový ten klíčový článek věnovaný právě jemu. No a protože jsem se vždycky zajímal o dějiny přírodních věd, tak jsem hledal na internetu, našel jsem vlastně jeho obraz, kdy už byl prezidentem Royal Society of London. A ten obraz mě úplně uhranul, ten mě úplně fascinoval. Taková autorita z něho vyzařovala a zároveň taková noblesa. Neodolal jsem, začal jsem hledat víc a našel jsem si spoustu informací.
0: Proč bychom si na Josepha Bankse měli rozpomenout? Čím, kromě tedy toho, co už jsem vytkla před závorku, ty jeho lidské vlastnosti byl pozoruhodný?
1: Byl pozoruhodný tím, že byl, ač byl nesmírně bohatý, a vlastně to bohatství by ho mohlo svádět k tomu, aby žil zahálčivý život, jako žilo podle mého názoru 99% bohatých mužů a žen v jeho věku, v polovině 18. století, tak on žil úplně jinak. On žil tak, že na něho nelze zapomenout. Britové ho uctívají. Já když jsem poprvé vstoupil do Natural History Museum v Londýně, je to moje oblíbené muzeum, které rád navštěvuji, kdykoliv jsem v Londýně, tak jsem si všiml 3 sousoší, které jsou ve velké dvoraně, nádherně vyzdobené. Je to Charles Darwin, Alfred Russel Wallace a nikdo jiný nežli Sir Joseph Banks. A jeho význam byl obrovský, protože on jako mecenáš, jako filantrop se podílel na obrovské řadě výzkumů. Nechá se považovat za pravého zakladatele Kew Gardens, což je vůdčí instituce v botanickém výzkumu na celém světě. Financoval ze svých vlastních prostředků spoustu výprav za rostlinami. Myslím si, že to byl mimořádný člověk a o jeho mimořádnosti svědčí i výrok samotného velkého Karla Linného, který o něm prohlásil nesmrtelný Banks.
0: Nesmrtelný Banks od svého útlého dětství miloval rostliny. Jak se tahle vášeň propisovala do jeho dospělosti? Jaké rostliny ho zajímaly? Co všechno s nimi podnikal?
1: Já jsem se dočetl nikoli v jeho denících, ze kterých jsem hodně vycházel, když jsem psal knihu, ale v denících jeho přátel, kteří vzpomínali, jak vlastně ta vášeň pro rostliny se u něho objevila. A vzpomínali na jeho studijní léta v Eatonu, v Eton College v Anglii, kdy se jednou koupal a plaval v Temži a když se oblékl a coural se domů na svůj kolej, tak najednou byl uchvácen, zarazil se a byl uchvácen krásnou světa, protože viděl kvést rostliny, kolem sebe viděl stromy a zůstal úplně v úžasu. A i když tato teorie, já to nazvu teorií, je trošku zpochybňována jinými autory, Já ji pevně věřím, že takhle to muselo být, protože sám jsem prožil jednou v jedné tropické zemi, kdysi dávno, něco velmi podobného. A ten úžas, který neměl žádné hranice, ten vás poznamená na celý život. A jeho to poznamenalo na celý život.
0: Brazílie, Tahiti, Nový Zéland. To jsou země, ze kterých Joseph Banks přivezl více než 30 tisíc rostlinných exemplářů. Na 1400 jich zdokumentoval. Přibližně 80 druhů rostlin pak nese po Josephu Banksovi i jméno, takzvaná Banksia. Ano. Co jsou to ta Banksia?
1: Banksia jsou keře, polokeře až stromy, které rostou jen a výhradně na jižní polokouli. Jsou zajímavé svým květenstvím a svým životním cyklem a do doby, nežli je Joseph Banks se svým kamarádem, souputníkem, doktorem Danielem Solanderem, Švédem, se kterým se spřátelil v předchozích letech a kterého bral na své výpravy, hlavně na tu nejdůležitější, na tuto s Jamesem Cookem, tak nikde jinde je nenašli. Rostou pouze v jižní Africe, některé rody, některé druhy, a právě v Austrálii. U nás, když bych měl vysvětlit, kde je najdete, najdete ji u nás v současné době v botanické zahradě na Slupi, kde je expozice, která je jenom od jara do podzimu, prostě ve vegetačním období, kdy ty rostliny vydrží naše klima, a tam uvidíte několik druhů rodu Banksia.
0: Vy jste zmínil tu slavnou velkou plavbu kapitána Jamese Cooka, která proběhla mezi lety 1768 až 1771, které se zmíněný Joseph Banks také osobně účastnil. V čem to bylo pro jeho život podstatné?
1: Já si myslím ve dvou směrech. V tom směru, řekl bych, edukačním, kdy on tím, že přistávali na různých místech, když cestovali, tak to byla Madeira, Rio de Janeiro, Ohňová země, Tahiti, Společenské ostrovy, Nový Zéland, Austrálie, tak a Jižní Afrika při návratu domů, tak to samozřejmě na něj mělo obrovský vliv. A pak tam byla, řekl bych, ještě druhý aspekt té cesty, a to byl blízký kontakt s kapitánem Jamesem Cookem. James Cook, stejně jako Joseph Banks, byl mimořádnou osobností. A vlastně já bych se nebál označit a říci až pod Cookovým vedením, Joseph Banks vyzrál ve skutečnou osobnost vzaníceného přírodovědce, který udělal tolik dobrého, já myslím, pro lidstvo, botaniku, botanické zahrady.
0: Fascinující život urozeného Angličana Josepha Bankse, tohoto dobrodruha, přírodovědce a mecenáše, zachytil v knize Tři světy Josepha Bankse Jiří France, který zůstává dál naším hostem.

0: Člověk není nikdy tak dobře zaměstnán, jako když pracuje ve prospěch veřejnosti bez očekávání, naděje nebo dokonce přání získat výhodu jakéhokoliv druhu z výsledků svého úsilí, říkával úspěšný anglický přírodovědec, botanik a podnikatel Joseph Banks. Jehož strhujícímu životnímu i profesnímu příběhu se teď v knize Tři světy Josepha Bankse věnuje její autor Jiří Francek, který dál zůstává hostem středeční pondělní odpolední Vltavy. Promiňte. A vy jste, pane Francku, zmiňoval, mluvil jste o tom, že Banks byl výjimečný v tom, že svého bohatství využíval ve prospěch taky druhých, ve prospěch rozvoje. Vědy byl velkým mecenášem, tedy nejen vědy, ale také umění. A ve vaší knize jsem se dočetla mimo jiné i to, že podpořil významně dnes už světově proslulé malíře a dokumentátory rostlin bratry Bauerovi, což byli rodáci z Moravských Valtic, pro mě tedy další objev načerpaný z vaší knihy. Co byli tihle bratři zač takzvaně a čím Bank se zaujala jejich práce?
1: Bratři byli tři. Narodili se ve Valticích, které tehdy byly součástí Rakouska, Felsberg. Byl to Josef, ten byl nejstarší, Franz a Ferdinand. Banks se s nimi seznámil v Londýně. Seznámil se s nimi tak, že vlastně tenkrát v Kew Gardens, které se rozvíjely v úžasnou botanickou zahradu v době 80. let 18. století, tak bylo potřeba dokumentovat rostliny. A protože žádná jiná technika nebyla známá než botanická ilustrace, tak Banks uznal tuhletu potřebu a začal hledat mezi botanickými ilustrátory toho nejlepšího, protože Joseph Banks byl vnitřně nastaven tak, že potřeboval to nejlepší, ty nejlepší lidi kolem sebe, ty nejlepší ilustrátory, ty nejlepší kapitány a tak dále, a tak dále. No a byl mu představen významným ředitelem botanické zahrady v Schönbrunnu, respektive jeho synem, toho ředitele, von Jackénem, byl mu představen ten prostřední z bratrů Francis Bauer. Francis mu říkali potom Angličani, on se narodil jako Franz. A když si prohlédl jeho kresby, botanické kresby, tak věděl, že narazil na toho pravého. Byla to kvalita, úžasná kvalita, mistrovství Francise, respektive France Bauera, kterého zaujali, a on, než se vrátil Franz zpátky do Vídně, tak s ním Sir Joseph povečeřel a protože měl velký dar, byl skutečné osobností, tak ho přemluvil, aby zůstal v Kew, což se také skutečně stalo. A platil ho ze svých vlastních peněz, takže korunu ani stát, Velkou Británii, to nic nestálo a Franz Bauer tam zůstal až do konce svého života. Kreslil, byl dokonce učitelem královny a učil kreslit řadu přírodovědců, z nichž nejvýznamnější byl William Jackson Hooker, pozdější první oficiální ředitel Kew Gardens Londýn.
0: My jsme tady dnes, pane Francku, na Josepha Bankse pěli povětšinou chválu. Jaký byl ale třeba Banksův postoj k otroctví nebo kolonialismu? Je tam třeba na té jeho osobnosti něco i sporného?
1: Já bych řekl, že on někdy neměl správný úsudek o lidech. Projevilo se to například v tom, že angažoval pro velmi známou výpravu, kterou všichni známe i my tady v Čechách, loď Bounty a převoz chlebovníků z Tahiti do Karibiku. Tak on pověřil, respektive na jeho doporučení, britská admiralita, abych byl přesný, pověřila Williama Blaye, známe i filmové zpracování, známe zpracování knižní, velením lodi Bounty. A Bligh neměl dobrou pověst, nebo úplně dobrou pověst, jako v námořnictvu, protože byl vznětlivý, byl výborný navigátor, co se pak později velmi ukázalo po té vzpouře, ale neměl dobrou pověst a nebyl zárukou toho, že ta výprava se povede. A přesto, přeze všechno, že se výprava nepovedla, tak Joseph Banks ho navrhl pověřit vlastně vedením Austrálie, tehdy Austrálie se nejmenovala Austrálie, ale jmenovala se Nový Jižní Wales, a Bligh se tam stal guvernérem. Skončilo to velmi špatně. Ne, že by tam umřel, jako dostal se zpátky do Anglie, ale vedl si tam mimořádně špatně. A to je příklad, kdy třeba Sir Joseph neprojevil úplně dobrý úsudek, protože on si myslel, že většinou lidi jsou dobrý, lidi jsou pracovitý a podobně, ale tady se teda netrefil.
0: Kdybychom to měli na závěr shrnout, možná i vztáhnout k současnosti, jak bychom mohli navázat nebo nějak efektivně pracovat s odkazem Josepha Bankse, co se týče třeba našeho vztahu k přírodě, přírodnímu dědictví?
1: Já si myslím, že kdyby žil dneska, že by viděl, že naše úžasná životní úroveň, kterou máme, ať už tady v České republice nebo v Evropě vůbec, je vykoupena tím, že hodně z přírody jsme poničili. Ale přitom my na té přírodě závisíme. Závisíme na ní všichni. A myslím si, že on by patřil mezi ty lidi, stejně tak jako skvělý vypravěč, dokumentarista, spisovatel Sir David Attenborough, Angličan, který je ikonou ochrany přírody, celosvětové ochrany přírody, tak řekl bych, že Sir Joseph by se k němu přidal a oba by nesli ten prapor ochrany přírody vztyčený a vysoko vlající.
0: Pozoruhodný život, pozoruhodný vědecký i lidský odkaz, i tak se dá shrnout pozemská cesta jednoho anglického přírodovědce a botanika, o kterém teď v knize Tři světy Josepha Bankse píše Jiří Francek. Jeho knihu vydalo přednedávnem nakladatelství Akademia a on byl teď naším hostem. Já za to děkuji, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se pěkně, pěkný den.

0: Rossiniho lazebník Sevilský a slavná árie Largo al factotum de la città z prvního dějství této opery v podání Ivana Kusněra dozněla na Vltavě v 15 hodin a 40 minut. Orchestr Smetanova divadla v Praze řídil Petr Vronský.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď už je čas věnovat se na Vltavě jednomu nečekanému literárnímu comebacku. Do centra pozornosti se ve Francii vrací Claude McKay, klíčová postava harlemské renesance, spisovatel, básník a rebel. Jehož dílo bylo desítky let opomíjeno. O jeho francouzském návratu si teď budeme povídat s rozhlasovou kolegyní dramaturgyní Lucí Němečkou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Ve 20. letech směřovali z Ameriky do Paříže desítky umělců. V čem byl případ Claude McKay jiný?
2: Byl jiný v tom, že spíš než kavárny a literární salony ho zajímal život na okraji. Paříž vlastně neměl moc rád, připadala mu příliš snobská a elitářská. Dával přednost jihu Francie, konkrétně městu Marseille, která mu učarovala svým kosmopolitním rázem. A jeho totiž přitahoval život na okraji, rád se stýkal s dělníky, pracoval také částečně jako dokař, s námořníky a vůbec s tehdejšími imigranty, kteří přicházeli do Marseille, především ze Senegalu a z Alžírska. A imigrantem byl vlastně i on sám, protože on do Ameriky se dostal za studiemi z Jamajky. A ve Spojených státech poprvé se setkal s otevřeným rasismem, na který reagoval ve své tvorbě. Je známá jeho nejslavnější báseň If We Must Die, tedy Pokud musíme zemřít, která se vlastně stala nakonec jakousi hymnou hnutí za občanská práva.
0: Claude McKay byl světoběžníkem, nežil jen ve Francii. Kde všude se pohyboval?
2: Byl to opravdový nomád, než přijel do Francie. Tak žil v Londýně, kde zahořel pro marxismus a toužil potom odjet do rodícího se Sovětského svazu, což se mu také podařilo. Řečnil na 4. sjezdu Kominterny, stal se opravdu miláčkem bolševiků, stýkal se nejen s funkcionáři, ale i s tehdejší avantgardou. A byl oslavován, vydávali mu jeho básnické sbírky, ale byl součástí propagandy, kterou prohlédl a tak se záhy ze Sovětského svazu stáhl právě do Francie s takovou kratší zastávkou v Německu. A ve Francii potom zůstal 5 let od roku 1923 až do roku 1928. A odtud potom putoval do Španělska a do Maroka, kde zase se snažil najít svoje africké kořeny. No a potom v roce 1934 se vrátil do Spojených států a dokonce před svojí smrtí roku 1948 stihl ještě konvertovat ke katolicismu.
0: Jakým způsobem psal o Francii?
2: Syrovým, realistickým způsobem, který byl pro něho typický a který mu někteří jeho kolegové také vyčítali. Například v románu Banjo vylíčil marsejské podsvětí a zároveň atmosféru jazzu. Mimochodem tenhle ten román si oblíbil zakladatel hnutí Negritude Aimé Césaire. Žádné téma pro něho nebylo zakázané, psal otevřeně o homosexualitě, rozkryl pokrytectví Francouzů vůči Afričanům nebo vůbec lidem tmavé pleti. A to byly zřejmě i důvody, proč právě román Romance in Marseille mohl vyjít až dlouho po jeho smrti v roce 2020. A zmínil bych tady ještě jeden román, Home to Harlem, který sice nepojednává o Francii, ale zmiňuji ho tady proto, že je nejslavnějším románem Claude McKaye a zároveň vůbec prvním americkým bestsellerem, který napsal autor Tmavé pleti.
0: Proč Francouzi znovu objevují Claude McKaye právě teď, po 100 letech?
2: Tak klíčovou roli určitě sehrál ten fantastický objev románu Romance in Marseille. a který tedy se váže k té francouzské epizodě, která podle všeho byla tedy nejplodnějším autorovým obdobím. A zároveň si myslím, že ty názory a myšlenky, které ve svých dílech McKay sděloval, tak jsou blízké současné mladé generaci, nejen lidí, kteří pocházejí z Afriky. Právě na cestě k dekolonizaci myšlení v tom smyslu, že McKay líčil Francii mezi dvěma válkami z pohledu člověka, který miluje kulturu, který má rád francouzskou zemi, ale zároveň nemůže zavírat oči před rasovými a sociálními bariérami.
0: Jak si odkaz Claude'a McKaye Francie konkrétně připomíná?
2: Vznikl velký rozsáhlý projekt Les années McKay se jmenuje a řídí ho Christiane Taubira, známá francouzská politička. Tehle ten projekt zahrnuje různé kulturní aktivity od vydávání knih, po divadelní představení, filmové projekce, debaty, výstavy. Já jsem měla možnost třeba v Avignonu, který věnoval Claude'u McKayovi jednu dramaturgickou linii, vidět úžasné představení, které se jmenovalo Kai, dopisy ztracenému básníkovi, které propojovalo jeho poezii s jazzem a se slam poetry. A k vidění byl také i dokumentární snímek Mathieu Verdeje, toulky vzpůrného básníka, který právě líčí tu úžasnou cestu z Harlemu do Marseille.
0: A vzpůrnému básníkovi i tomu, jak se teď ve Francii znovu po 100 letech vrací do centra pozornosti. Jsme mluvili s dramaturgyní a publicistkou Lucií Němečkovou, která nás informovala o člověku, který zažil harlemskou renesanci, Claude'u McKayovi. A my za to moc děkujeme.
2: Také děkuji.

0: K nočním letům nás 9 minut před 16. hodinou na Vltavě právě vyzvala jazzová zpěvačka Zeurithia a vy jste určitě poznali, že jde o cover verzi slavného jazzového standardu, byla Evans Waltz for Debbie. A teď už je před námi úvaha architektky a básnířky Anny Beaty Háblové, má název Pálící Nepál.
1: Když zavřu oči, vidím barevné modlitební praporky připevněné na provazech. Žlutá, zelená, červená, bílá a modrá. Bývají rozvěšené v horských sedlech, nad řekami nebo kolem buddhistických stůp. Jsou to modlitby přející užitek a štěstí všem bytostem, které má vítr roznášet do daleka. Každá barva symbolizuje jeden z pěti základních elementů. Žlutá zemi, zelená vodu, červená oheň, bílá vzduch a modrá nebe. Vichry se do praporků opírají tak dlouho, dokud barva nevybledne a barevná látka se nerozpadne a nespojí se znovu se zemí. Za těmito linkami plápolajících barev se zvedají ostře řezané obrysy megalomanských hor. Bílé vrcholy Himaláje řadují nad všemi ostatními podnebnými pásmy od vysokohorské tundry až ke kopcům a nížinám se subtropickým porostem. Jestli lze někde pocítit hmatatelnou pokoru, je to právě tady, u pat 10 z 12 nejvyšších hor světa. I kamenné a cihlové domy vesnic vypadají, že o síle hor a přírody už něco vědí. Ale jakoby o temperamentu podmínek planety stále ještě nevěděl zbytek světa. Ale vlastně ano, i zbytek světa už se to také pomalu dozvídá. Během horkých dní, kdy nelze spát ani pracovat, během bouřek, které se mění na tajfuny a tornáda, nebo během bleskových záplav, které nadbíhají sesuvům. Jenže nejvíc jsou změnou klimatu ohroženy oblasti, které patří mezi ty nejnevinnější. Nepál je země, jejíž historický podíl na globálních kumulovaných emisích oxidu uhličitého je žádná celá 0,1%, zatímco USA a Evropa nesou více než polovinu historických emisí. Obrovskými emitory jsou i Čína a Rusko a vypouštění jejich emisí stále narůstá. Myslím na to ve chvíli, kdy se dívám na záběry utrženého ledovce. Na videa hnědé masy vody, hlíny a kamení, které se řinou údolím a drtí všechno v dosahu. Domy se na záběrech bortí s takovou lehkostí, jako by to byla animace umělé inteligence. Tak moc tomu totiž nelze uvěřit. V důsledku klimatické změny dochází k destabilizaci skalních masivů a ledu a může pak dojít k podobným řetězovým reakcím, jako byl nepálský sesuv kamene na ledovec a jeho kolaps následovaný zemětřesením a sesuvem tající hmoty do údolí. V mediálním prostoru se už sice o klimatu mluví a píše, ale jako lidstvo jsme tváří v tvář tomuto problému a jeho důsledkům pořád nějak bezradní. Sama sobě si říkám, že nic neskazím tím, když se budu o klima zajímat dál, i když jen jako laik. Když budu volit politiky a političky, kteří mají moc něco změnit, nebo když budu podporovat ty, kteří se o změnu snaží. Co ale udělat teď, v čase po nepálské katastrofě? Otevřu skříň na půdě a najdu v ní stará bavlněná trička. Natrhám je na pruhy a připevním na provaz v barevné posloupnosti země, vody, ohně, vzduchu a nebe. Pověsím je mezi jabloně a nechám vítr, aby mé myšlenky nesl až k Himaláji. Zavřu oči a uslyším třepotání látky a cinkání zvonků z chrámů. Budu si v té chvíli přát, aby všechny bytosti světa měly užitek a štěstí. Aby ti, které zaplavila voda, našli ve své smrti klid stejně pevný a přesahující, jako jsou štíty Himalajských hor.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Je přesně 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinou současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální. A to kvůli válkám na Ukrajině a také v Hormuzském průlivu. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur, v přepočtu skoro 5 miliard korun v rámci nového investičního balíčku. Při návštěvě grónského hlavního města Nuuku to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze mají směřovat na vzdělávání, rybolov anebo třeba na lepší satelitní připojení. Investice mají podle Leyenové vytvořit nové příležitosti pro Gróňany a zajistit větší a silnější přítomnost Evropské unie v Grónsku. Během letošních dnů evropského dědictví bude v celé České republice až do konce září přístupných 669 památek. Loni jich bylo zhruba 700. Jejich vlastníci zároveň naplánovali k této příležitosti 180 doprovodných akcí. Slavnostní národní zahájení se letos uskuteční v Chrudimi, a to v sobotu 12. září v klášterních zahradách. Dny evropského dědictví jsou celoevropskou akcí. Konají se od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo v evropské i národní tradici. A ještě počasí, dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě zpočátku polojasno až oblačno. Nejnižší teploty 15 až 11, v údolích až 8, na horách kolem 10. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě na 26 až 29, maxima na horách se budou držet kolem 23 stupňů Celsia. A více zpráv vám nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz. Thank you.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné pondělní odpoledne s datem 7. září, vážení a milí posluchači, do 16. tedy 17. hodiny, promiňte, vstupujeme teď s ukolébavkou na rtech, zpívat nám ji bude Diana Reeves. A já vám přeji dobrý poslech.

0: Afroamerické jazzové zpěvačce Sarah Vaughan, přezdívané třeba Sesi, The Divine One anebo Queen of Bebop, věnovala jednu ze svých desek jiná jazzová stálice Diane Reeves, která teď na Vltavě dospívala píseň Lullaby of a Birdland. A jakému tématu se bude věnovat dnešní akcent, to už nám přichází říct jeho moderátor Saša Michalidis. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, ahoj.
0: Vídeňská Albertina.
1: My pojedeme do Rakouska.
0: Velké výročí, 250 let.
1: Jo, jo.
0: Jak budete slavit?
1: No, trošku se na ní podíváme. Ne úplně do té největší hloubky z hlediska toho, jak přesně vypadají stálé sbírky a podobně, ale spíš, jak je možné, že se z původně dost specializované instituce a takové tradiční muzejní instituce zaměřené na grafiku a na kresbu stala jedna z nejvýznamnějších evropských institucí na poli nejenom tedy toho starého, ale především současného umění. Ona vlastně ty podobnosti, které jsou z Národní galerii, jsou tam docela velké. Přesto Albertina dokáže asi z různých důvodů prostě lákat 2,5krát víc návštěvníků ročně, než se daří Národní galerii, a také, což je hrozně zajímavé, je vlastně výdělečná.
0: Do vídeňské Albertiny zajíždí mnozí z nás. Jak to máš ty? Jezdíš taky?
1: Hrozně dlouho jsem tam nebyl. Ona ta Vídeň je docela taková zajímavá v tom, že skutečně tam si člověk vybere spoustu zajímavých míst, kam vyrazit. Ale samozřejmě ta Albertina má obrovskou výhodu v těch specializovaných výstavách, za kterými lidi jezdí. Ale i ta stálá výstava je skvělá. Navíc není to jenom jedna Albertina. Těch budov je více, ještě jedna je ve Vídni a potom další ještě mimo Vídeň. Takže je to takový ten středobod a není daleko.
0: A s kým se do Albertiny vydáme dnes v akcentu?
1: S Markem Gregorem z Reflexu a také s šéfredaktorkou Artiklu Baru Alex Kašparovou.
0: A k poslechu nás pozval moderátor Saša Michalidis. Akcent si nezapomeňte na Vltavě naladit dnes v 16:30. Díky.
1: Děkujeme.

0: Sonátu pro housle a klavír D-moll Karola Šimanovského právě na Vltavě dohráli Bomsory Kim a Rafal Blecháč. Slyšeli jsme její třetí závěrečnou část. A teď už budeme promýšlet Havla právě pod tímto názvem. Teď už na webu Vltavy můžete najít a poslouchat novou publicistickou sérii naší stanice. Filozofové Alice Koubová, Tomáš Kublížek a jejich hosté debatují o klíčových myšlenkách Václava Havla pro dnešní svět. Poslechněte si krátkou ukázku z první části, moderuje Karolína Kubová.
1: O myšlenkovém odkazu Václava Havla už bylo napsáno mnoho. Přemítal o něm leckdo. Tak jak budeme promýšlet Václava Havla my, aby to dávalo smysl?
2: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat něco, čemu Ladislav Hejdánek říká filozofem, a to znamená témata své doby, která byla nějakým způsobem

0: neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná. Že ta témata, se kterými Havel přichází, tak mají i nějakou nadčasovou hodnotu. A je to tak, že když ostatní nějakým způsobem mají vyřešeno, tak on začne upozorňovat na problém. A není to z jeho strany jenom ochota, ale nějaký instinkt nebo dokonce i životní potřeba. Protože si myslí, že jakmile máme pocit nějakého zobecnitelného řešení, nějakého problému, jakmile jsme příliš spokojeni sami se sebou, tak se začínáme přibližovat nějakému sebeobelhávání a vzdalujeme se tomu, čemu on říká život v nějakého otevřenosti, rozmanitosti a dynamice.
1: Jak bude chtít promýšlet Havla Tomáš? Jaká perspektiva tě bude bavit?
2: Asi kromě toho, co tady zmínila Alice, tak já bych k tomu dodal, že bych rád třeba trochu jako objevoval nebo vynášel na povrch věci, o kterých se u Havla zatím mluvilo trochu míň. Já mám třeba dojem, že Havel je někdo, kdo opravdu skvěle rozumí jazyku, že dokáže číst různé situace, ať už od rozhovoru někde v samoobsluze až po nějakou státní propagandu. A podobně jako Alice bych řekl, že on dokáže někdy ty věci hrozně zajímavě komplikovat. Třeba dám takový příklad Havlovy úvahy o propagandě. Tak co je její účel? No tak všichni si na to asi odpoví tak, no prostě šíří nějakou ideologii, vštěpují vám nějaké, řekněme, články víry té dané ideologie. Ale Havel si třeba všímá, jakože velmi často to v té propagandě nefunguje tady tím způsobem, že ona třeba nějaká ta propagandistická prohlášení nebo slogany mají za cíl třeba jenom testovat lidi, jestli jsou loajální. Vůbec vás ta propaganda nemusí chtít o něčem přesvědčit, ale jenom prostě poslouchá, jestli budete to taky opakovat, anebo jestli budete ticho. A to je něco, čeho si Havel všimne, že prostě ta propaganda nutně nemusí být taková ta indoktrinářská. A je to třeba něco, co člověk může vztáhnout i k současnosti, když se jako zabýváme nějakými současnými politickými slogany nebo i sloganem jako v jiných sférách společnosti, že často to nefunguje tak, že by někdo tím sloganem chtěl o něčem přesvědčit, ale jenom tak jako ten mocný testuje, jestli jste pořád na té jeho straně barikády, tím, že to budete taky opakovat, nebo tím, že budete ticho. A to je něco, co třeba jako Havel dobře vidí a to je jeden z důvodů, proč se vyplatí ho číst.
3: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Na webu Vltavy a v aplikacích najdete celou sérii s názvem Promyslet Havla už teď. Ve vysílání má nový díl premiéru vždy v sobotu od 17 hodin. Zároveň vás zveme i na debatu Promyslet Havla live, a to 22. října od 18 hodin v jízdárně Pražského hradu. Tématem bude demokracie a budoucnost Evropy. Více informací najdete na webu Vltavy. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: charismatický Frank Sinatra je častým účastníkem odpoledního vltavského vysílání. Teď právě posunul to pondělní s datem 7. září v písni All of Me. A co vám nabídne dnešní večerní program na Vltavě? Jak víte, stále nabízíme četbu z románu amerického spisovatele Petra Benchleyho Čelisti, ve které tento americký spisovatel líčí strhující souboj člověka se žralokem bílým, který v blízkosti jednoho městečka na východním pobřeží Spojených států zabil několik lidí. Román vyšel v únoru roku 1974 a už o rok později ho zdařile sfilmoval režisér Steven Spielberg. Rozhlasová četba je právě v polovině. Dnes nás čeká 12. díl.
1: Jednotvárná jízda ještě zvýšila únavu, která ji už několik hodin přemáhala. Nespala celou noc. Nejprve ležela v posteli a pokoušela se usnout. Pak seděla u okna a bojovala s pocity, jimž nerozuměla. Se svědomím, s touhou a lítostí, s přáním a se sebeobviňováním. Nevěděla, kdy se pro tento překotný a nebezpečný plán vlastně rozhodla. Uvažovala o tom, přestože se na to snažila nemyslet, od prvního setkání s Hooperem. Posuzovala riziko ze všech možných hledisek, až dospěla k rozhodnutí, že dobrodružství stojí za riziko s ním spojené, ačkoliv si nebyla jistá, co tím vyzíská. Soudila, že potřebuje změnu. Jakoukoliv změnu. Chtěla se nechat znovu a znovu ujišťovat, že je dosud přitažlivá. Nejen pro svého muže, neboť ten jí o tom čas od času ujistil, ale pro lidi, v nichž viděla své skutečné vrstevníky. Členy určité společenské třídy, mezi které se stále ještě počítala.
0: Z románu Petra Benchleyho Čelisti čte Honza Hájek v režii Izabely Šenkové a vy můžete tento román na pokračování poslouchat na Vltavě vždy v 18.30 a pak se k němu můžete vracet také v aplikaci Můj rozhlas. A zítra úderem 6. hodiny můžete samozřejmě poslouchat ranní mozaiku. Po 7. hodině vás vezmeme do divadla DIP, divadla Imerze, interakce a participace, kde teď připravili novou inscenaci Čtveroročních dob. A divadlu se budeme věnovat i po 9. hodině. Naším hostem bude choreograf Václav Kuneš. S moderátory bude mluvit o nové taneční inscenaci Kintsugi, inspirované japonským hrnčířským řemeslem. Tak si nás nalaďte. Markéta Kaňková vás zdraví za odpolední posádku, editora Jana Zítku a Natašu Vodvářkovou z Techniky. Mějte se krásně. Dobrý podvečer.

0: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Akcent.
1: Vídeňská Albertína letos slaví 250 let. Z původní sbírky grafiky a kresby se za tu dobu proměnila v rozsáhlou instituci, která dnes působí nejen v historické paláci v centru Vídně. Její program sahá od starých mistrů přes modernu až k současnému umění. Návštěvnických rekordů pak dosahuje díky speciálním výstavám. Jak se proměnila samotná Albertina? Jak dnes staví svou dramaturgii a jak se jí daří být zároveň muzeem, výstavní institucí i silnou kulturní značkou? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi šéfredaktorka kulturního magazínu Artikel Bára Alex Kašparová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A kulturní publicista Marek Gregor, který je dlouhá léta zpětý s časopisem Reflex. Dobré odpoledne, Marku.
3: Hezké odpoledne.
1: Co vás nejvíce láká na tom, abyste jeli do Vídně, do Albertiny, Báro?
2: No tak každopádně to velmi široké spektrum kultury, které v současné době vlastně Albertína nabízí. Jak to začalo, bylo úplně jinak, co v současnosti Albertína je, to vlastně tady dneska budeme rozkrývat. Takže to, ta škála, ta šíře.
1: A to je zajímavé, že jste neříkala výtvarné umění, ale kultury.
2: No, ano, ano, protože to je vlastně i něco, kdy se člověk skrze ty kresby, které jsou vlastně dominantou Albertiny, učil pozorovat kulturu, která ho obklopovala. Nebylo to pouze o produktu, objektu, dílu jako takovém, ale vlastně o kultuře, kterou to dílo vlastně mapovalo, uchovávalo a archivovalo.
1: Kdybyste přemýšleli, proč při promluvě Báry Alexe Kašparové to tak hezky cinká, tak má obrovské naušnice, které dělají skvělé zvukové efekty. Marek žádné nemá. Dokáže si vzpomenout, kdy poprvé byl v Albertině?
3: Ty jo. Tak bylo 20 let zpátky. Určitě to bylo ještě předtím, než jsem přijel. Klaus Albrecht Schroeder nám půjčil tehdy na konci Knížákova v období ten kus Butlerovy sbírky, což bylo myslím 2010, což tam bylo mimochodem první velká sbírka, kterou pro Albertinu získal.
1: Tedy dlouholetý ředitel Albertiny.
3: Ano, on 25 let vedl Albertinu, skončil na začátku loňského roku, ale předtím, což je docela klíčový, ještě dalších 12 let vedl další, dneska už významnou výstavní instituci, kterou taky zakládal, která se jmenuje Kunstforum Banka Austria Wien.
1: Ale k tomu se ještě dostaneme, k této osobě, protože ta hraje významnou roli právě i při té proměně Albertiny. Ale zpátky k těm emocím. Proč jezdíte do Albertiny, Marku?
3: Já bych tam, dneska už v internetové době si to člověk nedovolí, ale já bych tam mohl jít naslepo. Já jako vím, že tam jako bude vždycky něco, co mě bude zajímat a nikdy se mi nepovedlo si to tam projít všechno, protože člověk najednou je tak totálně přehlcen uměním, že si musí dávat přestávky, aby se zbláznil.
1: A když se tedy podíváme na ten přerod, to znamená to, co jsme říkali, Albertina skutečně původně před těmi 250 lety a dlouhou dobu vlastně pracovala především s kresbami a grafikou, ale něco se stalo.
3: No, tam se stalo několik těch věcí. Nejdřív ty sbírky arcivévodů habsburských v roce 1919 národně stát pořád sbírali většinu grafiku. Přišla druhá světová válka, barák rozbombardovali v březnu roku 1945 a já bych si nedovolil výraz, že to vyhnívalo, ale když jsme dělali rozhovor s panem Schroederem, tak mi říkal, nám tam chodilo 8 až 10 tisíc lidí ročně, když jsem to přebíral, tu instituci. To bylo v roce 2000, 1.1.2000 tam nastoupil, ale on totiž, opět znova pan Schroeder, který má dneska 71 let a je to absolutně jako jedinečná kulturní osobnost, tak on začínal, první výstavu mi vyprávěl, že dělal někdy v roce 85, myslím, pak po krátkém působení jako šéf kanceláře kulturní radní Vídně, se stal, založil a vlastně vybudoval to, co jsem zmiňoval, Kunstforum Bank Austria Wien.
1: A přes takovou krátkou kariéru se tedy dostal do Albertiny, ze které udělal, no dobře,

0: To nebyla krátká kariéra, to bylo 12 let. On tam začal pracovat v roce 88, ten barák přestavili asi během 2 let. A vlastně, když jsem se koukal, dneska jsem si připomínal ty jeho výstavy, který tam dělal v 90. letech. A on tam vlastně už jakoby modeloval ten svůj přístup k těm výstavám, že i některé ty názvy těch výstav nebo některý vybraný autoři se pak prolnuli přímo do té nové Albertiny, kterou otevíral původně z 2,5 tisíce metrů čtverečních. Dneska mají dohromady 35 metrů čtverečních ve třech budovách.
1: 35 tisíc metrů čtverečních.
0: A kterou otevíral tehdy, já mám pocit, že první výstava byl nějaký rok 2002 nebo 2003, když tam byla ta dostavba nádherná, tou to vlastně začali jako působit navenek.
1: Baro, ale přece jenom ta proměna souvisí i s nějakými důležitými akvizicemi. A jedna z těch vlastně nejdůležitějších, které došlo v roce 2007. Mm-hmm. A to je vlastně důležité zmínit, protože tam vlastně najednou se nebavíme o Albertině.
2: Blockbusterový obsah.
1: Přesně. A nejenom to, ale především typologicky jiný.
2: To je právě ten velký mezník u Albertiny klasické, která byla vlastně tím kabinetem grafiky a mohla působit navenek velmi konzervativně a vlastně problém byl, že v nějakých, to nepamatuju, to jsem teď moudrá z informací, nějakých 70. 80. letech začal být menší zájem o grafiku jako takovou, upadal prostě zájem. Takže se hledala i cesta, jak to, co je podstatou Albertiny, najednou zatraktivnit nebo respektive opět přinést k zájmu diváků a návštěvníků. To znamená, že vlastně přišla i ta transformace, kdy se právě skrze sbírku do Albertiny přisunuli, přidali, prostě implementovali další sbírková díla. Malby, Monet, velká prostě jména, Lekníny, blockbusterové výstavy, které právě tu Albertinu znovu oživily i z hlediska návštěvnosti a jejího zájmu. Začala být vlastně taková dvojí Albertina, Albertina dvou tváří, to znamená ta klasická, grafická a pak ta trošku současnější, moderní.
1: Akcent. Se šéfredaktorkou kulturního magazínu Artikel Barou Alex Kašparovou a s kulturním publicistou Markem Gregorem se bavíme o vídeňské Albertině, která slaví 250 let. Jak funguje ten dramaturgický záběr Albertiny, který je poměrně široký, Marku, a který, jak už vlastně jste naznačoval, hodně souvisí právě se jménem bývalého ředitele Schrödera.
0: Tam je asi důležitý se vrátit zase k tomu, co mě on vyprávěl, že když mu předával klíče od té Albertiny tehdejší ministryně kultury v roce 99 a toho 1.1.2000 nastoupil, tak mu říkala, já vám, je to vaše, že po ní založíte veřejnou právní instituci, na který se podílejí stát, město a snad ještě jako ten Niederösterreich okolo, co je okolo Vídně. A když to zase, tak si dělejte tady, co chcete, ale já vám nedám žádný peníze. Dneska nemají víc než 20% z veřejných financí svýho rozpočtu, ale on...
1: Myslím, že to je přes 30 nakonec.
0: Možná
1: je 13,
0: to, možná to takhle...
1: Nějakých 13 milionů eur
0: to
1: ročně,
0: je možná
1: ale
0: letos,
1: k tomu
0: ale...
1: se ještě dostaneme.
0: Ale tam je jedna podstatná věc, on během asi během 3 let nazbíral 85 milionů euro, což by dneska bylo 150 mega euro. Nepředstavitelná hmota peněz. A on teda mohl jako začít rekonstruovat tu budovu. A rekonstruoval ji postupně. A teď jako zpátky navážu na ten rok 2007, což je myslím ten rok, kdy získali Butlerinovu sbírku.
1: Od manželů Butlerinových.
0: A kterou my jsme tady mohli vidět, půlka jela do Národní galerie, do Veletržáku, druhá půlka jela tehdy do Koreje v roce 2010.
1: Což tady jenom, aby jsme zmínili, to je zhruba 200 olejomaleb, Monet a všechno dalšího.
0: Absolutních perel 20. století. A díky tomu, že to ty manželé začali sbírat jako v 50. letech, tak ty věci byly relativně levné. To znamená, oni se opravdu dostali včas k Alexovi Katzovi jako mladý, protože zase ten švýcarský kurátor se staral o Andyho Warhola a je to šíleně moc. Takže oni měli ten první jako přístup, takže hromadili úžasnou hmotu a měli nabídku od různých institucí a mě pan Schröder vyprávěl, že je zaujal tím, že tam budou mít samostatnou místnost.
1: Což tomu podařilo i díky té rekonstrukci. Přesně, takže ono to všechno souvisí se vším. Ale když se na to podíváme teďko zpětně, Váro, tak jakým způsobem láká tedy Albertina na svůj program? A to takovým způsobem, že opravdu tam teď ročně, nebo poslední číslo třeba z roku 2024, 1,3 milionu návštěvníků ročně.
2: Tak Albertina si stále dokáže držet takovou tu tradici té mnohaletý kulturní instituce, takový ten vlastně kulturní kapitál, který je neodmyslitelný a ve kterém je velmi výlučná. Není tady moc takhle starých institucí. Ale právě dokáže i aktualizovat tu komunikaci nejen svého obsahu, ale i komunikaci obecně. To znamená, komunikuje na mladý zájemce o umění, což musí dělat každá instituce, pakliže chce v současnosti otevírat dveře veškerý populaci a nezakonzervovat se pouze jako sbírková badatelská instituce. Takže Albertině se daří neustále vlastně aktualizovat sebe sama a vlastně reagovat na to, v jaký době se nachází sama ona se svým obsahem.
1: Dobře, ale když se podíváme na to, že třeba na výstavu Dürera, která proběhla myslím v roce 2020, kdy oni mají několik zásadních grafických listů anebo kreseb, včetně Mladého zajíce a Sepětých rukou.
2: Plevel.
1: Ano, přesně, ale na tom přece nemůžu postavit výstavu, na kterou přijde 500 000 diváků, Marku.
0: Tam je ta symbioza, která je vlastně z mýho pohledu úplně jedinečná. Že to je ta spolupráce s těma ostatníma institucema. Že zpravidla jejich velký výstavy dělají, buď pořádají ve dvou jako institucích, například třeba Tate Modern, ale velice často třeba ve třech, že třeba tam je ještě nějaká další americká instituce. Mimořádný příklad byla Marina Abramovič, kde to dokonce fungovalo, kde dokonce stejná výstava, a ta poslední byla teďko v Albertině loni, ta putovala po čtyřech místech. Začala v Royal Academy v Londýně, putovala přes Amsterdam a přes Švýcarsko, aby se dostala do Albertiny.
1: To znamená, že když prostě máme jméno, jako je Monet, anebo je to Dürer, tak ho prostě dostaneme v úplném celku.
0: No, bacha. Když jsem dělal ten druhý rozhovor s panem Schraderem, což bylo 2024, těsně předtím, než skončil, tak jako tam samozřejmě jedna ze základních otázek byla, jak jste museli upravovat program díky covidovým uzávěrám. A on říkal, že základní věc ještě jim do toho hodili s odpuštěním vidle Rusáci, protože tam se chystal dělat velikánskýho Chagalla. A protože byly tak silná, nebo jsou tak silná organizace, že jim se takhle můžou ukazovat, co jim mají půjčit, tak jim najednou ale řekli, jako, že jim nic tý Ermitáže nepůjčej, kde je ta velikánský soubor Chagallů. A takže on musel přestavovat úplně jiný přístup té výstavy, takže ta Chagallovská výstava vypadala úplně jinak, než byla vymyšlená. Jo. Ale...
1: No a Báro, a když tady se řekneme, že Marek jezdí do Albertiny na výstavy vlastně naslepo,
2: tak já nádherně na to odvětím, že já jezdím na výstavy tak, abych je viděla. A mně se to častokrát právě z toho důvodu, že to je Albertina, nepodaří, protože jsou tak narvaný, že opravdu máte prostor minut, sekund, ne, to není Mona Lisa, ale pár minut na to si prohlídnout věci, na kterými byste opravdu jako někdo, kdo do hloubky v tom zájmu, potřeboval strávit ideálně sám v té místnosti hodinu. Takže je pravda, že s tou Albertinou je to pro mě problematický, že když tam jsem, ne vždy se mi podaří tam skutečně být, až je to takhle absurdní. Ale ještě, jenom chci zmínit, Monet a Dürer, to je zásadní rozdíl v tom, že Dürer vytvořil vlastně Albertinu a je to její brand, když to Monet je značka sama o sobě a může být kdekoliv. To znamená, že vlastně Albertina je v tomhle trošku prestižní nebo unikátní v tom, že má svého jednoho autora, který vlastně jí tu značku vytváří a ona s ním dlouhodobě soustavně pracuje. Proto i na tu grafiku dokážete pak vlastně pozvat, dostat tolik zájemců, protože z něj vlastně toho velikána jednak vytváříte a samozřejmě to velikán je, protože...
0: Mají ho taky ve znaku, že jo?
2: Tak.
1: Marku, ale když jste dělali rozhovor s ředitelem Schraderem a říkáte, že nastoupil tedy 1.1.2000, tak když se vrátíme zpátky i vlastně do roku 89, ty startovací pozice Národní galerie Praha a Albertiny do určité míry, samozřejmě to srovnání může trošku pokulhávat, ale nebyly úplně odlišné.
0: My jsme se o tom hodně bavili. On tady taky byl mimochodem dvakrát ve výběrové komisi na ředitele Národního divadla, ta Národní galerie, nevolil pro knížáka mimochodem. A on mě vyprávěl jednu hrozně důležitou věc, kterou jsme mi propásli. Říkal, vy jste tady měli takových volných paláců. Zatímco my jako jsme tak jako se potřebovali do toho napasovat, ale samozřejmě jako jejich výhoda byla ta, že silný moderní sběratelství v Rakousku začíná v 50. a 60. letech. Jo. Ty dvě největší soukromí sbírky, která jedna pořád je v tom Liaoningu na těch slovenských hranicích, druhá, která bohužel zbankrotovala s rodinou Baumaxu, myslím, tu rodinu Esl, co teď má Národní galerie, ta Národní Albertina, teď má tu jejich budovu, tu Albertina Klosterneuburg, těsně před Vídní. Tak to byly už tehdy tam byly najednou takhle silný rodiny, pro který to byla prestiž sbírat umění. Dneska tady my tady u nás vlastně to začíná být. Máme tady jednu rodinu, která nejen rada citovaná v médiích, ale ta sbírka se jmenuje Colette, jo. Ale tady tam už byly tehdy tyhle ty silné sbírky. A to znamená, že on se měl o koho opřít, on měl možnost si dojít pro ty peníze, jak jsme zmiňovali, těch 85 milionů. A takže tam bylo to zázemí a to si myslím, že je klíčový. A pak je ještě jedna hrozně důležitá věc. Praha měla šíleně našláplo v 90. letech. Na Hradě se odehrával úžasný program. GHMP vystavovala Young British Artist. Jako bylo to opravdu šíleně rozjetý. Jediný, co nám z toho zůstalo po nástupu Václava Klause na Hrad, který úplně zrušil v roce 2003, zrušil výstavní program, tak nám zůstala Galerie Rudolfinum, což byla opravdu skvělá kunsthale. A kterou vlastně, na který si to vozkoušel tu Albertínu v tom Kunstforu Vín právě ten pan Schröder, jo. Ale to ostatní tady najednou zmizelo, najednou z toho prostoru začaly mizet peníze a když někdo vyčuhoval, tak ho hned klepli přes prsty, jako třeba Jiřího Fajta.
1: Je možné tedy vůbec, Báro, srovnávat Albertínu, která, jak jsme říkali, začala na grafice a na kresbách, což my máme v Paláci Kinských Národní galerii také a ta sbírka je ohromující, máme 400 000 sbírkových předmětů. Je možné vlastně ty instituce srovnávat?
2: Řekla bych, že ne, z toho důvodu, že tam je úplně jiný kulturní základ, úplně jiný kulturní vklad. Tam se opravdu začínalo sbírat tehdy Albert Kazimír s Marií Kristínou, dcera Marie Terezie, měli vztah k umění a začínali. A to opravdu jsme před mnoha, prostě 250 lety, tam už tohle začalo a od té doby se to vlastně vytváří, buduje a vůbec ten vztah ke sbírce.
1: Pardon, Národní galerie slaví 230 let.
2: A je to tak, akorát za tu dobu se tady ty budovy tak různě rozkrnuly, tak různě jedna občas někde se zavře a tak dále. Tady není ta návaznost té kontinuitě, jako vlastně ta Albertína měla. Samozřejmě je to jedna budova, takže se to trošku s nás spravuje, ale bohužel není to srovnatelný z hlediska kulturního vlastně přístupu k tomu obrazu, odkazu a vůbec k tomu vedení instituce.
1: Ale ještě tady zmíníme, že Albertína jsou ve své podstatě teď už tři budovy, protože
2: ano,
1: ještě tam Albertína Modern a k tomu ještě.
0: Klosterneuburg. No.
1: Ano.
2: Ale tak to bylo 2020, Albertina Modern, takže to není.
0: A Klosterneuburg otvírali snad před třema lety, no. Jako postupně. Já jsem tam byl loni naposledy a oni to postupně do otevírají. To znamená, že venku se chystá ještě další velký sochařský park, který není hotový. Takže to je zase další práce na další běh, na dalšího ředitele, který je teda mimochodem skvělý.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: Na Vltavě se věnujeme vídeňské Albertině, která letos slaví 250 let, s kulturními publicisty Markem Gregorem a Barou Alex Kašparovou. V souvislosti s Albertinou se opravdu dá regulárně mluvit o blockbusterových výstavách, ale jak udělat takový blockbuster, aby zároveň splňoval určité, řekněme, umělecké, kurátorské aspekty? Aby to vlastně nebyl opravdu jenom cirkus.
2: No, tak chce to rozhodně kurátora, který má tyhle ty hranice a dokáže vlastně z malého rozpočtu, který tady v Čechách je, udělat něco velkolepého. To znamená, že z pravidla to není mnoho významných děl, ale třeba méně významných děl a kolem toho něco, co se nově badatelsky vyskoumá jako něco zajímavého.
1: A v souvislosti s Albertínou?
2: V souvislosti s Albertínou, no tak ne, samozřejmě každý Dürer by měl takovou hodnotu, jako má například jeho zajíc, ale jde pak sestavit významná výstava právě jenom o Dürerovi, protože představí ho v širším kontextu, představí ho jako autora, který vlastně má nějakou genezi své tvorby. Ty kresby jsou vlastně úžasným ukazatelem geneze toho autora, jak začíná, jak pokračuje, jakým způsobem vytváří tahy na svých papírech nebo pak i třeba plátnech, takže je to takový vlastně studijní materiál a i takový studijní materiál je velmi zajímavý v tom, že se skutečně dá vystavit.
1: Marku, ale vždy se bavíme o nejenom blockbusterech v souvislosti s Albertinou, ale také skutečně o výjimečných a povedených výstavách, anebo se také někdy dokáže seknout?
0: Nedokáže. Já mám pocit, málo kdy. Já teda musím říct, že teďko mě se tam moc nelíbila výstava Ervina Wurma, což mě možná jako někdo práskne přes prsty.
2: Mimochodem, tak na podzim do Liberce.
0: No právě, začíná za měsíc a půl v Lázních Liberec. Ale to byl můj jenom osobní pocit. Ale mě tam třeba, tam je i taková, já bych to hrozně nerad nazval odvaha, protože ona to úplně odvaha není, ale před takovými 3-4 lety tam představovali vůbec poprvé v Evropě velkou monografickou výstavu japonského pop artisty Yoshitomo Nari. A ta výstava byla absolutně boží a jiná. Najednou si připadal opravdu jak v Tokiu. A jako dosáhnout, jako právě šahnout jinam, je vlastně už pak odvaha. Hmm. Teď je trošku jiný problém, nový pan ředitel, ten Gleis, který předtím asi 4 nebo 7 let vedl Alternational Gallery v Berlíně, tak ten tak trošku ustupuje vokus vedle, že už tam pořádá výstavy ženského umění ze sbírek Albertiny. Neobjevuje se tam už tolik jako z velkých slavných jmen, jak jsem se koukal na dramaturgický plán. Tak jsem zvědavý, jestli se mu to podaří udržet. Já si teda myslím, že ano, protože ta instituce opravdu tak skamenila za toho čtvrtstoletí, že se z ní stalo něco, co prostě, když jste ve Vídni, tak tam musíte přijet. A ještě jedna hrozně důležitá věc. Jak je zajímavá pro Čechoslováky, tak mě pan Šrédr říká, já vlastně jsem vždycky poznal, kdy jsou v Čechách státní svátky, že se tam nahrnuli tuny Čechů.
1: Což ale zase dobrá vizitka.
2: Tak teď tam nebudou v neděli první.
1: Ano. A když se, Báro, tedy podíváme na to z hlediska právě komunikace a marketingu, tak co dělá Albertina třeba lépe, než dělají naše instituce?
2: No, to je velmi dobrá otázka, protože spíš jsem se v posledním období upřímně zděsila nad tím, co dělají naše instituce. Mám pocit, že to všechno spravuje jeden marketingový tým, jednoho snad člověka, co si přečetl nějaký jako trend, kinda chic, a teď se to objevuje všude, včetně samozřejmě i NGP, Slevomatu a dalších i kulturních jako subjektů, což mě velmi vyděsilo, protože přeci jenom on je nějaký trend, je nějaká generace, jsou nějaký komunikační kanály, ale dá se s nima opravdu pracovat sofistikovaně a není to jenom o heslu kinda chic a dát to hned na každou knihu o umění, což si myslím, že vlastně tu instituci v rámci Tuzemska velmi devalvuje a vlastně ta mladší generace, která by třeba na tohle měla slyšet, tak ona není hloupá, vůbec není hloupá. Ona vlastně ani nepotřebuje tyhle ty výkřiky. Ona potřebuje jenom pochopit, proč jí to má zajímat.
1: A to se Albertině daří?
2: A to se Albertině daří spíše, protože ona se nesnaží vlastně tuhle tu trendy komunikaci až tak zahrnovat do sociálních sítích a tak dále, stále se drží vlastně status takové té jako kulturní autoritativní instituce, která nejde úplně po těch trendech, ale samozřejmě skrze reels, skrze videa se otevírá i té mladé generace, protože ta mladá generace už nekouká na televizi a místo toho kouká na ten obrazový materiál právě na mobilu. Takže ta komunikace je v jiném kanálu, ale pořád si drží autoritativně otevřenou, respektuhodnou formu.
1: Když bychom si řekli, dobře, Albertina, pojedeme na nějakou mimořádnou výstavu, která tam je, to se dá najít, no. Ale kdybyste měli říct něco ze stálých sbírek Albertiny, na co se opravdu kdykoliv jdete podívat, když máte čas, Marku?
0: Já jsem ten pop artista, takže ty zmiňované věci, které jsou z těch Butlinerů, ale já byl vlastně úplně, že taky zase znova zpátky k tomu, co mi ten pan Šrédr vyprávěl. Když se zachraňovala sbírka Esl, která v roce 2013 krachovala, ta rodina, a ta sbírka byla opravdu největší. 6 let předtím dostavili to muzeum pro ně v tom Klosterneuburku. A teď se 5 let nevědělo, co s tím. A oni se nakonec domluvili, že z toho kus prodají. To, co má Albertina ve svých sbírkách,
1: Ty duplicity,
0: ale ne, že by si jako neschovali Varholy, ty si taky schovali, ale a nebo Kace, nebo já nevím koho. Ale oni prodali jenom kus toho, aby jako se splatili ty dluhy a jako, že se toho prodalo hodně, ale minimálně půlka toho zůstala v té Albertině a staral se o to taky velikánský sběratel, pan Hasselsteiner, což je mimochodem majitel stavební firmy Strabag, která u nás působí, a taky jeden ze velkých sběratelů umění. A to právě teďko částečně vzniká v tom Kloster Neuburgu, který, jak já jsem pochopil, by měl být něco jako stálá sbírka Národní galerie.
1: Což je to místo, kam asi Marek Gregor bude jezdit často.
0: To si teda pište.
1: No. A Bára, na co jezdí ze stále výstavy?
2: No tak samozřejmě u té grafiky je problém, že se vystavuje krátkodobě, ano, protože je náročná na světlo. Takže tam člověk musí cíleně. A když jsem tenkrát viděla, ještě se zase vracím k Zajíci, protože vlastně jeho kouzlo je stále jako v mnoha vrstvách odkrývatelný. Tak jsem právě těch mnoho vrstev neznala, které se daly odkrývat, a viděla jsem ho zběžně pár chvil. Takže já bych se ho strašně ráda, včetně plevelu, prohlídla.
0: A tam je ještě jedna hrozně důležitá věc, že oni s tím Zajícem dokázali pop-artově pracovat.
2: No přesně tak. Jo,
0: že ty vlastně tam přijdeš do té Albertiny, odneseš si za 2 eura tušku, která je prostě malinké jako Zajíc.
2: Co za 2, klidně za 5. No. už se zvedají ceny.
1: V dnešním Akcentu jsme se bavili o vídeňské Albertině, která letos slaví 250 let, a ve studiu s námi byli kulturní publicista dlouhá léta zpětý s časopisem Reflex Marek Gregor. Marku, děkujeme.
0: Děkuju, naschledanou.
1: A šéfredaktorka kulturního magazínu Artikel Bára Alex Kašparová. Báro, děkujem.
2: Taky děkuju, naschle.
1: Uvidíme se v Albertině. Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Příjemný podvečer, je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandara Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér Ďuro Macud podal návrh na rozpuštění parlamentu, které je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská progresivní strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra právě současného prezidenta Aleksandara Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučič posílit svůj vliv na srbskou politiku. Francie a Jižní Korea investují miliardu eur do filmového průmyslu. Je to skoro 25 miliard korun. Na filmovém summitu v Jižní Francii to oznámili prezidenti obou zemí. Chtějí tak ochránit audiovizuální průmysl a kreativní sektor před umělou inteligencí a rostoucí konkurencí streamovacích služeb. Prezident Emmanuel Macron slíbil, že Francie a Jižní Korea investují peníze v příštích 5 letech. Řekl to na summitu, který nese jméno po bratrech Lumiérových, považovaných za vynálezce filmu. Zlínští radní vybrali firmu, která zrekonstruuje velké kino. Musí to 17. září potvrdit zastupitelé. Cena přestavby je 639 milionů korun. Součástí bude i podzemní parkoviště. Radní vybírali ze dvou nabídek. Památkově chráněný objekt postavila firma Baťa v roce 1932. Kvůli špatné statice je 10 let uzavřený. Z kina má být multifunkční centrum se dvěma sály. A ještě počasí, zítra bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě na 26 až 29, maxima na horách se budou držet kolem 23 stupňů. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: U poslechu Art Café na Českém rozhlasu Vltava vás vítá a hezký podvečer přeje David Pomahač. 2 roky od svého debutu se s novou nahrávkou Geezer Complex hlásí indie rocková skupina Brankos Bridge. Kapela, která je na scéně od roku 2019, na aktuálním mini-albu vypráví příběhy různých chlápků a týpků, tedy geezerů. Co konkrétního písničky vypráví a jak se propojují s příběhem Brankos Bridge, dnes na Vltavě probereme s našimi hosty, baskytaristou a hráčem na syntezátory Jonášem Wernerem a zpěvákem a kytaristou Vojtěchem Váchou. Vítejte v Art Café.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání a dobrý den.
1: Vaše kapela je pojmenovaná po Brankově mostě spojující centrum Bělehradu s novou částí města. Proč jste tenhle název vybrali a jaká je vlastně vaše vazba na Srbsko?
3: Někdy v roce 2018 bych řekl, že tak bylo, se naše skupina kamarádů vydala na takovou balkánský ejchuchu dobývání a v rámci toho výletu tam došlo u dvou kamarádů k takovému bratrskému poutu přímo na tomto mostě, kde to byl takový klučičí moment, když ty skočíš, tak já skočím. A vlastně po tom incidentu jsme zjistili, že ten most se jmenuje z nějakého důvodu a to je po básníkovi, který z něj taky čirou náhodou skočil, akorát ten dopad nepřežil. Takže nám to přišlo vlastně takový jako poetický o tom, jako skok neznám a zároveň je to navázané na něco, co člověk jako prošel sám a myslím si, že zejména v té mladé éře jako nějaký takový prostě výbuch, dejme tomu, nebo free fall spíš, to tak hezky vystihovalo.
1: Chceš to nějak doplnit, Jonáši?
2: Krásně to řekl, Vojta.
1: Dobře. Po vašem prvním EPčku, který je z roku 2019, jste se snažili hodně koncertovat a budovat si základnu fanoušků. Ale pak jste v letech 2021 až 2023 měli 2 roky pauzu. Co tuhle pauzu způsobilo? A vlastně ona byla hned na začátku kapely, že jo?
2: Jak říkal Vojta, no, to my jsme nějakým způsobem měli pocit, že to nějak jako vybouchlo, když jsme začali hrát a trochu nás to asi jako předběhlo, jako že jsme prostě najednou hráli nějaký velký koncerty, pak festivaly a v Praze prostě, kde máme jako domácí, tak jsme prostě zažili nějaký fakt jako divočejší koncerty už od toho našeho prvního koncertu a vlastně asi můžu mluvit i za ostatní, že jsme měli jako pocit, že jako hodně velký nějaký jakoby hodně velký tlak jsme si na sebe vytvářeli a pak vlastně přišel covid, ještě část z nás, nejdřív Dany a pak já, jsme jeli na Erasmy a vlastně někdy kolem té doby ještě se od nás oddělil Kuba Bolbol jako kytarista a vlastně já myslím, že to všechno nějak, když se to vezme jako dohromady, tak jako museli jsme prostě trochu jako zvolnit, nejdřív jsme přestali hrát, pak jsme vlastně jako přišli do toho, do té 3leté pauzy a vlastně vůbec nějak se jako vyklidnit a vlastně pak nějak postupně jsme teprve začali být schopni zase tvořit a udělali jsme první album.
1: No a to první album, které se jmenovalo Hobby Horse Cowboy, vyšlo v roce 2024. A mě zajímá, jestli po té pauze bylo pro vás jednodušší skládat ty písničky na novou disku, anebo naopak složitější, Vojto?
3: Jo, pro mě určitě asi jednodušší z nějakého důvodu.
1: Takže jste si jako odpočali.
3: Ta odmlka jako od té hudby a já mám takový jako paradox, že vlastně to hraní živý mě tak vysiluje a to skládání a tvoření mě zase tak jako naplňuje. Takže a přesně jak nás říkal, to jako intenzivní hrací období, který jsme měli na začátku, si přineslo možná i nějaký takový jako ztrátu, no, že jsem přišel o nějaké jako nadšení do té hudby jako celku a vlastně ta nějaká pauza jako de facto nucená tím, že jsme si fakt řekli, hele, tak asi máme pauzu, tak mě přivedla potom do toho, že jsem fakt se vyloženě těšil a tohle se vlastně promítlo při psaní tady těch jako písniček mi docela přišlo, ale na tom Hobby Horse Cowboy mi to jako bylo jako dominantní prvek vlastně v tom, no, že se to psalo samo a nemám pocit, že jako v žádné fázi toho jako psaní bych nějak jako chtěl dělat něco jiného, dejme tomu, nebo nevím. No.
1: My se teďka podíváme na první písničku, která otvírá vaše nový EPčko Geezer Complex a tou je písnička Get a Bob.

0: My jsme na začátku září, tedy na konci léta, a vaše deska vyšla takhle hned po prázdninách. Znamená to, že jste ty prázdniny trávili pracovně, abyste připravili to vydání desky, anebo jste měli čas i ty prázdniny prožít nějak letně?
1: Je to přesně to první.
2: Je to ta první možnost. První a nic jiného. Takže metr víc. Jo, já jsem teďka říkal někde, že moje

0: Na začátku podzimu.
1: Na začátku podzimu dostali jsme ultimátum, nebo respektive jsme se domluvili s naším bubeníkem, který je teda právní koncipient a bude mít právnické zkoušky, že nejpozději, co to můžeme křtít, je právě teďka 11. září.
2: A vlastně v celém tom harmonogramu té kapely se skládá hodně takových jako škatulek a termínů, který prostě jasně určujou období, kde se prostě přepracuješ a nikoho nebude zajímat, co se s tebou děje, protože se to musí stihnout.
0: No, každopádně ke křtu i k těm vašim civilním povoláním se v průběhu rozhovoru dostaneme a my se teďka pustíme druhou písničku, která je i druhá na tom EPčku přesně a jmenuje se Wallflower.

0: Tohle se píše o nahrávce ve vaší tiskové zprávě. 4 charaktery, 4 příběhy a 4 tváře cesty do nejistého Nitra. Brankou z Blič na EP Geezer Komplex vyráží do světa výstředních, teda do výstředních světů křehkých mužů, trosek i všeumělů, kteří se v pro ně nepřátelské době strachují o přežití vlastního druhu. Vojto, píseň Get a Bob na mě působí jako volání o pomoci. Například v tomhle ona křehkost, o které se zpívá.
1: To je zvláštní zrovna spojení s Get a Bob. Osobně třeba volání o pomoci tím víc u té pois, ale v rámci Get a Bob křehkost mužství asi určitě. Paradoxně ta písnička, ačkoliv má

0: tak jako trošku hanebný text, tak její hlavní pointa je poukázat jaksi na nedostupnost bydlení a to, že aby člověk si dneska mohl nějak jako střídně aspoň trošku jako žít, tak by bylo fajn, aby k tomu nemusel mít nějaký, jako, jak to říct, slušně...
1: Super schopnosti,
0: anebo využívat nějakých nekalých praktik, aby dostal favor od Bořka Stavitele, dejme tomu. A takže si myslím, jako, že paradoxně ta písnička byla původně napsaná i jako s tím hookem, to se mi hrozně líbilo, protože to bylo jako zpívavý a říkali jsme taky kontroverzní, ale v něčem je to zajímavý. A pak bylo najít jako OK, ale jako nemůže to být o tom jako jenom jako že budu dělat něco nekalýho s Bořkem Stavitelem. A vlastně potom jednodušejíc se nám potom s tou písničkou pracovalo, když jsme vlastně našli nějaký hezký smysl za to a vlastně do toho dát i nějakou hloubku a sdělení, který jako si myslím, že je dneska aktuální.
2: Ty v těch písničkách vyprávíš příběhy jako jiných lidí, vybíráš si různý charaktery. Jde o příběhy ryze cizí, anebo odráží tvoji vlastní realitu?
0: Já jsem se ohledně tady toho nedávno vlastně bavil se svojí přítelkyní a tam měla podobnou otázku a já vlastně úplně sám nevím, jelikož mám pocit, že píšu o třetích osobách, píšu postavy jako, nevím, by byl Kapitán Amerika, dejme tomu, něco takového. Ale na druhou stranu vnitru si myslím, že z toho, z čeho ty postavy vychází, jsou furt mé nějaký vnitřní zkušenosti. Ať jsem je prožil já, nebo jsem je zažil formou příběhu skrze někoho jiného, viděl jsem je někde, slyšel jsem je a tak dále. Takže je hrozně složitý říct, jestli to jsem já, nebo ne. Myslím si, že to je nějaký otisk mě v rámci toho, že vytvářím něco imaginárního. Asi.
2: Pokud a je to pro tebe třeba v těch textech jako obrana proti tomu, aby si nešel moc hluboko do svého nitra, ze kterého nechceš moc ukazovat a nějak si to z nějakého důvodu chráníš? A nebo prostě zkrátka je ti pohodlná ta vlastně pozice toho vypravěče příběhu?
0: Já jsem si myslel, že původně mě bavila i pozice vypravěče příběhu. Že vlastně první texty byly fakt jako vloženě krátký příběh o tom, že se stalo A, B, C, D a takhle, ale vlastně později mi došlo, že součástí toho asi bude i nějaká ochrana osobního toho, že vlastně nikdy jsem neměl rád, jakoby, no, bych se nechtěl stavit do pozice třeba zpívat o nějakých jako jo, baby, miluju tě a takovýhle věci, jako mně tady to přijde prostě, že to patří mně a zároveň mi přijde, že když je to daný často takhle zpěvem a není to jako s kytarou na náměstí pod oknem daný osoby, tak to nemá vlastně žádnou hodnotu reálnou, nebo nevím, čím když nechci úplně schazovat všechny takovýhle druhý písniček, ale nějak jako asi bych to řekl, možná na to prostě nemám jenom ledově řečen a koule, abych to nevěděl a zároveň to, no.
2: Takže jde tam nějaký otisk tebe najít, ale...
0: Ne, to určitě, jakože myslím třeba v I Feel Fine, jakoby to je třeba jedna písnička, která byla fakt jako napsaná de facto by me, vším, co jsem jako procházel v té době a tak dále, jo, a je i víc takových písniček, ale pak jsou fakt písničky, které jsou naopak úplně jako prostě třeba O Preacher, Story About a Cowboy, tak si myslím jako, ale i když jako v každý té věci zase něco, co je jako dotknutelný, že třeba toho příběhu kovboje je jakoby metafora, že cokoliv špatného se stane, on jenom přetančil prostě, takže to taky to always look on the bright side of life, dejme tomu jako věc a nějaká jako pozitivita v rámci nějakých jako smutných událostí, ať už jsou jakýkoliv.
2: Když se v rámci toho vašeho nového EPčka bavíme o křehkosti a zejména o mužské křehkosti, co to znamená pro vás? Vlastně, kde je ta vaše vlastní křehkost, o který ty písničky vyprávějí, Jonáši?
1: To je dobrá otázka. Já zkusím nějak to propojit asi s tím, co říkal Vojta. Mně přijde, že vlastně ty písničky vyprávějí o něčem, co se zdá být vzdálen, ale vlastně nějakým způsobem mně přijde, že sice Vojta jako přijde s nějakým random příběhem tady o Bořkovi Stavitelovi, co všechno postaví a všechno jakoby zvládne, ale mně to vždycky přijde, že jako nějaký důvod asi, proč do těch písniček jdem, nebo proč neřekneme Vojtovi, jako co se zbláznil, proč je to o Broukovi, nebo tak je, že se v tom vždycky částečně nějak vidíme, nebo aspoň já, jakože já fakt, když jde o já nevím, to je takový to jakoby Geezer Complex, což je název tady toho EPčka Hobby Horse Cowboy. Vlastně vždycky je tam nějaká jako sebeironie jakoby toho chlapáka, co si vlastně strašně staví tu tvrdou nějakou fasádu kolem sebe, ale vlastně stačí do ní ťuknout a ona se rozpadne a pod ní nějaký malý kluk nebo je tam nějaký právě moula pod fasádou nějakého toho šikuli bořka stavitele a tak dále, takže mně vlastně přijde, že je to asi tady ta poloha, která mě osobně jako v těch písničkách Branko nějak sebereflektuje a přijde mi, že to je dobrý. Člověk by se neměl brát tolik vážně.
2: A kde je tvoje křehkost, Vojto?
0: Kde je moje křehkost? silná otázka. křehkost v rámci jako těch textů, myslíš?
2: Nebo vůbec, ta mužská obecně křehkost, o který se snažíš zpívat skrze ty příběhy jako jiných lidí.
0: Myslím si, že často tam narážím, jako i v rámci mý osobní křehkosti je v rámci naložit si toho víc na talíř, než člověk je schopný sám sníst. A myslím si, že tohle mě jako pojí docela větší část života a na to hodně narážím, kde potom už když člověk fakt šáhne na dom nějakých jako chvílích, tak už je to takový, že už se mu jako těžko vrací zpátky třeba. A jiná křehkost mi přijde třeba v rámci písniček Everything We Need, kdy vlastně je to písnička taková jako, vlastně je to ve formě dopisu v mý hlavě ta písnička a je to o klukovi, který se dostal, nedal na slovo mámy, která mu vždycky říkala, dobře si jes a jes vesnou kaši, nebo jak to je, ale on dělal neplechu a pak jenom vlastně v druhý půlce mu píše, jako vlastně mami, podělal jsem to pro mě, jenom mrzlej tady autem, Bůh ví kde, ale moc se na to těším, ještě uvidím a vlastně to jako, že mají sebe, i když jsou neskutečně pod sebe daleko a myslím si, že vlastně takový jako pro muže křehký pocit, pocit jakoby vůči svý třeba matce, jdeme tomu nebo tak. Mi přijde taky v dnešní době asi možná projev nějaký křehkosti.
2: My teďka máme připravenou písničku 33, kterou jste vydali jako single v roce 2025, která mě ve vaší tvorbě přijde taková jako temnější. Vy vnímáte to taky tak? Já ji mám moc rád, teda tu písničku. Jaký je její příběh?
0: 33 je vlastně počet Bond Girls, který jako kdy byly zaznamenány a myslím si, že i zemřeli v těch, doufám, že to říkám správně,
1: jo, myslím, že jo.
0: A ten příběh je o neobětovaný a nepěkný lásce, kdy ta Bond Girl vlastně spadne pro toho Bonda nebo i jako nějakýho padoucha, dejme to, je vlastně schopná se pro něj obětovat vším možným, ale nikdy nedosáhne. Vlastně může se namalovat, může dělat vše, co udělat perfektně, ale vlastně nikdy nedosáhne.
2: Vždycky
0: toho,
2: bude v roli oběti.
0: A vždycky bude buď to v roli tě oběti, anebo v roli vlastně druhý kolé, dejme tomu. A takže je to o takovém, jakoby, což mi přijde, je vlastně daleko asi z nejsmutnějších lidských emocí, nějaká jako neopětovaná láska, nebo jednokolejovitá, nebo jak to říct takhle.
2: Dobře, tak si pustíme písničku 33.

0: Café.
1: Vy jste původně chtěli natočit druhé album, nakonec toho vznikla čtyřpísňová trochu koncepční kolekce. Vznikl tenhle koncept už od začátku, nebo se postupně nějak vynořil během práce, Jonáši?
2: Ten koncept se vynořil v hospodě, podle mě, když v momentě, kdy jsme věděli, že už to, jako, že to asi nebude album, protože jsme vlastně trochu si přesně jak tady foreshadowoval Vojta na začátku, takže jsme si sáhli na nějaký jakoby náš limit a limit našich aktuálních prostě životů versus kapely. Hmm. Takže potom jsme se domluvili, že to vlastně nebude album, ale bude to EPčko, tak nějak jsme se tam vlastně poprvé bavili jako s nějakým menším odstupem nebo s takovým odstupem, jaký jsme mohli mít tu danou chvíli, a to, že ty písničky jsou příběhovitý, to je takový jako leitmotiv vždycky, nebo vždycky to trochu byl leitmotiv, ale vlastně jako, že by se kolem toho celý EP jako obalilo, to nám přišlo zajímavý. A nějak se tam vlastně docela rychle a bezbolestně dohodli a vlastně i na tom, jaký bude ten vizuál, který pak jsme nafotili s Adamem Mráčkem, a vlastně, že to bude jako čtyřikrát Vojta v různých kostýmech, že vlastně každá ta písnička bude mít nějaký jako svoji toho protagonistu a tak dál. Takže jako vlastně to bylo docela organický.
1: A co se týče textů, ten koncept si měl v hlavě už dopředu, nebo taky se vynořil prostě během jako toho procesu?
3: Už v průběhu jsem začal jako nějak koketovat s tím, že mi přišlo zajímavý prostě to, že nevím, teďka takhle se vyjadřuju, mám posturu zrovna v Českém rozhlase na tom, pak s kamarádama třeba někdo jiný zase, a pak nevím, na fotbale bych křičel a já nevím co. Takže každý máme v sobě, jako inherentně mi přijde trošku jako víc, v mém případě to je Vojtu, a v našem případě to bude víc Jonášů, který vlastně tak jako žijou v nás svůj život. A vlastně ten Geezer Complex, ačkoliv to jsou jednotlivý čtyři postavy, který vlastně v nějakém světě asi nemají spolu nic blízkého, tak pořád mám pocit, že jsou to vlastně jako, může to být ten jeden, ten samý člověk, a je to vlastně jenom takový to, s jakou náladou se zrovna probudím ten den.
2: Kterýho vlka krmíš.
3: Jasně tak.
1: Rozumím. Na nahrávce spolupracoval producent Jonathan Hughes, který má zkušenost třeba s Florence and the Machine, Shania Twain nebo Underworld. A vy ho znáte už z práce na vašem debutu, který míchal. Proč teda padlo to rozhodnutí, že s ním znovu budete spolupracovat a necháte ho i produkovat to album?
2: To je dobrá otázka. My jsme vlastně s Jonathanem začali pracovat díky Vojtovi úplně jako náhodou, že my jsme jakoby měli nějaký tady zkušenosti s mícháním a produkováním našich písniček, jakože vždycky jako naše zkušenost někde ve studiu, byl jsme takový jako fajn, ale vlastně bychom chtěli vědět tehdy před prvním albem, jako jestli to jde nějak líp. A Vojta, protože studoval v Británii nějakou dobu, vlastně tam prožil hodně velkou formativní část svého života, takže tam má kámoše nějaký a ty kámoši mají taky kapely. A jedna z těch kapel je Halan, a v té hra je teda teďka Vojtův kamarád, a tady ty Halan, postpunkovou kapelu, vlastně ten Jonathan Hughes nějak produkoval, míchal, a my jsme měli jako fakt jako hrozný, protože si to pamatuju, jako rozhovor, jako ne, kdo mu napíše, jak mu máme napsat, nebo jak to máme udělat. A
1: Celebrity komplex.
2: Jo, přesně. A vlastně nakonec teda jako jsme mu napsali přesně na Instagram a začali jsme se bavit, zjistili jsme, že nejenom, že to je jako strašně v pohodě a extrémně schopný člověk, ještě navíc, že jako empatický, ještě navíc nám nějak vyšel stříc přesně, aby jsme to mohli jako uplácat jako z toho našeho nějakého DIY rozpočtu tehdy to album. A skočím k EPčku, no a vlastně, protože jsme našli jakoby jako the man fit for the job tehdy, a jako nějak nám asi přišlo, že jakoby jsme chtěli navázat na tu spolupráci, ale jako pořádně, aby jakoby, aby Jonathan od nás nedostával jakoby takový jako prdění do mikrofonu od někud jako z chalupy, ale aby prostě si to mohl jako s náma jako nabrat a aby vlastně se tam jako projevil. A taky jako myšlenka si nějak zaplatit producenta s náma byla od doby, co jsme jako začínali.
3: Úplně. A je důležitý podotknout, že to byl první producent vlastně, kterým jsme doopravdy jako pracovali za celou naší existenci.
2: Ale chtěli jsme vlastně jako mnohem dřív už tam ta myšlenka byla, zkoušeli jsme něco prostě jako vymyslet tady v Česku, ale...
3: Vykrát z banky.
2: No, přesně, a jako dostat do toho procesu ještě někoho, protože je to prostě kapela, občas jsou tam, jako my máme silné názory s Vojtou na všechno a občas se to jako nepotkává, kluci taky mají názory na všechno a jako mít tam někoho dalšího, kdo bude takový ten jako sudí, nebo že se snese od někud a vlastně bude ten nejenom to, ten proces řídit, ale hlavně ho posouvat někam, kde jsme ještě předtím třeba nebyli, tak to byl ten point. No.
1: Chápu. Každý tým potřebuje trenéra, každý film potřebuje režiséra, tak to je jako podobná věc. A co vám teda tahle ta spolupráce přinesla umělecky? A jak se třeba podle vás posunul ten zvuk oproti debutu? Vojto.
3: Zvuk se posunul úplně extrémně. Ono jako samozřejmě v tom zvuku hraje to, že když člověk nahrává ve špičkovém světě, de facto světovém studiu, nahrávali jsme Gold Hive u Amáka Goldna, kde vlastně jako nahrávají opravdu jako špičky světa, který si, když přejdou přes Prahu, tak se moc rádi zastaví. Takže to už jako určitě bez pochyby je důležité si říct samotná jako skládanka toho, ale mě u toho producenta spíš jako bych asi pozdvihoval to, tomu všemu dát hlavu a patu. Aby tam něčeho nebylo prostě moc nebo málo, aby všechno hrálo tak, jak má a mít takový ten třetí odstup, protože my jsme každý takový ten mraveneček, co prostě ve svý prostě někde nějakým dílku tam nevidí na slunce a vidíme jenom ty stíny, jak je to, ale pak musí být někdo nahoře, který to všechno vlastně jako pozoruje a řekne, tady to dává smysl, tady se nevydávat, prostě jo, stop a takhle. Což potom je hrozně příjemný, protože prostě hrozně moc odpovědnosti a hrozně moc extra času navíc se tím vlastně jako zkrátí. A to si myslím, že za mě jakoby daleko, daleko větší věc. A samozřejmě i to, že ten jeden člověk potom jakoby má vlastně třeba jakoby tu tónovou jakoby clonu všech těch nástrojů vlastně dohromady jako sladěnou tak, aby to hrálo univerzálně, jak je hrozně těžký. Nejde na to říct, jako hele, já mám rád tady ten zvuk a budu mít tady prostě kytaru, ale přitom ta písnička je temná. Že takovýhle prostě, ačkoliv to jakoby můžou být minoritní jako zásahy vlastně ve finále, potom ten rozdíl a zároveň jakoby i jeho nahrávací know-how, která spadá vlastně pod producentský, producentství. Někdo to dělá jenom audio inženýři. Myslím si, že jako v hudbě ta producentský jako, jako rámeček je hodně měnící se, ale už od prostě přesně jako výběru mikrofonu, postavení mikrofonu si myslím, že Jonathan byl úplně jako přišel do toho studia a za 2 minuty jako tam byl jako doma. A myslím si, že se to fakt podepsalo v kvalitě té nahrávky.
1: Tak jo.
3: Bez pochyby.
1: A už v pátek, 11. září, dojde ke křtu Teaser komplexu v pražské Meat Factory. Bude tam k dispozici i vinylová verze EPčka. Já si vzpomínám, že jsem byl na křtu vašeho debutu před 2 lety v kasárnách Karlín. A musím říct, že mě koncert v dobrým slova smyslu překvapil zaprvé počtem návštěvníků a za druhý velmi uvolněnou atmosférou. Myslím si, že by se dalo říct, že vám publikum jako zobalo z ruky, doslova. A mě to tam hrozně bavilo, tehdy tenhle typ atmosféry. Co chystáte do Meat Factory, která má větší kapacitu a má tedy příslib i trošku větší nebo lepší, řekněme, atmosféry? Co tam chystáte?
2: No, chystáme především křesto EPčka. Vlastně, já vlastně nevím, jako my se hodně těšíme, je to hodně, jako že je to teďka hodně, že se to na nás jako valí, teďka prostě jsme vydali ty nový tracky a tak a já bych to fakt shrnul, jako stejně jako když jsme křtili album, my se fakt jenom těšíme, že si pořádně zahrajem, že bude mít ten jako večer, který si sami děláme pro ty kámoše, pro ty lidi, kteří na nás přijdou a můžeme si dovolit jakoby hrát třeba i trochu víc písniček nebo přesně jakoby dostat tam i nějaký to uvolnění, který přesně pro nás doma v Praze prostě vždycky ty koncerty jsou úplně za odměnu, jakože můžeme si dovolit být sami sebou i na té stage, což je úplně super a taky teda přijede Jonathan Hux. Náš producent.
1: To je skvělá zpráva.
2: A těšíme se na něj, no, bude to skvělý, jako vlastně moc, jako by někomu, kdo s náma strávil ten čas, stejně jako ty naši kámoši a ty fanoušci s náma, a ty rodiny a naši blízký s náma strávili neuvěřitelně moc času, a hrozně moc jakoby času jako trávíme taky tím, že trávíme tou kapelou, fakt občas to nejde moc pochopit, jakoby, co vlastně děláme a proč to bere tolik času, tak je to prostě ta ideální příležitost to nějak jako vrátit a být prostě jednou jakoby ten človíček, co prostě vytváří tu kulturní zábavu a ten hezký večer.
3: Hlavně.
2: A díky, že jsi řekl takovouhle věc o tom křtu toho Alba, to je hezký, že to takhle pořád vnímáš.
1: My si teďka poslechneme další písničku z EP Geezer Complex, která je teďka nachystána a jmenuje se Poise.

0: Jonáši, ty už jsi to tady trošičku naznačil, tak já se do toho trošku zavrtám teďka, protože si myslím, že vy jako kapela byste si mohli vystačit sami v takovým tom striktně DIY režimu, protože umíte nejen psát písničky, umíte nahrávat, umíte produkovat, umíte vlastně se pohybovat i v tom hudebním průmyslu. Ale jak ty si říkal, tak vy si na sebe vždycky jako upletete nějaký bič a trochu si ty věci jako komplikujete, což samozřejmě ve výsledku nemusí být špatně potom, ale co vás tady do toho žene? Co si myslíš, že zatím stojí?
1: Geezer komplex asi. Já nevím.
2: Já to můžu říct podle mě dobře, protože většinou slyším ty odpovědi, proč to musí být jako okamžitě udělaný. Ať se děje, co se děje, tak je to často, že prostě finanční prostředky, deadliny v rámci toho, aby to dávalo smysl, aby se to stíhalo. Často v té kapele se prostě plánuje půl roku dopředu, minimálně vlastně. A prostě pokud se to nestihne, tak ty navazující věci se seknou, další věci se seknou. A je to takový furt nekonečný stroj, jako musíš hrát, abys mohl vydávat desky, ale zase nemůžeš hrát moc a pořádně, protože musíš psát ty věci a pak to děláš vlastně souběžně a pak je to takový jako nejenom jaký myšmaš toho prostě, že jenom tak jako tamhle všude někde vždycky na nějakém kopečku hoří a ty běháš s touhle malou hadicí vždycky na jeden kopec a na druhý straně ti chytne.
1: No, jako...
2: Se dvaří požáru, no.
1: Přesně, jako asi tak, no, jakože mi přijde, že vlastně na začátku je nějaký velký chunk, který si ukousneme, jako budeme mít tady producenta, a pak teda jako by pro mě je to takový to jako, ale to bude stát nějaký jako peníze a teďka, jo, a jak ty peníze dostaneme, no, tak tyjo, co budeme dělat, no, tak asi budeme muset tyjo drhnout nějaký koncerty zase a vlastně je to jako takový vír, ale jakoby, já, myslím jenom k odpovědi na tu otázku, my ji podle mě nemáme, my podle mě musíme tu odpověď najít, pokud chceme vlastně jako, jako dostat nějaký udržitelnosti a vlastně vydržet jako kapela, tak jako to, co si popsal, nebo co jsme jako řešili, jak udržitelné rozhodně není a jako byť je to částečně jako zábava, třeba i pro mě, jakože si říkám OK, tak jako to už je fakt jako crazy, nemáme šanci prostě tady jako dodělat nebo sehnat prostě nějakou jako sehnat nějakou mediální coverage nebo něco. Jsme na to sami prostě, co budeme dělat, ale může to být jako i sranda, ale vlastně pak jako přesně jsou momenty, kdy to jako taková sranda není a jakoby tady těm momentům bychom se rádi asi spíš vyvarovali, jakože jsme se bavili, že jako dělat věci z chalupy, z houpacího křesla a mít na to neomezeně času a vlastně se jako i trochu jako povznést na to, že něco člověk musí, to bylo super, no.
0: No jak o těch věcech vlastně v kapele rozhodujete? Máte nějak ty role rozdělený? Kdo prostě tvoří, kdo organizuje, kdo rozhoduje? Nebo se to přelejvá mezi váma a děláte to takzvaně projekt od projektu, to znamená desku od desky?
1: Já myslím, že my jsme se jako nikdy úplně jako neřekli, jak to jako vlastně je, ale ono to je docela dan, podle mě, jakože, jako tak, jak to vnímám já, jakože vlastně, jako do kreativy zasujeme všichni, ale tam prostě nejdominantnější Vojta, který zároveň má i to technický know-how, jako míchání, nahrávání a tak dále, jakože vlastně je to tak, vlastně hudební produkce, jako kreativa, i vlastně i ta, jako pak, když řešíme i, že Vojta má jakoby vizi nějakou, jako hodně jako silnou, i vizuální občas, když řešíme přesně jako fotky nebo videa a tak dál, tak prostě je to jako, jako je to hezký pracovat s někým, kdo ví, co chce a pak já vlastně řeším jako, jak to udělat. Často jako, že vlastně jak to převést do nějaký jako reality a tím pádem jako bych řekl, že to jako nějaká produkční část je na mě a kluc, jako Denny podle mě řeší hodně jako ty důležité věci, co nikoho nenapadnou, ale jsou úplně nejdůležitější. Máme prostě různé role. David tak je super pomocník.
0: My si teďka poslechneme ukázku z vaší první dlouhohrající desky Hobby Horse Cowboy, která se jmenuje Call It a Night.

0: My jsme ve studiu stále s kapelou Brankos Bridge a podíváme se teďka na to, co dělají mimo kapelu. Vojto, ty jsi v civilním životě praktický lékař.
1: Je to tak.
0: A jsi před atestací nebo už to máš?
1: Jsem před atestací, teďka jsem vlastně takže první rok.
0: Takže tě čeká teda teďka velký zlom. Váš bubeník, to už jste taky říkali, to je zase právník, který čeká na právnické zkoušky. Každýho z vás vlastně živí něco jiného, než je kapela. Jak se vám tohle všechno daří držet pohromadě a jak to ovlivňuje fungování té kapely z hlediska nějakých ambicí anebo jako tempa produkce třeba té kapely?
2: Já jsem měl teďka v hlavě takovej, že dělám i sociální sítě kapely, tak jsem měl přesně v hlavě takový post, jako kde to všechno vyklopíme prostě, kde budeme jako hele, tohle Denny má tenhle týden dva soudy a taky má křest IPčka, prostě Vojta tady jako nedávno měl jako pacienta někoho, nějakého kámoše tady prostě z rockový scény a ovlivňuje nás to úplně jako strašně a vlastně naopak ta kapela jako bere zase ten čas úplně z těch všech ostatních věcí, radovánek a tak dál a je to vlastně docela šílen a jako občas je to dobře šílen, třeba jako když teďka jsme prostě řešili, jako co všechno jsme museli udělat během tohohle víkendu, aby jsme měli zpátky kapelní dodávku, která se pak stejně rozbila. To tady asi rozvírat ani nebudu. A občas je to blbě šílen, že prostě přesně jako se něco protáhne, od někud se vracíme z koncertu, jsou dvě ráno a teďka jako nějak ten život jako nepočká. Já v tomhle mám jako trochu jakoby štěstí, nebo že jsem si to jako, že jsem si to mohl nastavit tak, abych to mohl jako vlastně stíhat a abych mohl dělat přesně jakoby i v nějaký mimo pracovní době spoustu věcí pro kapelu.
0: Což pro lékaře není úplně možné.
2: Přesně tak.
1: Probíjí, že jako třeba David končí v práci v 7 a já v 5:30 musím stávat jako na ARO.
0: Rozumím, je to opravdu složitá trošku pozice.
1: Je to takový hodně ale, kompromisování, no, ale prostě občas.
0: U toho teda mi řekněte, jestli směřujete k tomu, abyste byli jenom čistě profesionální hudebníci, nebo vlastně spíš přemýšlíte o tom, jak to všechno jako skloubit, abyste udrželi kapelu a zároveň si udrželi prostě ty vaše profese.
1: Já jsem třeba asi čistě profesionální hudebník být nikdy nechtěl. A asi ani být nechce, jelikož mám pocit, že v tom pak ztratím to, co se mi na tom líbí a mám pocit, že je to takový, no, jak má člověk začne dělat to, co začne bavit, nebo to, co ho baví jako na vostro, tak to je peníze, zodpovědnost, já mě se nechce dneska někam. Já bych měl ideálně prostě někde ve svém baráku dole nějaký prostě sklepík, kde bych měl prostě své kytary, mikrofony, nejradši bych se vytvářel a nahrával tam milion písniček, které nikdo nikdy neuslyší. A to by bylo mi takové jako moje zen place. Nebo jak se
2: Já to mám asi úplně stejně nastaven úplně od dětství, jakože je to skvěle to vypadá zvenčí, ale pak jakoby, jakmile to máte někde poblíž, jako někoho, kdo se prostě živí hudbou nebo tak a musí prostě ty kšefty a tak dále, jako dost brzo jsem si řekl, to opravdu dělat nechci, ale zároveň mě to tak strašně láká, že jako nechci o to vlastně nikdy přijít, takže it's complicated.
0: My už máme čas jenom na poslední otázku, kterou musíte zodpovědět velmi krátce. A to spíše je takový shrnutí. Pojďme to na závěr shrnout, co nás čeká kolem toho vašeho křtu, který bude 11. září v Meat Factory. A kde vás můžou posluchači vidět třeba koncertovat ještě do konce letošního roku, případně nějaký výhled na rok 2027?
2: Bezvaná otázka, Davide. Skvělý důvod přijít na tenhle koncert 11. září je, protože v tuhle chvíli žádné další koncerty domluven nemáme, minimálně dokud...
0: To je kvůli těm atestacím a těm právnickým zkouškám a tak dále.
2: Zkoušky a další věci, takže určitě bychom rádi všechny pozvali, ať dorazí tenhle pátek 11. září, to datum se dobře pamatuje a ještě kromě nás tam hrají i Island Band, skvělá kapela, taky Vítězové Checkingu a kámoši, takže tak.
0: Dobře. Dnešní Art Café je u konce a mými hosty ve studiu byli členové skupiny Brankos Bridge, Jonáš Werner a Vojta Vácha. Díky za návštěvu, kluci, a přeju hezký večer.
2: Díky, ahoj.
1: Díky moc.
0: Ještě vás pozvu na festival Kul v Plotě, který proběhne 12. září v Písku. Do Art Café naživo jsem pozval spisovatelku Marii Zelbovou, autorku autobiografické knihy Táňa Praha 3 Žižkov. Budeme si povídat o jejím dětství na Žižkově na konci 80. a v 90. letech v prostředí českého undergroundu a součástí bude i autorské čtení. Začínáme v 16.30 v ateliéru Soukenická. Budu rád, když dorazíte, více informací najdete na webu festivalu. A pokud vás kniha zaujme, její rozhlasové zpracování Vltava uvede v pořadu Četba s hvězdičkou od 27. září ve vysílání i na webu. Od mikrofonu se loučí David Pomahač a poslední dnešní písní je buzzer z mini alba Geezer Complex kapely Brankos Bridge.

0: A zopakuji ještě, že křest desky, jíž patřilo dnešní Art Café, se uskuteční v pátek 11. září v pražském Meat Factory. A teď už se na nás těší David Brda.
1: Jazzový podvečer.
2: Zdravím vás, dámy a pánové. Dnes si s mladými jazzmeny zavzpomínáme na grungeové kapely z 90. let. Na Nirvánu, Pearl Jam a další. Přeju vám příjemný poslech.

Posloucháte album Kind of Grunge, za kterou stojí bubeník Ulysses Owens Jr. a jeho skupina Generation Y. Už první skladba naznačila, že tady nejde o uhlazené jazzové předělávky známých rockových písní, ale o živý proces, o hudbu, která vzniká přímo před námi. Základní princip téhle desky je vlastně velmi prostý a přitom radikální. Každou skladbu kapela slyšela, nacvičila a natočila během jediného sezení ve studiu, doslova během několika hodin. Vzdělávací aplikace Musora, která za projektem stojí, album popisuje slovy Live One Take Jazz Reimaging, tedy živý jednorázový proces, kdy se písničky od kapel, které v 90. letech definovaly jednu generaci, proměnily do jazzové podoby. Úvodní skladba Touch Me, I'm Sick je původně od kapely Mudhoney. A teď si pustíme Heart Shaped Box, jednu z nejslavnějších skladeb skupiny Nirvana. A vy se můžete po skončení pořadu podívat na video, které zachycuje její vznik. Producent Ron Jackson a studiový zvukař pustili hudebníkům písničku do sluchátek. Heart Shaped Box bez jakékoliv přípravy. A kapela měla zhruba hodinu na to, aby ji změnila ve vlastní instrumentální jazzovou skladbu. Video najdete na YouTube a jen podotýkám, že jediný z celé kapely, kdo tu písničku znal, byl kontrabasista. A z tohoto experimentu nakonec vznikla celá deska, kterou dnes společně posloucháme.

Tak to byla slavná Heart-Shaped Box od Nirvány. Název Kind of Grunge je záměrným odkazem na název slavné desky Milesa Davise Kind of Blue. A podobně, jako bylo Davisovo album postavené na improvizaci a experimentu, který nakonec vedl ke vzniku nového žánru, tedy modálního jazzu, je hudba, kterou na svoji nejnovější desce hraje Ulysses Owens Jr. a jeho mladá kapela Generation Y, plná syrovosti, energie a ochoty riskovat. To tyhle dva projekty spojuje. Repertoár si hudebníci vypůjčili od kapel, které v 90. letech definovaly styl grunge, tedy kapely Mudhoney, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden nebo Stone Temple Pilots. Ale pozor, tohle opravdu není jazz oblečený do vytahaných svetrů a roztrhaných kožených bund. Tahle hudba je živý a velice současný jazz. Většina skladeb vznikla z bezprostřední reakce na to, co kapela slyšela ve studiu ve sluchátkách. A není to opravdu žádný pitomoučký reality show trik. Tohle je ukázka jedné z nejcennějších jazzových dovedností. Rychle rozpoznat formu, charakter a energii skladby a během pár minut jí dát nový společný tvar. Jenom tři skladby na celém albu kapela nacvičila předem. Zbytek je souhra a improvizace tady a teď.

Dozněla další slavná skladba od skupiny Nirvana Smells Like Teen Spirit, poměrně v jiném a odlišném aranžmá, jak jste sami slyšeli. V čele tohoto originálního projektu Kind of Grunge stojí Ulysses Owens Jr., americký bubeník, producent, kapelník, držitel 3 cen Grammy a také pedagog na slavné Juilliard School of Music. Je známý nejenom jako technicky špičkový hráč, ale také jako muzikant s velkým smyslem pro humor, s citem pro energii kapely a je velmi vyhledávaný pro jeho styl práce s mladými hudebníky. Ostatně Generation Y rozhodně není jen jeho doprovodná kapela. Je to tým výrazných a nesmírně talentovaných hudebníků, kteří spolu dlouhodobě fungují a díky tomu se nebojí riskovat. Thomas Milowatz na baskytaru, Benny Benek III na trubku, Langston Hughes na altsaxofon, Tyler Bullock na klávesi a Dan Wilson na kytaru. Na desce Kind of Grunge je krásně slyšet, že nejde o exhibici jednotlivých soul. Každý jednotlivý hráč přináší vlastní přístup, ale přitom poslouchá ostatní. A právě v tom je síla celé formace Generation Y. Vezmou známou píseň, rozeberou její motiv, rytmus, harmonii a atmosféru a pak to celé složí dohromady jako vlastní novou hudbu, která vyjadřuje jejich osobní a hudební pohled.

Kind of Grunge je podle mě nejenom vynikající nahrávka, ale taky krásná ukázka toho, jak se jazz skutečně rodí. V přítomnosti, z dialogu, z naslouchání, ze zkušenosti a z kombinace individuálních talentů. A zároveň je to mimořádně chytrý příklad obsahového marketingu. Kanadská vzdělávací platforma Drumeo a aplikace Musora, podle které se učí na bicí mimo jiné i slavný fotbalový brankář Petr Čech, dali dohromady formát, ve kterém je jednoduchá hudební výzva základem silného příběhu. Naslyšenou za týden se těší David Brada.

0: První vydání vyprodáno, zapište se na čekací listinu. Dočteme se při návštěvě webové stránky alba Kind of Grunge, které vyšlo letos a nabízí originální jazzové remakey celkem 12 kanonických grungeových písní. David Brada z nich vybral právě polovinu, víc se mu jich do půlhodinového jazzového podvečera nevešlo. Na závěr to byl po latinsku jemně zjazzovaný hit skupiny Nirvana In Bloom. A teď už je 6:30 a za moment budeme znovu pokračovat v četbě z literární předlohy jednoho kanonického filmu.
1: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Socher slaví 100 let.
3: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
4: Četba na pokračování.
0: Čelisti, natočené v roce 1975, dodnes patří k nejslavnějším snímkům svého druhu, tedy thrilleru až hororu. Jeho hlavním scénáristou byl americký novinář a spisovatel Peter Benchley a vycházel z vlastního, tehdy čerstvě vydaného románu s týmž názvem Čelisti. A ten byl ve své době literárním bestsellerem a stále stojí za toho číst, ať už očima nebo ušima. Překlad Gizela Šmidlíková, v režii Izabely Šenkové účinkuje už po 12. Honza Hájek.

Rozloučili se u hlavních dveří, povrchními poklonami a hojnými díky. Hooper odcházel poslední a když vztáhl ruku k Ellen, vzala ji do svých obou dlaní a řekla: moc vám děkuji za dárek. Jsem rád, že se vám líbí. A děkuji, že jste byl tak vlídný k chlapcům. Byli rádi, že vás mohli poznat. Já taky. Je to stejně trochu divné. Bylo mi asi tolik, co je teď Seanovi, když jsem vás poznal. Moc jste se od těch dob nezměnila. Ale vy jste se změnil. To taky doufám. Nechtěl bych, aby mi bylo celý život 9. Uvidíme vás ještě, než odjedete? Určitě. Nádhera. Pustila jeho ruku. Hooper popřál Brodymu rychle dobrou noc a přešel ke svému vozu. Ellen čekala u dveří, dokud poslední vůz neodjel a potom zhasla venkovní světlo. Bez jediného slova začala sbírat sklenice, šálky a popelníky v obývacím pokoji. Brody zanesl talíře do kuchyně, nakládal je do dřezu a řekl: tak všechno šlo dobře, nemyslíš? Mluvil jen, aby řeč nestála. Ty na tom zásluhu nemáš. Cože? Byl jsi hrozný. Já? Zuřivost jejího útoku ho upřímně překvapila. Připouštím, bylo mi několik minut špatně od žaludku, ale nemyslel jsem si, že od začátku večera až do konce se schoval nemožně. To jsou blbosti. Nekřič. Zbudíš děti. To je mi jedno. Nedovolím, abys tady stála a odreagovávala si na mě svou vlastní otrávenost. Vlastně mi říkáš, že stojím za prd. Ellen se hořce usmála. Vidíš? Už zas. Co už zas? O čem to mluvíš? Nechci se o tom bavit. Jak si přeješ? Ty se o tom nechceš bavit. Jo, přiznávám. Přiznávám, že jsem se s tím zatraceným masem zmýlil. Neměl jsem se rozčilovat. Omlouvám se ti. Teď řekla jsem, že se o tom bavit nebudu. Brody byl připraven na hádku, ale couvl. Byl natolik střízlivý, aby si uvědomil, že jeho jedinými zbraněmi jsou hrubost a narážky a že Ellen nemá daleko k slzám. Slzy, ať už prolévané při vzrušení nebo ve zlosti, ho uváděli do rozpaků. Řekl tedy: já to tak nemyslel. Odešel z kuchyně a vystoupil po schodišti. Když se v ložnici svlékal, napadlo ho, že příčinou celé nepříjemnosti, zdrojem všeho zmatku, je ta ryba. Bestie bez mozku, kterou v životě neviděl. Nad komičností té myšlenky se musel smát. Vlezl do postele a sotva se dotkl hlavou polštáře. Upadl do bezesného spánku. Na jednom konci mahagonového pultu baru u rozpustilého medvěda seděl nějaký mladík s dívkou a pili pivo. Mládenec byl synem místního lékárníka. Bylo mu 18. Jednou mu to budeš muset říct, prohlásilo děvče. To vím, ale až mu to řeknu, bude zuřit. Nebyla to tvoje vina. Víš, co mi poví? Že to musela být moje vina. Že jsem určitě něco provedl, jinak by si mě byli nechali a vyhodili někoho jiného. Vyhodili spoustu mladých a hodně si jich nechali. Co rozhodovalo o tom, kdo zůstane a kdo půjde? On to neříkali. Povídali jen, že nebudeme mít tolik hostů, aby mohli udržovat tak četný personál, takže někteří musí odejít. Starý pán vyletí z kůže. Nemohl by tam zavolat? Určitě někoho zná. Kdyby řekl, že opravdu potřebuješ peníze, abys mohl studovat, to neudělá. Je to jako žebrání. Mládenec dopil své pivo. Zbývá mi jenom jediná věc. Drogy. Michael, prosím tě, nedělej to. Je to nebezpečné. Mohli by tě zavřít. Mám na vybranou, řekl mladík trpce. Buď studovat, nebo jít do basy. Co bys řekl otci? Nevím. Možná mu řeknu, že prodávám řemeny. Brody se probudil vyburcován neurčitým varovným signálem. Natáhl paži, aby se přesvědčil, že Ellen leží vedle. Nebyla tam. Posadil se a uviděl ji sedět na židli u okna. Do okenních skel byl déšť. Slyšel, jak vítr bičuje listy stromů. Oh, všivý den, poznamenal.
Ellen neodpověděla. Zamyšleně pozorovala kapky deště klouzající po skle. Jak to, že jsi tak brzo vstala? Nemohla jsem spát. Brody zívl. Za to já spal jako dudek. Tomu se nedivím. Ach bože, už zase začneme? Ellen potřásla hlavou. Ne, je mi to líto. Nic jsem tím nemyslela. Vypadala skleslá a smutná. Co je s tebou? Nic. No, jak myslíš? Brody vylezl z postele a šel do koupelny. Když se oholil a oblékl, se běhl dolů do kuchyně. Chlapci právě končili snídani a Ellen mu smažila vejce. Co pak budete dělat v tom psím počasí, mládeži? Zeptal se. Vyčistím sekačku na trávu, řekl Bill. V létě si totiž přivydělával u místního zahradníka. Tyhle deštivé dny mě štvou. Co vy dva? Obrátil se na Martina juniora a Shona. Martin jde do klubu, odpověděla Ellen, a Sean bude celý den u Santosů. A ty? Mám celodenní službu v nemocnici. To mi připomíná, Martine, že nebudu v poledne doma. Můžeš si zajít na oběd ve městě? No jistě. Nevěděl jsem, že váš ve středu službu až do večera. Zpravidla nemám, ale jedna z děvčat onemocnila a slíbila jsem, že to vezmu za ní. Jo tak, k večeři se vrátím včas. Výborně. Mohl bys odvést Martina a Shona, až pojedeš do práce? Cestou do nemocnice chci ještě něco nakoupit. Bez všeho. Stavím se pro ně na zpáteční cestě. Brody a oba mladší chlapci odešli z domova první. Po nich odjel na kole Bill, zabalený od hlavy k patě do nepromokavého overalu. Ellen se podívala na kuchyňské hodiny. Bylo za 8:05. Příliš časně? Snad. Ale lépe ho chytit teď, než někam odjede a příležitost bude ztracená. Natáhla před sebe pravou ruku a snažila se zamezit chvění prstů. Nervózně se usmála a zašeptala, ty jsi nějaká hrdinka. Šla nahoru do ložnice a posadila se na postel. Vzala do ruky zelený telefonní seznam a vyhledala číslo hotelu Abelard Arms. Dotkla se přístroje, okamžik zaváhala, ale pak zvedla sluchátko a vytočila číslo. Abelard Arms. Prosím, pokoj pana Hoopera. Pana Meta Hoopera. Okamžik, prosím. Hooper, tady je to 405, spojím vás. Ellen slyšela zazvonit telefon jednou a pak znovu. Srdce jí hlasitě bušilo a viděla, jak jí na pravém zápěstí tepe puls. Zavěs, říkala si. Zavěs, dokud je čas. Haló? Ozval se Hooper. Napadlo jí, že má třeba v pokoji Daisy Vickrovou. Haló? Opakoval. Ellen polkla a řekla. To jsem já. Chci říct. Ellen, zdravím vás. Doufám, že jsem vás neprobudila. Vůbec ne. Právě jsem se chystal jít na snídani. Dobře, dobře. Den není moc hezký. Co myslíte? Není, ale mě to nevadí. Jsem rád, že jsem si mohl přispat. To je pro mě nevídaný luxus. Můžete dnes na vodu? Právě jsem o tom uvažoval. Určitě nemůžu dělat nic užitečného. Ellen mlčela. Bojovala se závratí, která se jí zmocnila. Jen do toho pozbuzovala se. Zeptej se ho. Myslela jsem si... Začala, ale přerušila se. Chtěla jsem vám poděkovat za překrásný amulet. Za málo. Jsem rád, že se vám líbí. Já bych měl poděkovat vám za včerejší večer. Měl jsem se ohromně. Já taky. My všichni. Jsem ráda, že jste přišel. Připomnělo mi to staré časy. Ano? Teď, řekla si. Udělej to. Pustila se do toho a slova jí klouzala ze rtů. A chtěla jsem vědět, jestli dnes budete pracovat, jestli můžete vyplout s lodí, nebo tak. Ráda bych věděla, jestli byste měl čas tak kolem poledne. Kolem poledne? Ano, jestli nemáte na práci nic jiného. Napadlo mi, že bychom mohli jít společně na oběd. My? Míníte tím sebe, šéfa a mě? Ne, míním tím jen nás dva. Martin jí obvykle u sebe v kanceláři. Nerada bych narušila vaše plány. Možná máte jiný program. Ne, ne, to je v pořádku. A proč ne? Dobře tedy.
Jak si to představujete? Znám kouzelné místo v Sag Harbor, u banerů. Znáte to tam? Doufala, že nezná. Ani ona tam jak živa nebyla. Nikdo ji tam tedy nepozná. Slyšela jenom, že je to tiché a klidné místo. Tam jsem nikdy nebyl, řekl Hooper. Sag Harbor? To je dost z ruky, ne? Není to tak zlé. Takových 15-20 minut. Můžeme se setkat až na místě? Jsem vám k dispozici v kteroukoliv hodinu. V 12:30 tedy, ano? Dobře, v 12:30. Naschledanou. Ellen zavěsila. Ruce se jí pořád chvíli vzrušením. Měla pocit, že se vznáší. Všechny její smysly jakoby ožily a byly neuvěřitelně bystré. Pokaždé, když se nadechla, vychutnávala vůně a pachy kolem sebe. V uších jí zvonila symfonie malého domu. Praskot, šelest a drobné bušení. Cítila svou ženskost silněji než v posledních létech. Byl to pocit teplý, vlhký, rozkošný a trochu nepohodlný. Šla do koupelny a osprchovala se. Oholila si chloupky na nohou a v podpaží. Litovala, že si nekoupila jeden z těch hygienických sprejů pro ženy, které všude inzerovaly. Alespoň se napudrovala a kolínskou vodou si lehce potřela lalůčky uší, záhyby kolen a loktů, prsa a rozkrok. Pak se postavila před dlouhé zrcadlo v ložnici. Důkladně se prohlížela. Je dost hezká? Bude její nabídka přijata? Vždycky se snažila zachovat si pěknou postavu, hebkou pleť a vláčnost mládí. Odmítnutí by nesnesla. Vše, nač se dívala, bylo hezké. Vrásky na krku byly nepostřehnutelné, obličej bez poskvrny a hladký. Žádné váčky pod očima, ochablá kůže nebo propadlá místa. Stála zpříma a obdivovala tvar svých prsou. Měla útlý pas a ploché břicho. Odměna za nekonečné hodiny cvičení po každém porodu. Kritizovala své tělo a usoudila, že jediným problémem jsou boky. Jsou to boky, říkával Brody, mateřské. Při vzpomínce na muže jí projel záblesk výčitek, ale vzrušení je rychle odsunulo stranou. Měla dlouhé a nádherně štíhlé nohy. Kotníky jemné a prsty s upravenou pedikůrou dokonalé natolik, aby vyhovovaly každému milovníkovi hezkých nohou. Oblékla si nemocniční uniformu. Ze skříně vyndala plastikovou nákupní tašku a uložila do ní maličké spodní kalhotky, podprsenku, úhledně složené levandulové letní šaty, lahvičku s označením Body Milk, deodorant a tubu zubní pasty. Odnesla tašku do garáže a hodila ji na zadní sedadlo svého Volkswagenu Brouka. Vycouvala na ulici a zamířila do Southamptonské nemocnice. Jednotvárná jízda ještě zvýšila únavu, která ji už několik hodin přemáhala. Nespala celou noc. Nejprve ležela v posteli a pokoušela se usnout. Pak seděla u okna a bojovala s pocity, jimž nerozuměla. Se svědomím, s touhou a lítostí, s přáním a se sebeobviňováním. Nevěděla, kdy se pro tento překotný a nebezpečný plán vlastně rozhodla. Uvažovala o tom, přestože se na to snažila nemyslet, od prvního setkání s Hooperem. Posuzovala riziko ze všech možných hledisek, až dospěla k rozhodnutí, že dobrodružství stojí za riziko s ním spojené, ačkoliv si nebyla jistá, co tím vyzíská. Soudila, že potřebuje změnu. Jakoukoliv změnu. Chtěla se nechat znovu a znovu ujišťovat, že je dosud přitažlivá. Nejen pro svého muže, neboť ten jí o tom čas od času ujistil, ale pro lidi, v nichž viděla své skutečné vrstevníky. Členy určité společenské třídy, mezi které se stále ještě počítala. Cítila, že bez léku ta část její bytosti, kterou nejvíc milovala, zemře. Možná, že by se minulost neměla nikdy oživovat. Nemůže jí přivolat nazpět ani fyzicky, ani duševně. Toužila po injekci z výtažku minulosti a v Metu Hooperovi viděla jediného možného dárce. Myšlenka na lásku jí vůbec nepřišla na mysl. Nehledala hluboký nebo trvalý cit. Chtěla prostě získat zpět své sebevědomí. Byla vděčná za to, že jí v nemocnici přidělili práci vyžadující naprosté soustředění. Na své vlastní problémy neměla čas.
Spolu s další dobrovolnou sestrou převlékala postele starších pacientek, kterým nemocnice nahrazovala na čas domov a v mnohých případech byla jejich posledním útočištěm. Ellen si musela zapamatovat jména dětí ve vzdálených městech a vymýšlet si nové a důvěryhodné výmluvy, proč pacientce nepíší. Musela předstírat vzpomínky na televizní zápletky a rozebírat důvody, proč ten či onen muž opustil svou manželku pro nějakou očividnou avantýru. Ve 11:45 oznámila vrchní sestře, že jí není dobře. Řekla, že jí zase zlobí štítná žláza a ještě ke všemu dostala menstruaci. Dodala, že si na chvíli lehne v pokoji personálu. Jestli krátký odpočinek nepomůže, půjde asi domů. Nevrátí-li se do práce do 2:30, vrchní sestra si domyslí, že odjela domů. Doufala, že její vysvětlení je dost nejasné, aby odradilo každého, kdo by měl chuť vyhledat. Vstoupila do místnosti pro personál, počítala do 20, pak pootevřela dveře a přesvědčila se, že je chodba prázdná. Většina nemocničního personálu byla buď v jídelně, nebo na cestě do jídelny, nebo v některé jiné části budovy. Ellen vyklouzla na chodbu, zavřela za sebou tiše dveře a hbitě zahnula za roh. Postranním vchodem vyběhla přímo na nehlídané parkoviště. Cestou do Sag Harbor zastavila u benzínové pumpy. Když jí naplnili nádrž, zaplatila a zeptala se na dámskou toaletu. Zaměstnanec pumpy jí podal klíč. Ellen zajela s vozem ke vchodu na toaletu a odemkla si. Klíč vrátila a z vozu vyndala plastikový sáček. Teprve potom vešla dovnitř a zavřela za sebou na zástrčku. Svlékla se. Stojíc bosýma nohama na studené podlaze a pozorovala svůj obraz v zrcadle nad umývadlem. Nebezpečí toho, co dělá, ji rozechvívalo. Nastříkala si deodorant do podpaží a na nohy a navlékla si čisté kalhotky. Než vklouzla do podprsenky, vsypala do každého košíčku trochu parfémovaného pudru. Pak vymula šaty, uhladila záhyby a přehodila si je přes hlavu. Navonila si i střevíce a vyleštila podrážky papírovým ručníkem. Pak se učesala. Nacpala nemocniční uniformu do sáčku a opatrně otevřela dveře. Rozhlédla se na obě strany a když viděla, že ji nikdo nesleduje, vyšla ven. Hodila plastikový sáček na zadní sedadlo a usedla za volant. Když vyjížděla od benzínové pumpy, schoulila se na sedadle, aby si ji člověk od pumpy neměl možnost důkladně prohlédnout a nevšiml si, že se převlékla. Za 10:50 dojela k Bannerovu malému podniku u moře, kde bylo možné dostat stejky a ryby. Parkoviště měli za budovou. Byla ráda. Nepřála si, aby vůz padl do oka někomu známému, kdo by náhodou jel kolem. Bannerovu restauraci vybrala také proto, že byla oblíbeným nočním podnikem jachtařů a letních hostů a ve dne tam prakticky nikdo nechodil. Místní obyvatelé a obchodníci obědvali u Bannerů jen zřídka, protože ceny byly dost vysoké. Ellen pečlivě spočítala obsah peněženky. Měla skoro $50, všechny peníze, které s Brodym ušetřili na nepředvídané výdaje. Bude si muset jednotlivé bankovky zapamatovat. 20-dolarová, 2 10, 1 5 a 3 1-dolarové. Umínila si, že peníze vrátí do kávové konvice v kuchyňském příborníku v naprosto stejných hodnotách.

parkovišti byly ještě dva vozy. Chevrolet Vega a další, žlutohnědý a mnohem větší. Vzpomněla si, že Hooperův vůz je zelený a má jméno nějakého zvířete. Zamkla vůz a pospíchala do jídelny. Aby si uchránila vlasy před deštěm, držela ruce nad hlavou. Místnost se zdála v deštivém a zamračeném dni velmi tmavá. Trvalo několik vteřin, než si Eleniny oči naše rozvykly. Restaurace měla napravo bar a uprostřed asi 20 stolů. Při levé stěně bylo 8 boxů. Zdi byly obloženy tmavým dřevem a vyzdobeny plakáty býčích zápasů a filmů. Muž a žena, tak okolo 30, seděli blíže okna a popíjeli. Barman, mladý muž s van dajkovským plnovousem, dřepěl u pokladny a četl newyorské Daily News. Jinak v místnosti nikdo nebyl. Ellen netrpělivě pohledla na hodinky. Bylo skoro 12:30. Barman vzhlédl a zeptal se. Přejete si? Ellen k němu přistoupila. Ano. Ano, za okamžik. Nejdřív bych ráda... Můžete mi ukázat, kde je dámská toaleta? Na konci baru doprava, první dveře vlevo. Ellen se na toaletě postavila před zrcadlo a zvedla pravou ruku. Ruka se chvěla. Sevřela ji v pěst. Klid, napomínala se. Musíš se uklidnit. Jinak to nemá smysl. Zdálo se jí, že se spotila, ale když si sáhla pod šaty, přesvědčila se, že má tělo suché. Pečlivě se učesala a zkoumala zuby. Vzpomněla si, jak chlapec, s nímž šla jednou na schůzku, řekl, nic mi neobrátí žaludek rychleji, než dívka, která má kousek jídla mezi zuby. Znovu se podívala na hodinky. 12:55. Vrátila se do restaurace a rozhlédla se. Stále stejní lidé. U baru stála číšnice a skládala ubrousky. Jakmile spatřila Ellen, přistoupila k ní a zeptala se. Čím vám posloužím? Budu obědvat. Stůl pro jednoho nebo pro dva? Pro dva. Jak si přejete? Řekla číšnice, odložila ubrousek, vzala si blok a zavedla Ellen k jednomu ze stolů uprostřed místnosti. Hodí se vám tenhle? Ano. Vlastně ne. Raději bych měla stolek tam v tom rohovém boxu. Je to možné? Jistě. Můžete si vybrat podle libosti. Přeplněno tady není. Šli k boxu. Ellen vklouzla dovnitř a usedla zády ke vchodu. Hooper ji snadno uvidí. Jestli ovšem přijde. Mám vám přinést nějaký drink? Gin s tonikem, prosím. Když se servírka vzdálila, Ellen se usmála. Poprvé od své svatby bude pít alkohol během dne. Číšnice přinesla sklenici a Ellen ji hned z poloviny vypila, aby co nejdřív pocítila uklidňující teplo alkoholu. Každých pár vteřin se podívala ke vchodu. Bylo už skoro 1:45. Nepřijde, napadlo ji. Dostal strach? Bojí se Martina? Možná, že se bojí i jí? Co udělá, jestli Hooper nepřijde? Dá si oběd a pojede zpátky do nemocnice? On však musí přijít. To jí nemůže udělat.

0: Režisér Čelistí Steven Spielberg byl údajně spokojený až se třetí verzí scénáře sepsaného Petrem Binchleym a i tento text pak prošel ještě mnohýma dalšíma rukama, zejména úpravami druhého scénáristy Karla Gottlieba, prováděnými prý převážně až během natáčení. Není tedy divu, že se filmové čelisti vledasčems odklonili od původního Binchleyho románu. Z něj vám teď premiérově čteme na pokračování. Překlad je od Gizely Šmidlíkové, rozhlasová úprava od Michala Plzáka a v režii Izabely Šenkové účinkuje Honza Hájek. Dnešní epizoda byla 12. z celkem 20. 13. poslouchejte zítra opět od 18.30. No a v našem odpoledním povídkovém cyklu vám ode dneška do pátku nabízíme prózy jednoho z otců science fiction Herberta George Wellse. Ta dnešní byla o výrobě diamantů, což je v současnosti realita, ale ve Wellsově době šlo skutečně o ryzí sci-fi.
1: Kamínek velmi připomínal tmavší nebroušený diamant. Jen na něj byl nehorázně veliký, protože se téměř velikostí vyrovnal poslednímu článku mého palce. Vzal jsem si jej a zaznamenal jsem, že má tvar pravidelného osmistěnu a stěny jsou zaoblené, jako to bývá příznačné pro nejvzácnější minerály. Vyndal jsem kapesní nožík a pokusil jsem se kamínek poškrábat. Marně. Naklonil jsem se do světla lampy, zkusil jsem ho na sklíčku hodinek a on tam s pozoruhodnou snadností zanechal bílou čáru. Podíval jsem se na spolubesedníka se sílícím zájmem. Rozhodně to vypadá na diamant, ale pokud ano, byl by to obr mezi diamanty. Kde jste k němu přišel? Však vám říkám, že jsem ho vyrobil, odpověděl. Vraťte mi ho. Spěšně ho vrátil do sáčku a zapnul se. Prodám ho za 100 liber, zašeptal najednou dychtivě. Tím ve mně znovu vzkřísil podezření. Konec konců, mohl by to jednoduše být kus téměř stejně tvrdého korundu, který je náhodou tvarem podobný diamantu. A pokud to je diamant, kde k němu přišel? A proč by jej měl nabízet za 100 liber?
0: Jak je to tedy doopravdy s mužem, s nímž se setkal náš vypravěč jednoho večera na břehu Temže? Skutečně zná tajemství výroby diamantů, nebo je to jenom podvodník? Povídku Herberta George Wellse, výrobce diamantů, jsme sice už odvysílali dnes odpoledne, ale kdykoliv po dobu následujících 56 dnů si ji můžete kdykoliv poslechnout z našeho webu vltava.rozhlas.cz nebo pomocí aplikace Můj rozhlas. A zítra odpoledne opět od 13.30 uvedeme povídku další, zase z pera H.E. Wellse, a ta bude o létajícím muži. A teď na hodinu k současné scéně alternativní a experimentální elektronické hudby.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sara Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. V dnešním díle Sedmého nebe si poslechneme novinky Boy Harsher nebo Mariny Herlop. Ale na úvod se seznámíme s tvorbou a skladbami Pumy Blue. Puma Blue je umělecké jméno britského zpěváka, skladatele, producenta a velmi působivého jedince Jacoba Elena. Určitě doporučuji ke zhlédnutí takový záznam na YouTube jejich live koncertu. Já jsem teď poslouchala nedávno celé, je to opravdu překrásné. Jeho hudba se pohybuje někde mezi dream popem, alternativním R&B, jazzem a velmi intimní noční formou songwritingu. Typický je pro něj křehký falzet, hodně prostoru, saxofon, kytary a hudební produkce, která právě často působí skoro jako záznam snu. V posledních letech se jeho hudba posunula od lo-fi intimity k mnohem bohatšímu, kapelovému a experimentálnějšímu zvuku. My si poslechneme první skladbu, která nese název Velvet Leaves. Ta vyšla jako samostatný single v září 2020, tedy těsně před albem In Praise of Shadows, a je to dobrá ukázka té jemnější polohy Pumy Blue, Velvet Leaves.

kde ukazuje, kam se pomalu posunul, zůstává melancholický a velmi intimní, ale hudba je mnohem svobodnější, kapelovější a místy skoro halucinogenní. Poslechneme si skladbu Hounds, ta pochází z alba Holy Waters z roku 23. Skladbu produkoval Jacob Allen, další produkci přidal Andrew Sarlo a mixovali opět sam Pete Davies. V nahrádce vedle Allenova hlasu a kytar slyšíte baskytaru, saxofon, syntezátory a bicí. Je to jedna z těch skladeb Puma Blue, kde se jeho komorní svět začíná otevírat směrem k plnohodnotné kapele, ale přitom nestrácí onou charakteristickou zranitelnost a otevřenost Puma Blue a Hounds.

Puma Blue a skladba Last. My se přesuneme k Boy Harsher. Boy Harsher, toto duo tvoří Jay Matthews a Augustus Muller. Její hudba vychází z Cold Wave, Minimal Synth, EBM a Dark Wave. Strohé elektronické rytmy, analogové syntezátory a nad nimi hluboký, často i skoro šeptaný hlas Jay Matthews, velmi charismatický a takový. Uvidíte sami za chvíli. Prostě nádherný. Zajímavé je, že jejich vztah k filmu není jen inspirací. V roce 2022 vytvořili vlastní krátký horor The Runner, který má skvělý soundtrack, který pro něj také vytvořili. The Runner sami napsali, produkovali i jej zrežírovali a zároveň k němu tedy vytvořili ten soundtrack. A potkali se ostatně na škole, kde oba studovali film a tam toto duo založili. Teď jsou Boy Harsher těsně před další velkou kapitolou. 18. září 26 vychází jejich nové album Get Mean. Matthews a Miller ho popisují jako desku o lásce, ztrátě a přežití, o procházení smutkem a hledání cesty ven. My si poslechneme jako první starší skladbu, skladbu Lost, ta pochází z alba Careful z roku 2019 a už samotný název docela přesně vystihuje Boy Harsher. Je to hudba nočních cest, klubů, touhy a odcizení. Boy Harsher dokazují s velmi malým množstvím prostředků, že jde vytvořit velké napětí. Jay Matthews, Augustus Miller, Boy Harsher a skladba Lost.

0: a tender entity. You just never know.
1: Heartbeat je jedním ze singlů z nového alba Get Mean a vyšel 21. července tohoto roku. Na nové tvorbě je zajímavé, že Boy Harsher nestrácí svoji temnotu, ale dovolují si mnohem otevřeněji s ní pracovat a pracují vlastně dost s popem nebo s popovými motivy a takovou tanečnější formou hudby. Heartbeat je přitom pořád stále dost temná fyzická skladba. A i Tough Luck When You Don't Call, což je další skladba, kterou uslyšíme za chvíli. Je to nejčerstvější skladba v dnešním výběru a je vydaná 26. srpna, takže před, jestli dobře počítám, nějakým týdnem a něco. A je také součástí připravovaného alba Get Mean. Zajímavý je kontrast mezi poměrně zářivými syntezátory a diskorytmem na jedné straně a tím zlomeným melancholickým projevem Jay Matthews na straně druhé. Právě tahle kombinace euforie a smutku jakoby naznačovala trochu jinou podobu Boy Harsher, než jakou jsme znali z jejich starších desek, ale zároveň nějakým způsobem tam ta euforie, myslím, byla, ale nějak se jim podařilo to prohloubit. Boy Harsher má velmi, velmi oblíbená kapela a jejich nová skladba Tough Luck.

Boy Harsher a Give Me a Reason. Give Me a Reason pochází ze soundtracku k filmu The Runner. Skladba vyšla už v roce 2021, celý soundtrack následoval v lednu 2022. A The Runner je taky zvláštní projekt někde mezi krátkým hororem, hudebním filmem a vizuálním doprovodem desky vlastně. Právě tady se ukazuje, jak filmově Boy Harsher přemýšlí, její hudba nepotřebuje obraz, aby okamžitě vytvořila představu takového nočního a trochu tajemného města, prázdné silnice nebo scény z thrilleru. A myslím si, že je na jejich tvorbě docela dost znát, že jsou velkými fanoušky Davida Lynche. My se přesuneme k Marině Herlop. Ta je katalánskou skladatelkou, pianistkou, producentkou a zpěvačkou z Barcelony. Vystudovala klasický klavír, ale její vlastní hudba postupně klasické kořeny úplně rozložila. Pracuje s hlasem jako s nástrojem, vrství ho fragmentuje a spojuje s elektronikou, velmi složitými rytmy a inspiracemi mimo evropskou hudební tradici. Velmi si bere inspiraci například z indických rytmů a z indického frázování a výsledkem je hudba, která může působit zároveň tak trošku starobylé ve své podstatě, ale zároveň velmi futuristicky. My si poslechneme dneska její novinky, ale začneme s skladbou La Alhambra, která otevřela cestu k albu Nekuja. Vyšla jako její první single v roce 2023 a Marina Herlop sama složila, tedy produkovala i nahrála, i když občas spolupracuje s dalšími hudebníky. Toto album vznikalo v takovém období nejistoty, kdy vlastně Marina Herlop, to je docela zajímavé toto, protože to se stává docela často, když se čeká na vydání desky, tak to občas může trvat i třeba 3 roky od té chvíle, co je deska dokončená, než se vlastně dostane k posluchačům. A ta situace s těmi labely prostě taková je. A vlastně Marina Herlop jí se čekat nechtělo, nebo chtěla si to čekání asi zkrátit. A tedy její předchozí desky Pripyat. A vlastně v tomto momentě nebo v tomto období složila hudbu k tomuto albu Nekuja, takže vlastně jakmile měla vydané to albo, tak už měla další v záloze a připravené na release. A i proto je možná na téhle hudbě něco velmi rituálního, jakoby ty skladby nebyly jen kompozicí, ale procesem takové vnitřní proměny. Takže Marina Herlop a první skladba dneška La Alhambra.

Odessa a Marina Herlop. Skladba Odessa nás vrací k podstatně ranější Marině Herlop. Je úvodní skladbu jejího druhého alba Babaša, vydaného v roce 2018. A tady ještě mnohem zřetelnější její východisko v klavíru a hlasu, když skladbu postavíme vedle její současné tvorby, kterou slyšíme za chvíli. Je krásně slyšet, jak se z pianistky a zpěvačky postupně stala producentka, která zachází s lidským hlasem skoro jako s pianem nebo syntezátorem. Poslechneme si Bliss, což je úplná novinka. Objeví se na připravovaném albu Jaja, které vychází 9. října. Na 15-stopém albu je Bliss předposlední skladbou a Marina Herlop novou desku koncipovala jako jeden propojený celek, kde jednotlivé skladby vzájemně reagují jedna na druhou. Sama tu strukturu přirovnává k obrovskému sudoku, složenému z menších sudoku, a tematicky je Jaja spojeno s bojem, katarzí, hněvem, jako tvořivou silou, ale nakonec také se sebepřijetím a vděčností. Marina Herlop a skladba Bliss.

Marina Herlop a skladba její nová Bliss. A my se rozloučíme s další skladbou novou od Mariny Herlop Vazvolant, která předznamenává její nové připravené album Jaja, které vychází 9. října. A já bych se s vámi pro dnešek ráda rozloučila skladbou Vazvolant. Děkuji, že jste poslouchali 7. nebe se Sárou Vondrášku a budu se na vás těšit opět za týden. Hezký večer.

0: Tři části měl dnešní tracklist Cáry Vondráškové. Poslední třetina se skládala z tvorby katalánské umělkyně Mariny Herlop a uzavřela jí skladba Vas Volant.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Rapsodie v bílém, tento název odkazující k nejslavnější skladbě George Gershwina a zároveň k jednomu z nejslavnějších klarinetových sol. Tedy tento název patřil letos na jaře jednomu z komorních koncertů pořádaných Českým rozhlasem D-dur tady u nás na Vinohradech ve studiu 1. A jak Gershwin, tak i klarinet tam skutečně byly, klarinety dokonce hned 4. A kromě Gershwina hráli také starou hudbu, anebo Astora Piazzolu. A víc už říkat nebudu, abych zbytečně nebral vítr z plachet Lukáši Horníkovi, který koncert tehdy uváděl a bude samozřejmě i dnes naším průvodcem. Už za chviličku. Antonin Artaud byl francouzský avantgardní divadelník a zároveň poslední z tak řečených prokletých básníků. Divadlo, které vzýval a hledal, mělo mnoho společného s tradičními šamanskými rituály. Ostatně Artaud měl možnost studovat přímo v autentickém prostředí rituály indiánského kmene Tarahumarů. No a z jeho deníků z těchto cest a z poznámek k následným přednáškám o tarahumarských rituálech vznikla rozhlasová kompozice Pejotlový tanec a tu vám dnes nabídneme jako vltavský souzvuk od 22 hodin. Další výrazný zlom dnes nastane v příběhu spiritistky Svatavy, která původně přišla do Prahy, aby se konečně ničím nelišila od ostatních, jenže svým mimořádným nadáním se od nich právě liší víc než dost a neunikne pozornosti různých chytráků. Jeden takový se poprvé objevil na scéně včera a dnes učiní Svatavě zásadní nabídku. Poslouchejte od dnešní 23. v četbě s hvězdičkou z románu Svatava od Jolanty Trojak. No a ve vltavském cyklu Osudy se dnes poprvé ohlížel za svým dosavadním životem výtvarník Jiří Anderle a půl hodiny před půlnocí vám jeho úvodní vyprávění zopakujeme. Milí přátelé, hezký večer a klidný poslech. A začínáme tedy reprízou z letošního 9. března.
1: Koncert Socher.

Vážené publikum, milí posluchači přímého přenosu na stanici Dédur, případně záznamu na stanici Vltava, ve studiu 1 Českého rozhlasu začíná koncert, na němž vystoupí klarinetová skupina Sočru. A hned bude první skladba, a sice Capriccio od Claire Grandmana, amerického skladatele žáka Hindemithova. Klarinetová skupina Sočru ve složení Aleš Tvrdík, Libor Suchý, Vojtěch Nýdl a Ladislav Zámečník.

Tak to bylo Capriccio Claire Grandmana v podání klarnetové skupiny Sočru. Symfonický orchestr od raných romantiků je nemyslitelný bez klarinetů a existují velké symfonické skladby, řekl bych, že většina z nich je takových, že se tam celá ta skupina opravdu sejde na pódiu, protože obsazení tři klarinety a bas klarinet není něco výjimečného, spíš to bývá jaksi pravidlo v romantické hudbě. Klarinet je nástroj ohromně pohyblivý a s velikým rozsahem, takže každému skladateli se strašně hodí. To, že hrají dnes jaksi samostatně, bez kolegů v Sočru, to je takový případ, řekl bych, jak nechci chodit kolem horké kaše. Jo? Ale já jsem se prostě ptal, jestli historie tohoto ansámblu sahá někam hluboko do minulosti. A odpověď byla taková, že nikoli, že dnes hrají spolu poprvé. Tak já myslím, že ale přátelé, rozhodně to není příležitost ke zklamání, naopak v nadšení, protože možná, že jsme tady na začátku jaksi velké kariéry, velkého tělesa, které bude jednou proslulé a my budeme říkat, my jsme byli u jejich prvního vystoupení v tom tělesu. Navíc se domnívám, že to těleso může být poměrně trvalého charakteru. Většina komorních ansámblů v klasické hudbě se rozchází kvůli tomu, že se členové pohádají. A v tomto případě to není možné, protože mají všichni stejného zaměstnavatele. My teď budeme poslouchat takovou druhou část nebo takovou úvodní část tohoto koncertu, po tom úvodu, který jsme slyšeli, a tam uslyšíme hudbu renesanční a barokní. Tady by mohli někteří historičtí rejpalové říkat, že to je divné, protože v té době přeci vůbec žádný klarinet jaksi neexistoval, ale k tomu můžeme mít své výhrady. Za prvé, jakési předchůdci klarinetu už existovaly, Chalimo například v díle Jana Dismase Zelenky, barokního skladatele, je velmi rozšířené. Za druhé, královským nástrojem baroka byly varhany a přiznajme si, že varhany a kvarteto klarinetů mají k sobě docela blízko zvukově, i ve varhanách jsou přece ty rejstříky jazykové a to není technologicky daleko od klarinetu. No a potom v té době se za stolik nedbalo na barvu zvuku, takže se přepisovaly skladby z jednoho ansámblu do druhého, z jednoho nástroje pro druhý, takže by se určitě Bach nezlobil, kdyby slyšel své fugy pro klarinetové kvarteto nebo dokonce varhaní adagio. Takže to, co uslyšíme, bude skladba od Williama Byrda, anglická svita, tři věty z ní, potom od Bacha to budou dvě fugy a varhaní adagio a nakonec od Georga Friedricha Händla, Concerto Grosso, opus 6.

To byla anglická taneční svita Williama Barda, potom dvě fugy z temperovaného klavíru Johanna Sebastiana Bacha, potom varhaní adáčo od Bacha a nakonec asi dvě části z koncerta Grossa Georga Friedricha Händla. Na stanici D-dur posloucháte přímý přenos ze studia 1 na Vinohradské třídě. A jestliže ta první část v podání klarinetové skupiny Sočru byla oslavou polyfonie, tak ta druhá je oslavou syntézy, řekl bych. Hudebními dějinami 20. století se prolíná taková sekvence pokusů, jak zblížit jazz a vážnou hudbu. Začíná to u Debussyho, potom Ravel, potom Stravinsky. Ten přiznává, že své jazzové kousky psal jenom na základě studia not. Tak si představte, jak vypadá jazz zapsaný v notách. A tak dále, až k Schulhofovi. Ale když vezmeme celou tuhle řadu, včetně třeba Martinu, tak musíme konstatovat, že jediný, komu se opravdu podařila syntéza těch dvou světů, je George Gershwin. Protože on nejen, že uměl psát ty noty jako jazzově a vážnohudebně, ale on také žil v těch sociálních prostředích, která se váží k těmto stylům hudby. A proto ta jeho hudba působí tak strašně autenticky, ať už je to slavná Rhapsody in Blue, anebo tři klavírní preludia, mnohokrát upravovaná skladba Gershwinova. V tomto případě ji uslyšíme v transkripci Luďka Boury. To byla první, to bude první skladba z těch čtyř. Ta druhá je opět Gershwin a budou to dvě slavné melodie, Summertime a Lady Be Good. A pak přijde Astor Piazzolla. Tento pán přijel do Francie za Nadějou Boulangerovou a chtěl se u ní učit dodekafonii. A ona mu řekla, to ztratíte sám sebe, vraťte se zpátky ke svému tangu. On byl totiž bandeonista, vlastně akordeonista. A zkuste něco udělat s tím tangem. Vždyť Brahms, Dvořák přepisovali lidové tance evropské do sféry klasické hudby, zkuste to též udělat s tangem. No a Piazzolla to udělal a je v tom fantasticky úspěšný. Stále znovu se objevují některé jeho doslova hity a my také tři tanga uslyšíme. Zdálo by se, že tango má být jenom jakousi taneční hudbou, ale Piazzolla z ní opravdu udělal takovou tu vážnou hudbu v tom pravém slova smyslu a třeba ta třetí část, kterou uslyšíme z té tříveté svity, je věnována jeho otci, který zesnul těsně před tím, než tato skladba vznikla. No a poslední z těch čtyř skladeb bude od Isaaca Albanese, také tango, ovšem ze Španělska, nikoli z Argentíny, a Albanese patřil k těm skladatelům, kterým se opět podařilo učinit jakousi syntézu mezi španělskou a středoevropskou hudbou a byl v tom velmi úspěšný. Takže Gershwin dvakrát, jednou Piazzolla, jednou Albanese v podání klarinetové skupiny Sočru, která tu zasedá ve složení Aleš Tvrdík, Libor Suchý, Vojtěch Nýdl a Ladislav Zámečník.

0: Tak to byly skladby Gershwinovi a tanga od Piazzoli a nakonec jedno tango španělské od Isaaca Albenise a výkon klarinetové skupiny Sočru je tak přesvědčivý, že již nyní dostali květiny, ač nám dluží ještě jednu skladbu, ale berte to, pánové, jako zálohu. Já se teď vydám za panem Tvrdíkem s takovým trošku, si ty sportovní redaktoři tak, se takhle ptají, když je po výkonu nějaký sportovec, jaké jsou pocity po vašem úspěšném prvním, nebo uprostřed spíš vašeho prvního vystoupení v tomto složení?
1: Tak já bych řekl, že ten největší pocit, který asi teďka mám, je ta radost z toho společného hraní, jelikož ono se to nezdá, ale my se tady s kolegy takhle v celé té sestavě, jak tady dnes večer sedíme, opravdu nikdy nepotkáme. Takže pro nás je ten dnešní večer vlastně takovou sváteční událostí.
0: No, ale jestliže máte před sebou takovou jakousi cestu uměleckou společnou se na začátku jaksi koncertní kariéry tohoto tělesa, ono by to chtělo vymyslet nějaký název. Vy se nemůžete jmenovat klarinetová skupina Sočru. Kdyby jsi tady z publika měl někdo nějaký nápad, tak by... Aha, dobře, Alešo, kvarteto. Ne, neprošlo to hlasováním. Tak jiný nápad je?
1: Tak teďka moje autorita koudoucího skupiny je v troskách, nicméně my nad tím zapřemýšlíme. Dnes jsme vlastně ten koncert pojali, nebo respektive ten název toho koncertu Rapsodie v bílém, což rozhlasoví posluchači nemůžou vidět, ale skutečně tady sedíme všichni v bílých košilích a chtěli jsme tak vzdát hold Georgi Gershwinovi a jeho slavné Rapsodii v modrém, kde máme fantastické solo. Nicméně my zapřemýšlíme a určitě na něco přijdeme.
0: A existuje nějaký zjevný rozdíl mezi hraním takhle ve čtyřech a mezi hraním schovaným v symfonickém orchestru?
1: Tak určitě je ten fokus na nás takový jako větší. Máme tady plné studio, za což moc děkujeme a jsme velice vděční. A je to velká zodpovědnost, ale i radost. Takže děláme to, co nás baví a jsme za to rádi.
0: No a co teprve v tom tisícové publiku u těch přijímačů? Jo? Tak a nás teďka čeká vaše poslední skladba, která je exotická, řekl bych. Připravte nás na ní trošku.
1: Tak jedná se o skladbu původně španělského jazzového saxofonisty. Nicméně tato skladba, Helenská světa, jak už název napovídá, tak je spíš inspirovaná hudbou řeckou a jak její úvod, tak i její konec patří příznačnému řeckému tanci jménem Kalamatianos v 7/8 taktu, který je pro nás, jak říkáte správně, exotický a s kolegy jsme měli práci ho dostat, jak se říká, pod kůži. Nicméně je to skladba velice efektní, skladba, která se uvádí v nesčetných úpravách a věřím, že i ta naše se vám bude líbit.
0: Dobře, tak my budeme spolu s vámi počítat do 7.

To byla helénská svita Pedra Iturraldeho, kterou zahrála klarinetová skupina Sočru v závěru koncertu ve studiu 1 na pražské Vinohradské třídě. Tím končí náš přenos na stanici B-dur, milí přátelé, a postupně se posunujeme zpět k běžnému vysílání naší hudební stanice.

A já jen ještě doplním Lukáše Hurníka, že v našem případě, tedy v případě stanice Vltava, nešlo o přímý přenos, ale o záznam koncertu konaného letos 9. března. Ještě jeden komorní koncert vám nabídneme ve vltavské programové řadě, koncert Sočr. Koncem loňského září vystoupilo ve studiu 1 Sukovo kvarteto, hrálo druhý smyčcový kvartet Alexandra Porfirjeviče Borodina a první Sukův a záznam pro vás budeme mít příští pondělí opět od 20 hodin. Teď nám zbývá ještě necelá hodina do začátku souzvuku, tentokrát surrealisticky mexicko-rituálního, a protože zítra uplyne 185 let od narození Antonína Dvořáka, tak si teď poslechneme dílo, jímž se zrodila řada celkem 9 Dvořákových symfonií. Bude to tedy jeho symfonie číslo 1 C mol, zvonické, zlonické zvony. Připomeňme si, že Dvořák pocházel z Nelahozevsi ve středních Čechách a v nedalekých Zlonicích, kam přišel jako 12-letý, získal u tamního muzikanta a učitele Antonína Límana vynikající základy pro veškerý svůj další hudební vývoj. No a se Zlonicem je tedy určitým způsobem spojený i Dvořákův první pokus o symfonii a nám teď toto jeho rané dílo zahraje muzika Flora pod taktovkou svého uměleckého vedoucího Marka Štrincla.

0: I o romantickou hudbu se v posledních desetiletích zajímají soubory využívající historických hudebních nástrojů a vracející se k dobovým interpretačním zvyklostem, jako třeba muzika Florea. V jejímž podání jsme právě doposlouchali symfonii číslo 1 C mol Zlonické zvony od Antonína Dvořáka. Toto jméno, Antonín Dvořák, se v těchto dnech skloňuje častěji než jindy. Zítra uplyne 185 let od skladatelova narození. Od minulé soboty probíhá festival Dvořákova Praha a samozřejmě mnoho Dvořákovského se objevuje i v našem programu. Například v zítřejší večerní akademii zmapujeme Dvořákovo rozlučkové turné před odjezdem do Spojených států. Teď ale míříme do Mexika.
1: Souzvuk.
0: Do Mexika se totiž vydal v roce 1936 francouzský surrealistický divadelník a básník Antonin Artaud. Přesně řečeno, uprchl tam z Evropy, pryč od evropské civilizace, a byť tato jeho cesta netrvala ani celý rok, tak ale zásadně změnila jeho další život a umělecké směřování. Následující pásmo z Artaudových deníků a přednášek v překladech od Ladislava Šerého připravil Petr Šmíd a v režii Víta Maloty účinkují, kromě jeho samého, Tomáš Weiser a Tomáš Petřík.

Stále jsem cítil to fyzické působení. To kataklizma, v němž se nacházelo mé tělo. Po 28 dnech čekání jsem se stále ještě nevrátil k sobě. Měl bych spíše říci, nevyšel sám k sobě. K sobě. K tomu rozvyklanému seskupení. K tomu kousku syfilitické geologie. Celý jsem se drolil. Jistě, ne po částech, ale jako celek. Od prvního setkání s tím strašným pohořím, které mi, o tom jsem přesvědčen, navršilo do cesty překážky, abych k němu nemohl proniknout. Od té doby, co jsem byl tam nahoře, se mi už nadpřirozeno nejeví jako něco natolik zvláštního, abych si nedovolil říci, že jsem byl doslova uhranut.

0: Antonin Artaud byl francouzský dramatik, divadelní teoretik, herec a básník, zvaný poslední z prokletých. Za života nepříliš úspěšný vizionář, který umíral psychicky nemocný a v chudobě, se po smrti stal díky svým teoretickým spisům jednou z ústředních postav divadla 20. století. Jeho Manifest divadla krutosti, který je součástí souboru Divadlo a jeho dvojenec, se stal jedním z hlavních inspiračních zdrojů takzvané druhé divadelní reformy. A od 60. let, kdy si ho za inspiraci brali například britský režisér Peter Brook nebo proslulý americký soubor Living Theatre, patří do kánonu literatury o divadle. Artaudova divadelní cesta představovala negaci dobových divadelních konvencí. Zatímco hlavním úběžníkem francouzských jevišť bylo vždy slovo a tento úzus nespochybnili ani moderní směry na přelomu 19. a 20. století, naturalismus a symbolismus, Artaud slovo odvrhuje a vzývá fyzické divadlo, oproštěné od konvencí, které se vrací ke svým rituálním kořenům. Divadlo nesmí už nadále být pouhou zábavou, má divákem otřást, má ho uvést do tranzu a proměnit. Rituál je skutečně ústředním pojmem Artaudova divadla. A není tak divu, že se tento pařížský blout vydal zkoumat rituály tam, kde se zdálo, že mají ještě autentickou podobu. Jednou z Artaudových cest za divadlem rituálu bylo putování do mexických hor Sierra Tarahumara, kde doufal objevit jeho prvotní zdroje při slavnostech indiánského kmene Tarahumarů. Ty považoval za neskaženou enklávu předkolumbovské kultury, nezasažené evropskou civilizací.
1: Jsou ještě v Mexiku síly, které proudí a bouří v indiánských žilách.
0: Uvádí například. Na cestu za Tarahumary se Artaud připravoval studiem literatury, ale finanční podporu ze strany francouzských kulturních institucí se mu nepodařilo získat. 10. ledna roku 1936 vyplul z Antwerp, aby se 7. února vylodil, téměř bez prostředků, v mexickém městě Veracruz. Psal článek za článkem do místních novin a střádal na cestu do vnitrozemí. Zlom přišel až v srpnu, kdy místní umělci vymohli peticí, aby Mexická univerzita podpořila Artaudovu cestu do Sierra Tarahumara. O své cestě do srdce hor a indiánské kultury psal Antonin Artaud bezprostředně po návratu, ale k tématu se vracel i v pozdějších letech. Věřil, že nemocná evropská civilizace by se měla odvrátit od hmotného prospěchu a kariérismu, měla by se vrátit k přírodě. Také proto chtěl své čtenáře s mexickou zkušeností konfrontovat. Naděje přitom vkládal v mladou generaci, ke které promlouval na pařížské univerzitě. Výběr z básnivých mexických deníků a záznamů rámujeme přednáškou Rituál králů z Atlantidy.

0: 16. září, v den výročí mexické nezávislosti, jsem v Norogačiku, v srdci Sierra Tarahumara, viděl rituál králů z Atlantidy, jaký popisuje Platón v dialogu Critias. Platón hovoří o zvláštním rituálu, jemu se králové z Atlantidy oddávali v dobách ohrožení své rasy. Jakkoliv je existence Atlantidy mytická, Platón popisuje její obyvatele jako rasu magického původu. Tarahumarové, kteří jsou pro mne přímými potomky Atlantianů, v pěstování magických rituálů pokračují. Ti, kteří mi nevěří, by se měli vydat do Sierra Tarahumara. Uvidí, že v této zemi se legendy stávají skutečností a mimo tyto báje žádná skutečnost neexistuje. Vím, že existence indiánů není pochuť dnešnímu světu. Přesto můžeme tváří v tvář takové rase prostým srovnáním učinit závěr, že to moderní život má jakési zpoždění, nikoliv indiáni kmene Tarahumara. Dobře vědí, že každý krok kupředu, každá výhoda získaná při nadvládě ryze fyzické civilizace, vyvolává také jistou ztrátu, jistou regresi. V důsledku toho lze říci, že otázka pokroku nemá v autentické tradici místo. Skutečná tradice nepostupuje vpřed, protože představuje nejzazší bod veškeré pravdy.
1: Pohoří znaků. Země Tarahumarů je plná přírodních znaků, tvarů a obrazů, které se podle všeho vůbec nezrodily náhodně. Jakoby bohové, jejichž přítomnost tu člověk všude pociťuje, chtěli v těchto podivuhodných podpisech ze všech úhlů sledujících lidskou podobu naznačit svou moc. Jistě je na naší planetě více oblastí, kde příroda z jakéhosi promyšleného rozmaru vytvořila lidské tvary. V tomto případě však jde o něco jiného. Zde totiž příroda promlouvá na celé geografické ploše jedné rasy. Je zvláštní, že ti, kteří tudy projíždějí, uzavírají, jakoby zasaženi nevědomým ochromením, své smysly, aby k nim nic neproniklo. Když příroda najednou v podivném vrtochu odhalí na skále zmučené lidské tělo, mohlo by se na první pohled zdát, že je to jen pouhý rozmar bez zvláštního významu. Opakuje-li se však tatáž promyšlená magie po celé dny jízdy na koni a vyjadřuje-li příroda tvrdošíně určitou myšlenku, vracejí-li se stále znovu stejné patetické tvary, objevují-li se na skalách hlavy známých bohů a témata smrti tvrdošíně zasahující člověka, vyjadřuje-li celá krajina v kameni stejnou filozofii jako lidé a víme-li, že první lidé užívali jazyka znaků, který nyní nacházíme podivuhodně zvětšený na skalách, potom již není myslitelné, že by toto všechno byl pouhý rozmar a že tento rozmar nemá žádný význam. Tvoří-li většinu tarahumarské rasy původní obyvatelstvo a sestoupila-li tato rasa do Sierry z nebe, jak o sobě tvrdí, můžeme říci, že sestoupila do předem připravené přírody. A tato příroda chtěla uvažovat jako člověk. Utvářela lidské plémě stejně, jako postupně utvářela tyto skály. Viděl jsem v horách nahého muže oběšeného na okenním rámu. Místo hlavy zela pouze velká díra, jakási okrouhlá dutina, v níž se postupně po určitých hodinách objevovalo slunce nebo měsíc. Pravou ruku měl nataženu jako závoru. Levá se také podobala nějakému trámu, ale rozplyzlému a ponořenému do stínu. Ta pravá ruka ukazující dopředu a ohraničená pruhem světla nenaznačovala jen obyčejný směr. Hledal jsem, co oznamovala. Když jsem se s tou vidinou setkal, nebylo ještě poledne. Seděl jsem na koni a rychle uháněl kupředu. Přesto jsem si stačil uvědomit, že nemám co dočinění s vymodelovanými tvary, ale s předem určenou hrou světel, která tvořila nedílnou součást skalnatého reliéfu. Indiáni tuto postavu znali. Zdálo se mi, že svou stavbou a strukturou odpovídá stejnému principu jako celé toto pahýlovitě rozervané pohoří. Ve směru natažené ruky leží vesnice obklopená prstencem skal.

Platón vypráví, že králové z Atlantidy se při západu slunce shromažďovali kolem obětovaného býka. Sluhové býka kousek po kousku porcovali a zachycovali jeho krev do pohárů. Králové tuto krev pili a opájeli se jí za zpěvu jakési pochmurné melodie, dokud na obloze nezůstala jen hlava umírajícího slunce a na zemi nic jiného než hlava obětovaného býka. Poté si králové sypali hlavu popelem. Veškeré vzývání slunce přešlo v hořkou výčitku. Získalo ráz veřejné lítosti, formu výčitek svědomí, které králové za všeobecného souhlasu projevovali, dokud nenastala naprostá tma. Chvíli předtím, než nad Norogačikem zapadlo slunce, přivedli indiáni na náves vola, svázali mu nohy a začali mu vyřezávat srdce. Čerstvou krev zachycovali do velkých hliněných nádob. Dlouho mi z paměti nevymizí Volův bolestný výraz, když mu indiánský nůž kuchal vnitřnosti. Kolem se shromáždili tanečníci Matačines a když byl bík skutečně mrtev, pustili se do tance květin. Indiáni totiž při této řeznické porážce provádějí tance květin, vážek, ptáků a mnoha dalších věcí. Byl to zvláštní pohled, když dva indiáni vylezli na mrtvého býka, sekerou z něj osekávali kusy masa a zachycovali krev, zatímco ostatní v královských róbách a se zrcadlovými korunami na hlavách prováděli své tance vážek, ptáků, větru, věcí, květin.

Viděl jsem osmkrát stejnou skálu, která pod sebou ovládala dva stíny. Dvakrát jsem viděl stejnou zvířecí hlavu, držící v tlamě vlastní podobiznu, kterou právě požírala. Viděl jsem obrovský falický zub, dominující celé vesnici, se třemi kameny na vrcholu a se čtyřmi otvory na vnější straně. Viděl jsem, jak od samého počátku všechny tyto tvary poznenáhlu přecházely do skutečnosti. Zdálo se mi, že všude mohu číst historii válečného plození, historii geneze a chaosu se všemi těmi božskými těly tak podobnými tělům lidským, se všemi pahýlovitými lidskými sochami. Objevoval jsem utopené muže napůl pohlcené kamením a na skále nad nimi jiné muže, kteří se je snažili zatlačit hlouběji. Jinde zase malé dítě v náruči obrovské sochy smrti. V kabale existuje hudba čísel. A tato hudba, která redukuje hmotný chaos na své principy, vysvětluje jistým druhem skvělé matematiky způsob, jímž se příroda podřizuje řádu a jímž řídí vznik tvarů, které vytrhává chaosu. A všechno, co jsem viděl, bylo jakoby podřízeno nějakému číslu. Sochy, tvary a stíny dávaly vždy čísla 3, 4, 7 a 8, která se stále vracela. Torza ženských poprsí tu byla v počtu 8. Falický zub měl 3 kameny a 4 otvory. Rozplizlých tvarů bylo 12 a tak dále. Opakuji. Dejme tomu, že tyto tvary jsou přirozené, budiš. Není však přirozené jejich opakování. A ještě méně přirozené je to, že Tarahumarové opakují tvary své země ve svých rituálech a tancích. Tyto tance nevznikly náhodou. Nýbrž jsou podřízeny stejné tajemné matematice, stejnému úsilí o jemnou hru čísel, již podléhá i celé pohoří Sierry. Tuto osídlenou Sierru, jejíž skály vydechují metafyzické ideje, poseli tedy Tarahumarové svými znaky. Znaky naprosto uvědomělými, promyšlenými a dohodnutými. V každém zákrutu cesty stojí stromy.

záměrně spálené do podoby kříže nebo do podoby bytostí, jež jsou často zdvojeny, a to tváře by k sobě, jako by chtěli manifestovat podstatnou dualitu věcí. Dveře tarahumarských domů zdobí znak lidu Májů. Dva trojúhelníky proti sobě s vrcholy spojenými tyčí. Tato tyč je stromem života, jenž prochází středem skutečnosti. Náhle jsem si uvědomil, že existovaly sekty, které tesaly do skal stejné znaky, a jejichž příslušníci na sobě nosili tytéž znaky vyryté v nefritu, vytepané ze železa nebo drahých kovů. Začínalo mi docházet, že za tímto symbolismem se skrývá celá věda. A zdálo se mi divné, že by primitivní národ Tarahumarů, jehož rituály a myšlení pocházejí z doby dávno před potopou, mohl ovládat tuto vědu ještě dříve, než se objevila legenda o Grálu, než vznikla sekta Rosenkruciánů.

tance Matačines se může zúčastnit celá vesnice. Pro každý okamžik tance je však jen jeden král. Tito králové se neustále střídají. Tančí do taktu dětsky rafinované hudby, kterou evropské ucho nemůže zachytit. Jako bychom slyšeli jediný tón, znějící ve stále stejném rytmu. Postupně v nás však ten rytmus a stále stejný tón probouzejí jakoby vzpomínku na velký mýtus. Navozují pocit tajemného a složitého příběhu. Hudba Taraumarů se dělí na velice omezený počet menzur, jež se donekonečna opakují. Na začátku každé nové menzury vedoucí tanečník opouští své místo, odchází z prostoru, kde se zmítal a svíjel a začne kroužit kolem ostatních tanečníků. Tito tanečníci jsou rozděleni na dvě skupiny a každá z nich střídavě propůjčuje vedoucímu tanečníkovi svou tvář. Když vedoucí tanečník obkrouží jednoho každého tanečníka, vrací se na své místo. Jeden úsek tance je ukončen. Přicházejí však další a třeštění pokračuje celou noc, od západu slunce až do svítání, aniž se tanečníci unaví. Několik mladíků se v řadě za sebou opírá o zeď, nikoliv zády, ale levým či pravým bokem, a čas od času vyrážejí mrazivý křik podobající se zvuku lovecké trubky. Jejich hlasy evokují bolestivý křik hyeny, nemocného psa nebo škrceného kohouta.

Tutugury. Vytvořen k vnější slávě slunce je Tutugury černým rituálem. Rituálem černé noci a věčné smrti slunce. Ne, slunce se už nevrátí. A šest křížů v kruhu, jimž proletí nebeské těleso, je zde ve skutečnosti jen proto, aby mu zahradilo cestu. Přichází den rituálu a ohromujícího zjevení. Tehdy si lehne na zem šest mužů v bílých šatech, šest mužů považovaných za nejčistší z celého kmene. Má se za to, že každý z nich je zasnouben s křížem. S jedním z těch křížů vyrobených ze dvou tyčí spojených špinavým provazem. Je zde ještě sedmý muž, který stojí a kříž má připevněn na bocích. V rukou drží podivný hudební nástroj, tvořený dřevěnými destičkami, přečnívajícími přes sebe, jejichž zvuk připomíná něco mezi zvonem a kanónem. V určený den zasvítání začíná sedmý Tutugury svůj tanec úderem paličky z velmi tmavé litiny na jednu z destiček. Objevují se muži z kříži, jako by vyrůstali ze země. Poskakují dokola a každý z nich musí sedmkrát zatočit svým křížem, aniž přitom poruší hranice hlavního kruhu. Nevím, jestli se zvedl vítr, nebo jestli přichází z té hudby dávných časů, která přetrvává dodnes. Ale cítím se jakoby bičován dechem noci. Porivy stoupajícími z jeskyní potlačené lidskosti, jež zde ukazuje svou tvář. Pomalovanou tvář. Výsměšný a nelítostný obličej. Nelítostný, protože spravedlnost, kterou přináší, není z tohoto světa. A peklo se skutečně pootevírá. Nástroje v rukou sedmého Tutuguryho se zmocňuje hrozná trýzeň. Stává se z něj vulkán při vrcholící erupci. Zdá se, že destičky musí pod náporem zvuků popraskat jako les pustošený sekerou nějakého fantastického drvoštěpa. A náhle je tady to, co bylo tak dlouho očekáváno. Sirné páry barvy lila začínají vystupovat jako hradba z jednoho místa v kruhu. Šesti muži vytyčeného, šesti kříži uzavřeného a pod parami se náhle zableskne nesmírný plamen. A ten nesmírný plamen vře. Vře s neslýchaným hlukem. Jeho vnitřek se plní hvězdami a rozžhavenými tělísky. Jakoby tam vtrhlo slunce a přitáhlo sebou celý nebeský systém. A nyní se slunce skutečně objevilo. Zařadilo se doprostřed nebeského systému. A náhle jakoby tvořilo střed úžasného výbuchu. Neboť zářící a vybuchující částice se na sebe vrhaly jako vojáci z nepřátelených armád. Potom na sebe slunce vzalo podobu koule. A v dráze skutečného slunce, protože již svítalo, se objevila rozžhavená koule a přeskakovala z jednoho kříže na druhý. Šest mužů rozpřáhlo ruce, nikoliv proto, aby dělali kříže, ale jako by chtěli s rozpaženýma rukama přijmout kouli a ta je odmítala, proplétajíc se mezi zasazenými kříži. Protože onen dřevěný nástroj je větrem, stal se jakoby větrnou zemí, po níž může vojsko rychle postupovat kupředu. A v skutku, na rozhraní hluku a nicoty, neboť hluk je tak silný, že před sebou vzývá pouze nicotu. Ohnivá koule zapálila šest křížů. Hluk úprku dosahuje vrcholu. Na obzoru se objevují kříže jako splašený kůň uhánějící s nahým mužem v sedle, neboť pulzující rytmus byl sedmidobý. Křížů je však jen šest. A v dřevěném nástroji sedmého Tutuguryho stále jakýsi úvod do nicoty. Ten tutý čas.
jakýsi druh vyčerpávající prázdnoty mezi ostrými dřevěnými destičkami. Nicota oslovující lidský trup, pahýlovité lidské tělo, v zuřivosti ne, v horoucnosti věcí uvnitř. Tam, kde se pod nicotou usazuje hluk obřích zvonů ve větru, rachot lodních děl, štěkot vin v prudkých bouřích, uhánějící kůň zkrátka nese trup nějakého muže, nahého a mávajícího muže. Nikoliv křížem, ale holí z velmi tvrdého dřeva. Je připoután mohutnou podkovou, již prochází celé jeho tělo. Tělo poznamenané krvavou jizvou a ta podkova vypadá jako čelisti nějakého jha, které si člověk nasadil na jizvu ze své krve.

0: tančili až do západu slunce a ostatní indiáni mezitím kousek po kousku sbírali tělo býka, jehož hlavu pohodili na zem právě ve chvíli, kdy hlava slunce zmizela z oblohy. Tehdy se vedoucí tanečníci zastavili a ostatní tanečníci kolem nich utvořili kruh. Všichni opět začali zpívat pochmurnou melodii. Melodii výčitek svědomí, náboženské kajícnosti, tajné vzývání, kdo ví jakých temných sil, kdo ví jakého působení onoho světa. Poté se všichni usadili kolem velkého ohně. Zde dostali v pohárech čerstvou krev a znovu začali tance, které budou trvat celou noc. Kousky býka byly rozděleny do čtyř tykví, nad nimi ženy vytyčily velký kříž. Všichni popíjeli teplou krev a znovu napodobovali žabí pohyby. Chvílemi usínali, poté opět spustili housle a znovu začal tanec. I když Platón nebyl nikdy v Mexiku a indiáni o něm nikdy neslyšeli, idea tohoto posvátného rituálu se k ním dostala z téhož bájného prehistorického zdroje.
1: Peyotlový tanec. Věděl jsem, že peyot není pro bílé. 28 dní strašného čekání vyústilo v kruh zalidněný bytostmi představovanými 10 kříži. V kruhu pro tento tanec jsou dějiny celého světa směstnány mezi 2 slunce. Vycházející a zapadající. A jakmile slunce zapadne, vstoupí do kruhu čarodějové a tanečník se 6 zvonečky vyrazí v lese křik kojota. Tanečník vchází do kruhu a zase z něj vystupuje a přesto jej neopouští. Svobodně se vrhá do říše zla. Noří se do ní s jakousi hroznou odvahou a v rytmu, jenž jakoby ještě nad tancem naznačoval nemoc. Člověk začíná věřit tomu, že jej vidí poznenáhlu mizet a ztrácet se ve stavu, jenž vyvolává neznámá a temná muka. Vstupuje a vychází. Opustit den v první kapitole, jak praví o lidském dvojníkovi egyptská kniha mrtvých. Neboť tato pouť k nemoci je cestou, sestupem k návratu do života. U nohou každého čaroděje je díra. Na jejím dně samec a samice přírody, představovaní hermafroditními pejotovými kořeny, odpočívají v lůně hmoty. To znamená v konkrétnu. Čarodějové na víku strouhají kořeny, čili rozbití obou principů, a strouhají je v abstraktnu, to znamená v podstatě. Zatímco tam dole odpočívají tyto 2 vtělené principy ve hmotě, tedy v konkrétnu. Celou noc navazují čarodějové trojhranými gesty, jež podivně protínají vzdušné perspektivy ztracené vztahy. Mezi 2 slunci 12 časových úseků ve 12 fázích. A všechno se to vířivě hemží okolo ohně v posvátných hranicích kruhu. Tanečník, struhadla, čarodějové. Když skončilo 12 fází rituálního tance a téměř začínalo svítat, byl nám přinesen drcený pejot, podobající se jakési bahnité kaši. Před každým z nás byla vyhloubena díra, aby mohla přijímat sliny z našich úst, které přítomnost pejotu od tohoto okamžiku činila posvátnými. Plivej, řekl mi tanečník, co nejhlouběji do země, jak jen budeš moci. Protože jediná částečka Siguri se už nikdy nesmí vynořit na povrch. Po plivání jsem upadl do spánku. Po probuzení mne potácejícího se odvedli ke kříži, kde probíhalo konečné očištění. Pronášeli nade mnou podivná slova a kropili mne vodou. Uložili mě přímo na zem pod velký trám, na níž 3 čarodějové usedali po každém tanci. Ležel jsem na zádech, aby na mne padal celý rituál, aby se všechno, oheň, zpěv, křik, tanec i samotná noc jako obživlá a zličtěná klenba, točilo nade mnou. Byla zde tedy ta valící se klenba, to hmotné uspořádání křiku, tónů, kroků a zpěvu. Nadevším a jaksi z druhé strany se však stále vracel jistý pocit, že za tím vším, dále než to všechno a mimo to všechno, se skrývá ještě něco jiného. Podstata. Věděl jsem, že s tímto je nevyhnutelně spojen můj tělesný osud. Byl jsem připraven ke všem spáleninám a očekával jsem jejich první příznaky. Maje na zřeteli sežehnutí, brzy všeobecné.

To všechno tedy zažil v roce 1936 v Mexiku mezi tamním původním kmenem Tarahumarů francouzský syralista Antonin Artaud. Vltavský souzvuk nazvaný Peyotlový tanec, sestavený z Artaudových mexických deníků a z poznámek k pozdějším přednáškám, připravil Petr Šmíd, využil k tomu překladu od Ladislava Šerého, účinkovali Tomáš Weiser, Tomáš Petřík a Vít Malota, který měl také režii. Hudbu pro pořad vybral Ondřej Gášek. Vyrobeno a premiérově vysíláno v roce 2020. A v příštím souzvuku se projdeme Prahou spolu s básníkem Ivanem Divišem. Bude to výběr z jeho knih Poslední průvodce Prahou a Noc nebudeš se báti. Mimochodem, Posledního průvodce Prahou Diviš se psal spolu s Josefem Jedličkou v mnichovském exilu a ta druhá knížka Noc nebudeš se báti. Ta je sbírkou systematicky zaznamenávaných snů z dlouhatánského rozmezí let 1905 až 1987. A jsou to sny nejenom samotného Ivana Diviše, ale také jeho nejbližších příbuzných a přátel. A nás tedy budou za týden zajímat speciálně Divišovi sny a vzpomínky týkající se jeho rodné Prahy. Opět v programové řadě Souzvuk od 22 hodin. A teď, než bude 23 a v četbě s hvězdičkou se znovu vrátíme do Prahy počátku 20. století, žijící nejrůznější ezoterikou, je tu ještě jednou hudba Antonína Dvořáka. Radislav Kvapil nám zahraje 3 z jeho klavírních humoresek.

0: To byly v podání Radoslava Kvapila humoresky číslo 1 Esmol, číslo 2 Bédur a číslo 7 Gezdur Antonína Dvořáka. A za moment po 6. za Svatavou.
1: Pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku 17. ročník hudebního festivalu Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Vystoupí Stuart McCallum, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejďte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas Vltava.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba s hvězdičkou.
0: Přichází do Prahy z Podkrkonošského kraje s výraznou spiritistickou tradicí a sama je těmito schopnostmi štědře obdařená. Na rozdíl od většiny všemožných ezoteriků, kterých je na počátku 20. století Praha plná. A aniž měla něco takového v plánu, rychle se stává součástí té pražské duchovní a pseudoduchovní vřavy. Napřed v rámci spiritistického spolku, jenže pak se objeví na scéně jistý Emanuel Ostrý. A tady je další část příběhu Svatavy, která je titulní postavou před 4 lety vydaného debutového románu české spisovatelky Jolanty Trojak. Čte opět Tereza Hoff.

Vy jste se snad dočista pomátl. Svatava s rukama slepený malineckým těstem se rozrušeně rozhlédla po Pavlači a pak rychle vtáhla Ostrého do bytu. Co tady pro boha živého děláte? Vyhrkla tlumeným hlasem a setřásla si mouku ze zástěry. Přišel jsem vás zachránit. Co vás to napadlo chodit až sem? Co pak jsem vám neříkala, že domácí omích? Chvíli zaraženě hledala vhodné slovo. Problémech? Nemají ani ponětí? Tohle by mohl být problém. Pronesl Ostrý znalecky a Vycházkovou holí obkroužil abstraktní obrazec vyrytý nehtem do kuchyňské omítky. Svatava mu výhled pohotově zatarasila. Trpíte tím často? Rozpačitě přikývla. Výborně, zatleskal nadšeně. Tušinko, vás je pro tohleto, rukama obsáhl 3 metry čtvereční tmavé místnosti, škoda. Tady máte. Vmáčkl jí do ruky zmuchlaný list papíru. Co to má být? Zeptala se, aniž si papír prohlédla. Bože, ten chlap si maluje oči. Smlouva. Hlas mu přeskakoval vzrušením. Čtěte. Po dlouhé odmlce od listiny zmateně vzhlédla, položila ji zpátky na stůl. Tady se píše, že mě budete zastupovat. Vznesla nejistě dotaz a poté začala soustředěně půlit vejce a jejich žloutky házet do mísy. V naší branži to ani jinak nejde, odpověděl světácky, zatímco se snažil vylovit její pohled utopený na dně kytičkované nádoby. Svatavo, vy mě potřebujete, dodal naléhavě. Nyní se už neudržela a rozesmála se na celé kolo. O čem to pro boha mluvíte? Já peru, žehlím, uklízím, k tomu žádného agenta nepotřebuju. Ostrého to ale nerozhodilo. Předkládám vám tu nejlepší smlouvu o vzájemné spolupráci, sděloval jí nadšeně. Činí ze mě v podstatě vašeho otroka. Přísahám, že se postarám o to, aby se o vás mluvilo po celé Evropě. Stačí, když to tady dole počkrábnete. Vzal jí z ruky utěrku a vtiskl do ní pero. Chcete mi snad říct, že vám tenhle život vyhovuje? Prát spotky cizím lidem, smejčit jejich byty a bydlet v díře bez oken? Pokračoval. Uvědomte si, že vládnete nad přirozeným darem. Já vám nabízím slávu a nezávislost. Svatava pohlédla na své sešlapané boty a 100krát štupované punčocháče. Náhle se jí fotografová nabídka nezdála tak absurdní. Jaký je rozdíl mezi Ostrým a předsedou pochodně? Oba na ní chtějí vydělat, ale zatímco prvnímu stačí sláva, druhý jí předkládá férovou obchodní nabídku. Ano, je to nemravné, navíc tím zrazuje svou víru. Ale co? Dopisy, které každý týden posílá domů, se jí vracejí neotevřené. Je tedy víc než jisté, že druhou šanci nedostane. Rozpačitě uchopí pero. Je to jen na chvilku, chlácholí se v duchu. Až vydělám dost, vrátím se k příkladnému životu. Možná i domů. Sehnula se ke stolu a smlouvu úhledným písmem podepsala. Hned na to jí parafotograf nadšeně potřásl rukou. My dva uděláme díru do světa. Chloe Vesper. To vám garantuju. Výdej na předpis nebo bez, zavrčí nevrle lékárník Hudeček. Na pečlivě uklizeném pultu přistanou dámské rukavičky. Následuje je nakřáplý mužský hlas. Amenhotep druhý. Hudeček překvapeně odlepí oči od lékárnické váhy. Před ním se tyčí výstředně oblečený androgyn. Ostrý Emanuel. Místo podání ruky mu koketně zamává. Přicházím v zastoupení Chloe Vesper, pronese s patřičným důrazem. Kohože?
Zírá na něj Hudeček nevěřícně. Nepochybně půjde o nějakou neurotičku s enormní spotřebou morfia. Madame Vespre je novým a definitivním pseudonymem slečny Svatavy. Oznámí mu návštěvník nesmlouvavým hlasem. Doporučuji vám, abyste si na něj rychle zvykl. Hudeček si okamžitě vybaví nejvýkonnější médium spolku Pochodeň. Co je to za pitomost? Oboří se na něj. Jaká pak je Svatava madam? Tyto věci navíc podléhají spolkovému hlasování. Nikdo mě o změně jména neinformoval. Nejlepší bude, když se s tím smíříte. A hotovo. Amenhotep druhý pokrčí rameny a otočí se k návštěvě zády. To je všechno, co jste mi přišel říct. Mám totiž dost napilno. Zbůhdarma otevře a zavře několik šuplíků, cvrnkne prstem do štosu receptů přišpendlených ke stěně. Přišel jsem vám vyřídit, že madame Vespr, následuje dlouhá pauza, bude se svojí show, opět významná pomlka, objíždět pouze světové metropole. Je velké meziříčí světová metropole? Hudeček začne nervózně přerovnávat lahvičky s léky. Pokud je mi známo, tak dosud není. No právě. Parafotograf se zálibně zhoupne na podpatcích. Chtěl jsem na ní demonstrovat alarmující efekt svého tip-top psychoskopu. Chabě protestuje Amenhotep. Už je uvedena v programu. Na číslo s nějakým tip-top-skopem rovnou zapomeňte. A Svatavu s klidem vyškrtněte. Nikdo takový už totiž neexistuje. O tom by snad měla rozhodovat ona. Podívejte se. Ze starého přátelství bych mohl udělat drobnou výjimku. Opáčí ostrý na oko smířlivě. Když o to tolik stojíte, můžete si, madam, tu a tam objednat. Tady. Položí na pult složený papír a posune jej směrem k Hudečkovi. Jsem vypracoval její orientační ceník. Jo, abych nezapomněl, madam trvá na vlastní šatně a čerstvém ovoci. A mě vždy rozjasníte den koňskou dávkou analgetik. Tak au revoir. Frivolně mu zamává a sebevědomně opustí lékárnu. Amenhotep druhý otevře dveře do kořán, aby vyvětral vlezlý parfém nezvané návštěvy a začne studovat ceník show Chloé Vespr. Nevěřícně zírá na papír zhusta zaplněný rozmáchlým rukopisem. To jsou skutečně světové ceny pro světové metropole. Nedá se nic dělat. Na tip-top psychoskop napojí Miškovou. Je dávno po půlnoci. Malíř pořád trčí ve svém ateliéru, aniž se jedinkrát dotkl štětce. Hlavou mu, jako obvykle, víří jen ženské klíny. Podrážděně vstane z otomanu a vchrstne si do obličeje sklenici studené vody. Cítí se podvedený. Kde jsou ty výšiny, které mu baron slíbil? Serve si z ruky modlitební korálky a beraní kůži vztekle kopne do kouta. Musí si přiznat smutnou pravdu. Nic vznešeného jim evidentně neproudí. S drogami a jogou se dál nedostane. Dopotácí se do kuchyně, kde najde láhev vína a přezrálou tlačenku. Zakázanou uzeninu spolkne se stejnou vroucností jako křesťan svaté přijímání a poté ji pošle ke dnu mohutným lokem francouzského Savignonu. S rozpitou láhví v ruce se vrátí k hromadě časopisů a reprodukcí, které se válejí všude na zemi. Není zbytí. Pokud chce splnit teosofickou poptávku, musí se vrátit k osvědčené metodě a jestli je něčeho mistrem, pak je to nápodoba. Po několika hodinách soustředění si na papír rozvrhne kompozici. Do jejího středu načrtne vůdkyni Blavatskou. Její idealizovanou postavu protáhne jako plamen svíce a chvíli zápasí s představou ponechat ji nahou. Tibetské mistry zobrazí jako klubko osvícených těl, jež kolem teosofické vůdkyně víří jako prstence Saturnu. Jejich siluety jsou průsvitné jako Hinajsovy nymfy a vyzařují nezemsky čiré světlo.
Poodstoupí pár kroků od kresby. Zbývá přimalovat české teozofy a poté skicu přenést na plátno. Doleje si kávu a povolí vázanku. Ach, proklatá mimesis. Posteskne si přitom v duchu. Svatava tráví další neplodné odpoledne svázaná ve spiritistickém kabinetu, zatímco parafotograf kolem skříně krouží jako vyhladovělá šelma. I když pro ní nachystal vzorové podmínky, od podepsání smlouvy ani jednou nematerializovala. Novopečený agent na sobě nedává nic znát, ale uvnitř začíná být značně nervózní. No tak, aspoň doušek ektoplazmy. Žadoní impresario. Víte, kolik jsem do toho krámu vrazil peněz? Po těchto slovech se už neovládne a špičkou střevíce kopne do spiritistického kabinetu. Na svatavinu hlavu se poroučí zavěšená tamburína. Vždyť jsem vám říkala, že se mi to nikdy předtím nestalo. Ozve se ze skříně její dutý hlas. Pořád dokola vám opakuju, že všechno, co umím, závisí na vůli Ducha Svatého. Bez jeho milosti nesvedu nic, dodá plačtivě. Nonsens, utne její fňukání ostrý. Vaši mediumitu musíme vycvičit, dennodenně tvrdě trénovat. Zkrátka, budu vás tam držet tak dlouho, dokud mě paranormálně nepobavíte, je to jasné? Výhružně zvýší hlas a na důkaz svých slov se uvelebí na gauči připravený libovolně dlouho číhat na zázrak. Uběhne 50 minut. Zatímco svatava spituje svoje spiritistické svědomí, její agent ustane v prohlížení náhodného časopisu a znovu pročítá příslušnou stránku. Zdá se, že

Chvíli na to stanuli před dvouvěžovým průčelím Pištěkovy arény, topící se v bující městské vegetaci. Principál, kterému se přezdívalo Papá Pepe, sám sebe s oblibou nazýval největším mistrem iluze, neboť nasytit tolik hladových komediantů bylo, jak s oblibou tvrdil, kouzlo, jež svou složitostí předčilo všechna ostatní. Dost, to by stačilo. Přerušil nyní nekompromisně ukázku ventrilokvismu a zlomil v zubech snad sté párátko. Lituji, břichomluvectví není tuto sezónu v kurzu. Další. Svatavino srdce se rázem zastavilo a spiritistka instinktivně udělala několik kroků zpátky. To je vaše chvíle, zašeptal jí do ucha ostrý a naopak ji popostrčil dopředu. Číslo 24 na scénu, pištěl principálův asistent z pódia netrpělivě. Svatava neprůbojně vystoupala po schůdcích na jeviště a plaše se uklonila. V očích majitele vodvilů četla jasné zklamání. Jméno, pronesl dutě a začal se přehrabovat ve svých papírech. Svatava, zarazila se. Tedy Chloe. Chloe Vesper. Projděte se, vybídl jí rutinním hlasem. No, udělejte pár kroků tam a zpátky. Svatava po velkém přemáhání provedla úkrok stranou, pak znovu zavrtala pohled do prken, jež znamenají svět. Chtěla být doma a cídit hrnce. Ředitelovu pozornost na chvíli upoutaly její pruderní šaty, spod kterých jí čouhaly vychrtlé kotníky. Zmučeně si promnul spánky. Tak, co nám předvedete, slečno Chloe? Já jsem spiritistické médium, začala nejistě. Bene, co umíte? Propojuji živé s říší zemřelých. Pronesla nejistě větu, kterou jí cestou na konkurs naučil její impresário. Neříkejte. Tlusťok se zhoupl na židli a pak si teatrálně chytil hlavu do dlaní. Milá zlatá, vypěnil. Tyhle řeči si laskavě nechte pro diváky. Má otázka zněla, jaké triky umíte. Svatava se kolem zmateně rozhlédla, hledaje pomoc ostrého. Ale já žádné triky nepoužívám. Jsem komunikátor. Ach, srdíčko. Tohle... Papá Pepe roztáhl ruce hustě pokryté rezavými chlupy. Je chrám iluze. Vy i já stojíme na stejné straně barikády. Mě balamutit nemusíte. Když domluvil, opřel si spocené čelo o desku stolu, jako by šlo o modlitební kobereček, a chvíli tak nehybně setrval. Dosud do angažmá přijal pouze ženu, která byla tak hubená, že se jí přezdívalo lidská vlásenka, a muže, jenž dokázal roztančit kapesník. Ne, nastupující sezóna se nerýsovala jako komerční terno. Chloe Vesper je bezkonkurenční světové unikum. Jal se situaci zachraňovat ostrý, jenž se mezi tím energicky vyšvihl na pódium. Opakovaně jsem s ní experimentovala na poli paranormální fotografie a tyto zcela šokující výsledky bych vám teď rád osobně prezentoval. A vy jste pro boha kdo? Tlusťochův hlas zněl unaveně. Impresário této mimořádně fotogenické, tedy ve smyslu paranormálním, dámy. Reagoval pohotově ostrý a rozprostřel před ředitelem své práce. Dvojitá expozice. Prohodil znalecky Papá Pepe a odsunul fotografie stranou. Velice kvalitní, to se musí nechat. Nicméně nic nového pod sluncem. Vážená, váš čas právě vypršel. Utrousil směrem ke Svatavě a významně přitom poklepal na své kapesní hodinky. Mladá žena ale dál strnule stála na svém místě. Jakoby se jí to vůbec netýkalo. Z odlesku, jenž na pódium házela Tlusťochova spona na kravatě, se jí dělaly mžitky před očima. A vám radím, dejte si do pořádku svůj soukromý život. Znovu si nevěřícně změřil Emanuela od hlavy k patě. Ten se ale tak lehce odbít nenechal. S
konverzace je náhle vytrhl zděšený jekot publika. Pohledy všech hypnotizovaly varietní pódium. Nebylo divu. Z uší Chloe Vesper se jako láva valila nazelenalá ektoplazma. Ředitel se zmohl pouze na jižansky procítěné incredibile. A ta ženská není normální. Rázem zapomněl na svůj profesionální odstup a z pusou do kořán sledoval, jak se z těla Chloe Vesper suverénně emancipuje astrální hlava. Pro Krista, vždyť to je velký Hugo, křičeli lidé z ansámblu, kteří v ní poznali magika, jenž se minulou sezónu přímo zde na pódiu nešťastnou náhodou zprovodil ze světa. Velký Hugo se vrátil, pištěli hrůzou děti z japonské akrobatické skvadry Mikado a překotně prchali do bezpečí. Ostrému při pohledu na skoprnělou svatavu svitlo, že mu to nedošlo dřív. Do paranormálu ji katapultuje fixace na lesklé předměty. Číslo velkého Huga, odsouzen k smrti, patřilo ke zlatým hřebům varieté. Inscenovaná poprava zastřelením, kterou magik pokaždé bez úhony přežil, se mu stala osudnou při třísté repríze, kdy si spletl ostré náboje se slepými. Pro boha! Křičel nadmíru spokojený principál na parafotografa. Zastavte tu ženskou dřív, než nám tady z toho udělá kůlničku na dříví! Ostrý si ještě chvíli vychutnával okamžik slastného vítězství, než jediným lusknutím zahnal Gina zpět do astrální sféry. Zmatená svatava si překvapeně mnula oči. Pepe do sebe obrátil panáka rumu a s gustem si odplivl. Tu zpropadenou ženskou beru všema deseti. Neříkal jsem to? Zasmál se Ostrý. Jsem strašně unavená. Hlesla slabě svatava a omdlela.

Adámek cítil, jak mu trémou vlhnou ruce. Tváře se mu za týdny práce propadly jako zdi neudržovaného domu a znavené oči obtěžkaly nateklé šedivé váčky. Na baronův pokyn strhl z plátna drapérii a pak už jen s napětím sledoval své teosofické mistry. Eckstein, zanedbaná předloha, které se z principu příčí vše krásné, nevěřícně hledí na svoje nadživotní idealizované alter ego. V nejskrytějších zákoutích své duše si musí přiznat, že se sám sobě líbí, i když se pozná jen díky nepostradatelnému trojzubci. Na monumentálním plátně, na něž právě zírá, je oděn do čistonké bílé togy, vlasy má uprostřed rozdělené pěšinkou a jako nevinné poupě raší z rozkvetlého lotosu. Také baron se upřeně pozoruje. S nadšením kvituje svůj portrét, který obepíná pompézní aura hrající všemi barvami astrální duhy a jasně tak ukazuje, kdo má v české teozofické buňce hlavní slovo. Konečně prolomí napjaté ticho. Bravo! Zvolá nadšeně, chvatně přistoupí k malíři a stiskne mu ruku. Adámkovu připravenou větu Tato vize se mi zjevila ve snu, velkory se přejde. Není hloupý. Jeho poučené oko na obraze poznalo řadu citací. Co jej však ohromilo, je velkorysé měřítko. No, nastal čas, abyste ukázal světu, co umíte, dodá nadšeně. Adámek nejistě přišlápl na místě. Euforický pocit byl ten tam. Pánové, musím vás zklamat, soukal ze sebe Plaše. Na výtvarné scéně po mně pořád neštěkne ani pes. Ostatně můžu si za to sám. Neměl jsem tak bezhlavě vykrádat Hinajse. Doznal sebe kriticky. Pořád zapomínáte na jednu věc, přerušil její baron důrazně. Starý Adámek už neexistuje. Vy jste se přece znovu zrodil. Nyní jste mystik a teozof. A tento nádherný obraz jest toho jasným důkazem. Co byste řekl tomu, kdybychom vašim kritikům telepaticky poopravili výtvarný vkus? Telepaticky? Zarazil se malíř. Přesně tak. Přikývl teosofický mistr, jako by se nechumelilo a povzbudivě se na něj usmál. Po tolika týdnech námahy si přece zasloužíte trochu rozptýlení. Na své duchovní cestě jste učinil obdivuhodné pokroky. Pokynul k jeho dílu. Dovolte mi tedy, abych vám uštědřil malou lekci z okultismu. Jediné, co od vás budu potřebovat, je jeho jméno. Karel Boromej Mádl, vyhrkl malíř překotně jméno kunsthistorika, jenž měl na svědomí jeho veřejnou popravu. Sám byl jednoznačnou volbou svého podvědomí překvapen. To on pohřbil moji kariéru, stačila mu k tomu jediná recenze. Vzpomněl na svou nechvalně známou Hinajsovu periodu. Karel Boromej Mádl, zamumlal baron jméno, jako by už recenzenta zaklínal, a pak spěšně rozdal rozkazy. Budu potřebovat bílou hřízu a odvar z meduňky. Kde je koupelna? Baron se pustil do své rázné invokace Mádlova jména, jež trvala několik dlouhých minut. Nyní si pečlivě sformuluje myšlenku, kterou chce kritikovi vštípit, vysvětloval Eckstein baronovo počínání, a představí si ji jako velkou bílou kouli. Až ji bude mít před očima, pokusí se touto koulí trefit do mozku svého protivníka. Pokud se to podaří, máme vyhráno. Malíř si rázem připadal jako na tenise. Telepatie vyžaduje maximální koncentraci. To byla na dlouhou dobu poslední Ecksteinova slova. Pak už jen společně sledovali, jak přenos barona fyzicky vysiluje. Po několika minutách naprostého ticha šlechtic konečně promluvil. Jsem si naprosto jistý, že telepatéma dostihla svého recipienta. Zítra si nezapomeňte koupit noviny. Oznámil vyčerpaně a poté pozbyl vědomí. Karel Boromej Mádl se na svém loži zprutka napřímil. Poslepu nahmatal svůj záznamník.
Ležel jako vždy na nočním stolku, vedle síťky na vlasy, kterou už nikdy nebude potřebovat. Za to sešit ano. Ten byl ve dne v noci připraven spolknout další kunsthistorikovou myšlenku. Karl Boromej si nasadil lorňon a očima přelétl poslední zápis. Ošklivé, choré a vrcholně nebezpečné jest symbolistní umění. Rozluštil své stařecké písmo a spokojeně pokýval hlavou. Leč nezoufejme. Tato generace, jako ostatně vše vadné v přírodě, zakrátko vyhyne. Stejně jako Chopéna, Berzliho či Gogéna je zkosí tubera nebo nějaká nevyléčitelná pohlavní nemoc a umění opět ovládne klasicistní řád a barvy hýřící optimismem. Prorocky ukončil svou samomluvu a hned poté se chopil zápisníku. Zdá se, že nastal čas naservírovat lidstvu další objevnou ideu. Usilovně mačkal pero, snaže se přivolat myšlenku, která ho vytrhla z hypnovy náruče. Jako do lasa se však chytil do baronova myšlenkového lana. V hlavě mu donekonečna rotovalo jenom jedno jediné jméno. Adámek, Adámek, Adámek. Musíš si odpočinout, Boromeji. Konejšel se mírným hlasem. Pak se zachumlal do přikrývek a přetáhl si klapky přes oči, připraven zmocnit se kypré komtesy v boloňském lesíku. Aby urychlil ponor do neklidného podvědomí, začal nahlas počítat gotické Madony. Madona Krumlovská, Madona Plzeňská, Madona ze Žebráku.

0: I umění se občas dotýkáme v románu Svatava. Však je také jeho autorka Jolanta Trojak, vystudovaná kunsthistorička a věnuje se mimo jiné kurátorství a provozování vlastní galerie. Z jejího prozaického debutu jsme si dnes četli po šesté, ještě dalších 9 epizod je před námi, což takto rozvrhla dramaturgyně Petra Hinčíková spolu s režisérem Jakubem Doubravou. A herečka Tereza Hof za námi přijde zase zítra ve 23 hodin. Mezi naše nejvýznamnější výtvarníky patří Jiří Anderle. Získal na 40 mezinárodních cen, jeho díla můžete vidět v předních světových galeriích, ale znají ho i mnozí, kteří se o výtvarno nezajímají, pakliže poslouchají rozhlas. Anderleho Láska za lásku, vysílaná na Dvojce, patřila k tomu nejoblíbenějšímu, co kdy Český rozhlas vysílal. Bohužel úmrtím režiséra Vlada Prýkazského v roce 2021 se Láska za lásku zastavila a spousta dosud nespracovaných nahrávek zůstala ležet. U příležitosti letošních 90. Jiřího Anderleho se jich ale ujala Bronislava Janečková a vrátila se i k něčemu z toho, co už dříve zpracováno bylo.
1: Osudy.

V letech 1997 až 2017 vznikaly zvukové vzpomínky, které nahrával malíř a grafik Jiří Anderle ve svém ateliéru. Zvukové záznamy byly určené pro Český rozhlas a část z nich už byla odvysílána. S vědomím, že jde o unikátní a poutavé záznamy, se ke vzpomínkám tohoto umělce opět vracíme, abychom z nich vybrali i to, co dosud zveřejněno nebylo. V desetidílné sérii vám nabízíme ohlédnutí do let, která Jiří Anderle prožíval v Praze a v rodném Pavlíkově.

o to, kdy já nasednu na ten kolotoč života, se moji rodiče přičinili o štědrovečerní noci roku 35. Mamince bylo 24, tatínkovi 26. V 36. v září jsem se před pátou odpoledne narodil. Byl jsem spola udušený, protože asi jsem tušil, že ten život nebude jen veselý, že v něm bude i dost smutku, i dost těžkostí a trápení. Vždyť tobě se na ten svět vůbec nechtělo, jsem pořád slyšel o každých mých narozeninách. A po každý, buď maminka nebo babička, říkala, ty jsi byl v modré jako ta zástěra, ty jsi se úplně narodil takovej přidušenej. My jsme si mysleli, že už nebudeš, porodní bába tě musela tolik nafackovat. Já jsem si říkala, Ježíš, to dítě přijde na svět a hned ho mlátěj. Ty jsi nechtěla ani dejchat, tak tě máčela porodní bába do studené vody, do teplé vody, plácala tě. No, až najednou si se sklidnil a začal si normálně dejchat. A já vzpomínám, jak Adam, táta, řekl, jste to takovej hezký kluk a byla by ho škoda. A to jsem slyšel každý narozeniny. První cesta na svět.

0: To, co se v místnosti u nás dělo, sledoval anděl strážný z oválného obrazu nad manželskýma postelema. A táta byl veselej, rád chodil mezi lidi, rád ty lidi bavil, ty se řechtali a říkali, ten Adam, to je holt chocká krev. Táta se musel zbavit tísnivýho pocitu, který měl z tý svý hrozný nemoci, plíce, TBC. A měl v sobě celou tu historii hrdejch chodů strážců hranice. Přišla válka, táta říkal všecko to, co si myslí. V hospodě, když se hrál mariáš, to byla taková partička buřičů. A Adam, můj táta, byl největší buřič. Jak se některé chvíle vrejou do paměti natrvalo. Já mám takovej obrázek, konec léta. Slunce už tak nepálí, tou dobou s maminkou jsme často sami. Tatínek nám stůně, bejvá v nemocnici, někdy i v sanatoriu. A maminka často chodí na dvorek a tam pláče, jako kdyby tušila, že to jaro toho roku 1942 bude tatínkovo poslední jaro. Protože tenkrát nebyl penicilin a tuberkulóza plic byla nevyléčitelná. Takovej zvláštní čas pro mě. Něco se jakoby láme v mém životě.
1: Moje dobrá maminka, hodná, obětavá, a táta, několik zamlžených vzpomínek na tátu mám. Podepsala mě akorát první pololetní vysvědčení v roce 42 a v roce 43 už jsme ho pochovávali. Já do smrti nezapomenu ten pohled do toho hrobu, kdy babička řekla: Jiříčku, vem si hrst hlíny a hoď jí na tu rakev a řekni s Bohem, tatínku. A
0: tatínek tomu osud vyměřil jen 35 let života. Pan farář se nedostavil, aby se pomodlil nad rakví, že si to ten buřič nezasluhuje, možná. Takže musel mluvit strejda Vašek, nejmladší dítě mý babičky. A muzika do toho hrála a potom přicházeli lidi. A já si vzpomínám, jak pan učitel Lolber, můj třídní učitel, který se podepsal na mý první vysvědčení, jak ke mně přišel, pohladil mě po vlasech a řekl: hodně štěstí, Jiříku, hodně štěstí, protože věděl, co to je nemít tátu. Já jsem tenkrát byl malej, mě bylo 6 roků pryč, tak jsem se na to na všecko koukal jako na nějaký biograf.
1: Ty paprsky slunce, které se odrážely od těch plechových hudebních nástrojů a ty matné klarinety a ta zvlhlá zem, předtím pohled krátkej na tatínka ležícího v rakvi za skleným okýnkem, protože to byla přeci jenom tuberkulóza plic, a to mě moc stížilo a zatemnilo dětství.

0: Přišla doba, kdy maminka chodila v černým. I v těch největších horkých letních dnech já jsem cupital vedle ní a šli jsme do Senecký hory, to už jsem chodil do druhé třídy obecný. To byla tak zvláštní cesta. Kolem cesty do lesa kvetly rudě vlčí máky, modraly se poměnky a chrpy a koukol do fialova. Čas byl takovej zvláštní, zastavenej, potemnělej. Žilo se za zatemněnými okny a když měl někdo rádio, tak byl ještě smutnější.
1: Já to nemůžu poslouchat, kdybys radši dělal něco pořádného a nežvanil v tom rádiu, že tě praštím tady tím pohrabáčem. To babička hrozila na tu dřevěnou skříňku s amplionem zakrytým brokátem.
0: No jo, to dění ve světové politice dědu ani babičku už nezajímalo. Tenkrát žilo v domech pohromadě několik generací. I u nás. Byl tam děda s babičkou, můj tatínek s maminkou, to byly jejich děti a já jako vnouče. No a já si vzpomínám, to jsem musel být malej, jak jsme byli na dvoře s maminkou. Já jsem bral takový malý kamínky a vyhazoval jsem je. A některý ten kamínek zavadil o tabulku v okna, takže to tak zacinkalo. To okno rozbít nemohl, ale maminka říkala, nech toho. Kamínek a zase cink do okna. Necháš toho už konečně, že tě naplácám.
1: No to by bylo, aby to dítě neposlouchalo,
0: se ozval přísnej hlas dědy. Děda a babička si nechali celý život od svých dětí vykat. Maminko, vy, tatínku, vy.
1: To by bylo, aby ten kluk nedal pokoj, dáš pokoj?
0: A už bere děda do ruky nějaký proutek a už chce za mnou běžet a maminka volá Jiříčku, uteč. A já jsem musel seběhnout dva schody, jenomže já jsem na tom prvním schodu upad, děda už běží a maminka pokaždý, když mě to vyprávěla, tak říkala, a ve mně se zatajil dech, protože už jsem si představovala, jak tě ten děda rošlápne. Ale děda se vzmoh a mě přeskočil. A víš, co jsem mu tenkrát řekla? Mě tak ráda vyprávěla maminka, která najednou se ocitla v roli matky, která brání svý mládě. A říkala, ze mě najednou šel hlas, který já sama jsem ani nepoznávala. Já jsem řekla, tatínku, do výchovy mýho dítěte se nepleťte. Já si ho vychovám sama. A ten děda se zarazil, protože takovou mě ještě nikdy neznal. A víš, že už od té doby byl pokoj? A maminka ten úděl bejt vdovou přijmula statečně. Horší to bylo se mnou, protože jsem slýchával, jak si lidi šeptají, to je polosirotek. Samozřejmě ztratit tátu bylo hrozný, ale zároveň tím mě odešel vzor, protože jsem toho tátu obdivoval. No, když jsem chodíval s tátou, tak jsem s ním chodil trafikantovi Vidrovi. To jsme prý byli docela hezká dvojice. Táta chodil rovnej, on byl takovej štramák, fešák, klobouk. Každý ho měl rád, tak jsem chtěl být taky jako on, dobrý. Co slíbil, to splnil. A najednou táta nebyl.

Když jsme jednou šli ze školy, tak jsme se stavili u Mírka Štambacha v jeho dílně, aby jsme se podívali, co zase dělá. No a na zemi ležely drobný dřevěný odřezky. Já jsem řekl, to bych potřeboval. Dáš mi je? Nedám, ale vyměním. Za poštovní známku letce kapitána Nováka. My jsme si tenkrát tak rádi vyměňovali takový drobnosti, takový blbůstky. Já ty dřevíčka potřeboval. A na co to chceš? Se ptali kluci. Udělám drobnohled. Protože jsem si v Mladým hlasateli přečet návod, jak se takovej drobnohled udělá. Kecáš, řekli kluci. A ještě, Mirku, mě vyvrtej 2,5 milimetrovou dírečku tadyhle do toho plíšku, víš? A 2 dírky na hřebíčky. A já jsem přišel domů a na to, tata, jsem si udělal ten drobnohled. Pod můj mikroskop jsem si dával všecko to, co mě přišlo do ruky. Někdy jsem neviděl nic a jindy zase překrásný, nečekaně bohatý tvary. U zahradníků, u Franců, tam jsem dostával pod mikroskop ty nejhezčí kytičky. Vždycky jsem si vybral kousíček listů a ten jsem si tou kapičkou vody zvětšil tak, že to byl labirint všelijakých trubiček, chodbiček, buněk a po každý jinak barevnej. Já jsem byl jako omámenej. Hle, co tomu řeknou kluci? Ty mě nebudou věřit. To jsem podobnej nečekaný zážitek zažil, když jsem chodil s maminkou, protože Masarykova liga proti tuberkulóze nás pravidelně zvala na prohlídku plic. Zvala všecky, kde byla v rodině tuberkulóza. Můj tatínek na tuberkulózu plic umřel. No a já jsem v té temné místnosti po otevřenýma dveřma viděl opalizující zelený svítící čtverec a v tom jsem rozeznal tepající srdce, jak rentgenoval pan primář mojí maminku. Jak maminka byla prozářená a to tepající srdce a já to viděl, tak podobně jsem si připadal, protože jsem viděl taky v tom drobnohledu věci, které normální lidský oko nevidí. A když jsem to řekl klukům, tak řekl každej, ty ale kecáš.

0: No ale já jsem potom začal chodit do hudební školy v Rakovníku na violončelo. Strejda Vašek mě ho půjčil. Mezi kolena jsem si ho dal a prstíky levý ruky jsem matal na podstatně silnější struny, než byly na houslích, a smyčcem jsem vyluzoval ty přenádherný sametově sytý tóny. A bylo to trápení, protože mě už začalo bavit víc kreslení než noty a cvičení stupnic a etídy. A vím, že pan učitel hudební školy v Rakovníku se jmenoval Neubauer. On si tak trošku šlapal na jazyk, protože měl takovej, víš, chlapče, to musíš hezky přitlačit tu strunu tím prstem, aby to nebylo falešný. A i když se pan učitel Neubauer snažil, tak mě to stále víc a víc přestávalo bavit, protože už jsem tenkrát kreslil pilně všecko to, co jsem viděl. A jak se mě ulevilo, když v závěrečných zkouškách přišel takový přísný pán do rakovnický měšťanky, a to byl pan profesor Tomáš, který ještě dneska žije, a on to byl slavný sbormistr pražského Hlaholu. A ten, když si mě vzal ke zkouškám a zjistil, že nedokážu popsat, co je to zvětšená kvarta, zmenšená kvinta, tak než jsem se zpamatoval, tak jsem odcházel s vysvědčením z hudební školy v Rakovníku, který bylo plný pětek a čtyřek, a že to nemá cenu. Mě řekl otevřeně a mě se tak ulevilo. Ach jo, copak jsi ho nemohl poprosit, říkala maminka, aby tě ještě chvilku nechal studovat, že to zkusíš, anebo že půjdeš k opravným zkouškám. Nějak jsem to tak jako už vycítil, že tudy cesta nevede, a to violončelo jsem pečlivě složil do toho krásného futrálu a byl absolutní konec a nikdy jsem to violončelo do ruky už nevzal. Protože už mý ruce zaměstnávaly tušky a štetce. To všecko. Můj vzácný přítel Josef Suk s napětím poslouchal a potom řekl, to jsme měli štěstí teda, že tě ten pan profesor Tomáš od té muziky odehnal, vidíš to, kde by si byl skončil, hochu zlatej. Muzikantů je tolik, ale dobrých malířů je málo. Náves v Pavlíkově, kostel v Pavlíkově, do toho jsem chodil kreslit. Obilí, když bylo v panácích posekaný a stálo v těch řadách. A hrozně mě bavily takový ty mikrosvěty, ty malý světy, těch kvetoucích chrb vlčích máků. A kreslil jsem to, co jsem viděl v bezprostřední blízkosti, i třeba motýly a brouky. A taky jsem se koukal kolem sebe, jaký obrazy kde uvidím. Nejhezčí jsem viděl u sklenáře Beneše v Rakovníku. Tam byly takový krásný březový háje. Kolem potoku kvetly blatouchy. Po modrým nebi pluly bílý obláčky, kdy já byl z toho úplně vedle. Tam stál takový pán, bílý vlasy skoro až na ramena, na hlavě bohémský širák. A pan Beneš říkal, tady ten hoch sem pořád chodí a líbí se mu ty vaše obrazy. Já jsem zrudnul. Tobě se to líbí? Jo, a když jste je maloval? To je před válkou. A já, když jsem ty obrazy maloval, tak tebe ještě maminka koupala v železňáku. To se tak říkalo. A zatoužil jsem najednou po olejomalbě. Kde vzít peníze na olejovky? Tak jsem chodil na brigádu na chmel, vyčesal jsem si peníze a koupil jsem si jak plátínko, tak barvičky. A myslel jsem si, no takovou kytici bez ušeříku to namaluju na to data. To udělám takhle ťupičky, třeba modrýho šeříku. Jo, to jsem se splét. Totiž nikdo mě neřekl, že je mnoho druhů štětců. A že na to, aby se dobře namalovaly šeříky, se musí použít štětec, který mu se říká kočičí jazejček. To je štětec, který má takovou oblou špičku a je vlasovej, není štětinovej. No a to potom stačí tu oblou špičičku přitisknout, míchat barvu a dělat ty rozvitý jednotlivý kvítky, ze kterých se potom skládá ta celá homole toho šeříkovýho květu.
1: a potom se tam složitě museli vtěsnat lístky šeříků a to nemohla být jen tak nějaká jakoby homole. Ta homole musela být zakulacená, to znamená na jedné straně stín vlastní, stín vržený. Každá ta homole byla nejsvětlejší na straně k oknu a na té odvrácené straně od okna byla taková už tmavší. Já chtěl mít všecko tenkrát hned a netušil jsem, že mě to tak strašně zklame. Já nevím, kam se ten kousek plátna poděl. No já jsem ty šeříky nikdy nedomaloval, vidíte. Ale jak ty dny plynuly, tak jsem měl pořád větší a větší výčitky, když jsem kreslil. Protože jsem viděl, jak všichni kolem mě dřou.

o to, že mý dětství se znovu rozzářilo, se zasloužil Mira, můj druhý táta. Podporoval mě v cestě za uměním a za krásou. Maminku bral do Prahy, do Národního jezdili. Maminka taky se proměnila. Dít jí bylo 35 let, celý život měla před sebou. Přišel do Pavlíkova v roce 1942 a naproti kostelu si zařídil kadeřnictví. Otevřel roletu a čeká na prvního zákazníka. Na to vzpomínal celý život. Přišel elegantně oblečený starší pán a řekl: tak pane mistře, já jsem Maloch ze Všetad, učitel na penzi. A jestli vám můžu dát nějakou radu, to víte, já ty lidi znám. Tak pamatujte, že mlčetí je zlato, protože lidi na vesnici si všecko řeknou. Ale řeknu vám jedno, až ta válka skončí. Běda, jestli nás osvobodí Rudá armáda, totiž kam ruský voják jednou vkročí, tak se tam odtud nehne a chce tam zůstat na věky. Já v Rusku jako voják byl, já to znám a vím, o co jim jde.

Naši mě museli přitáhnout k práci. Jak říkali, kdy to budeš mít v životě těžký, co se v mládí člověk naučí ve stáří, jako když najde. A musel jsem s babičkou sekat dříví, řezat dříví. Jednou si vzpomínám, pojď pojedeme za vrch v obracet seno. Za vrchem byla taková malá loučka v údolí. Skrz tu loučku tek potok. A byla válka a bylo slyšet, jak rachotil kulomet hloubkařů, kotlářů, který útočili na nádraží rakovnický. A tu a tam po polích i po té naší cestě ležely takový chumáčky stříbrných, to byly úzce nařezaný papírky, lametky stříbřitý. Děda nadával, vy pacholci, přestaňte už střílet, vždyť ty krávy jsou z toho nervózní. Babička říkala, jen ať to těm němčourům rozflákají, ať už je po té blbý válce. A my jsme dojeli do údolí. Prr, stračeno, stůj, řekl děda a krávy stanuli. A řinčeli řetězama. A tu a tam ta dávka z toho kulometu a to hůčení letadel, to šlo tak divně dohromady se zpěvem skřivánka, který bez ohledu na to, že se kousek dál bombarduje, si klidně zpívali ty svý letní symfonie a v rukou měla babička hrábě, já dostal taky hrábě a teďko jsme museli odhrabat trošičku těch lametek, ty museli jít stranou, to házeli spojenečtí letci z letadel bombardáci, aby rozrušili německý radary. Já jsem si je chtěl vzít domů a babička říkala, jen to zkus, už jich máš doma půl půdy. Když se tak na tebe koukám, ty kluku, tátu nemáš. To už byl táta 2 roky pochovaný. Válka brzo skončí, my věčně tady nebudem, tak bys tu mohl hospodařit, ne? A děda, ten se tak rozdobáděl, říkal, šikovně se oženíš, vemeš si čipernou nevěstu. Dít je tu všechno, kolik dřiny jsme do všeho dali. Jsou tu krávy, vozy, slepice, prasa. Teď to děda všecko vymenovával. I vál pěknej a brány a pluhy a sečka a mlátička a fukar a i elektromotor je tady a vostředívka na mlíko a slepice nesou a krávy dojí. A já najednou se mě roztočila hlava přesně tak, jako když jako děti jsme váleli sudy, vzpomínáte si. Vám mě se tenkrát roztočila z té představy taky hlava, že bych se musel o ty krávy, který sice mají tak krásný oči a tak se na mě nevinně koukají ty krávy a tak mě hezky volizujou tu dětskou ruku a všecko to voní tím senem a najednou jsem si představil, že vlastně vůbec nic nevím, jaký obilí musí přijít tam na to pole, nebo jaký je tam to pole. A děda pořád říkal, že ty pole jsou tak dobře prohnojený a že se tam bude rozvážet kompost a že ten kompost už má připravený. A snažili se mě tak nenápadně pomalu pravovat do zákonitostí malorolnictví. Jenomže já už byl tenkrát spíš na to čmárání, jak říkali, ty nic neděláš, než čmáráš. No a já jsem si taky tak připadal, tak neprohřešuju se nějak proti té babičce, proti tomu dědovi, proti mý mamince, která jim taky pomáhala v hospodářství, když oni tak dřou, mají ruce samý mozoly a já jenom v ruce tušku a papír a něco kreslím. Tak do dneška vidím ty babičiny oči, jak hrajou takovou zvláštní touhou mít z toho kluka, který tady obrací to seno, svýho nástupce. A nikdo netušil, že přijde čas. Ten dopis bych našel, kdy děda s babičkou budou psát dopis tohoto znění. Protože jsme už staří a nemáme nástupce, který by po nás mohl převzíti hospodářství a hospodařiti, odkazujeme všechny polnosti státnímu statku
nebo JZD. Podepsání František Zajíček, rolník, Marie Zajíčková, žena rolníka.

Hlavně jsem se těšil, až taky budu mít někdy někde nějaký ateliér, kde bude na prostým stole ležet na utěrce bochník chleba, nůž, vedle toho bude stát váza s polníma kytkama. A v tom ateliéru bude vonět terpentín, vozdi opřený plátna, už pomalovaný nebo ještě nepomalovaný. To byl takovej můj sen, taková vidina pohádková. Ale to hlavní, na to hlavní jsem si teď vzpomněl. Děda můj z dílů vyřezával a vypaloval ornamenty do dřevěného nádobí a vyřezával čakany, takový ty sekirky, všelijaký hole. A strejda Martin přece vyřezával sochy, veliký figury. Ještě teď tam na mě na dílích čeká skoro metr vysoký Jan Sladký Kozina. Jo, tak snad tam ty mý kořeny jsou. Na Chodsku, na dílích.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit například na hudbu Friderika Chopina, Otakara Ostrčila, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Josefa Haydna anebo Edvarda Elgara. Čeká nás tedy opět pestrý hudební program. Friderik Chopin patří k první generaci skladatelů, jejichž tvorba již byla plně zakotvena v romantismu. Rodnou zemí mu bylo Polsko, ale většinu života prožil v cizině, převážně v Paříži. Zde se setkával s uměleckou a společenskou elitou té doby a právě kontakt s lidmi vybraného vkusu měl pro jeho citlivou osobnost velký význam. Přestože patřil k nejuznávanějším klavíristům své doby, dráha koncertního umělce ho nelákala a raději dal přednost obživě pedagogickou činností, které věnoval velké úsilí a většinu svého času. Kromě několika komorních skladeb patří celé Chopinovo dílo klavíru. Dokonalé ovládnutí techniky nástroje a velmi přirozený způsob hry umožnili Chopinovi otevřít nové obzory klavírní virtuozitě. My si dnes z Chopinovy tvorby vyslechneme jeho 24 preludií pro klavír opus 28 v podání českého klavíristy Ivana Moravce. Příjemný poslech přejeme.

Otakar Ostrčil je řazen ke skladatelům takzvané české moderny. Výrazně se uplatnil také jako dirigent, jeho zájmy však nebyly pouze hudební. Vystudoval češtinu a němčinu na Karlově univerzitě a výuka těchto oborů na Československé obchodní akademii mu zpočátku zajišťovala živobytí. Od roku 1919 byl dramaturgem opery Národního divadla. O rok později se stal jejím šéfem a na tomto místě setrval až do své smrti. Na scéně Národního divadla prosazoval zejména českou hudbu a měl zásluhu na uvádění nejnovějších titulů. Podle Fibichova vzoru komponoval především melodramy, opery, symfonické skladby, písně a sbory. Jeho hudební jazyk se postupně vyvíjel od vzoru Smetany a Fibicha k pozdně romantické komplikovanosti a málerovsky pojaté monumentalitě. Z Ostrčilovy bohaté tvorby dnes vybíráme jeho symfonii A-dur opus 7, dokončenou v roce 1905. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídí Jiří Bělohlávek. Příjemný poslech přejeme.

Vyslechli jsme symfonii A dur opus 7 Otakara Ostrčila. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. Wolfgang Amadeus Mozart byl mimořádně plodným a invenčním skladatelem. Za svůj krátký život napsal více než 600 skladeb. Vyznačoval se mimořádnou pracovitostí a výkonností a jeho precizní představa se projevovala tím, že partitury psal rovnou na čisto. Zkomponoval celkem 21 oper, 45 symfonií, 45 koncertů, dále několik mší a motet, árie, divertimenta a serenády, kantáty, sonáty a další díla pro klavír, písně či celou řadu komorních skladeb pro různá komorní uskupení. Z Mozartovy mimořádně bohaté tvorby dnes vybíráme koncertantní symfonii pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr S-dur. Hrají Jiří Krejčí na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Zdeněk Tylšar na lesní roh, Jiří Seidl na fagot a kapela Istropolitana. Řídí Richard Edlinger.

Dozněla koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Jiří Krejčí na hoboj, Václav Kizivát na klarinet, Zdeněk Tylšar na lesní roh, Jiří Sajdl na fagot a kapela Istropolitana. Řídil Richard Edlinger.

Moravské dvojzpěvy začal Antonín Dvořák komponovat na popud pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa. V jeho rodině totiž působil jako učitel hry na klavír. Neff a jeho žena Marie byli velkými hudebními nadšenci a často provozovali malé domácí koncerty. Na jedné z těchto produkcí Neff Dvořákovi navrhl, aby pro dvojzpěvy s klavírem upravil některé moravské lidové písně ze sbírky Františka Sušila. Dvořák nejprve souhlasil, ale později se rozhodl, že ze sbírky použije pouze texty, které nově zhudebnil. Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka opus 29 a opus 32 výběr si nyní vyslechneme v podání Bambíny di Praga a Ludmily Čermákové.